vysnila. Už za chvíli bude mluvit nejen o práci na záchranné službě, ale také o tom, jaké to je padnout až na pomyslné dno a hledat cestu zase nahoru. Naším hostem bude lékařka Kateřina Veselá. Kateřina Kubalová přijde.

0: Hostem pořadu Až na dřeň je dnes lékařka nejen pražské záchranné služby, Kateřina Veselá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kolikrát do měsíce sloužíte?
1: V Praze máme 12-hodinové směny, takže to vychází nějakých zhruba 14-12 hodinových směn do měsíce. Někdy je to míň, někdy je to víc, právě jako podle nějakého počtu pracovních hodin, ale zhruba tak 14-12.
0: A nejen v Praze vyjíždíte se záchrannou službou, kde ještě? Působíte, vy toho máte neuvěřitelně moc.
1: No, já si umím velmi dobře manažovat svůj čas, takže ještě lze mě potkat ještě na Středočeském kraji, na Ústeckém kraji a občas ve Vinohradské nemocnici na Áru.
0: Jak často vyjíždíte, když máte tu 12-hodinovou službu? Je to perná doba? Nebo je to
1: záleží. To záleží. Jako můj rekord je 12 výjezdů za 12 hodin.
0: 12
1: výjezdů za 12 hodinovou směnu. A někdy se jako nevjede vůbec. Někdy jako je třeba nula, ale průměr jako v tom centru, je s tím centru v Holešovicích a to je zhruba tak 5 výjezdů. Takový průměr, jako co máme.
0: Možná mají posluchači práci na záchrance spojenou především s adrenalinem. Jaké to je, že honem rychle běžíte, honem rychle jedete, teď zachraňujete ten život, vracíte se zpátky, ani nevypijete kafe a jedete zase. Je to adrenalin pro vás? I třeba vzhledem k tomu, kolik let už tam sloužíte, nebo ani ne?
1: Jak kdy? Jako je pravda, že každý přesně čeká takovou tu akční záchranku, jakože opravdu jako
0: to známe z těch seriálů
1: všichni,
0: třeba.
1: Přesně tak. A to je vlastně takový jako mýtus. Jednak většina těch výjezdů není adrenalinových. A většina výjezdu, kterou máme, tak je k seniorům. Nejčastější výzva, kterou máme, je dušnost nebo bolesti na hrudníku, ale samozřejmě jsou i výjezdy jako dopravní nehody, pády z výše, tak to jsou takové jako akčnější výjezdy, ale i v té akci, já se vlastně snažím lidem vysvětlovat, že i když se děje nějaká akce, tak ona se nesmí dít zbrkle. Ty věci se musí dít rychle, ale koordinovaně. Nesmí to být nějaký jako nekoordinovaný chaos a třeba i spousta lidí, jako když přijíždíme třeba resuscitaci, tak oni nás křičí honem, honem, pojďte a teď jako čekají, že my si vezmeme baťoch a už jako běžíme. Ale ono to tak vlastně jako není. My pracujeme rychle, ano, ale já musím vylíst ty sanitky z toho malého autíčka, jít dozadu, domluvit s kolegou, jaký bereme pomůcky, co vezmeme, kdo co bere. Teď my to vezmeme, ale jako taky nemůžeme prostě vyběhnout ultra rychle do 5. patra. Protože když vyběhneme ultra rychle jednak, čím rychleji běžím, tím větší je pravděpodobnost, že zakopnu nebo podobně. Takže musí to být rychlý, ale musí to být v tempu, ale nesmí tam být rychlost na úkor kvality ty péče.
0: Co vám právě třeba nejvíc komplikuje život při tom výjezdu? Co my, kteří voláme, třeba děláme špatně, nebo měli bychom změnit?
1: Není to ani úplně jako o volajících, ale ta první věc je, když někdo zavolá záchranku a my máme průměrný dojezdový čas v Praze mezi 6 a 7 minutami, takže je to jako velmi rychlý. Ale to, co mě komplikuje, to je, když někdo není účastný toho, že řídí auto třeba. Protože my jsme do minuty v autě. Od pípnutí výzvy, to je úplně jedno, jestli sedím na záchodě, jestli jím, prostě cokoliv, co se stane, já vstávám a odcházím do toho auta a za 60 vteřin se odpívá, že jsem dolů v autě. Ale ten dojezdový čas závisí od toho, jak nás ty lidi pustí. A když jako uhýbá 6 aut směrem doprava a jedno nám uhne směrem doleva, tak už se ten čas jako prodlužuje. Když ty lidi jako nevidí, neslyší, protože se věnují jako něčemu úplně jinému, tak to je to, co mě vadí. A není to pro mě. Jo, ten čas běží tomu pacientovi, ke kterému jedeme, tomu sraženému dítěti. Jo, a může to být prostě klidně příbuzný toho člověka, který jako nám neuhne. A to ještě jako mluvíme o těch lidech, kteří to nedělají schválně. A pak jsou taci, kteří to schválně dělají.
0: Opravdu.
1: Ano, občas se najde prostě někdo, to jsou na Facebooku, jako občas bývají videa těch záchran, kde vás někdo cíleně nepustí a vyprošťuje. Takže i to se děje. A druhá věc, kterou jsem vlastně vypozorovala jako nedávno a mě to jako velmi vadí, je bezohlednost vůči pacientovi. Když se někde něco stane, všichni chtějí stát vedle, všichni si to chtějí točit a všichni to chtějí prostě sdílet. A je to strašně nefér vůči tomu člověku, který tam leží. Protože vy byste nechtěli, aby to byla jako vaše babička nebo vaše ségra nebo někdo. A naposled se mi stalo, že jsme měli pacientku, která byla sražena tramvají. Bylo to jako na velmi frekventované silnici a nebo na zastávce a teď tam postával jako hlouček těch, já nevím, 50 lidí. Jako fakt to bylo jako ve špičce. A my jsme byli minutu na místě a ona jako hrozně křičela. A já vůbec jako minuta je čas, jako než se zorientujete, než prostě zjistíte, než vyšetříte toho člověka, než naložíte límec. A ty lidi jako bylo vidět, jako jak oni prostě mezi sebou to teď komentují. Oni tady nechají trpět v bolestech, oni nic nedělají. Jo, a jako z mýho pohledu prostě by jsme postupovali jako takhle jako koordinovaným prostě postupem všechno, tak jako se minuta to byla. Jo, a pro mě to bylo jako hrozně nepříjemný vlastně jako poslouchat tohleto. A přesto všechno, že se dělo všechno, jako co se mělo, jako tu žílu za minutu nepíchnete, za minutu ani neotevřete batoh. Jo, než vyndat jako ty pomůcky, prostě připravit si to a musíte to mít batoh, to nepřijdete jako z infuzí. drží v ruce jako k tomu člověku. Takže ty kolem stojící jako mě to dává zabrat, protože fakt jako je to nefér vůči tomu člověku, jako který tam leží, kterýho si jako někdo filmuje v tyho nejslabší a nejohroženější chvíli jeho života.

0: Už vás to někdy vytočilo, takže jste třeba zasáhla opravdu je okřikla, že tudy cesta nevede?
1: Neokřiknu, ale většinou to domluvám s policajtama. A když se něco děje venku, tak tam mám policajty a jako přicházím k pacientovi a jako my přicházíme zároveň většinou s policajtama nebo někdo nás instruuje, tak řeknu prosím tě, jako udělejte nám tady jako místo pro práci nebo hasiči nám dávají zástěnu a tak, jo, takže jo.
0: Máte to už v oku? Přece jenom tam sloužíte 12 let, pamatuju si to správně, že už třeba přijíždíte na místo a už si říkáte, tak tahle ta skupinka lidí, ano, to bude problém.
1: Ano, jo, jako lékař na záchrance vlastně vnímám svět jako z úplně jako jiný perspektivy. Mm-hmm. Když přicházím na ten výjezd, tak ať už jdu do bytu nebo jdu venku, tak okamžitě se podívám na evakuační cestu, čili kudy budeme jako transportovat pacienta. Jak vypadá výtah, jaký máme schody, jestli potřebujeme hasiče, protože vlastně když jde o život, tak my potřebujeme čím rychleji jako udělat si svoje na místě, ale potom toho člověka někam dostat. Takže už řešíme, jako jestli potřebujeme zavolat hasiče, jestli jako se dostaneme do výtahu ze sedačkou a podobně. Takže to vnímání toho světa vlastně úkolem toho lékaře je koordinovat ten tým a to, aby ten zásah byl plynulý. A já se vlastně snažím si všímat přesně jako to okolí a i drobných momentů, které by nám mohly jako komplikovat situaci nebo něco, co by nám mohlo ulehčit, takže jo.
0: Vy si to malé randevu autíčko řídíte sama, anebo máte možnost, že vás někdo veze,
1: ne,
0: můžete chystat ty věci, zjišťovat informace a tak dále.
1: Ne, to by dopadlo. Ne. Jsme dva. Já mám vždycky řidiče nebo řidiče záchranáře, takže to je moje pravá ruka a vlastně jsou systémy, kde je opravdu ten lékař, jako že si řídí motorku někde v zahraničí a tak, ale zároveň my, když se dostaneme k pacientovi, my se můžeme dostat první. Tam nemusí být ta velká sanitka, protože dojíždí až po nás. To se stát jako klidně může, protože my jsme prostě blíž, oni jako nejsou z toho samého stanoviště.
0: No, vy jste menší, my tak možná se lépe proplatete.
1: Ale my vyjíždíme každý odinut, takže sanitka se může vracet z nemocnice nebo můžou jako být z jiného stanoviště, takže může se stát, že jsme tam dřív a kdybych tam byla sama, bylo by to mnohem náročnější, když jsme dva, tak můžeme jako normálně zachraňovat život, jako resuscitovat, sice máme míň rukou, ale jako poradíme si.
0: Mluvila jste o tom hloučku těch lidí, kteří tam třeba postávají. Jak často jsou v tom hloučku lidé, kteří pomáhají? Kteří poskytují tu první
1: pomoc.
0: Jak jsme na tom?
1: Hodně. My jsme na tom vlastně úplně skvěle. Česká republika je vlastně země, kde lidi jsou velmi ochotní poskytovat první pomoc, i co se týče resuscitace. Kupodivu mnohem víc než ve Spojených státech. A já jsem přednášela před pár lety ve Spojených státech v Las Vegas a měla jsem tam právě prezentaci na to, jak jsou lidé ochotní v Česku resuscitovat, konkrétně v Praze. A ty kolegové mě tam zastavili jako vážně, jako u vás prostě takhle jako vysoké procento, prostě fakt jako skoro každý, jako který ho oslovil, ta dispečerka je ochoten prostě na toho člověka sáhnout. A on říká, no, my tady jako ne, a ještě se vlastně v té Americe mnohem méně jsou resuscitované ženy, ku podivu, než muži, protože ženy, jak mají prsa, tak jak tam je prostě mýtu, tak...
0: Když se jako ostýchají, než
1: sáhnout. Ano, ano. A to tady jako v Česku není. Aha. Jako v Česku člověk potřebuje pomoc, takže ty lidi jsou hrozně ochotní. A já mám i jako hezký vzpomínky, že jednou jsme resuscitovali na ulici a strašně lilo. A přišel pán a říká, víte, já se postavím tady za vás, nebude vám vadit, když jako nad váma budu držet deštník a říkám, ježiš, co jste hrozně hodný. takhle čurkem voda. A to prostě bylo strašně milý, takže ty lidi jako i jsou ochotní, nepotřebujete podržet infuzi a jako když ne, jako my jim řekneme, že jako ne, když tu pomoc potřebujeme, tak jsme jako za to velmi vděční. Takže jako jo, lidi jsou jako velmi ochotní pomáhat.
0: Říká Katarína Veselá.

0: tom, co máme říkat té dispečerce, když se dovoláme na záchrannou službu, to se celkem asi ví, ale jak potom máme my, když jsme zavolali tu záchranku, postupovat ve chvíli, kdy tam opravdu ten lékař a ten záchranář přijedou? A co potom, když odjedou? Teď nám odvezou toho našeho blízkého do třeba nemocnice a co s námi? S nás odpadne ten adrenalin, teď se tam někde možná třeba zhroutíme. Jak dál?
1: Já jsem strašně ráda, že se na to ptáte, protože je to tak, jako každý jako řeší vlastně to, co je na výjezdu, ale my neřešíme ty lidi po výjezdu. A jednak já jsem to i zmiňovala jako v jednom Instagramovém příspěvku, že my máme hrozně malý prostor na to, aby jsme s těma lidma promluvili. A mně to je líto. Já bych jim to strašně ráda jako vysvětlila, prostě všechno jim řekla, ale tam my se tlučeme v tom, co já jim chci říct, abych uklidnila je a s tím časovým faktorem, který běží, abych a já dostala toho člověka co nejrychleji do nemocnice, kde mu můžou pomoct daleko víc kvalifikovaně než já. Takže snažím se s nima promluvit, ale vždycky prosím, aby si zavolali buď to nějakého příbuzného. My máme i takový jako letáček. Letáček máme sanitka odjela, co mám teď dělat. My řekneme, kam jedeme do nemocnice.
0: To jim tam
1: necháme, anebo řekneme, jako do které nemocnice jako jedeme. Když to víme, nikdy se může stát a proto já to říkám těm lidem radši, ať si zavolají po výjezdu na 155 a na dispečinku jim hrozně rádi řeknou, kam jsme jako pacienta odvezli, protože se může stát, že se nám po cestě změní směřování a oni budou zbytečně hledat jako v jiné nemocnici. Ale jako když víme, když to máme jako fakt potvrzený, tak řeknu, kam jedeme.
0: Takže se na mě nebudou zlobit, že jako volám znovu,
1: vůbec ne,
0: blokuju linku.
1: Vůbec ne, vůbec ne, ne. Takže to je jako jedna část. A druhá část vždycky, jako říkám, jestli můžou si zavolat nějakého příbuzného, jako s kým by si promluvili, aby na to jako nebyli sami. A další věc, máme možnost zavolat na místo takzvaného interventa. Když ty lidi mají pocit, že by to nezvládli, nebo i když já vidím, já to fakt jako už dokážu prostě vycítit, že na toho člověka jako je to moc, tak se jí vždycky ptám, jestli by chtěli někoho, kdo si s nima promluví. Ty krizoví interventi, které máme, to jsou naši kolegové. To znamená, že to jsou naše dispečerky a naše kolegové záchranářky, záchranáři, lékařky mám v tom intervenčním týmu. A když ne my, tak mají policajti, tak mají hasiči, takže my určitě se dokážeme dopátrat nějaký jako pomoci, kterou dokážeme tomu člověku poslat na místo. Někteří to jako odmítají, ale když fakt vidím, že ta situace je jako náročná, že jsme právě resuscitovali mladého člověka a tak, tak se domluvíme, my to aktivujeme přes dispečing a ten člověk, já nevím, prostě v rozpětí jako nějakých 40-50 minut, jako záleží, kde to je, záleží.

0: kde ten člověk bydlí, tak je schopen tam přijít a s těm lidem poskytnout tu první akutní jako psychologickou pomoc, rozebrat to s nima, říct jim, co se děje, kde se to děje, kde ten člověk leží, jak to asi jako bude vypadat.
1: Hostem pořadu Až na dřeně dnes Katarína Veselá, lékařka Pražské záchranné služby, dáma zapálená do záchranařiny už od útlého věku. Vy jste se pro ní rozhodla prý v nějakých už snad 15 letech?
0: Ano, já jsem bydlela v Košicích na Slovensku, bylo mi 15. A jsem tehdy řekla, tak já budu doktorka na Pražské záchrance.
1: Čistá jasná, nebo co vám to spustilo?
0: Víte co, můj otec doteď tvrdí, že to byl seriál Pohotovost. On to doteď tvrdí, jako že já jsem viděla seriál Pohotovost a že jako je to klidně možný. Já jsem do té doby jsem chtěla zprávy v televizi a dělat žurnalistiku, ale...
1: No,
0: tak to bylo prostě takhle, jako já jsem i moderovala dětský pořad v televizi místní a tak, takže furt to bylo jako směrem té žurnalistiky a pak se to prostě v těch 15 zlomilo a já jsem říkala, že prostě tohle to jako chci dělat, počkala jsem si 10 let, až jsem mohla pak dělat jako doktorku na pražské záchrance a já bych to jako neměnila.
1: Specificky tu pražskou záchranku jste
0: si vybrala.
1: Já jsem
0: si to takhle vybrala.
1: Tak prostě půjdu na pražskou záchranku.
0: Ano. A já jsem dělala všechno pro to, jako celou medicínu, prostě všechno jsem podmínila tomu, aby mohla dělat doktorku pražské záchrance.
1: Co vás na tom tak jako lákalo, na té práci záchranáře?
0: Podle mě ten adrenalin, který ten jako adrenalin. Pak vlastně jako nebyl, ale doteď mě jako na ty práci vlastně baví to, že já nikdy jako ten počet výjezdů, jako který já říkám, že mě to je vlastně jako jedno, kolik jako mám těch výjezdů, protože mě baví to, že potkávám vždy jiný lidi. Není to stereotyp. A my vstupujeme do míst, do kterých byste se normálně nedostala. Já se dostanu do kolektoru, dostanu se na Pražský hrad, do zákulisí pošty, vstupujeme do domácnosti těch lidí a ty výjezdy jsou vlastně nějak časově omezené, nějak jako relativně krátké, takže je to furt jako taková změna. Já nemůžu říct, jako když přijdu na sál na anestezii, na dostanu operační program, se podívám, jo, tak máme tohleto, což jako taky se to může kdykoliv zvrtnout, ale mám to vlastně nalajnované. A takhle jako přijdu do práce a nikdy jako nevím, co mě čeká. A potkám spoustu zajímavých lidí a vlastně je to sice jako práce s lidma jako v nejslabší chvíli, ale myslím si, že by to měli dělat lidi, jako kteří na tohleto mají a s tímhle s tím počítají.

0: Je hodně žen lékařek na záchranné službě.
1: Já si myslím, že to máme teď tak 50 na 50.
0: Ano?
1: Myslím si to, jako úplně to nevím. Pražská záchranka má v současnosti 90 lékařů, ale ten poměr bude tak nějak jako přibližně.
0: Jaké jsou nároky třeba na kondici lékařů, záchranářů, aby třeba vyběhly rychle ty schody a došly tam co nejrychleji?
1: Tak to asi tak stačí, jako, jo, že fakt jako, jo, zvládat takový jako běžná kondice. A já si myslím, že jako spousta lékařů jako aktivně sportuje, protože pro nás je to mentální jako nějaký jako oddech od toho, co děláte jako normálně v práci, tak ten sport je jako nějaká forma odreagování. Není to jak na hasiče, jo, že musíte unést prostě nevím, jaký jako vybavení sekeru, jako rozsekat nábytek, jo, tohle to jako nemáme.
0: Takový ještě vyšší level adrenalinu, jako třeba letecká záchranka nebo něco takového, to vás nelákalo, neláká?
1: Lákalo, já jsem nějakou chvíli lítala a doufám, že ještě jako někdy jako budu, takže jo, ale je to nějaká trošičku jako jiná forma práce, než která je na pozemní záchrance, protože tam se s těma úrazama setkáváte víc, míň jako zase přesně s tou dušností, jako, ale ale je to jako vlastně ta sama práce, jako na kterou jsme jako připraveni vyškolení. Je to trošku víc o tom adrenalinu, takže jasně, jako jo, je to takový doplněk.
0: Byla doba a vy o tom i otevřeně píšete na svých sociálních sítích, kdy kromě toho, že jste zachraňovala, tak jste potřebovala trošku i sama zachránit.
1: Ano.
0: Prožila jste pár let, které byste asi nechtěla vrátit zpátky. Co všechno se dělo?
1: No, nechtěla bych to vrátit, ale zároveň nelituju, že byly. A já jsem vlastně měla takový jako komplikovaný rok 2021, kdy jako, a on se začal v prosinci 2020, kdy jsem se dozvěděla, že maminka umírá, že má rakovinu prsu v posledním stádiu. Přesto všechno, že já jsem lékařka, ona nic neřekla. Prostě to je část pacientů, který to takhle mají.
0: Ona to takhle pozdě zjistila nebo ne. Celou dobu to já prostě neřekla?
1: Já si myslím, že to věděla, prostě to neřekla. A ona ani nešla k doktorovi. A to je, máte prostě spektrum lidí, jako který přesně jako to popírají prostě do poslední chvíle. Když nemám tu diagnozu na papíře, tak ona není. Takže ona to takhle jako měla, takže až když skolabovala, jak se na to pak přišlo a to už byla, měla metastáze jako úplně všude. A pak nastal rok 2021, což byl druhý covidový rok, takže my jsme jako chodili do práce, všechno jako v těch tajvekách a tak. A my jsme se snažili, jako já jsem ještě měla manžela, snažili jsme se dostat na Slovensko, protože za tou mámou v tom covidu to bylo náročné a tím, že jsem měla i slovenské občanství, tak to bylo jako dobrý. A pak v tom samém roce jsem měla komplikaci po botoxu, spadlo mi jedno víčko, takže na oko jsem viděla, ale prostě bylo to takové jako komplikované. Mohla jsem pracovat, protože když jsem se podívala dole, tak to bylo jako všechno v pohodě. A pak v srpnu manžel odešel do práce, z práce už se nevrátil. A pak to ještě pokračovalo dál. Já jsem musela nechat na sebe přepsat hypotéku. My jsme se měli stěhovat, my jsme se připravili na to, že budeme mít rodinu. Rodina nevyšla. Tak já jsem se přestěhovala do bytu s poměrně slušnou hypotékou. V listopadu, 17. listopadu jsem se přestěhovala. V bytě byl biokrb. Já jsem biokrb 20. prosince, 4 dní před Vánocem, poprvé zapálila a vzhledem k tomu, že to bylo špatně nainstalovaný, tak byt vyhořel. Takže já jsem utíkala z hořícího bytu. Jsem měla hasičárnu za rohem a pamatuju si, že jsem volala na ten dispečink dvakrát, kde ty hasiči jsou. A mě to strašně pomohlo pochopit ty volající. Mně šlo o nábytek, jako v bytě, nebo prostě o byt a jim jde o život. Takže já se vlastně od té doby vůbec nedivím, jako jak ty lidi počítají vteřiny. A pak jsem se zpamatovala z toho vyhořeného bytu. A vzhledem k tomu, že to bylo špatně nainstalované, pojišťovně řekla, to máme ve výluce, takže se musíte soudit s tím, kdo to instaloval. Takže jsem se soudila 2 roky, mezi tím pak zemřela máma. A vlastně všechno tohleto, jako co se nahrnulo jako za ten jeden rok, tak z toho se vzpamatovávám 4 roky. Je to vlastně jako nějaký proces a pro mě nebyt mých přátel a psychoterapie, tak já bych to vlastně nezvládla. Já jsem mohla chodit do práce, protože těmi lety jsem naučena tak, že já přijdu do své práce a kdyby jako dělo, jako kdyby venku padaly bomby, to je prostě úplně jedno. Já zavírám dveře od bytu, otvírám dveře do práce a v tu chvíli jsem prostě lékař na záchranné službě a netýkají se mě prostě žádný osobní věci. Já prostě žádný osobní věci jako neřeším. Takže já jsem v té práci mohla fungovat normálně. Ale pro mě pak byly těžké ty večery a vlastně chvíle, když jsem v té práci jako vůbec nebyla. Takže to jsem pak zajídala koláčema a pak jsem ještě přibrala 30 kilo, pak se mi teda povedlo jako je zase dostat
0: neumím
1: zpátky.
0: Si představit, jste
1: jako jo, na Instagramu je spousta fotek právě jako těch větších. Já neříkám, že jsem byla jako nějaká jako monstrozně obezní nebo něco, ale jako nebylo to příjemné jako vyměnit celý šatník a s tím vlastně přicházely jako další stres a další deprese a další další pocit, prostě, že jsem jako úplně k ničemu. A dneska vlastně se snažím všechno to, co jsem prožila, přetavit právě jako do těch sociálních sítí, protože mě na sociálních sítích vadí, a já to říkám otevřeně, takový to, všichni jsme úžasní, všichni krásní, všichni jenom lítáme na dovolený, všichni jíme v luxusních restauracích, ale to tak není. A ono to potom vzbuzuje v těch lidech jako pocit, že to všichni mají krásný životy, jenom já se tady jako s něčím plácám. To tak není. My se jako všichni v něčem plácáme. A v životě je i to hezké a i to špatné. A právě jako i z toho špatného se dá dostat, když to má jako nějaký směr. A to je to, jako co se snažím ukázat. Že super, já mám ráda i šaty, i modu, mám krásnou šatnu, prostě všechno. Ta šatna je vykoupena tím, ale že nemám děti a pravděpodobně už je jako nikdy asi mít jako nebudu, protože partnera nemám. A to nevadí. Prostě dá se s tím žít. Ten život můj není míň komfortní. A tohle bych chtěla ukázat lidem, že ať se stane jako v jejich životě úplně cokoliv, tak se z toho dá dostat.

0: Vaše maminka byla vážně nemocná a když to řeknu možná hloupě, tak se asi dalo počítat s tím, že prostě jednou nebude. Byť to strašně bolí. Ale váš manžel odešel naraz. Najednou. To bylo zčista jasné. Já si vůbec neumím představit, jak tohle člověk může zvládnout, jak to v sobě může zpracovat.
1: Já jsem se setkala vlastně během pár měsíců s oběma formama vlastně umírání blízkých lidí. Občas si to tak říkám, jako co je jako vlastně lepší, když ten člověk se může rozloučit, a když jsem se na tu mámu dívala a ona se mě jako tak už jako fakt jako těsně před smrtí zeptala, a kolik času jako mi ještě zbývá, tak mi to jako řekni. A jsem to věděla. A nedokážete určit jako na dny. Ale dokážete to prostě určit jako na nějaký týdny, protože když to jako znáte. A bylo to pro mě vlastně o něco jako snesitelnější, než to, když jako, jo, my jsme se loučili s manželem vlastně s tím, že večer jako půjdeme na večeři a já jsem se mu pak nemohla dovolat a prostě pak jsem zjistila, že jako v té práci zemřel. A jako to byl šok. Tohle pro mě bylo daleko jako těžší, náročnější, protože vlastně se na to nemůžete nějakým způsobem připravit. Ten člověk tady jako jednu chvíli je a v druhé chvíli už tady prostě není nic. Najednou jako není nic. A nemůžete se vlastně z toho vůbec sesypat, protože řešíte pohřeb, teď jako řešíte prostě lidi kolem, teď to jako máte někomu říct. Teď manžel měl doma zbraně, já zbrojní průkaz neměla, takže se musela vyřešit tohle, ale teď už to na vás padá, jo, protože musíte vyřešit banku a tak dále. Takže vlastně jako v tu chvíli fungujete na nějaký bazal, na prostě nějakou jako demoverzi. A mě pak strašně moc lidí jako kondolovalo a nabízeli pomoc. A já jsem jim všem říkala, hleďte, já tohle si obíhám sama. Vy mi nemůžete pomoct tím, jestli půjdu na úřad. Já prostě teď funguji jako v režimu, já jsem měla měsíc volno, jsem to všechno vyřídila a říká, ale vzpomeňte si na mě za rok. Za rok mi nabídněte tu pomoc. Za rok přijďte za mnou, jestli nechci jít někam ven. Protože ten člověk, kterýmu se tohle stane náhle, on v tu chvíli nějak funguje, protože musí jako ty tlaky prostě toho papírování jsou strašný. Ale ten člověk, jakmile opadne takový ten prvotní šok, on potom potřebuje pomoc. Pak potřebuje, aby ho někdo někam vzal, aby ho někdo vytáhnul na večeři. A to je vlastně to, co si spousta těch lidí jako kolem těch lidí jako neuvědomuje, že když je to akutní, tak nabízí jako pomoc všichni. Ale už málo kdo si řekne, no tak po roce, ale ty už musíš být v pohodě, ty už z toho musíš být jako dávno venku, tak to už přeci jako nebudu jako nabízet tu pomoc. A právě jako po těch několika měsících nastává ta klíčová role, kdy ten člověk to potřebuje jako víc než předtím.
0: Přišli po roce?
1: Já jsem měla jako přátelé, kteří se mnou byli jako celou dobu a jsou se mnou doteď a já se divím jako některým, že to jako dali, protože to nebyly jako dobrý stavy, jako moje stavy zoufalství jako byly těžký jako zvládnout i pro mě na to, že jsem žrala nervy vlastně jako někomu jinému. Takže já jsem dodnes jako za svoje přátele vděčná, že se mnou byli v tom dobrým a ve zlým a teď zase vlastně v tom dobrým. A nikdy jim to jako nezapomenu, že jsou to lidi, kteří mě zachránili život, protože já jsem tady zůstala sama. Vlastně já jsem měla tátu na východním Slovensku a to je jako 700 kilometrů odtud, jako jo, táta je taky starší člověk, takže to nefunguje jako na to, aby jako tady prostě něco zařizoval a jsem neměla nikoho. Vlastně nic. Najednou je prostě člověk sám na všechno. Tak jsem se jako naučila jsem se přivrtat si poličku, a naučila jsem se solidně něco o autech. Jo, jako nemám s tím problém, vlastně já jsem to protavila jako obrovskou sílu a soběstačnost.
0: Vy jste už před chvílí zmínila psychoterapie, na které jste začala chodit. V jaké chvíli jste se pro ně rozhodla? Bylo to bezprostředně po tom, co váš manžel odešel, nebo až třeba
1: vůbec
0: v souvislosti s těmi koláči?
1: Ano, plus minus, plus minus. Já mám kamaráda, který je psychiatr i terapeut. Já jsem pak vlastně začala mít jako posttraumatickou poruchu, protože mě se začalo zdát, že utíkám z horícího bytu a měla jsem flashbacky a podobně. A on mi tehdy říkal, dobře, antidepresiva a psychoterapie. A říkám, antidepresiva nebudu brát. To já to prostě jako nechci brát. A on to pak vysvětloval tak, abych to pochopila i já. On říká, ale tobě se pomíchala chemie v mozku. To prostě jinak nevyřešíš. Ty nebudeš mít na furt, ty budeš mít na 2 roky. Za 2 roky je vysadíš a bude to v pohodě. A ještě k tomu musíš mít psychoterapii. Tak já jsem kývla na ty antidepresiva a říkám, psychoterapie, já se nebudu chodit vykecávat za peníze, jako já se na to můžu jako vykašlat. Tak ty antidepresiva to jako proběhly, ale to jako otupí, prostě jo, neudělalo to jako zázrak, jo, otupělo mě to, ale jako nic jiného. Emočně mě to otupělo. A pak jako moje kamarádka mi už jednoho dne řekla, jako bylo to myslím, že po narození, nebo na hele, my už tě máme plný zuby. Buď to půjdeš na terapii, nebo my s tebou končíme. S tebou už se to jako nedá. Já dnes vím, že ona to tak nemyslela. Ona mi to pak řekla, ale že věděla, že jako jinou páku prostě,
0: musela na vás
1: jiná páka prostě nebyla. Takže ja som sa pak odhodlala aj na terapii. Našla som si veľmi dobrýho a veľmi kvalifikovaného terapeuta, ako s letitou praxí, se ktorým sme si sedli na první dobrou. Vlastne na tú terapii chodím dodnes. Ja mám terapii jednou týdne. Už dávno bych ji nemusela mít jednou týdne, ale ja ich chci jednou týdne, pretože pro mňa to má obrovský přínos. Ja tomu človeku věřím. Když má niekto zlomenou nohu, tak proste jde za tým ortopedem, aby mu to pomohlo vyřešit. Když má niekto zlomenou duši, tak my si myslíme, že to ako vyřešíme tady ako všichni sami, nebo že to vyřešíme u piva. Nevyřešíme. Je to přesně stejný problém, jak zlomená noha. A je to to samé, že když máte zlomenou nohu, tak nikdo od vás nečeká, že tady vyběhnete maraton. A když máte zlomenou duši, všichni od vás čekají, že budete fungovat úplně normálně. A to tak není.

0: Co byla ta největší vnitřní proměna, kterou jste prodělala po tom všem, co jste nám teď vyprávěla?
1: Pro mě bylo jako, že jsem najednou musela prožít tu bolest. Já jsem vlastně tu bolest jako odkládala, protože tak se řešila máma, tak se řešil jako požár, všechno. A já jsem chodila jako na terapii s tím, že to bolí, že mě je prostě špatně. Terapeut mi říkala, to musíte vydržet. To je teď to, co jako musíte jako vydržet. A já jsem se vlastně k té bolesti, já jsem se dostala až jako před 3/4 rokem. Já jsem do té doby řešila úplně jako jiné věci a mezi tím jsem se naučila mít se ráda. Vlastně a s tím přišlo jako i to hubnutí, že už jsem dokázala jako do fitka, dokázala jsem se zvednout z postele, jsem šíleně makala, já jsem chodila 7 dní v týdnu do fitka. A přišlo s tím mít se ráda. Přišlo s tím stanovovat si vlastní hranice, že jsem přestala kývat na všechno ano a přestala jsem dělat jako spoustu prostě neefektivních věcí. A s tím přišlo to, že nevím, co chci a poznala jsem samu sebe. Takže pro mě z té psychoterapie vlastně největší jako bylo to poznat samu sebe a naučit se, že samota je super. Že nikdo vám vlastně nemůže vyřešit vlastně vaše problémy, že jako všichni vás můžou podporovat, ale pomoci musí jako člověk vlastně sám. A dneska já vím, že mě je dobře tak, jak mě je a když se objeví nějaký chlap, já mám dort. On bude ta třešnička. Můj život nezávisí od žádného člověka. Já jsem OK, tak jak jsem sama.
0: Změnilo se o tom všem i váš pohled na ten svět jako takový?
1: Neuvěřitelně. Já musím říct, že začala jsem víc chápat lidi. Já jsem do té doby měla nějakou formu empatie, protože tu musíte mít. Ale stal se se mně daleko ještě víc empatičtější člověk, ještě víc chápající člověk, který rozumí těm lidem, protože já jsem si prošla jako celým spektrem to, co se stalo od majetku, od toho, že jsem přišla o lidi a o všechno. A dnes mám pocit, že těm lidem daleko jako víc rozumím a rozumím jejich problémům a chci pomáhat, ale ještě v trošku jako jiný formě, jako která byla předtím. Já to neventiluju na sociálních sítích, protože si myslím, že se mají dít dobré věci, jako, o kterých se prostě neví. Ale potkala jsem maminku v pekárně. Maminka ztratila peněženku, měla tam jako 2 děti. A řekla ty prodavačce, já to stornuje, že ona musí jako jít hledat tu peněženku. Já jsem říkala, já to zaplatím. A ona říká, no a já vám to jako nemám jak vrátit. Říkám, neřešte, jděte hledat peněženku, tady jako já vám zaplatím nákup. No jak vám to vrátím? Říkám, ne, to vrátíte do světa. Protože já věřím, že to dobrý, jako co dáme, tak to se prostě v nějaký jako formě vrátí. A snažím se dělat takové jako mikrodobro prostě ve svém okolí a se vrací, ale jako fakt se to vrací. A já to nedělám jako zjištně. Já to dělám prostě proto, že věřím jako v dobro, v lidské dobro a v dobro jako světa.
0: Ještě mi na závěr povězte, kdy budete mít na zádech to tetování Fénixa.
1: Jste četla včerejší post. Já doufám, že brzo. Já jsem byla jako přesvědčena, já věřím, že všechno má svůj čas. Že vlastně lidi, jako, jak říká, jako já chci všechno hned, nejde to. Jako fakt to nejde. Já jsem taky chtěla být OK. A terapeut mi říkal, a z toho se budete léčit roky. A jsou to 4 roky a se z toho prostě pořád jako dostám. Takže teď nadežel čas na to, že už si můžu říct, že jako už si pořídím na záda Fénixa.
0: Hostem pořadu Až na dřeň byla Katarína Veselá. Moc vám za to děkuju. Mějte se krásně.
1: Taky děkuju, hezký den. Naschledanou.
2: Naschledanou. A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích v archivu Českého rozhlasu a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.
4: Stále vám společnost dělá 2, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.

Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Po týdnu začínají folková pohlazení. Nerad to říkám, ale začíná se přibližovat konec prázdnin, to znamená vyvrcholení folkové sezóny. Dnešní pořad tedy zasvětíme pozvánkám na největší a nejvýznamnější akce tohoto žánru, které nás ještě do konce léta čekají. Snad si vyberete. Začneme ale pohledem do kalendária. 11. srpna roku 2013 nás opustil písničkář a bluesman Pepa Streichl. Čest jeho památce, tady máme jeho písničku.

hleděl na ně, přál jim štěstí a mačkal dlaně. Topil se v citech, co neměli cenu, styděl se za ně a záviděl jemu. Dlouhý jak čára v erárním kvádru, věneček v klopě na místo řádu.

pohledy do očí, přijdu mu bez sody a ruka ruku pevně svírá. Budem však veselý, vždyť se neumírá. Snad je mu do breku, když si sedne v kupé. Loučení na nevím je tak trochu kruté.

polikám na sucho a zahřívám jeden. Říkám si, tak už to jednou provždy ne. Teď zase nepřijde a budu si plést grafičky, hodiny a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nech se si čist.

0: A máme tu jedny kulatiny. Sedmdesátiny v těchto dnech slaví poslední kabriolet. Písničkář Jaroslav Samson Lenk, jehož jméno je spjato s kapelami třeba Máci, Hoptrop, anebo Samson a jeho parta. Jeho písničky nám dělají radost už hezkou řádku let a těžko si dovedeme představit, že by se nějaký táborák nebo hospodský session obešel bez toho, aniž by se zahrála nějaká Samsonovka. Předpokládám, že to máte stejně, předpokládám, že mohu tedy za celý národ folkařů, trumpířů a countrymenů popřát Samsonovi všechno nejlepší a hlavně zdraví, protože toho nikdy není na rozdávání. No a třeba ještě nějaké nápady na písně, které si budeme moci zpívat.
1: Už jako kluk já měl rád les, stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřenejch

Ještě na jedny narozeniny bych vás v rámci dnešního kalendária folkových osobností rád upozornil. 17. srpna 1954 se totiž narodil Karel Markitán, zakládající člen skupiny AG Fleck a člověk, který naučil mnoho trempířů poslouchat poezii. Vynikající autor, skvělý hráč na foukací harmoniku, na kytaru zpěvák. Pojďme si pustit teď písničku z doby, kdy se o AG Fleck mluvil jako o českých kvínech a kdy jim mnoho trempířů nemohlo přijít na jméno. Čas ale ukázal jejich genialitu a kvalitu.

Jirka Vondráček se svým Vokobere, snad tahle známá píseň od Cat Stevensona s textem Zuzany Michnové, zazní také v rámci recitálu skupiny Vokobere, tedy Jirky Vondráčka, Petra Kocmana a jejich hostů, na letošním ročníku Babího léta. Blíží se tento tradiční, moc hezký festiválek v Dolním Újezdu nedaleko Litomyšle v přírodním areálu za koupalištěm. Letos už po 33. se v tamním údolíšku sejdou tak napůl občané Dolního Újezda a napůl lidé přijíždějící za touhle muzikou. Abych nezapomněl říct, kdy. 21. a 22. srpna. V pátek 21. zahraje už zmiňovaný Jirka Vondráček s Vokobere. K tomu vidím v programu třeba Slávka Janouška s kapelou, plzeňské copáky a military country v podání skupiny Taxmeni. Program v pátek začíná od 19 hodin a v sobotu 22. srpna festival startuje ve 13 hodin. V programu vidíme taková jména jako Samson a jeho parta, Žalman a spolu slavící osmdesátiny, ostravskou skupinu For Folk, postavenou částečně na základech skupiny Tempo de Vlak, Tabásek a Partie, co by vítězové letošní party nebudou chybět, jeho česká epidemie třeba, Sichravo a možná největším lákadlem toho sobotního programu na Újezdském babím letě je bezesporu Jiří Pavlica se svým Hradišťanem. Tedy Babí léto v Dolním Újezdu u Litomyšle 21. a 22. srpna tohoto roku. Srdečně zveme.

Pan profesor folkové textařiny Slávek Janoušek nás zve na svůj tradiční festival v Cakli u Ústí nad Orlicí na vodáckém tábořišti. Přesná adresa je Cakle, Staré Oldřichovice 134, kdybyste to náhodou hledali. Ale předpokládám, že když je to 41. ročník Slávkova festivalu, tak pokud máte Slávka rádi, určitě to místo už znáte. Letos se setkání uskuteční 14. a 15. srpna a samozřejmě program jako obvykle velmi nabitý. Poslední šance Míry o šance Honza Jícha, Zuzana Hasalová, Slávek Janoušek samozřejmě se svou kapelou, Alfa Srnec, Brněnský přístav, Vítězové porty. A pokud bych měl označit někoho jako headlinera, pak je to jedinečná příležitost slyšet skupinu Spiritual Quartet, navazující tedy na slavný Spiritual Quintet. Ovšem pozor, v rozšířené sestavě na několik písní se prý na pódiu objeví Jiří a Zdeňka Tichotavě tohoto času, folkový důchodci. A takže uvidíme alespoň většinu Spiritual Quintetu zase pohromadě. Je to opravdu jedinečná příležitost a pro někoho by to mohlo znamenat, že cestu do Ústí nad Orlicí měl rád podnikne. Tedy Janouškovo Ústí 14. a 15. srpna, vodácké tábořiště, cak.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Nezaměnitelný mix bluegrassu a folku, úžasné dámské trojhlasy, báječná muzika a hanácká výslovnost. Nezaměnitelné znaky, které definují skupinu Madeleine ze Zábřehu na Moravě. Jak jistě víte, tato partička vzala na svá bedra už před 7 lety pokračování legendárního festivalu, který se v Mohelnici každý rok konával, Mohelnického dostavníku, a pod názvem Mohelnický folkfest táhnou tuhle káru dál a nutno říci, že to dělají velice dobře. Letos se začíná 27. srpna tradičním koncertem na hradě Bouzově, který je předsazen celému festivalu. Tam bude letos hrát Devítka, Miroslav Paleček a skupina Antikvartet. V krásném areálu městských sadů v Mohelnici a přilehlá autokempu, kde je vlastně druhá scéna Morava, se pak v pátek začíná už hrát v 16:30. V programu naleznete v podstatě celou tu rodinu folkových kapel Roberta Křesťana s druhou trávou, Žalmanů spol, Roman Horký a Kamelot, Epidemie, Hoptrop, Marien, Cop, Benjo Band, Ivana Mládka, chybět nebude třeba Michal Horák nebo slovenský countryman Alan Mikušek, Nugget, Taxman a mnozí další. Zážitkem samozřejmě bývá i spojení pořádající kapely Madeleine s nějakým zajímavým hostem. Letos si pozvali Vojtu Kyďáka Tomáška, takže hrábnou do starých trémských písní. Jako obvykle bude součástí Mohelnického folkfestu soutěž mladých muzikantů a v pátek večer třeba táborový oheň v režii přítomných trémských kapel. Co se týče dílen, workshopů a škol, můžete se zúčastnit třeba kurzu kytary a zpěvu s Michalem Hromčíkem, houslí s Radkem Špindlerem a koncovek s Ivanou a Miroslavem Ešnervými. Když k tomu připočtete četné noční džemy v celém areálu a mnoho sešnujících skupinek, pak je to věc, kterou příznivec tohohle žánru by neměl vynechat, protože takové rozloučení s létem se nikdy jinde nevidí. Mohelnický folkfest 27. až 30. srpna tohoto roku.

čerým lasem přes mítiny let, kdy byl svět. Na první pohled normální, lidi se prostě s vírou postili a nebyli.

list, chrlí nenávist. Vedem na slabá záře za stromy s pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan.

jdu šarým lesem přes mítěný let, kdy byl svět

Tony Joch a jeho skvělá hudební banda. Písnička Tvář starého muže. To bych rád rozporoval. Toník vůbec ještě nevypadá staře. Ale on sám je v celku pravidelně tváří trošku výjimečného festivalu našeho žánru, který se na rozdíl od většiny přehlídek nekoná někde za městem v lesích nebo na osamocených loukách, naopak přímo uprostřed východočeské metropole v Hradci Králové. Hradecký letoros se nám přiblížil a nutno říci, že celá dramaturgie také poněkud vybočuje ze všech zaběhlých tradičních folkových přehlídek. Nebojte, ale i staromilci si na své přijdou. Letní kino Širák uprostřed Hradce Králové ožije 29. srpna a vystoupí třeba Věra Martinová nebo Malina Brothers jako hlavní lákadla, zmiňovaný Tony Joch a přátelé, pardubičtí Marien, ale pak tady vidím v celku dost velice zajímavých mladých objevů a talentů, které já osobně bych si nenechal ujít. Třeba Michal Vilí Sedláček, člověk, který normálně leze po stromech nebo do hlubokých studní a dělá takové ty rizikové adrenalinové věci a pak zpívá úžasně, jako kdybyste smíchali koktejl s Valdemara Matušky a Babi Daňka. Vřele doporučuji. Objevem, řeknu už podruhé, na letošním oblastním kole Porty se stala skupina Reverie z Benešova, folk rock, velice energický a moc pěkné chytré písničky a báječná parta muzikantů. Z jižních Čech přijde třeba Bonsai číslo 3, udržující odkaz básníka Františka Stralčinského, ale také předvádějící skvělou novou autorskou tvorbu. Co je moc velká a oblíbená legrace, Pavel Křivák a Adam Kubát se svým Simon Garfunkel Revival, duo groovy, kdo jste měli možnost slyšet, tak je to patrně nejlepší cover Simona Garfunkla, který kdy tady po českých pódiích chodil. Skutečně, když člověk zavře oči, má problémy rozeznat od originálu. Na co se ale můžeme moc těšit, je samozřejmě známá zpěvačka Iva Marešová a její skupina Razam. I když překračují folkovou scénu a plují ve vodách třeba spíš world music se silnými slovanskými kořeny, je to báječné mezinárodní sdružení muzikantů, které mohu více než doporučit. Program nevšední a program nabitý, čili hudební festival Hradecký letoros 29. srpna v letním kině Širák v Hradci Králové.

0: Iva Marešová, Rezama na křídlech koní. To byla takřka poslední písnička dnešních folkových pohlazení. Mějte se dobře, přátelé, choďte na folk a ať se vám daří. To vám od mikrofonu Českého rozhlasu a folkových pohlazení přeje Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAB rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Posloucháte Český rozhlas, od mikrofonu Záletu vás zdraví Alena Zárybnická. Není lepší situací, než když s vámi ve studiu při relativně intimním osvětlení sedí profík Aleš Háma, moderátor a herec. Udělal mi neobvyklou radost, když jsem ho sledovala v seriálu, který se jmenoval Limity. A navíc byl jeden moment v životě, kdy jsem se dostala až k němu, no Aleši, řeknu to na rovinu, do ložnice. Jsem ráda, že posloucháte Zálety.
3: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Aleš Háma se narodil v Karlových Varech. Pěkně, v klidu a v neděli. A hned na pravou míru uvedu tu ložnici. Netroufám si říct, jak je to dávno, ale protože kvůli covidu jsme nemohli do televizních ani rozhlasových studií a vůbec jsme se nemohli potkávat a přitom jsme chtěli pomáhat, Česká televize vymyslela variantu letité charitativní akce Pomozte dětem tak, že jeho moderátora Aleše Hámu navštívila přímo v jeho domě. Nedovedete si představit, co se dělo v momentě, kdy jsem sobě moderátor denních studií k Hámům domů přijela. Tak jsem ráda, že teď spolu můžeme sedět ve studiu.
1: Krásný dobrý den, ahoj a děkuju moc za pozvání i za krásná slova, která teda o mě zazněla a už se trošku i červenám, a to nejenom kvůli těm červeným světlům, která tady máme v rozhlase.
0: Ten moment, kdy se vám do rodiny, a teď myslím tobě, tvojí ženě, tvým dětem, nastěhovala Česká televize.
1: Jako musím říct, že se mi do toho ze začátku úplně nechtělo, protože já jsem k tomu byl tak jako velmi diplomaticky dotlačen Českou televizí, protože říkali, helejte, jako kvůli těm regulím to může být buď na sportovišti, nebo prostě někde, anebo u vás doma, no. A to by bylo úplně nejlepší. A já říkám, jako byste chtěli, aby to bylo u mě doma. No, bylo by to fajn. A teďka já jsem tak jako, protože vím, jak to vypadá, když se natáčí, co lidí tam přijde, jaký chlív dokážou nadělat, tak jsem se toho dost bál. No nicméně jsme řekli ano, s manželkou. Já jsem navařil prostě
0: guláš
1: kančí, přesně tak. Vystali jsme barák lepenkou, aby se nikdo nemusel zouvat. A prostě jsme přijali velký přenosový vůz před barák. Přepojil se elektrický proud na to, aby to všecko utáhl náš jistič. A živě se přímým přenosem vyselo ode mě z pracovny, potažmo z celého domu, z Petrovice od Hostivarský přehrady, a já jsem si vlastně říkal, jo, je to v pořádku, ty věci tak mají být, to už nikdy nezažiju, abych dělal hlavní večerní pořad přímým přenosem od sebe, jako z baráku. Super to bylo.
0: Moment, kdy jsi litoval toho, že jsi si Českou televizi do baráku pustil, vybaví se ti teď po letech nějaký?
1: Přišlo něco, co jsem jako odmít. A to byla 13. komnata, protože vlastně, když jsem se nedávno koukal na 13. komnatu Mojdy Maděliče, když teďka odešel nedávno velmi smutně a brzo, zbytečně, tak jsem si vlastně uvědomil, že mi taky vlastně volali, že, a říkám, helejte se, a já asi nemám žádný jako trauma, nebo jako každý má trauma, že jo? Každý má něco. Jako, a pak já teda na základě téhle zkušenosti jsem si procházel ty 13. komnaty, co tam ty lidi řešili, a jak to byl geniální projekt ze začátku pro mě, a opravdu se mi líbilo, jak ty lidi šli na, jako se svojí kůží na trh s velkýma jako zásadníma životníma problémama, s různýma rakovinama, odchodama blízkých lidí, bolestma vnitřníma, no tak prostě najednou se tam občas jako řešej takový jako banality považovaný za 13. komnatu, tak jsem byl rád, že jsem to jako odmít, že vlastně asi bych našel trauma, když jsem šel do školy a nechtěl jsem, ale točit o tom 13. komnatu mi přišlo jako zbytečný.
0: A tak tomu úplně naprosto rozumím. Já jsem takhle kdysi přistoupila na to, že se natočí, no a teď si nemůžu vzpomenout úplně přesně na název. Tajemství rodu už vím, stačilo pomrknout.
1: Mm-hmm. Ano, tam byla i Tereza Kostková, to si pamatuju.
0: Přesně tak, já jsem s tím tedy tehdy souhlasila, až když souhlasili moji rodiče, protože to vlastně byla jejich minulost, ani ne tak moje. Vlastně to byla taková úlitba za to, že jsem od samého počátku říkala, že nikdy nebudu tančit ve Stardance, nikdy.
1: To máme stejně.
0: No ale moment, ty jsi se ve Stardance objevil.
1: No jo, ale
0: jako záskok.
1: Ale náhodou, to byl takový záskok. Tenkrát, když jako já tam stál před tím přímým přenosem a ozvel se Viktor Price a řekl, živě z Prahy, přivítejte moderátory Marka Ebena a Aleše Hámu. Tak mě se úplně jako zatočila hlava. Já jsem říkal, to je jako blbej sen, a bylo to jako super. Já jsem si to hrozně užil a do dneška na to hrozně rád vzpomínám.

0: Azbest, konec uhlí, zrození hrdiny, hořící muž, Marta, sponzorský dar, uhlí je kámoš a poslední díl Aleši.
1: Ježiš, já nevím, jak se jmenoval poslední díl.
0: Nápověda, setina ze sta.
1: 1%.
0: Ano, 1%.
1: Jo, takhle, tak už se tomu rozumím.
0: Za mě skvělý seriál. Režie, scénář Petr Zelenka, hlavní roli Aleš Háma. Mnoho rozhovorů na toto téma jsem slyšela a četla. A každý, téměř každý, začínal připomínkou toho, že to byla velká herecká příležitost.
1: To je jako hrozně, celý je to hrozně zajímavé. Já to jako vnímám, že jsem takový jako pokusný králík v tom hereckém světě, protože já jsem herec vystudovaný, celý život vlastně hraju divadlo, co si ten svět pamatuju. A opravdu první velká herecká příležitost, takováhle jako hlavní, přišla od toho Petra. A přišla náhodou, jak už to v životě bývá. A to téma já vlastně nevím, a to si, myslím si, že ten seriál se nestal tak jako kultovním, jako všechny ostatní Petrovy seriály. A já jsem si to jako chvilku vyčítal a říkal jsem si, jestli to nebylo jako mým hereckým výkonem. Asi ne, snad ne, jo. Ale
0: určitě ne.
1: Dokonce Petr se mě zastával, říkal, za Hámou si stojím, za Výběrem, což já si toho nesmírně vážím. On to téma, jo, je tak problematický,
0: jasně,
1: že ten divák potřebuje vědět, jako kdo je hodný a kdo je zlej, a najednou ten Karel
0: se pro mě
1: Ten jako prostě je hajzl, ale vlastně mu fandíte a vy nevíte, jestli mu jako fandit nebo ne, a je to takový pro toho prvoplánovýho diváka. Mm-hmm. Je to jako strašně těžko jako zkousnutelný, ale jinak za mě úžasný dílo, já si myslím, že se to moc povedlo.
0: Kde jsou limity Aleše Hámy? Tak jako obecně v herectví, v životě?
1: Zrovna v tom Stardance třeba jsou limity. To si myslím, že každý člověk by měl mít ty limity. Já jsem dostal nabídku do Stardance jako 3x a s velkou, a teď použiju to nadužívané slovo, pokorou a díky jsem odmítnul, protože vím, kolik mých kolegů by moc stálo o to, aby tam byli a aby tam mohli být v tomhletom krásném pořadu. Ale já prostě vím, že netančím dobře a mě to nepřináší ani radost zásadní a takže já bych nebyl ani dobrý jako Jirka Dvořák, nebyl bych ani vtipný jako Lukáš Pavlásek. Já bych byl takový to jako něco mezi. A ta strašná dřina, kterou to obnáší, což zase já vím, protože mám manželku tanečnici a hrál jsem v muzikále, kde se jako hodně tančilo, jako třeba v Pomádě, tak já nechci. Jako, já ušetřím ty diváky. Takže to je třeba, si myslím, že takový limit, který by člověk měl znát a měl by to umět odhadnout.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Tak jako mám vžité slovní spojení paleček Janík, často si myslím, že stejně může vyznít slovní spojení Háma Tereza Kostková.
2: No jo, ano, protože my spolu opravdu hrajeme už 13 let hru Frankie a Johnny, hrajeme spolu ve hře Můj nejlepší kamarád, hrajeme spolu ve hře Za dveřmi kanceláří, hráli jsme spolu v Mídlovém princovi, jsme kamarádi, moje žena je kamarádka s Terezou, prostě se tak jako, tak jsme se našli v tom životě, že se máme, no. Je to velmi, velmi hluboké pouto. Ale musím říct, že já vůbec jako mezi ženami mám těch kamarádek i víc. Taková další podobná kolegyně je Monika Absolonová, která vlastně kdykoliv má problém, nebo já mám problém, tak ví, že se na mě může obrátit. Adéla Gondíková, Daniela Písařovicová, jsou to všechno dámy, se kterýma se dá nejenom moderovat, ale i krásně jako povídat žít. A žít a jsou to jako, je to fajn s nima a mají smysl pro humor. To bych řekl, že to je to zásadní, co je jako pojí.
1: Moc mě potěšilo, že Monika

0: V smyslu vyděšený, jak člověk v této práci může jít s vlastním srdcem ven a pracovat s ním během svého vystoupení, jak opravdový to je, a semele to fakt jako úplně každýho i jako žulu.
1: Říkala jsem teď slovní spojení háma kostková, troufám si použít ještě jedno háma sokol.
0: No.
1: A upřímně říkám, že jsem se při posledním vysílání tak bavila, že jsem se k některým momentům musela vracet znovu. Že to pro mě byla moderátorská škola a tím nechci říct, že bych se to chtěla učit, Ježíš, protože to nikdy nedokážu.
0: Od tebe je to jako velká podstata.
1: No pozor, nemluvíme o počasí, mluvíme o klasickém moderování.
0: Jo, já teda to smekám a děkuju za to, protože za mě ten přenos je jako nesnesitelně dlouhej. Jo. Je to tak, že prostě já si myslím, že jak jsem starší generace už, tak za mě dobrý, pěkný, kvalitní, přímý přenos do 22 hodin a pak jdem přemej písová nebo Moulin, že jo? To by mělo být to jako schéma toho pátečního nebo sobotního večera, ale doby se změnily, já tomu rozumím, navíc je to komerční televize, takže reklamní breaky a o to těžší to je, jo? Já vždycky říkám, my to chystáme poměrně dlouho, už teď si s Ondrou píšeme jako nějaký věci, které nás třeba zaujmou a pak to v těch konverzacích zpětně hledáme a na podzim si to tam vždycky jako dohodíme. Strašně toho odpadne, vlastně v ten den se zkouší od rána, zkouší se už den předem, přesně v 5 hodin večer, kdy máte po té generálce.
1: Tak je člověk nejunavenější?
0: Tak je člověk jako nejunavenější a říká si, jako teď bych si tak jako dal dvojku bílýho, řekl si, super to bylo, díky, a šel bych jako domů. A to je ta chvíle, kdy se musíte zmobilizovat a připravit se na ten přenos, který v 8 hodin a 20 minut vypukne. No, je to jako, nebudu říkat, že to je jednoduchý, ale mám to rád. Jsem divnej, mám rád ten adrenalin přímýho přenosu.
1: Ale na druhou stranu, tak my to máme při každém živě moderovaném počasí. Jednou je to venku a už s tím stejně nic nenadělám.
0: Je na tom totiž to nejlepší, jo, že když člověk točí ty zábavný pořady, tak ten režisér říká, teda to bylo perfektní, kluci, vás to povedlo, to bylo super, co? Tak to dáme, pojďte teda ještě jedno. A říkám, a proč? No ne, tak prosím, kde to máme. A to se právě u toho živého vysílání nikdy neuděje. Takže proto to mám rád.

0: Mám tisíce otázek, které se do dnešních záletů s mým hostem Alešem Hámou bez pochyby nevejdou. Možná nějaké zůstanou nezodpovězené a možná to bude důvod pro to, abychom se setkali kdekoliv jindy, mimo Český rozhlas. Ale přesto, vždycky se potkáme doma. Kde má Aleš Háma domov svůj?
1: To vždycky říkal můj kamarád z Limoš z Francie, který žije už asi 7 let v Čechách, říká, ví Česi, se i v hymně ptáte, kde bydlíte, jo? A to je jako zajímavý. No, kde mám já domov? Samozřejmě doma, kde je moje žena, kde jsou moje děti, kde je můj brácha, kde je můj táta, což už jsou najednou 3 místa, brácha žije v Ústí nad Labem, táta pořád v Karlových Varech, v Krušných horách mám chalupu a Krušní hory, zvláštní kraj, Sudety, velmi specifický díky tomu, jak se v Sudetech žilo, a teď se nebavím jenom o těch západních. Sudety strašně dostali na frak tou historií a je to tam pořád znát, ať chcete nebo ne, prostě na mezilidských vztazích, na tom vykořenění, je to jinak než ve zbytku republiky. Já vždycky říkám ideální jako příklad Svitavy a Litomyšl. Zatímco Svitavy byly sudetský, tak Litomyšl byla v protektorátu a do dneška to na těch městech je zvá, jak jsou každý úplně jiný. A je to drsný kraj, to Krušnohoří, nic tam neroste, lidi si tam vlastně musí naučit pomáhat a je to podobný asi, proč to mám rád třeba na Yukonu a na Aljašce, protože tam, když se člověk zastaví, že se vyčůrá u silnice, tak vždycky zastaví to auto, který jede okolo a ptá se, jestli jste v pohodě. A tak to má být, ty lidi mají žít pro sebe jeden pro druhýho, byť mají samozřejmě právo a nárok na svoje soukromí životy, tak bez toho okolí se stejně neobejdou. Takže doma je tam, kde si lidi umějí pomáhat a kde mám lidi, který rád vidím.
0: Bylo to určitou dobu i San Francisco?
1: Bylo to určitě pro dobu 2 let San Francisco, vlastně od té doby jsem tam byl 2krát a už strašně dlouho jsem tam nebyl a je pravda, že se to město strašně jako proměnilo, nebo celá ta severní nebo střední Kalifornie. Trošku ta extrémní, já jenom pro Boha chraň Bůh, jako nejsem jako pravicový, úplně jako extrémně pravicový, tak jakože neschvaluji úplně to, co se v té Americe děje, ale ta extrémní levicová politika, která cloumá tou Kalifornii, ta taky nenese úplně ovoce a to se tam trošku propisuje. Nicméně kraj je to nádherný, je tam dobrý povětří, prší tam a před zimu a na jaře je tam prostě zeleno, je tam krásně svěže, jenom tam moc lidí, je tam prostě 40 milionů lidí v celé Kalifornii a to je hrozně moc, takže já radši ty místa, kde těch lidí moc není, což se dá vzhledem k mý práci jako pochopit. No.
0: Naprosto tomu rozumím, krásně Aleš Háma zahrál na moji meteorologickou strunku s tím vyprávěním o tom, jaké počasí je v Kalifornii.
1: No v tom San Francisco, tam je ta Bay Area, tam je ten záliv, kde je prostě v parném létě, leží tam mlha nad tím zálivem klidně celý den a to sluníčko tam svádí jako marný boj nad tou mlhou, to je úplně, a tam jsou tak boží meteorologický jevy. To je jako fakt nádhera. Tam je to dobrý.
0: Ale Aleš Háma, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes Aleš Háma. Netřeba představovat jeho práci, jeho profesi. Ale zajímají mě detaily k některým názvům článků, rozhovorů nebo témat, která byla o Aleši Hámovi zpracována. Takže, jakému atletu svědčil Aleš Háma na svatbě? Je-li to pravda?
2: Ano, Kudličkovi, Kudlovi s Jiřinkou Ptáčníkovou, což jsou naši skokani otyči, vynikající, tuším, že stále oba držitelé českého rekordu, pokud se tak nestalo na Czech Indoor Gala nedávno a nějak se to jako nezměnilo, nesleduju úplně atletické dění v zimě, to mám úplně jiný starosti, ale bylo to super, to byla krásná svatba, myslím, že jsme si to tam hodně jako užili, hlavně s Kubou Vadlejchem a s jeho paní.
1: Hlinkama netopím.
2: No, holinkama netupím. To jako fakt považuji za strašidelnou prasárnu. Já měl vzdáleného příbuznýho, který byl učitel chemie na střední škole a vyráběl si v Jizerských horách svoje vlastní brikety. Jako za to táče, nebo jako těsně po revoluci. A vyráběl je tak, že z větej olej se smíchal s pilinama a dalo se to do uřízlých PET lahví. A to byly jako to, a tím se topilo v kotli, jo.
1: Tak,
2: no jasně, tak ale to prostě před 30 lety takhle bylo, jako zaplat pánbu za to, že už když člověk sjíždí do těch vesniček u nás v Krušnohoří nebo i na Jihuček, že už nevidí ty hnědouhelný dýmy, jako tak často, ne úplně, ale ne tak často.
1: Další tvrzení, které se objevuje v jednom z titulků, Karla Kadlece jsem kradl v hospodě i na honu.
2: To je pravda. Já jako vlastně to mám hrozně rád, najít si nějaký archetypy, který se k té roli dají jako použít. Já dokonce i pro roli takového notorického lháře, který ho hraju v Komorním divadle Kalich ve hře Můj nejlepší kamarád, což je mimochodem taky postava velmi záporná, kterou ale diváci na konci většinou jako milují a držejí palce.
1: Jako Karlovi.
2: To je jako Karlovi. Tak jsem měl svůj předobraz, nebo mám i předobraz pro tohohle záletníka. Ale není to vždycky jako jeden člověk, jo. To je jako, ale já vlastně mám hrozně rád ten čas, který strávím s chlapama v maringoce u řeky, když jsem na rybách, nebo zrovna na těch honech. Je to kontakt s úplně jako normálním bytím, s normálníma lidma, s životem. Neodděluje mě to na toho Pražáka, který prostě chodí do televize točit soutěž a jako zbytek republiky. Jako já mám rád kontakt s reálným životem a podle toho jakoby tam najdu velmi často předobrazy svých postav.
1: Kontakt s normálním životem bude i další název článku Manželství je dřina. Nebudu mladým lidem lhát, že za vším stojí láska.
2: Jako...
1: Existuje na to nějaká diplomatická nebo diplomatické rozvinutí téhle myšlenky?
2: No jo, jasně, já vždycky říkám, že to je to tak, že když je člověk mladý, tak by tu parní lokomotivu jako měl rozfedrovat úplně jako na co nejvíc v tom vztahu tu lásku jako a čím větší zamilování, tím jako lepší samozřejmě, protože to je jako investice, kterou, nebo jako velká brikata, kterou dáte do těch kamen toho vztahu. Ale ona jako, ať bude sebevětší, tak nebude hořet jako furt a člověk musí prostě přikládat a musí tu manželku jako překvapovat a myslet na ní a dělat jí radost a tak trochu samozřejmě jako očekává, jako že to samý bude dělat i ten druhej. Je blbý, když to není v obou strany, pak to jako nefunguje samozřejmě, ale je to, hele, je to druhý povolání, vždycky říkám, je to jako normální druhá práce, ale i tak jako nám naše práce dělá radost, tak i ta druhá práce může dělat radost, když se daří.
1: Teď je to čistá náhoda, že navazuju dalším tématem. I hovado touží být dobrým člověkem.
2: Jasně, jako i toho, i hovado, i úplný debil a já bych teďka měl jako na jazyku fůru jako lidí, o kterých se teď hodně mluví v médiích a jako mohl bych je jako zmínit, tak si myslím, že dělají to nejlepší a chovají se jako nejlíp, jak umějí. A to je to jako smutnější. Samozřejmě potom, když to tak není, no tak nejste sami sebou a máte jako velký problém s přijetím sama sebe a vůbec jako s fungováním na tomhletom božím světě. Ale jako opravdu i ten nejprostší člověk se snaží žít co nejlepší život.
1: Ale Žáma, posloucháte Zálety.

0: Alešem Hámou dnes moc ráda mluvím v Záletech. O jakém tématu by Aleš Háma rád mluvil, kdyby mluvil o sobě? Jinými slovy, jak by se třeba jmenoval dokument, který by Aleš Háma bral jako ten, který dobře popisuje jeho život? Jak by se mohl jmenovat? Pokud už tedy nějaký nevznikl a nepřehlédla jsem.
1: No, to zatím nevím. Nevím, ale je pravda, že já mám jednu takovou písničku na první desce, ta se jmenuje Stigma kreténa. Nás to tenkrát hrozně pobavilo s Ondrou Brouskem, že to zní jako Carmina Burana, jo? Že uvádí oratorium Stigma kreténa. A já jsem na základě toho napsal písničku a je to vlastně o tom, že člověk jakoby, tak jak se zapsal jako mladý těma scénkama na Nově a v Český, tak prostě fůra lidí mě má za toho jako za toho smíška a samozřejmě já se tomu nebráním, mě to vůbec nějak neuráží, nevadí mi to, prostě s tím tak jako žiju, ale myslím si, že to je to, proč asi nikdy nebudu předávat ceny paměti národa jako moderátor, jo, i když člověk nikdy neví, ale...
0: A dává je Daniela Písařovicová?
1: Dává, no.
0: No, tak to by šlo nějak dopovědné.
1: Je s Dančou, jo, s Dančou, dokonce my máme s Dančou i duet na té druhé desce, takže bychom to tam mohli zaspívat.
0: No, mě na rozhovorech vždycky baví, když se to hemží tématy, na které mám 1000 otázek, které bych chtěla na odpověď tomu, kdo mi v Záletech na otázky odpovídá dát. To prostě nejde. To se tak větví, ten náš rozhovor, stejně tak, jako se větví vzpomínky na lidi, kteří se prolnuli jakýmkoliv způsobem našimi životy. Teď si dovolím třeba připomenout jméno Pavly Charvátové.
1: No jo, to je jasně. To byla moje první kolegyně ve Snídani s Novou. My jsme se znali jako leta předtím, jsme se potkávali na konzervatoři, ona tam chodila s Jirkou Strachem.
0: Chodila tam s Jirkou Strachem?
1: No, já už si nepamatuju, jestli spolu chodili, nebo je tam jenom chodili, ale to nebudu se v tom do toho zabředávat. My jsme spolu jako pracovali a měli jsme se jako hrozně rádi, ale moc nám to jako spolu nešlo. Já nevím, jestli to znáte, mně se to stalo párkrát ještě potom v životě, že jako lidsky to funguje, ale profesně to na jako ty zoubky jako v těch dvou koleček jako nezapadnou. A pak třeba ale se stane, a to jsem taky nevyložil, že s tím člověkem úplně nemám jako intimní vztah a nezdílím s ním jako...
0: Ale na place to funguje.
1: Ale na place to jako najednou jako funguje. Ten člověk dává ba, umí se jako nacítit zvláštní, jako profesně, no. Takže jo, ano, myslím, že jsme se navzájem dost obohatili.
0: Budeme pozorovat svoje okolí, když budeme mít jakoukoliv společnou práci s kýmkoliv jiným. Na závěr Záletu vždycky přichází otázka od umělé inteligence.
1: Ajajajaj.
0: Umělá inteligence na odlehčené téma nabízí tuto otázku. Háma styl. Kdybyste měla dát jednu radu mladému moderátorovi, co rozhodně nemá říkat do živého vysílání, jak by zněla?
1: To je zrovna, nedávno jsem to říkal mýmu synovi, který se odstl ve zpravodajství na Nově a dělá tam reportéra, což je ta poslední věc, kterou bych do něj řekl, a myslím si teď snad soudně říkám, že si myslím, že mu to zaplať vám docela dé, jo, a hlavně o to baví, to mě jako na tom nejvíc těší. Aby neříkal my jsme, protože to je takovej zlozvyk, který dělají, nás to odnaučili hned v prváku na konzervatoři. Já jsem, my jsme, já jsem, se říká, a tak by to mělo určitě být, ale těch rad by nebylo moc, protože ono vlastně jsou k ničemu. Ten člověk si to musí odmluvit, všecko si to musí odžvanit a odchybovat sám. Myslím si, že existuje rada a to mi ty určitě potvrdíš, že vlastně člověk by měl víc jako poslouchat, než mluvit u toho moderování. Byť se to zdá nelogický, tak to vlastně je.
0: Já se vždycky ve vysílání Záletu uvědomuji ještě jednu radu, kterou s oblibou říkala Stáňa Lekešová. Vzpomínáme na ní od tohoto modrého stolu a rozhlasového mikrofonu. Ptej se jednoduše.
1: Jo.
0: A vždycky, když bloudím v otázce, tak vidím tu Stáňu, která říká, ptej se jednoduše.
1: Jo, to bylo vždycky, to je vždycky největší utrpení, když otázka je delší než odpověď. Jo?
0: Dneska to tak snad nebylo. Možná u dvou otázek, se kterými si Zdeněk Novák při střihu našeho pořadu jistě rád poradí. No, učila jsem se, jako vždycky, když v Záletech potkám profíka. Tak děkuji za přítomnost v rozhlasovém studiu.
1: Děkuji, úplně červený odchází. Mějte se krásně, děkuji za pozvání.
0: Hezkou neděli přejeme oba vám všem.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: O rozpočtu pro příští rok začnou na ministerstvu financí jednat jednotliví ministři. Českem se prohnaly silné bouřky, hasiči kvůli nim měli přes 500 zásahů a počasí většinou bude oblačno s přehánkami nebo deštěm a teplotami do 22 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Jednotliví ministři dnes začnou jednat o rozpočtu pro příští rok. Na rezortu financí, který má státní kasu na starosti, by se měli scházet během dnešního a zítřejšího odpoledne. Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív řekla, že nebude možné uspokojit veškeré požadavky. S šéfem hnutí a premiérem Andrejem Babišem už ale mají v prioritách jasno.
3: Mohu prozradit, že jsme se shodli, že to musí být investice do infrastruktury. Tady jsou rozjeté stavby, tak je nezastavíme. No a o zdravotnictví, to je velká priorita premiéra, kdy on prostě říká, tady je spousta problémů, ať už jsou to nejen investiční, i ty oblasti těch přístrojů, že jsou nemocnice, kde chybí prostě úplně ty špičkové přístroje.
2: První návrh státního rozpočtu pro příští rok musí být hotový do konce srpna. Česko čelí žalobě Evropské komise kvůli pravidlům evropského zatýkacího rozkazu, informuje o tom server iRozhlas.cz. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech nebo pro dočasné předání lidí na zatykač. Spor trvá už od roku 2020. Česko sice zákon upravilo, ale podle komise neodstranilo všechny nedostatky. Případem se bude zabývat Soudní dvůr Evropské unie. Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám v celém Česku asi 550 zásahů. Informoval o tom mluvčí jejich generálního ředitelství Václav Pilný. Bouřky během odpoledne a večera postupně přešly ze severních a středních Čech směrem na východ a dál na Moravu a do Slezska. Doprovázely je kroupy, přívalový déšť a silný vítr. Podle Pilného hasiči nejčastěji zasahovali u spadlých stromů, poškozených střech nebo čerpali vodu ze zatopených sklepů.
4: Nejvíce případů jsme evidovali ve Středočeském kraji, konkrétně 99, dále pak v kraji Pardubickém 70 a na jižní Moravě jsme likvidovali 67 případů.
2: Problémy byly i v energetice. Na východě Čech zůstalo bez proudu 5 000 domácností. V celém Česku platí i dál kvůli suchu výstraha před vznikem požárů. Badmintonistka Petra Meixnerová postoupila na mistrovství světa do druhého kola. Na úvod šampionátu v Dillí porazila Italku Hamzaovou 2-1 na sety. Uspěli i Jiří a Ondřej Králové, kteří vstoupili do turnaje ve čtyřhře hladkým vítězstvím 2-0 nad kanadskou dvojicí Lai Yakura.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle s přehaňkami, postupně bude od jihozápadu oblačnosti i deště přibývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24 a na horách kolem 13.
1: Doprava.
2: Dálnice jsou aktuálně průjezdné bez větších komplikací. Ide jednička v dlouhodobých omezeních u Šmejkalky na Benešovsku, v Brně u sjezdu na Bratislavu a taky v Ostravě mezi sjezdy na Porubu a do centra. Na Frýdecko-Místecku je nově neprůjezdná silnice 474 z Třanovice do Hnojníku. Uzavírka je tam kvůli stavbě mostu v půlce trasy a potrvá 2 měsíce. V Praze v Průmyslové ulici se srazila 2 osobní auta, nehoda je u Malešické spalovny kousek za Outlet arénou a omezuje průjezd. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a začíná vaše ráno na Dvojce, u mikrofonu Vláďa Slezák.
6: Krásné dobré ráno a hezký den všem, co vstáváte s Dvojkou v úterý 18. srpna. Helena, ještě jednou všechno nejlepší a přidáme i písničku Znamení od Divokýho Byla. Tak krásné dobré ráno, za chvilku pohled do dnešních českých novin.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

byl divoký byl a znamení na dvojce 8 minut po 5. hodině raní. A teď české noviny. Pro zákazníka je dobírka výhodná. Zaplatit za zboží až při jeho převzetí je ideální, zvlášť tehdy, pokud člověk nakupuje u neznámého obchodu a obává se, že po platbě předem mu zásilka nedorazí a přijde o peníze. Pro e-shopy je však dobírka stále větším problémem. Nepřevzaté zásilky jim zvyšují náklady. Některé obchody proto cenu dobírky zvyšují nebo ji dokonce přestávají nabízet, píše Dnešní Právo. Když na Instagramu narazíte na keramický hrnek z malé německé dílny, ve francouzském e-shopu objevíte šperk nebo vás zaujme kniha od belgického rodinného vydavatelství, stačilo ještě před pár dny zaplatit a zásilka zamířila na vaši adresu. Teď vám ale prodejce může oznámit, že do vaší země už neposílá. Pár objednávek z Česka se mu totiž kvůli novým evropským pravidlům jednoduše nevyplatí. Důvodem není clo ani dražší doprava, ale nová evropská pravidla pro obaly. To píší Hospodářské noviny. No a kapesné dostává téměř 9 z 10 dětí. Obvykle jde o pravidelnou měsíční částku do 600 korun. S věkem se peníze od rodičů stále častěji přesouvají z kasičky na účet a do mobilu. Vyplývá to z průzkumu, které provedli zástupci finančního sektoru a napsala o tom Mladá fronta dnes.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: 1:13, zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, zpočátku na jihozápadě Čech místy se slabým deštěm, během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy bude až 24, v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů Celsia.

Michal David na dvojce a Život je náš. A teď už v rámci prázdninového ranního vysílání také pár historických údajů pro ten dnešní den. Tak třeba v roce 1273 Prahu postihla povodeň. V roce 1826 na Křivoklátě vypukl v bytě vrchního správce požár, který rychle zachvátil celý hrad. Zachránit se podařilo jenom královský sál a kapli. Také byl objeven chemický prvek helium v roce 1860. V roce 1891 v Texasu prováděli první pokusy, jak uměle vyvolat déšť. Také v roce 1900 bylo na Mezinárodním srazu elektrotechniků v Paříži oficiálně schváleno nově vymyšlené slovo televize. V roce 1926 vysílal Československý rozhlas první přímý přenos fotbalového zápasu ze zahraničí, a to konkrétně z Vídně. V balónu se poprvé podařilo vystoupat do výšky 16 201 metrů v roce 1932. A 61. v Brně bylo založeno studio Československé televize. Brno se stalo čtvrtým městem republiky, které po Praze, Ostravě a Bratislavě získalo televizní studio na tvorbu vlastních pořadů. Uprostřed léta sněžilo v roce 1966, a to nejenom v Alpách, ale dokonce i na kávových plantážích v Brazílii. A AZNP Mladá Boleslav na tiskové konferenci představili veřejnosti nové kupé Škoda 110R. To byl rok 1970. No a na Strahově to vystoupili Rolling Stones v

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Mým hostem bude zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Balucha. Jaké bylo sledovat zblízka mimořádné okamžiky francouzské současnosti od pařížské olympiády po znovu otevření Notre Dame? Co všechno o Francouzích zjistil mimo tiskové konference? A jak rychle se zahraničnímu zpravodaji stane země působení jeho domovem? Také o tom bude naše povídání s Martinem Baluchou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
4: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Rodičovský příspěvek se od příštího roku zvýší o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Příslušnou novelu podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat budou mít nárok na dvojnásobnou částku. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má zvýšení pomoct rodinám zvládat inflaci. Část opozice neúspěšně prosazovala automatickou valorizaci příspěvku. Německý soud ve Stuttgartu vynese rozsudek nad třemi Ukrajinci obžalovanými ze špionáže a přípravy sabotáže ve prospěch Ruska. Podle státního zastupitelství se snažili vymyslet způsob, jak poslat na Ukrajinu balíky s výbušninou. Podle prokuratury dostali příkaz od ruské tajné služby. Policisté je zadrželi loni v květnu ve Švýcarsku. Podezřelé v podobných případech zadrželi bezpečnostní služby už dřív v Litvě, Polsku, Bosně a Hercegovině a Británii. Firmy a personální agentury upozorňují na odchody filipínských pracovníků k jiným zaměstnavatelům. Původní zaměstnavatelé do nich přitom investují 10 tisíce korun. Platí jim třeba letenku nebo ubytování. Filipínci mají podle evropských pravidel povinnost zůstat u původního zaměstnavatele půl roku. Podle analýzy Ministerstva práce z minulého roku odejde po této lhůtě ze svého zaměstnání až 10% z nich. V Kuksu u Dvora Králové nad Labem začíná zítra festival Teatrum Kux. Přehlídka už víc než 20 let oživuje tradici barokního divadla, hudby a umění. Festival potrvá až do neděle, tedy do 23. srpna a území na březích Labe mezi Dvorem Králové a Jaroměří připomene jako významné centrum barokní kultury. Nehrající kapitán Tomáš Berdych předběžně nominoval 5 tenistů na duel Davis Cupu se Spojenými státy. V nominaci jsou Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl. Češi se s Američany utkají za měsíc v pražské O2 aréně.
0: Počasí.
4: Úterý bude nejprve oblačné až polojasné, ojediněle s přehaňkami, postupně bude od jeho západu oblačnosti i deště přibývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24 a na horách kolem 13.
0: Doprava.
4: V Praze v Průmyslové ulici se srazila dvě osobní auta. Je to u Malešické spalovny, kousek za outlet arénou. Směr Hloubětín. Auta omezují průjezd, je tam hustší provoz. Na silnici 198 s Toužimi do Bochova havarovalo nákladní auto a skončilo v příkopu. Nehoda je v Kozlově. Místo je zatím průjezdné. A v pražských Stodůlkách je neprůjezdná ulice Neústupného. Zasahují tam hasiči u požáru domu. Tak opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, poslouchá Vaše ráno na Dvojce s Vláďou Slezákem.
5: Krásný dobrý den. Zahradníci z Mendlovy univerzity v Brně vědí o každé kapce vody ve své botanické zahradě. Zavlažování rostlin mají pod kontrolou díky digitalizaci. A tak si o tom budeme povídat už za chviličku ve vysílání Dvojky v úterý 18. srpna. Všem Helenám všechno nej. Další písnička, ta na vás čeká právě teď na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Dvojku. O každé kapce vody mají nově přehled zahradníci botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně. Ve spolupráci se startupem NextDrop ze Západočeské univerzity digitalizovali zavlažování celé zahrady i skleníků. Senzory, ventily a čerpadla umožní řídit hospodaření s vodou i na dálku z mobilního telefonu. Cílem je vodou šetřit, efektivnit péči o rostliny a zároveň proměnit arboretum v živou laboratoř pro výzkum a výuku.
1: Teď se nacházíme k skleníku, kterém je jedna z největších sběrek orchidejí v Evropě.
2: Říká ředitel botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity Michal Pavlík.
1: V tom skleníku se těch vod míchá víc, tak aby k těm orchidejím se dostala v podobě, která je pro ně vhodná.
2: Místní rostliny mají na vodu vysoké nároky. Právě s tím mimo jiné pomůže digitalizace arboreta, popisuje zakladatel startupu NextDrop ze Západočeské univerzity v Plzni. František Mach.
3: V rámci celé vodovodní sítě arboreta, která je relativně rozsáhlá, protože arboretum potřebuje především zavlažovat, tak jsme instalovali senzory, ventily nebo čerpadla. Vlastně plně automatizujeme chod té zahrady.
2: Kolem nás rostou různé rostliny, včetně o nich orchidejí. Kouká se tady na nás želva.
3: Přímo tady ve skleníku monitorujeme vlastně všechny přívody vody. Tady jsou dva. Jeden je dešťová voda, druhý je voda z vodovodního řadu. Tak, aby ta kvalita vody, kterou se zalévá ta samotná sbírka orchidejí, byla pro ně co možná nejšetrnější.
2: Stojíme tady ve skleníku na mostě. Když tady postupujeme dále.
1: Tak kvete jenom 2-3 dny.
2: Přivoňuji k takové oranžové orchidej.
1: Je to rod Stanhopea, všechny voní, některé po mentolu, některé sladce, jako zrovna tento druh.
2: My jsme tady zašli za zelenou stěnu a přecházíme do technické části.
1: Do tajného prostoru.
2: Do tajného prostoru.
3: Možná můžeme to klidně otevřít, že bychom zalezli do prvního.
2: Zvedáte tady podlažní poklop, pan ředitel zrovna šplhá dolů a my teda ho následujeme.
3: Na tom bude krásný, je potom jako ten smysl toho projektu.
2: Slezu po žebříku. A tady jsme se dostali do technické místnosti.
1: Návštěvník vidí jenom tu kvetoucí kytičku, ale za ní je spousta práce, spousta zkušeností, ale i spousta technologií, takže aby ta kytička mohla fungovat, tak je tady to zázemí.
2: Právě to je podle Macha jedna z výhod digitalizace. Do technického zázemí teď zahradníci téměř nemusí chodit a mají nad rostlinami mnohem větší kontrolu.
3: Tady všude vidíme jednotlivé senzory, vodoměry, ventily a přívody.
2: Vy teďka držíte telefon.
3: Zahradníci vidí všechno vlastně digitálně a vidí i to, co vlastně běžně vidět není. Například aktuální vodivost vody v té směšovací nádrži. Tím pádem oni mají i číselně data k tomu, aby řekli, jestli ta voda je vlastně ve správné konzistenci.
2: Takže dokážeme technickou místnost ovládat, aniž bychom se do ní dostali.
3: A zároveň vlastně máme historický data. To znamená, výzkumníci a studenti mají možnost na datech za dlouhá časová období dívat na to, jakým způsobem se zavlažovalo, jaká byla půdní vlhkost, jaká byla teplota a reflektovat to ve vlastním výzkumu.
2: Pojďme zase teda ven, zpátky na žebřík a zpátky na denní světlo. Tak, místnost opět zadělaná.
4: Technologie se využívá v rámci jednotlivých městských budov, škol.
2: Kde všude lze technologii dále využít, doplňuje Petra Drixler z NextDropu.
4: V letošním roce jsme realizovali obrovský projekt pro Rock for People. Tam jsme pomáhali vyřešit dostupnost vody pro návštěvníky festivalu.
2: Podobný systém už nasadili například v plzeňské botanické zahradě. S rostoucím suchem podle vědců nabývá na významu chytré hospodaření s vodou. Proto chtějí v době, kdy vody ubývá, co nejvíce omezit její zbytečné ztráty. Z Brna, Marek Jensl, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes má být zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, zpočátku na jihozápadě Čech místy se slabým deštěm, během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 17 až 22, na jihu Moravy bude až 24 stupňů Celsia. Hezké dobré ráno.

kdy se spolu nebavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby,

0: Někdy hledáme signál.
1: To byl Marek Ztracený a teď Milan Štajndler.
2: Koláček štěstí.
3: Vzkaz Milana Štajndlera pro dnešní den.
4: Dnes je den šťastné náhody, takzvaný Serendipity Day, slavený každoročně 18. srpna. Založila ho v roce 2001 spisovatelka Madeline Kay. Cílem tohoto dne je povzbudit lidi, aby vnímali nečekané okamžiky štěstí, všímali si krásných maličkostí a věřili, že v každém okamžiku je může potkat něco úžasného. Samotné slovo serendipity, šťastná náhoda či příjemné překvapení, má starší historii. V roce 1754 ho poprvé použil anglický spisovatel Horace Walpole v dopise svému příteli, kde se inspiroval starou perskou pohádkou Tři princové ze Serendipu. Hrdinové této pohádky na svých cestách neustále objevovali věci, které nehledali, a to díky své chytrosti a šťastné náhodě. Název Serendip byl historický perský a arabský název pro Srí Lanku. A já bych dodal, že podle mě náhoda neexistuje. Náhoda je pouze převlečený osud. Náhoda je, když vám život pošle přesně to, co jste nečekali. Většinou účet, diagnózu nebo příbuzné na víkend.
2: Koláček štěstí.
3: Vzkaz Milana Štajndlera pro dnešní den.
1: My vám přejeme samé malé radosti právě pro ten dnešní den. Vláďa Slezák se loučí, přeje krásný dobrý den a teď Elán a Lojzo a že mi je luto.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Ručím za to, že rytíř Hunňady hravě odrazí i turecké nájezdníky.
4: V nejtemnější hodině povstane hrdina.
5: Kdo půjde se mnou, toho ochráním před vším a před každým. Veličenstvo, loď!
6: Vyzvědíš svému sultánovi vzkaz. Hunňady se blíží.
7: Tuto válku nemůžete vyhrát.
8: Máš snad strach?
4: Výpravný historický seriál Hunňady vzestup Havrana. Dva díly za sebou.
9: Kupředu!
4: Dnes večer na ČT2 a v i vysílání.
10: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
10: Přípravné třídy mají podle ministra školství plagy na základních školách zůstat i po zpřísnění pravidel pro odklady. Úroda kukuřice na jihu Čech bude podprůměrná, výnosy ovlivnilo dlouhotrvající sucho a počasí většinou bude oblačno s přehánkami nebo deštěm a teplotami do 22 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za ANO na základních školách zůstat. Děti si v nich zvykají na školní prostředí, než nastoupí do první třídy. Původně měly skončit v září 2029 v souvislosti se zpřísněním pravidel pro odklady školní docházky.
11: Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden upozorňuje, že je potřeba určit, pro koho přípravné třídy dál budou, říká předsedkyně Jana Hlavová.
12: Aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
11: Pro jaké děti přípravné třídy budou, ministerstvo posoudí podle toho, jak se osvědčí zpřísnění pravidel pro odklady, říká mluvčí úřadu Ondřej Macura.
13: Což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, když se dotkla přísnější pravidla pro odklady.
11: Pak chce ministerstvo změnit školský zákon. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
10: Zhruba 5-kilometrová přeložka silnice první třídy číslo 45 na Bruntálsku má stavební povolení. Ředitelství silnic a dálnic ji postaví kvůli budoucí přehradě v Nových Heřminovech. Státní podnik teď vybírá dodavatelskou firmu. Práce mají začít na jaře 2027, říká mluvčí státního podniku Miroslav Mazal.
14: Nová silnice 1/45 povede blíže k železniční trati, vlastně nad hladinou budoucí přehrady, směrem z Nových Heřminov k Zátoru, a tím pádem vytvoříme i částečný obchvat Zátoru, kde tato silnice 1/45 povede mimo část obydleného prostoru v Zátoru.
10: Až o 50% méně kukuřice letos sklidí někteří zemědělci na jihu Čech. Rostliny jsou malé a jejich kvalita nízká. Důvodem je nedostatek vláhy v době růstu.
15: Na některých stanovištích rostliny kukuřice dosahují zhruba do 1 metru výšky a ty palice zaschly. Výnosy silážní hmoty budou zhruba o 30 až 40% nižší oproti předchozímu roku.
16: Shrnuje dopady sucha na porost kukuřice agronom společnosti zemědělské služby Dynin na Českobudějovicku Jiří Mácha. V některých okresech bude úroda ještě horší, doplňuje ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
17: Až o polovinu nižší výnosy i kvalitu hlásí u kukuřice zemědělci ze Strakonicka a Jindřichohradecka.
16: Naopak průměrné výnosy očekávají zemědělci na Písecku a na Táborsku. Doufají, že po srážkách kukuřičné klasy ještě dozrají. Jitka Cibulová, Vukatá, Český rozhlas.
10: Ligová fotbalová asociace odložila na žádost Jablonce jeho utkání 5. kola proti Baníku Ostrava. To se mělo původně hrát teď v neděli. Severočechy ale tento a příští týden čekají zápasy posledního předkola konferenční ligy proti skotským Rangers.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
10: Zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami, postupně bude od jeho západu oblačnosti i deště přibývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24 a na horách kolem 13.
0: Doprava.
10: Na dálnici D11 za Hradcem směr Praha, přesněji za sjezdem na Olomouc, opatrně na 82. kilometru. V odstavném pruhu řeší nehodu osobního auta, na místě jsou hasiči. Hlavní tah 35 z Litomyšle do Hradce Králové, hlavní průtah Vysokým Mýtem za odbočkou Na Luže. Tam se srazilo nákladní auto s osobním a projíždí se Kyvadlově. A silnice 50 z Hradiště do Brna a první zdržení na trase vás čeká na obchvatu z Lechova. Tam pokračují s opravami vozovky. Kyvadlový provoz řídí semafory. V obou směrech už se tvoří kratší fronty. Jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, startuje ranní dvojka.
0: Startuje ranní dvojka.
9: 6 hodin 4 minuty, dnes je úterý 18. srpna. Přeji vám krásný dobrý den, milí posluchači. Začínáme ranním špekem, to je taková pravidelná rubrika našeho ranního vysílání, ale než k tomu zadání dojde, tak tady přivítám maminku, která, prosím, jemně s těmi mikrofony, ty zvuky jsou velmi silně přenášeny. Maminka, která právě poslala svého syna vlakem do Budapešti světou. Doufám, že se vrátíš, ty kluku.
18: Že, dobré 6.01. 6.01, ano. Tak. Právě přišla fotografie, jedeme. Už je to dobrý.
9: Je tady technický pracovník našeho ranního vysílání, pan Jakub Kaločil.
19: Přišel vás doslova, jak jsem slyšel, to avízo startuje ranní dvojka, tak u nás před okny v 5 ráno startoval, nebo před 5 asi traktor nebo buldozer. Mm-hmm. Takže jsem si zahrál na technického pracovníka a přetrhl jsem mu hadici, jsem mu vytrhl.
18: Jakube, ty můžeš zařídit věcí. No,
9: já bych tě měl moc rád, jako to majitel toho buldozeru teda.
19: Hele, no ne, ale pozor, jak on tam stál asi 10 minut nastartovaný a 5 metrů od baráku, od oken, teď ono je poměrně teplo i v noci, takže lidi mají otevřená okna. A to byl, nevím kolik, to byl 20-litrový motor.
9: A to jako, co to dělal?
19: Jo? No. Což je příjemný.
9: On si ho potřeba prohřát.
19: Že tak jako postupně se rozsvícela okna, začaly řvát děti.
9: A jakou hadici jsi mu, prosím tě, vyrval? Od nafty.
19: To já nevím,
9: od příhodu nafty.
19: Já jsem to neochutnal, ale možná olej nebo nafta, nevím.
9: Tak to tě bude mít asi rád. Tak začali jsme, myslím, docela pěkně. Mně teď napadlo včera, jak je teď takový ten fenomén Odysseus, že jo, sága, film,
19: my obrovský. My se stále chystáme, no, ještě jsme. No.
9: A existuje kino, respektive princip, nebo možná formát, pro který to pan Nolan natočil, a to je IMAX, což je 70mm, v podstatě takový čtvereček, když to řeknu zjednodušeně, a pak to jde v těch klasických filmech, kde to máte širokouhlé. U nás ten IMAX je jediný v kontinentální Evropě, je promítačka, je jenom na floře v IMAXu. Lístek stál 449 korun a bylo to vyprodáno a je to vyprodáno pořád. Od včerejška nebo od kdy to stojí 600 korun.
19: Jak se přizpůsobili, viď, poptávce?
9: Jako na základě jenom té poptávky.
19: Tomu se říká, no, pružná ekonomika.
9: No, co se... Já bych to nazval trošku jinak.
19: Já taky, no.
9: Tak jo, u nás je ranní špek stále...
18: Zdarma.
9: Ve stejné úrovni. Musíme na to přijít sami. Nedá se nic dělat.
18: Jo.
9: Tak jo. Tak hurá.

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: Řekl bych, že jsme začali poměrně z ostra. Kapela Backstreet Boys nám dodala hodně energie. Budeme hledat nějaké slovo. Asi se netýká Budapešti ani Maďarska, kam jede tvůj syn, že ne?
2: Ne, v žádném případě. No, tak jako týká se to takové celosvětové slovo. Včerejší chemie nebyla taková nějaká asi každému po srsti, ale tohle je naprosto neškodné, pěkné věc.
1: Snídaně.
2: Skoro, ale ne. Skoro vůbec. Tak já doufám, že mi pomůžete. V zápětí pochopíte, co myslím. Jeden a druhý
1: a třetí
2: a čtvrtý a pátý
1: rum
2: a šestý a sedmý a osmý a tak dál. Můj větší brácha je schránka. A modrý a červený a bílý a růžový a zelený a fialový a žlutý a... Tak já už nevím, jak to navlíct.
3: Já bych ti rád pomohl, ale když nevím... Ne, mě napad to, penál, že jo.
1: A jak to navlíc té nápověda, ne? Že no, to není jako povzdech, víš.
3: Jo, aha.
1: No,
3: no tak vidíš,
1: to
3: nepochopil.
1: Vůbec
3: to nevadí. To nevadí.
1: Počkej, jsem tedy ten?
2: Ano.
1: Nebylo to nespisovně žlutý. Takže jakákoliv barva, jakékoliv pořadí, protože to není číslo, to je první, druhý, že jo?
2: No to je jeden.
1: No je.
2: A druhý.
1: Jo, jeden.
3: To může být ročník.
2: A třetí. No. Čtvrtý. Ročník, jo, takhle ročník. Ne, nejsem k pití. Můžu být taky izolační.
3: Ne, ročník jako na škole. To já jsem si myslel, že to je penál. Že jo? Já jsem takový naivní.
1: Počkej, jseš...
3: Izolační?
1: Brácha je schránka. Zároveň jseš izolační?
3: Ten větší brácha je schránka, ne?
2: Ano.
1: Ale schránka, jaká schránka? Na dopis je schránka nebo ulita?
2: To už nemůžu říct.
1: Dobře.
2: Tak jdeme po nějaké další mé stopě. Skleněný, třpitivý, dřevěný. Když je nás víc, pomáháme ti s modlitbou. Stále nic, já se podívám rychlým očkem do mailu. No jo, 1, 2, 3, 4 odpovědi a všechny správně. Richarde, Janí.
1: To seš nějaká všechno.
2: Jo, Janí, dopis to není.
3: Seš všechno, ano.
1: Ty seš úplně všechno.
2: Richarde, správně. Já budu číst, kdo už může odejít do práce. Marcela, fajný ročník, 72, Ostrava, taky. Mirek, 1960, Makolusky, taky může z domu. Pavel Zvišková.
3: Růžový, třpitivý, dřevěný, skleněný.
1: Teď hraje všemi barvami.
2: Helena 68 a Slávek 63.
1: Taky může být do práce.
2: Lenka taky. No, takže pro ty z vás, kteří se chcete ještě trápit, nevím, jestli vám pomůže zopakování. Jeden a druhý a třetí a čtvrtý a pátý a šestý. Můj větší brácha je schránka. A modrý, a červený, a bílý, a růžový, a zelený, a fialový, a žlutý. A já už nevím, jak to navlíct.
1: Navlíct?
3: No právě.
2: Taky můžu být izolační. Skleněný, třpitivý, dřevěný. Když je nás víc, pomáháme ti s modlitbou.
3: No, to mě pomohlo hodně. Já už se modlím, abych na to přišel. Tam je spíš, viď, to je, ale ten třpitivý, a to je, no, kabel, ale izolační kabel.
1: Já vím, ale jdi s kabelem do kostela.
3: No právě. No tak občas by si to lidi zasloužili, ale...
1: Ale počkej.
2: No tak...
1: Když je nás víc, pomáháme ti s modlitbou. No.
2: Tak jeden nestačí.
1: A s jakou modlitbou?
2: No s jednou konkrétní.
1: Jo, s jednou konkrétní modlitbou.
3: Jsi pro Martu.
2: Tak ještě vám dám jednu úplně...
1: Jo, počkej, já vím, co... Ticho.
2: Ticho?
1: Jo.
2: No,
1: jedna konkrétní modlitba no. A tam se něco navléká. To jako by šlo.
3: Jo.
2: Jsem synonymum hezkého dne, nepřerušeného sledu vítězství.
3: Jo, takhle, tak to ne.
2: A na synonymum no, krásných růžené. Očí no. Musíme právě. Být dva. Logicky.
1: Na co?
2: Na synonymum krásných očí musíme být dva.
1: Jasně, ty máš...
3: Synonymum krásných očí je párek.
2: To tak je, k párku vám musím něco říct, ale asi až v tečkách.
1: Ne, ty.
3: Já si myslím, že to
1: máš jsou... kukadla.
3: Jak?
1: Ty kadla, já nevím.
2: Zrcadla, ne? No, ne, to ne. Zrcadla, ne. Jsem...
1: Počkej, větší brácha je schránka.
3: No, ale to je
1: ale pár. Počkej, modlitba, to je růženec, korálky, že jo? Ne, to vše, navlíct.
3: No, korál,
1: je to tak konkrétní?
3: Korálovec...
2: Co ti na to mám říct?
3: Tak asi bych hrál.
2: Hrajte muziko!
1: No počkej, ale to nějak nesedí.
3: Já ráda tancuju. Jo, no sedí.
2: Jo, taky sedíš a nechceš už hrát? Největší
3: brácha je schránka.
2: No tak...
3: No my jsme byli na Královce, ne? Kdysi.
2: No.
1: Dvojka zavináč rozhlas Saze. Děkujeme.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: 6 hodin 21 minuta, myslím si, že bychom to měli odhalit. Kamila Martinovská prý byla první, která nám připomněla.
2: Korálky pod natálky, ještě jsou horuce. Korálky pod natálky, šepla, přidaj na budouce.
1: Petr Nagy a Korálky od Natálky.
3: Ještě napadl Petr Korál.
1: Ano. Takže velký, ten větší bratr, který má tu schránku, je Korál.
4: Je to tak?
1: A ty jsi Korálek.
4: Korálek. Korálek. Napsal si mi to jako šibalsky. Napsal si Korál, závorka, ek, konec závorky.
1: Jo, takhle jsem to.
4: Ale já jsem si vybrala Korálek. Protože, a to jsem se tedy dozvěděla, že izolační porcelánový korálek je kulička s dírkou k izolování přívodních drátů elektrických spotřebičů.
1: Aha, tak to jsem
4: to bude zřejmě z nějaké hantýrky elektrikářské, ale možná taky ne a je to špatně celé.
1: To by věděl tady hodinový manžel, pan Kaloč.
3: No přemýšlím, člověče, že bych nahlíkal někdy na drát korále.
1: Na drát?
3: Na vodič.
1: No ale korálky, teď je to ale velmi moderní, ne? Se nosí na ruce takový.
4: Já to tady mám ještě, věšíte nás kolem krku, zápěstí, kotníku, jinde se to si nevěděne.
3: Jo, někdy tatínkové pišní, když jim děvčátka jejich
4: jo, to
3: potomci dcerenky navliknou korálky,
4: ve školce, nosí
3: ve škole.
1: No, dá se tam jméno, že jo?
4: Jo.
1: Jméno. A korálky měla moje spolužečka Magda Hamo, která se narodila někde v Saudské Arábii nebo někde, tak dostali na zápěstí a na kotníky, když se to narodí to miminko, tak tam dostanou, tak vypadá to jako korálky, ale je to

0: nevěděl, já jsem si říkal, to je ta modlitba růženec, ale co to znamená? A píše růženec, vůbec nechápu zadání a napadá mě na vlekání korálku, Alena.
1: No tak vidíte to.
0: To jste geniální.
1: Tak to víte, ani to nevíte.
2: No, Regi, napadly mě korálky hned, ale ta schránka, no tak teď už asi i Olga ví, o jakou schránku se jedná.
0: Víš, já jsem říkal, schránka mě napadla hned, ale neviděl jsem nic.
1: No, ale nakonec to z tebe vypadlo. 7., 8. to vypadalo na pořadí plaveckého závodu, ale ne. Myslím, že to bude navlečený růženec z korálku. Vední jako korálek, schránku nechám jiným, to fakt nedávám. Přeji pěkný den, Tom.
0: Ta schránka hodně zavedla, ale jak teda slyšíme, ale to navlékání, ne, den jako korálek.
1: Den jako korálek.
0: To se říká.
1: A dokonce jsem ještě našla, že se říká, že se jedná o nepřerušený sled vítězství, přidat korálek na vítěznou šňůru. Mm-hmm. Ale já moc nestavuju sportovní
2: zvláštní přirovnání. To se říkalo možná před 70 lety, ale takové korálky, píše Alena, byly v Remosce. Myslí asi ty izolační korálky.
1: Aha.
2: Že v Remosce se obvykle dělá kuře nebo bábovka.
1: Korálky jsem ještě nepekla.
2: Taky ne, tak, ale můžeme to zkusit. V Remosce. Napište nám někdo z elektrikářů. Jak to vypadá.
0: Jak to vlastně?
2: Já to vůbec nedokážu představit.
0: Izolační korálky.
2: Izolační korálky.
1: Špek je korálek. Včera jsem kromě jiného prodával korálkové náramky. Růženců mám také několik historických sklokočí i z korálků. V Jizerkách na korálky byly takzvané mačkárny. Petr.
2: Já mám

0: Zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce do konce srpna předložit vládě návrh státního rozpočtu na příští rok. Řekla to po jednání kabinetu s tím, že do té doby bude jednat s ostatními ministry o výdajích a úsporách na jejich rezortech. Hlavními prioritami kabinetu mají být v příštím roce investice do dopravy a do zdravotnictví. V pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Má koordinovat konkrétní opatření v nejohroženějších oblastech. Ministerstva společně s meteorology taky připraví mapu několika stovek kritických míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo její nedostatek. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání obnovené Národní koalice proti suchu. Opozice vládu kritizuje, že začala situaci řešit pozdě. Eurocentra v Česku od začátku příštího roku skončí. Rozhodla o tom vláda. Centra fungují v krajích od roku 2006 a poskytují lidem informace o Evropské unii. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už není nutné mít v každém kraji kamennou pobočku. Opozice zrušení kritizuje, podle ní vláda za současný systém nemá náhradu. Hygienici řeší 111 případů zažívacích potíží u návštěvníků Pryznicových lázní v Jeseníku. Lidé mají problémy se zvracením, průjmem nebo bolestmi břicha. Zdroj nákazy se zatím nepodařilo zjistit a pokračuje epidemiologické a laboratorní šetření. Lázně přijali hygienická opatření a vyzvali klienty k prevenci. Každoroční příspěvek od státu na opravu silnic nahradí Ústecký kraj z vlastních rezerv. Zhruba 280 milionů korun dostával kraj ročně na opravu silnic nižších tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Z vlastních peněz teď bude muset přidat 130 milionů. Vláda odmítla krajům financovat ze státního rozpočtu opravu silnic nižších tříd. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mají na opravu dost peněz z úspor.
0: Počasí.
2: Úterý bude nejprve oblačné až polojasné, ojediněle s přeháňkami, postupně bude od jeho západu oblačnosti i deště přibývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24 a na horách kolem 13.
0: Doprava.
2: Dálnice D4 ve směru s Příbrami do Prahy, tam narůstá kolona před omezením u Jíloviště. Za Řitkou se výrazně brzdí už na 12,5 kilometru. Aktuální zdržení zhruba 10 minut. Dálnice D7 ze Slaného do Prahy a tradiční fronta k omezení u letiště, i tam naberete asi 10 minut od sjezdu na Tuchoměřice a na silnici 33 z Náchoda do Jaroměře budete brzdit u odbočky na Vysokov. 10 minut naberete až k nehodě u vodní nádrže Rozkoš. Srazila se tam 4 osobní auta. Tak opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a pokračuje ranní dvojka.
3: 6:33, milí posluchači, těsně před koncem toho minulého vstupu, to znamená v začátku písničky, si v rychlosti Regino přečetla e-mail, který končil slovem mačkárna.
4: Ano, napsal ho Petr. V Jízerkách na Korálky byly takzvané mačkárny. A my máme taky Petra, který v takové mačkárně byl,
3: prosím,
4: u Korálků asistoval.
3: Je to zvukový mistr, který sem přilíp a začal nám vyprávět, my jsme řekli, co to je slovo mačkárna. A tady začala přednáška, tak jsme ho zastavili. Petře, pojďte sem. Co to je teda ta mačkárna, protože nás to překvapilo. Mačkárna, Jakub, protože to je kluk vtipného přemýšlení, tak okamžitě řekl, že to je nacpaná čekárna, že jo. Ale to je něco jiného, mačkárna.
4: Já jsem zase myslela, že jsou domečky pro kočičky na Slovensku.
3: Ano.
4: Ale ne.
5: Mačičky, ty tam jsou taky, ale většinou je to opravdu velká dílna, kde jsou stroje a ta mačkárna, celý ten mačkací proces vlastně jako začíná tím, že máte obrovský stroj. Je tam takový obrovský keramický kotlík, do kterého jsou naskládaný vlastně nahoře tyče, skla, prostě různě barevná, podle kombinace se potom určuje barva a podobně. Na ten kotlík právě zase míří obrovské prostě plynové hořáky, který taví to sklo. A celá ta výsledná tavenina potom tím kotlíkem, který je vlastně jako konický, tak vytýká takový čůrek vlastně toho skla. No a ten čůrek protýká zase s takovými raznicemi, které už v sobě mají i jehlice, takže vlastně už rovnou tím, jak to udělá, tak už právě děruje rovnou ty korálky a potom z té taveniny vlastně už je takový prefabrikát vlastně, který spadá do takových kovových kotlů vlastně a potom ten výsledný produkt potom se zase ještě dává do takzvané šitlovačky, která právě zase odstraňuje ty výlisky a podobně a pak už to jde k dalšímu zpracování, potom do leštičky a pak už si zase ten výsledný výrobek zase odkupují různý jako výrobci korálků a podobně a je to velká zábava, je tam strašlivé teplo, v létě, v zimě je ta teplota pořád stejná.
4: Petře, jak to víš?
5: No já, my máme v Českém ráji chatu, takže jsme tam trávili dětství a spousta kamarádů prostě se věnovala tomuhle řemeslu a tam opravdu v každém baráku prostě buď má někdo mačkárnu anebo kahán a foukají se různé figurky a podobně, takže tam je to opravdu... Teď už teda moc ne, protože bohužel celou tu výrobu už skopírovali vlastně Číňané, že jo, a potom už jsme přišli...
4: Jsme domačkali.
5: Domačkali jsme.
3: Jenom, jsem ještě chtěl říct, nejenom, že to teda Petr ví, jo, ale Petr Sakal, abych vám řekl, kdo to je, je to člověk, který třeba řekne jedno slovo za den, jo.
4: Vidíš, a stačí nahodit téma, je mu blízké.
3: Z vás to padá normálně, jak z toho konického, co jste to říkal,
5: kotlíku.
4: Teda.
3: Tak
4: no
3: to je
4: teda.
3: Mačkárna.
5: To je mačkárna, no. A celý ten proces, pořád hlavně to jsou takové procesy, že tam sedíte 12 hodin a celou dobu,
3: jasně, no.
5: Takže průběžně pořád tam pobíhá technik, který dodává různé tyče, různé barvy a potom se občas taky pořeže, že jo, protože to sklo pracuje, praská, musí štelovat všechny ty mechanismy, aby to opravdu mělo tu správnou dobu.
4: Právě a na tu dobu jsem se chtěla zeptat, to znamená, že když je ta doba delší, vypadne korálek větší?
5: Ne. Nevypadne větší, protože ty raznice jsou, to je z oceli, to jsou takové dva opozitní vlastně dílky, ale tam jde spíš o to, že buď tam teče moc tíleniny, anebo málo. Že?
4: Takže když nechám delší dobu téct, tak je větší kulička, ne?
5: Větší kulička ne, tam je to pořád stejné, akorát, že přetýká to sklo prostě a není tam ten ideální poměr prostě té hmoty, aby se to vešlo do té roznice.
3: To se mě nepochopila.

0: Je 6 hodin 40 minut. Moc děkujeme za přednášku Petru Sakálovi. Zároveň se dozvídáme, co jsou takzvané izolační korálky.
1: Napsal Petr.
0: Řeknu proč.
1: Ano.
0: Protože korálek byl ve špeku.
1: A ty izolační se používají tam, kde by bužírka schořela, například v troubě, sporáku, indukční desce, remosce a tak dále, napsal Petr právě.
2: Ale napsal Luboš i v žehličce. Já jsem se rozhodl, že jednu žehličku asi doma rozeberu. Hmm. Po případě varnou konev, musím zjistit přesně, kde leží.
1: Pak napsala ještě taky Mirka, proč by nemohl být korálek, když v elektrické hantýrce je i čokoláda.
0: Mm-hmm. Jo, to je pravda. Čokoláda se používá běžně, i když je bílá. Trápím se a znáte to korálek. Michal Věrý, ročník 77 a potom píše Regi, nebojte syn, protože syn Reginy jede do Budapešti vlakem. Zvládne to levou zadní. V červenci jsem posílal dceru do Lince přes tábor a v pohodě.
1: No jasně, to určitě jo. Je to vedoucí výletu, takže má to trošku na starost celé, ale... Je to zodpovědný chlapec.
0: A Petra z Nového Jičína napsala, přeji vám den jako špek.
1: Jo, to se hodí.
0: Den jako korálek.
2: Zdravím vás s přáním dobrého rána. Je to náhoda, zrovna včera jsem zjišťovala, kde zakoupím jehlu na navlékání korálku.
1: Hezky.
2: Normální galanterii neměli.
0: Zdravím z chaty u Senožat. Vlaďka, skvělý ročník 73.
1: Hezky.
0: Senožat ty asi, že jo?
1: Asi jo. A napsal taky Josefka ze zahraničí. Ty korálky a knoflíky se dřív po domácku mačkali ručně, jsou na to takové speciální kleště. Vím, o čem mluvím, jsem syn mistra skláře.
0: Je, to no. Dobrý. A ještě z Německa, nevím, ale snad růženec. Von meinem iPhone gesendet je tam napsáno. Tak děkujeme, Petro.
1: A pak ještě napsal Petr, mačkárny v Jizerkách byly malé, rodinné. Korálky se vyráběly ručně. Sklář nahřál skleněnou tyč nad kahanem a speciálně upravenými kleštěmi vymáčkl korálky nebo knoflíky různých tvarů a barev i s dírkami.
2: Takhle no. Ručně hezky.
0: Krásný, no, krásný. No, řemeslo. Přeji příjemný den, Kateřina Nováková, Růženec. A pak jsem ještě rychle našel Lída z Horácka. Dobré ráno, hadači. Prvně jsem myslela na 10 malých černoušků. Ale pak mi neseděli... Když si počítal, pak píše, a pak mi neseděli ty barvy. Víš, to je dobrý.
1: No a ještě Petr píše, že byly ve starých vařičích taky ty korálky šamotové ve tvaru válečku s dírkou a bylo jich hodně. Zřejmě sloužily k udržení nebo naopak odčerpání tepla.
0: Asi ono, protože ta bužírka by se opravdu roztekla. Moc děkujem. Asi mám pocit, že těmi e-maily se budeme probírat ještě hodně dlouho. A zároveň tady máme dotaz, který se týká něčeho úplně jiného, protože se běžně říká, že nástup dítěte do první třídy vyjde rodiče na 7 až 10 tisíc korun. Aktovka, penál, přezůvky, pastelky, obědy, družina, výlety, korálky. A pan profesor Doudleba tvrdí, že školné může být i daleko vyšší a radí, na co si dát pozor. Pane profesore, já jsem rád, že jste počkal, protože jsme museli řešit mačkárnu.
2: Mačkárnu a korálky byly i důležité, to je v pořádku.
0: Ale vy, já vidím, že vy máte trošku zmačkané triko, vy jste se taky mačkal.
2: Mám, ale mám hezké korály, jestli to...
0: Máte krásné.
2: To my je, si půjčujeme navzájem s Maruškou. No já s těmi údaji, které, o kterých se dočtete, co se týká nějakého školného nebo alespoň nástupu dítěte do školy, tak úplně nesouhlasím. Já mám vlastní dlouhodobý výzkum, bohužel s mým synem. Je mu 42, včera mu bylo, stále chodí vzorně na základní školu. No ale chlapec už dokonce tedy poskočil před minulý rok na druhý stupeň, ale v roce minulém ho pedagogický sbor vrátil zpět na první, prý že opakování matkou moudrosti. A tak jako nechci se chlubit, přátelé, ale udělám to. Je to patrně nejdéle sledovaný školák ve střední Evropě. No a když nastupoval do školy, tak jsem si říkal jako každý rodič, hlavně kvalitní aktovku, penál, pořádné boty, ergonomické pero. Dnes už vím, že aktovkou to občas jako nekončí, zejména když dítě chodí do školy déle, než původně rodič a ministerstvo školství předpokládali. Tak syn se například v mém případě prodraží už při koupi nových přezůvek, protože bačkůrky s krtečkem na chodidlo číslo 52 musím nechat šít většinou. Děti se mu sice smějí, ale Sarafian si to nedá vymluvit, nedá se nic dělat. Další položkou, jakožto rodič, to je doprava do školy. Ostatní prvňáčky přivážejí rodiče, můj syn jezdí sám, potřeboval tedy automobil, povinné ručení, dálniční známku, zimní a letní pneumatiky. Navíc před školou parkuje na místě pro zaměstnance, takže k těm nákladům já bohužel musím připočítat i pokuty městské policie. No a pak takové významnou položkou jsou svačiny, že běžnému dítěti dáte jablíčko, housku a pití. Můj syn požaduje tlačenku, dvě cibule a malý rum. On tvrdí, že ten rum potřebuje na výtvarnou výchovu, že má prý více fantazie. Tak, no takhle, ovšem spotřebu barvy během té výtvarné výchovy má neuvěřitelnou, baví ho totiž abstrakce, tak mu kupujeme rovnou fasádní barvu. A já už 6 let zjišťuji, co s ní maluje, ale učitelka mi odmítá cokoliv říct, pouze jsem zaznamenal, že škola má po celém obvodu zdí už rok lešení a v nich pak chodí faktury za čištění. Tak ještě uvidíme. A teď to nejdražším položkou bych řekl, že je opakování těch tříd. Protože tady rodiče často zapomínají na takzvané všimné pedagogickému sboru. U nás činí přibližně 250 tisíc korun měsíčně, aby ho ve škole vůbec dál trpěli. Prosím vás, jenom on to není úplatek. Jo? V tom účetnictví to vedeme jako příspěvek na zachování psychického zdraví učitelů. No a drahé jsou pochopitelně i třídní výlety, když jedou děti autobusem na Karlštejn. Můj syn Sarafian odmítá sedět vedle 8letého spolužáka, že si nerozumí, že je na něj prý moc chytrý. No a požaduje vlastní autobus s minibarem a pozdní checkout. To je ubytovně, no. Ta škola v přírodě pak v Krkonoších nás proto vyšla dráž než týden na Maledivách. No a to jsme ještě dopláceli za škody na dětském hřišti, protože Sarafian má 690 kg a pořád trvá na tom, že prolejzačka a skluzavka jsou pro všechny. No ale také jsem se jednou rozhodl ušetřit a objednal jsem mu školní pomůcky z levného čínského e-shopu a přišla opravdu nádherná sada pastelky, gumy, pravítko, kružítko, plastelína. Bohužel Sarafian si plastelínu spletl s proteinovou tyčkou, dvě pastelky snědl ze zvědavosti a pravítko ochutnal, že na něm bylo napsáno eko. No takže půl roku meškal vyučování, no a po návratu musel třídu opakovat a mě to stálo zase peníze, takže jsem ve výsledku neušetřil vůbec nic. No a do těch nákladů nakonec ještě musím připočítat také mobilní telefon, protože syn potřebuje být v kontaktu s rodiči, s námi. Notebook, že jo, na domácí úkoly, tiskárnu, permanentku do školního bufetu, holiče před fotografováním, no a jednou ročně nový oblek na rodičovské schůzky, protože na ty chodí sám za sebe. A jednou mi volala učitelka, říká, pane Doudlebo, přišel váš syn na třídní schůzku. Jsem říkal, výborně, no a to, co jste řešili? No, především jeho. Tak a mě odmítl říct, jak to dopadlo. No takže proto jako ekonom a vědec a otec samozřejmě doporučuji rodičům budoucích prvňáčků jediné, že bych se nedíval pouze na tu cenovku aktovky, ale na celkové skutečné náklady, které mohou být mnohem vyšší. A rozhodně bych mu tedy nekupoval asi to vybavení z Číny. Může být i jedovaté.
0: Pane profesore, moc děkujeme za ten váš osobní příspěvek do našeho vysílání.
2: Rádo se stalo.
0: Zároveň to berte, milí posluchači, jako jednu ze zásadních nápověd do naší soutěže Mrazivé léto. Za několik málo okamžiků je tady další nápověda. Tak hezké ráno všem.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: Od dětství jsem vyrůstal pod neustálým dohledem své dominantní matky, kterou jsem poslouchal téměř bez výhrad. I po její tragické smrti jsem ji neopustil a zůstal s ní tajně žít v svém viktoriánském domě na kopci nad rodinným motelem u opuštěné silnice. Právě tam, v té temné budově plné stínu, jsem s úsměvem vítal osamělé hosty hledající nocleh. Na první pohled jsem působil jako milý, tichý a zcela nenápadný mladík, ale setkání se mnou často končilo mnohem krvavěji, než si návštěvníci dokázali představit ve svých nejhorších snech. Uznávám, že kachličkové sprchy v mém motelu nebyly zrovna nejvhodnějším místem pro klidnou očistu mysli a těla.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
0: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Mým hostem bude zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Balucha. Jaké bylo sledovat zblízka mimořádné okamžiky francouzské současnosti od pařížské olympiády po znovu otevření Notre Dame? Co všechno o Francouzích zjistil mimo tiskové konference? A jak rychle se zahraničnímu zpravodaji stane země působení jeho domovem? Také o tom bude naše povídání s Martinem Baluchou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Už 150 let vzniká v poděbradských sklárnách Krystal Bohemia, český křišťál, který dělá radost lidem po celém světě. Buďte součástí oslav. V sobotu 29. srpna od 9 hodin vás zveme na den otevřených dveří v Poděbradech. Čeká vás prohlídka výroby českého křišťálu v rámci festivalu Soundtrack jedinečný film o sklářské výrobě, výhodný prodej křišťálových výrobků i občerstvení. Vybrané tradiční skleničky pořídíte už za 50 korun. Při nákupu nad 2000 sleva 5%. Oslavte s námi 150 let poděbradských skláren Krystal Bohemia. Těšíme se na vás.
4: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Sněmovna by měla v září projednat zmrazení platů politiků. Armáda pořádá teď o prázdninách speciální zkrácený kurz pro zájemce o členství v aktivní záloze. A počasí většinou bude oblačno s přehaňkami nebo deštěm a teplotami do 22 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Poslanecká sněmovna by na zářijové schůzi měla začít projednávat navrhované zmrazení platů politiků. Po jednání koaliční rady to řekl předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Novela má zmrazit platy politiků do konce roku 2030. Babišův kabinet ji schválil už loni v polovině prosince. Na projednávání ve sněmovně zatím čeká. Návrh by se podle Okamury mohl dostat na plénum před projednáváním mediálního zákona.
5: Takže jsme se dohodli, že ho zařadíme ještě před návrh zákona na zrušení poplatků České televizi, Českého rozhlasu, který je samozřejmě prioritou teďka od září, ale ještě před to dáme zamrazení platů politiků, protože prostě to chceme stihnout a chceme, aby už to prošlo prvním čtením.
4: Klatovské nemocnici chybí krev prakticky všech skupin. Obrací se proto na dárce, kteří mají dostatečný odstup od předchozího odběru, aby přišli krev darovat. Přijít můžou i prvodárci. Jak informuje nemocnice na sociálních sítích, v zásobách krve se projevuje každoroční letní snížení odběrů, kdy v době dovolených a cestování chodí míň lidí. V Klatovech je možné darovat krev každý den, kromě úterý. V úterky pak v Domažlicích. Dělníci rozebírají v elektrárně Mělník halu a zařízení na spalování uhlí. Do roku 2030 postaví na jejich místě jeden ze tří plánovaných paroplynových generátorů. Jde o součást kompletní modernizace areálu za 50 miliard korun a přechod z uhlí na plyn a další zdroje, říká technický ředitel společnosti Energotrans Martin Hora.
6: Tady vzniknou tři nové paroplynové jednotky s celkovým instalovaným elektrickým výkonem více než 1200 MW. Tepelný výkon bude více než 700 MW a jeho hlavním cílem budou dodávky tepla do centrálních systémů zásobování, tedy zejména směrem do Prahy.
4: Zkrácený výcvik pro aktivní zálohu nabízí o prázdninách Vojenská akademie ve Vyškově. O čtyřtýdenní kurz je větší zájem než o standardní šestitýdenní. Letos se ho účastní přes 70 rekrutů. Jde především o lidi, kterým by jejich profese neumožnila delší absenci v civilním zaměstnání.
7: Pořád mět tu kamufláž nachystanou třeba pod tím nějakým šátkem nebo pod tou kuklou.
8: Pokyny rotmistra Petra Peštuky se snaží v praxi využít schovaná v houští, například rekrutka Hanka.
9: Černou barvou uši a nos, aby se ty kontury obličeje zrušily a potom zelenou.
8: Žena pracuje v akademické sféře, například právě na lidi z této oblasti. Zkrácený prázdninový výcvik cílí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
10: Většinou jsou to pedagogičtí pracovníci, i vědečtí pracovníci, často často tady máme i třeba různé stavaře, i lékaře a zdravotní sestry.
8: Pokud někdo kurz nedokončí, většinou je to kvůli nemoci nebo zranění. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle s přehaňkami, postupně bude od jeho západu oblačnosti i deště přibývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24 a na horách kolem 13.
0: Doprava.
4: Dálnice D4 ve směru z Příbrami do Prahy. Zdržení před omezením u Jiloviště o něco narostlo. Kolona za Řitkou se sune z 12,5 kilometru. Zdržíte se čtvrt hodiny. Na D7 ze Slaného do Prahy před zúžením u letiště už se také popojíždí o něco delší dobu. Od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru už je to navíc než čtvrt hodiny. A na silnici 16 na trase z Mělníka do Mladé Boleslavy čekejte potíže za Krnskem. Kousek před odbočkou na Pískovou Lhotu se srazila dvě auta. Projíždí se Kyvadlově a z obou stran se tak tvoří kratší kolony. Tak opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, posloucháte Ranní dvojku.
11: Haló, haló, jsme tady.
12: Haló, haló, my taky.
11: Ano, my taky.
12: Co vy, Jakube?
13: Haló, haló, my jsme zde.
11: Tak
13: jsme
11: všichni. A teď si představte, že použijete třeba toto zvolání, v případě, že se chcete na něco zeptat. Existují takzvaní chatboti, je to nové slovo, nevím, co to je, je to robot, který s tebou komunikuje, až bych to se pokusil přeložit. Mm-hmm. A jde o to, že vy kamkoliv už teď voláte, a mám pocit, že už jsou to i pojišťovny, nebo jsou to nějaké firmy, tak s váma mluví robot, že o to víme. Mm-hmm. My jsme na jedné dobíječce, přece jsem měl nějaké problémy při cestě, tak se mnou mluvil nějaký prostě troubák a pak jsem to po 4 hodině jsem to zapíchl, protože jsem pochopil, že položte mi otázku správně formulovanou. Já nevím, jak to můžu zapnout, nevím, jak se to zapíná. Položte mi otázku lépe sformulovanou, no tak nevím. Ale máme tady takovou jako novinku. Jde o konverzační rozhraní poháněné AI, což je umělá inteligence, což zní jako jeden z mnoha počítačových programů, který umí vést rozhovor s člověkem pomocí textu nebo hlasu. Ale nenechte se mýlit spojením s AI, ono se skrývá zatím něco úplně jiného a budete překvapeni. A myslím si, mile překvapeni. Mm-hmm. Jenom jsem se vás chtěl zeptat, kdo snídá špek?
12: Já
13: taky.
11: A tlustě si ho krájíte?
12: Mhm. Tak jdem na to, ne? Chleba nemáme a to bez chleba taky dobrý.
13: Máme housku.

0: A teď k té tajemné věci, kterou jsme vám tady představili před písničkou Suzany Navarové. Představíme vám chat TJB. Vypadá to jako běžný chatbot, tedy robot, který s vámi komunikuje, odpovídá vám pomocí umělé inteligence na vaše dotazy. Do toho, na co jsou uživatelé zvyklí, má ale hodně daleko. Chat TJB je obyčejný chlapík, který na otázky odpovídá ručně, by se dalo říct, a ústně. Jak to celé funguje, to nám řekne Pavel Prouza. Pavle, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Co se tedy skrývá za zkratkou AI, tedy umělé inteligence, která pohání konverzační chat TJB?
1: No už jsme to naznačili, zkrátka AI v tomto případě nezastupuje umělou inteligenci, ale spojení slov average individual, tedy obyčejný člověk. Chat TJB totiž žádnou umělou inteligenci nepoužívá. Uživatel napíše otázku do políčka a na druhé straně si místo jazykového modelu přečte člověk. Původně to byl hlavně sám 32-letý Tucker Bryant, někdejší projektový manažer Google, ale postupně se jeho satirický chat rozrostl natolik, že musel do projektu zapojit další dobrovolníky. Web běží od dubna 2026, ale více uživatelů přitáhl až na konci července, kdy se na jedné z ulic San Francisca objevil billboard propagující chat TJB. K 6. srpnu měl web už 30 000 dotazů, o 6 dní později více než 100 000. V nejvytíženějším okamžiku podle Bryanta přicházelo kolem 5 000 zadání za hodinu.
0: No ale mám pocit, že to, na to jeden člověk už nestíhá odpovídat na tolik otázek.
1: Ano, na takový provoz už jeden člověk nestačil. Bryant tak začal schánět další obyčejné lidi, kteří by mu s odpovídáním pomohli. Do poloviny srpna se mu přihlásilo přes 10 000 zájemců o dobrovolnictví a jejich počet pořád roste. Je to vlastně pravý opak toho, čeho se lidé obávají s rozvojem umělé inteligence a to, že jim vezme práci. U chatu TJB lidé dobrovolně usedají k počítači a snaží se dělat práci za chatboty.
0: No a na co se třeba lidé nejvíc ptají?
1: No je zajímavé, že celý chat vznikl v podstatě jako vtip, ale postupně získal vážnější rozměr a uživatelé přestali posílat pouze absurdní zadání. Například jeden člověk během první noci své svatební cesty napsal, že se cítí být tak trochu v křeči a jestli je takový pocit normální. No a podobných otázek začalo přibývat. Někdo se ptal, co dělat s narozeninami, když se mu nechce pořádat oslavu, jiný chtěl poradit s večeří nebo využitím surovin v lednici. Lidé vlastně nehledají ani tak odbornou radu, jako spíš skutečného člověka, se kterým mohou svůj problém rozebrat. Chat TJB vznikl právě kvůli rostoucí závislosti na rychlých odpovědích strojů. Bryant se začal zabývat takzvanou kognitivní kapitulací, tedy situací, kdy člověk postupně přenechává vlastní úsudek umělé inteligenci a její odpovědi přijímá bez nějakého většího kritického odstupu. Sám se totiž v takové situaci ocitl, když se umělé inteligence zeptal, jestli si mám vzít krátký nebo dlouhý rukáv, když je venku 18 stupňů. Uvědomil si, že rozhodnutí, které by dřív bez většího přemýšlení udělal sám, automaticky přehodil na jazykový model.
0: No asi nás bude všechny zajímat, doufám, že nejsem sám, jak dlouho trvá, než uživatel dostane tu odpověď, když je na druhé straně místo počítače člověk, protože tady ten kolega, co mluví s manželkou, tak vždycky řekne, vydrž. A hned potom vysype sled nějakých slov, která mnohdy nedávají žádný smysl. Tak jak to vypadá v tomto případě?
1: Ano, to je výborná otázka, Dalibore. Chat TJB je v tomto skoro pravým opakem běžných chatbotů. Na odpověď se klidně čeká několik hodin. Kapacita služby je omezená a na druhé straně nesedí model s obrovským množstvím dat, ale konkrétní člověk se svými zkušenostmi, názory, no a samozřejmě i limity. Přesně to, co se technologické firmy obvykle snaží odstranit, je tady součástí celého principu. Bryant svůj projekt označil za nejhorší jazykový model všech dob, který nemá nabídnout co nejpřesnější nebo nejdokonalejší odpověď. Jeho úkolem je vrátit do konverzace lidskost. Ani výdělečný tento chatbot není, nabízí sice placené předplatné za $5 měsíčně, ale k 6. srpnu této nabídky využili jen 4 lidé. Sám zakladatel předplatné veřejně označuje za bezcenné. Zákazník za něj totiž kromě podpory projektu nic navíc nezíská. Přesto chce Bryant udržet projekt při životě a nevylučuje, že by s vhodným parťákem po boku mohl fungovat i dlouhodobě.
0: Já doufám taky, Pavle, že si budeme i nadále takhle hezky povídat a že za sebe nikdy nepošleš tady nějakou, co to je, chatbot, něco, aby se ozývalo jenom ahoj, můžeš se mě zeptat, na co chceš.
1: To se určitě nestane.
0: No, tak děkujeme moc krát, to byl Pavel Prouza, hezký den přeju.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Ale to je dobře, to je dobrá zpráva. Já vím, že sice je to vtip, ale...
2: Je to jako milý vtip.
0: Právě mi to přijde úplně pomatený teda, furt se... Jo, on se sám zeptal, jestli si má vzít dlouhý nebo krátký rukáv, jak můžeš položit takovou otázku. Si sám musíš udělat vlastní úsudek, ne?
2: No ne, ale je to opravdu spojeno s tou zodpovědností. Jako, no tak oni mi to řekli, že si mám vzít krátký nebo dlouhý. To ne já, to oni.
0: Kam se to řídíme?

0: rytmu z mého srdce, Rod Stewart, krásně jsme navázali na to povídání o takovém lidském přístupu nebo změně. Doporučuji všem přečíst si seriál, takový komiks z 84. roku, tuším, v ABIčku, jmenoval se Vzpoura mozku, je to 24 dílů a je to ta naše situace, ke které teď došlo. Všechno jsme dali robotům a dopadli jsme tak, jak jsme dopadli, tak se bojím, nebo respektive vidím světlo na konci tunelu. I když pozor,
1: jako železničář.
0: Pozor, ne. Teď nemluvím jako železničář, protože víme, že světlo na konci tunelu znamená lokomotivu, která jde proti tobě. Tak to ne, v tomto případě je to takový ten malý otvůrek v tom tunelu, který věstí něco dobrého. A my se vrátíme o 100 let zpět v našem retrokousku do roku 1928, to říkám z hlavy dobře, kdy prosím v Praze na Příkopě. A teď to nemyslím, protože bychom chtěli být pragocentričtí, ale spíš ocenit unikátnost. Teď se bavíme i o Gočárovi, o Hradci Králové, o Brně, nevím, o Českých Budějovicích, že jo? Ostravská architektura, kterou jsme teď měli možnost také vidět, starou porubu, moc hezká. Ale tady bychom se rádi zastavili u domu, kterému už se poměrně dlouho neříká dětský dům, ale říkalo se mu dětský dům dlouhá desetiletí. Je to takový orientační bod, jenom připomenu, mezi třeba Prašnou bránou, středem, teda respektive můstkem, koncem Václavského náměstí a Národním divadlem, když udělám takovou linii, tak tam byl takový, je tam doteď.
2: Rohový dům.
0: Podle kterého jsme se i třeba orientovali, nebo se člověk orientuje. Jo,
1: to
0: je
1: znamená dole na Václaváku doprava, tak. Pak se dáte doleva, jdete ke Stavovskému divadlu.
0: Ano. Tak, ale nedojdeš ke Stavovskému divadlu a je to rohový nádherný dům. Ano. Který pozor, není jenom, že si ho pamatujeme, ale je architektonickým skvostem. Prosím, paní kolegyně.
2: Opravdu stojí za to o něm zmínit několik zajímavostí, které, na kterými člověk žasne, že jsme si před 100 lety dokázali stavět tak nádherné domy. Výška budovy se musela podřídit nové regulaci. Počkejte, já jsem to tady chtěla vzít jinde, teď jsem si to tady... Palác měl dohromady 11 podlaží, z toho 3 podzemní. V suterénu se nacházela restaurace se sálem a galerií, vinárna, klubovny a spolkové místnosti. Na úrovni ulice byly obchody seskupené kolem pasáže vedoucí z Příkopů do Havířské ulice. V mezaninu budovy, arkýřovitě vysutém nad Příkopy, vznikla kavárna. Nad ní sídlily kanceláře pojišťovny, které se sem přestěhovaly z národní třídy. Ve třetím patře byl polský konzulát, výše byty a podkroví ateliéry. Nad hlavní římsou ustupovaly jednotlivé trakty a vytvářely terasy. Návštěvníkům se z nich otevíraly půvabné výhledy na staré město, Hradčany a celé okolí Prahy. Moderní dům neměl člověka jen ukrýt před městem. Měl mu zároveň nabídnout pohled na město z lepší perspektivy. Budovu obsluhovalo 7 elektrických výtahů, měla vzdušné ústřední topení, mechanické větrání a dokonce zařízení pro vysávání prachu.
1: To byla mimochodem další z moderních budov, jako byly elektrické podniky, že elektropodniky, to byla taky velmi jako moderní a tehdy největší budova na světě. Nemyslím teďka dětský dům, původně to byla, myslím, zájemná pojišťovna, že jo?
0: Ano, budova, zájemná pojišťovna.
1: Tak další z moderních domů, rozhodně v Evropě teda nejmodernější, no.
2: A teď vás vezmu ještě do kavárny.
1: Mimochodem, no, to je konstruktivismus a architektem byl, myslím, Ludvík Kysela, ale to, ano. No.
2: Kavárna byla vzdušná, měla 20 oken do Příkopů a Havířské ulice. Spojitá stěna vysouvacích oken kavárny běžela v obou průčelích v délce asi 97 metrů a hosté uvnitř tak nestráceli kontakt s životem na ulici. Večer hrával orchestr kapelníka Pasovského, který dříve působil u gardovského husarského pluku v Petrohradě. O týden později se do prosklené dvorany nastěhoval módní velkozávod Eduard Rudinger s vlněnými a hedvábnými látkami. Zboží se tu prodávalo při denním světle po celý den. Pak tam byl restaurant Praha, ale co musíme zmínit? Vedle se nacházela vinárna ve staročeském slohu. Jejíž interiéry navrhl architekt Bohdan Piš, který zařizoval vilu Karla Kramáře. Pro vinárnu nechal vyrobit masivní dubový nábytek a zřídil útulné oddělené kopky. Nad vchodem do vinárny bylo vytesáno ponaučení. Trunk dobrého vína každou starost snímá. A na stropních trámech pokračovaly další pijácké verše. Kdo víno pije, ten dobře spává. Ten nehřeší nic a nenadává. V zadním traktu viselo panorama Prahy, které akademický malíř Eduard Franta Líbal namaloval přímo z terasy paláce a v Havířské ulici fungoval ještě lahoutkářský expres bufet.
1: A tam bylo i zajímavé, spíš ta restaurace, myslím, že ona byla schopná pojmout kolem 600 nebo 700 hostů, což jako není málo. To je malá vesnice.
2: A hlavně měli otevřeno už nějak brzo.
1: Nebo to je dobře.
2: Nebo do dlouho.
1: A do pozdě.
0: Vy se v tom vyznáte. Ty jsi prostě architekt. Zdravíme
1: Jakubu Bendovou. To nejsem určitě.
0: Ale je to vaše téma. A proč já jsem takový starom?

0: Vaše ranní dvojka.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Prezident Petr Pavel podepsal změny ve výpočtu podpory na bydlení v takzvané superdávce. Od října ji budou úřady počítat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, namísto podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit taky samoživitelé s dětmi do 15 let. Superdávka nahrazuje některé dosavadní sociální podpory, včetně příspěvku na bydlení a přídavku na děti. Komise pro sucho se dnes vůbec poprvé v historii sejde v Královéhradeckém kraji. Vedle zástupců hejtmanství v ní jsou i vodohospodáři, meteorologové, hygienici nebo záchranáři. Komise bude řešit stav sucha v jednotlivých částech regionu, situaci vodních zdrojů i možné problémy, které s tím souvisí. Kraj ustanovil komisi pro sucho už před 5 lety, dosud ale nebyl důvod ji svolat. Od poloviny září čeká řidiče na průtahu Libercem další omezení. Půjde o úsek od obchodního centra Nisa ke sjezdu na Doubí. Tam teď silničáři opravují dešťovou kanalizaci ve středovém pruhu. Od poloviny září pak budou měnit asfalt v krajních pruzích. V obou směrech se proto bude jezdit vždy v jednom jízdním pásu. V centru Opavy na Horním náměstí začne odpoledne venkovní výstava věnovaná rodu Lichtensteinů. Na 6 panelech můžou zájemci využít QR kódy a virtuálně se tak přesunout do míst spojených s tímto šlechtickým rodem. Například do rakouského Štýrska, do Valtic, k zámku v Plumlově nebo do Slezského zemského muzea. Výstava potrvá do konce srpna.
2: Počasí.
1: Úterý bude nejprve oblačné až polojasné, ojediněle s přeháňkami, postupně bude od jihozápadu oblačnosti i deště přibývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24 a na horách kolem 13.
2: Doprava.
1: Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna vázne provoz za Rousínovem, brzdí se okolo 212. kilometru a pomaleji se pokračuje přes omezení až za Rohlenku. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy přetrvává silný provoz kvůli omezení u Jiloviště. Aktuálně se zpomaluje za odpočívkou Líšnice na 12. kilometru. Zdržení asi 10 minut. 15 minut se zdržíte na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného, brzdí se u Středokluk na 5. kilometru a silnice 16 z Mělníka do Mladé Boleslavy je za Krnskem po vážné nehodě 2 osobních aut dočasně v obou směrech zavřená. Policie dopravu odklání na místní komunikace. Tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a ob slovo se opět hlásí ranní dvojka.
3: Ano a celá ranní dvojka, respektive trojka, se bude za chviličku věnovat současné situaci s oteplováním celé planety, protože dobře, dejme tomu lesní požáry, problémy, které my vnímáme úplně kolem sebe, ale potom je tady ještě jedna věc, kterou možná my tady zrovna v naší zeměpisné šířce nevnímáme, a to je oteplování moří. Obecně tedy. A důsledkem je nárůst třeba počtu nepůvodních druhů mořských živočichů. Rychlým tempem jich přibývá třeba ve Středomoří a škodí ekosystému, má to dopad i na ekonomiku. A já tady mám 2 mé kolegy, kteří se touto tematikou zabývají už dlouhá léta. Je to paní Regina, pan Jakub, dobrý den.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
4: Já jsem tu tedy za biologii.
5: My jsme kvůli tomu vyjeli společně na Kypr, abychom přinesli ty nejnovější informace.
3: Je to obdivuhodné od vás. Děkuji vám.
5: My jsme se
4: tak během
5: vrátili.
4: Jednoho dne.
3: A bylo tam pěkně?
5: My jsme během písničky tam byli.
4: My jsme se nestihli ani vlastně podívat, jak je.
5: Právě. Aha.
3: Ještě, že vám to kolegové z Plusu připravili.

0: Je 7 hodin 38 minut a my pro vás máme téma vyloženě současné. Ve Středozemním moři je podle odhadu kyperských vědců přes 1000 nepůvodních druhů a co 2 týdny přibývají další. Každé 2 týdny další. Upozorňuje na to Kyperská akademie věd. Právě Kypr patří k zemím, kde se snaží tyto škodlivé invazní druhy kontrolovat a omezovat. Z detaily jsou ve studiu Regina a Jakub se za...
1: A Dalibor je tady taky.
0: Jirko, chtěl jsem se
2: zeptat... Povídej, Miloši.
0: Jak Kypr bojuje proti nepůvodním mořským živočichům?
2: No, pro Kypr, Zdeňku, je tím nepřítelem hlavně perutín, původem z Indického oceánu, to je jenom pro představu, je to akvarijní rybička, také se mu říká křídlovec, nebo perutín tykadlový, docela hezká ryba, ale bohužel ona je prudce jedovatá s prodlouženými paprsky ploutví, ale je krásná. Malebná na pohled, ale likviduje původní druhy ryb a korýšů a u Kypru se jí velice daří a to už vlastně proto, že tam nemá takřka žádné přirozené predátory, alespoň jak píše server Cypress Mail. Možnosti omezení počtu perutínů zkoumá například kyperská nevládní organizace Enalia Physis, no a zkoušejí pasti a doporučují komerční lov a konzumaci perutínů.
0: I když jsou prudce jedovatí, paní kolegyně?
3: Ano, totiž když se odborně odstraní jedovaté ostny, tak mají velice chutné maso. Kilo tohoto masa vyjde na Kypru v přepočtu asi na 950 korun. Poptávka po perutínech podle serveru Cypress Mail zatím není stabilní. Jednak kvůli tomu odbornému očištění ryby a jednak kvůli specifickému lovu perutínu.
0: No a jak se tedy loví perutín?
2: No, buď brokovnici, nebo pod hladinou malými harpunami, trojzubci, nebo do kontejneru se síťkou. A tu konzumaci perutínu prosazuje na Kypru několik iniciativ a zájem o perutínní maso je i v Turecku a Libanonu. Tunisko zase takto využívá invazní modré kraby původem z Atlantiku, vyváží je pak do celého světa. No a dalším způsobem, jak omezit invazní druh, je finanční motivace rybářů. Na Kypru a taky v Řecku úřady odměňují totiž rybáře za lov čtverzubce stříbropásého.
0: Což je další invazní druh, dravá jedovatá ryba, která se nedá konzumovat. A jak se jí v Řecku tedy brání?
3: Jednoduše, nebo možná vlastně složitě. Budují zábrany na ochranu lidí na pobřeží, včetně pláží. Řecký Červený kříž už vydal varování, že člověk, kterého kousne čtverzubec, by měl okamžitě vyhledat pomoc. Ale pokud jde o to případné využití, tak vědci v Řecku zkoumají způsoby, jak z masa této ryby odstranit toxiny, aby mohli z čtverzubců vyrábět krmivo rybí moučku pro chov mořčáků evropských, tedy mořských vlků. Možné využití těch invazních druhů je taky třeba v kosmetice, jako doplňky stravy a podobně.
0: Je za tím množstvím invazních druhů ve Středomoří jen změna klimatu?
2: Spíš ta kombinace oteplování moře a existence Suezského průplavu, ten usnadnil to rozšiřování invazních druhů z tropických oblastí Rudého moře a převážně Indického oceánu. A ten nárůst je opravdu výrazný a poměrně rychlý. Jenom pro srovnání, ještě před 10 lety bylo ve Středozemním moři podle tehdejší studie Evropské agentury pro životní prostředí asi 800 invazních druhů. Dnes přes 1000. Což je nárůst velký, no a nejen vědci z Kyperské akademie věd se netají obavami, protože Středozemní moře sice z celkové plochy oceánů zabírá necelé procento, asi 80%, ale je domovem skoro pětiny, tedy 18% všech známých mořských druhů světa.
0: Jenom bych ještě na závěr, protože jsme tady všichni dohromady použili slovo invazní asi 18krát, jaký rozdíl mezi invazní a invazivní? Paní kolegyně.
2: Tak invazivní se používá převážně v medicíně, invazivní nemoci vir, bakterie a invazní tady u nás v tom prostředí, ať jsou to moře nebo příroda.
0: Ve vašem ústavu.
2: Ano, v ústavu našich druhů.
0: Děkuji vám.
3: Za málo.
0: To byla Pavlína a Rudolf.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Aktuálně mezi 13 a 17 stupni Celsia a je více oblačnosti než těch míst, kde je polojasná obloha. Ještě koukám, že ve Slezsku možná s nějakým se zbytkem přeháněk, ale rád bych se vrátil. Ale rád bych se vrátil k tomu včerejšímu dni, že Českem se prohnaly silné bouřky, hasiči kvůli nim měli nebo zasahovali, myslím, na 500 nebo ještě více místech. A postupně ty bouřky se přesouvaly během odpoledne a k večeru ze severních a středních Čech směrem na východ a dál na Moravu a do Slezska, ale podrobnosti, jak vše dopadlo a jak ničivé byly, tak to se dozvíte ve zprávách Soni Jindrové po 8. hodině. Když se podívám na ten dnešek, tak spíš bude oblačno až polojasno, už jen ojediněle s přeháňkami. Od jeho západu ale bude k večeru nebo během pozdního odpoledne přibývat na oblačnosti a přidá se ještě déšť, ale měl by být slabý, už by to neměly být tak intenzivní srážky. A teploty mezi 17 a 22 stupni jih Moravy opět malinko teplejší, ale do 24 maxima a na horách pak v 1000 metrech kolem 13. A když se podívám, noc nebude nijak teplá, ale ani studená, 17 až 12 stupňů Celsia a ten zítřek bude teplejší. Během odpoledne 23 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy až ke 30. Opět se bude střídat ta oblačná obloha s polojasnou, ojediněle se objeví slabé přeháňky a zejména v té severní polovině území bude přibývat na oblačnosti a tam bude těch přeháněk patrně víc a mohou být místy doprovázené i bouřkami, ale už by to neměly být bouřky tak silné, jako jsme zažili třeba i o víkendu.
3: A včera to bylo vždycky tak, to bylo kde nic tu nic a najednou hrc a takovej slejvák. Že?
2: Hrc.
3: A pak zas nic. A pak zase slejvák.
4: No, já jsem
2: včera... Už mají trošku jiný charakter ty srážky.
4: Já jsem včera analyzoval déšť.
3: A jak ti to vyšlo?
4: Vyšlo mi to takhle, že buď je na samotě u lesa, což je takový ten permanentní, dlouhodobý... Ano, a to je třeba Rožnov pod Radhoštěnou v Beskydech. To začne v pondělí, skončí to v neděli a je to takový ten vertikální prostě pád vody.
2: A ten souvislý takový ten, tak. Ale vlastně dá se říct plynulý déšť.
3: Jako z konve.
2: Třeba půl dne.
4: Jako z krásně z konve, rovně dolů. Včera jsem já zažil, a jsem táhl nákup, jo, takže to nejlepší, co může být, jsem zjistil, že ten déšť je řídký, relativně nehustý, ale o to větší jsou ty kapky.
2: A to jsi zjistil správně.
4: Že na tebe normálně padají takový veliký kusy vody a seš daleko na tom hůř. Já jsem přišel domů, fakt jak kdybych spadl do rybníka.
2: Já jsem teda přijel domů a začalo pršet 5 minut na to, nebo
4: a,
2: poté.
4: Už jsi byl schovaný.
2: A koukal jsem, ano, spoza okna na ty kapky, ale máš pravdu. Fakt jsou to velké kapky. Je, ano, není tak řídký, není tak hustý, je řídký. No. A ty kapky jsou fakt velké.
4: A dostáváš hrozně jako nařezáno, jak se říká.
2: To je kapka, která, no, nebo kapky, které i kočce vymlátí srst, se říká.
4: Přijdeš, no, a přijdeš domů, veď, úplně, říkám, to není možné, vlastně skoro neprší. Tak nevím, která ta varianta je lepší. Nejsem si úplně jistý, jestli i tato úvaha má nějaký smysl.
2: No bohužel květiny tím trpí, že jo? Nebo že jo? Bylinky, všechno mě to vymlátilo, bazalku takhle z květináče. Ty kapky vymlátily tu hlínu, že jo? A bazalka bohužel.
4: A ty máš na terase jenom bazalku si měl, jednu.
2: Jen, pak tam mám ještě... Ale co to tam mám, člověče? Oregano, myslím.
4: A to přežilo?
2: To přežilo, to je zajímavý. Asi jak je hustší ten keřík, tak je schopen ty kapičky
3: jako
2: nepropustit. No.
4: Stále posloucháte naši rubriku Přehled zbytečných informací.
3: No a u Jardy Stachová ani kapka včera.
4: Ani kapka?
2: Ne.
4: To je zvláštní.
3: Tak třeba přijde dnes.
2: To bych vám přál.

0: 7 hodin 53 minuty a ranní dvojka se na chviličku zastaví u dvou, respektive tří témat, o kterých píšete v e-mailech, napsala Danuše. Jo? Dva e-maily po sobě. První. Dobré ráno. Vy jste zcela političtí, ale za tu Zuzanu Navarovou před chvílí vám ze srdce děkuji. Jo, zněla tady Zuzana Navarová, červím loď. Za minutu přijde další e-mail. Dobré ráno po druhé, to byl trapas. Já jsem chtěla napsat, že jste zcela apolitičtí. A jak vidíte, tak diktafon a moje nepozornost to zkazila. Tak jsem dopadl. Je to k smíchu i k pláči. Dana Bartošová, Brno.
1: Na jedno písmenko a to udělá,
0: jedno,
1: že?
0: Jedno jediné no, písmenko. Jo. No a potom tady máme několik mačkáren. Prosím, připomenu, že jsme měli v ranním špeku korálky. Postupně se objevilo slovo mačkárna, pak jsme zjistili, že to je vlastně princip výroby těch malých korálků. A je tady poměrně dost reakcí, že to byly mačkárny, čili drikety. U Jabloneckého, u Jablonce, potom Arnoš Zizerek, v Jizerkách mačkárna neboli driketa.
2: Driketa, tak vidíš, zase jsme o něco chytřejší.
0: Na Jablonecku to byly častým způsobem výroby korálků, kdysi to byly ale malé domky, které zanikly, jestli si pamatuju, jak kolem domku byly korále a skleněné kusy na pyšinách, vypadalo to moc hezky.
1: No a stejnou takovou poetickou zkušenost nebo vzpomínku připojuje Vladimír ze Žadce. Pamatuju si, že v Jizerkách bývaly po cestách rozsypané barevné kousky skla, někdy celé korálky. Jako děti, 65 let již tomu, jsme je sbírali.
0: No píše úplně to samé.
1: No, asi jako chodili Olga spolu.
0: S Olgou. A pak ještě píše, že pan Štrincl v Kokoníně provozoval mačkárnu i jako muzeum. Může být hezký.
1: Aha,
0: no, vlastně taková, no logicky, rozstavené sklo nebo skleněné tyče, taví se to, mačká se to, protože je to mačkárna.
2: Jo, takhle. Takže Jablonecko a Podkrkonoší. Vlastně to byly takové oblasti, kde se pracovalo a se sklem.
0: Se sklem foukalo, že jo? No, nádhera.
2: Fouknul jsi někdy?
0: Jo, fouknul. Je to hrozně jako náročná disciplína teda.
2: Je.
0: Neumím to
2: vůbec. Bys dosáhl toho tvaru přesného, viď? No. Musíš mít přesný dech.
0: Taková třeba foukaná černá růže, to si umím představit.
2: Nebo trvalá.

0: Úžasné životy na dvojce.
1: Dobrý den, já se jmenuji Michal Němec, jsem z kapely Jablkoň a v poslední době jsem taky z kapely Krajina Ro. A budu tady vzpomínat na Jiřího Černého, což byl můj přítel a kamarád a je to člověk, na kterého je rozhodně dobrý vzpomínat. A důležitý, protože pro nás muzikanty i nemuzikanty udělal strašně moc.
0: Úžasné životy.
2: V úterý po 18. hodině na dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: O rozpočtu pro příští rok začnou na rezortu financí jednat jednotliví ministři. Českem se prohnaly silné bouřky, hasiči kvůli něm měli přes 500 zásahů. A počasí většinou bude oblačno s přeháňkami nebo deštěm a teplotami do 22 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO dnes začne jednání s dalšími ministry o rozpočtu Česka na příští rok. Podle informací Českého rozhlasu by za ní mělo přijít 6 kolegů z vlády. Další vývoj ohledně výdajů a úspor očekává třeba Martin Šebestián, ministr zemědělství za SPD. V příštím roce totiž počítá s vyššími náklady například v oblasti boje proti suchu.
4: Jsou tam 4 základní opatření, propojování vodohospodářských soustav, aby jsme dostali pokud možno tu pitnou vodu do co největšího území v České republice prostřednictvím vodovodů. Druhá věc je budování malých vodních nádrží a rybníků, závlahy a příprava těch větších vodních děl je 4. oblast.
3: Podle Šebestiána by mělo jít na opatření zhruba 5,5 miliardy korun. Letos měl rezort k dispozici 3 miliardy. Ministryně Schillerová dopředu upozornila, že nebude možné splnit všechny požadavky. Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám v celém Česku asi 550 zásahů. Informoval o tom mluvčí jejich generálního ředitelství Václav Pilný. Bouřky během odpoledne a večera postupně přešly ze severních a středních Čech směrem na východ a dál na Moravu a do Slezska. Doprovázely je kroupy, přívalový déšť a silný vítr. Podle Pilného hasiči nejčastěji zasahovali u spadlých stromů, poškozených střech nebo čerpali vodu ze zatopených sklepů.
5: Nejvíce případů jsme evidovali ve Středočeském kraji, konkrétně 99, dále pak v kraji Pardubickém 70 a na jižní Moravě jsme likvidovali 67 případů.
3: Problémy byly i v energetice. Na východě Čech zůstalo bez proudu 5000 domácností. V celém Česku platí i dál kvůli suchu výstraha před vznikem požárů. S dopravním omezením musí ode dneška počítat řidiči v Radlické ulici v Praze. Mezi Kutvirtovou a Pechlatovou ulicí je uzavřený jízdní pás do centra. Silničáři tam opravují asfalt a dopravu budou omezovat až do neděle 30. srpna. V opravovaném úseku musí auta jezdit po tramvajových kolejích a zpoždění tak můžou mít i tramvaje na lince číslo 4. Dopravní podnik města Olomouce včera zahájil ve 20 vozech MHD provoz terminálů na nákup jízdenek platební kartou. Do konce srpna je umístí i do dalších vozů. Olomouc byla posledním krajským městem v Česku, kde si cestující nemohli koupit jízdenku kartou. Pokračuje primátorka Miroslava Ferancová z hnutí ANO.
6: Konečně jsme se zařadili mezi ta krajská města, která jdou s dobou. My samozřejmě jsme to chtěli už delší dobu. Ten proces trvá někdy od roku 20, takže doufám, že i zkušební provoz prokáže, že všechno je v pořádku a můžeme osadit všech 200 vozů těmito validátory.
3: Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaji v americkém Cincinnati do osmifinále. Vítězka letošního Wimbledonu porazila Danku Tausonovou. V mužské části jde dál Jakub Menšík, který si poradil s Australanem Hidžikatou. Končí naopak Jiří Lehečka, který podlehl Francouzi Fisovi.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, postupně bude od jihozápadu oblačnosti i deště přibývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24 a na horách kolem 13.
0: Doprava.
3: Stále se zdržíte na příjezdu do Prahy po dálnici D4 od Příbramy. U Jílovyště je omezení, aktuálně se popojíždí z 11. kilometru. Podobné je to na dálnici D7 od Slaného, tam se začíná brzdit na 4. kilometru. A na hlavním tahu 57 z Opavy do Nového Jičína trvá dlouhé zdržení na výjezdu z Hradce nad Moravicí. Až 20 minut vám zabere trasa k omezení u Kajlovce, kde je provoz řízený kyvadlově. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zpráv. Vy posloucháte Ranní dvojku.
7: 4 minuty po 8 hodině tady došlo k snídaňovému rituálu. Dobrý, Jakube. No, nic nemusíš říkat, vidím, že je to všechno v pořádku.
8: Výborné.
7: Čerstvý chléb.
8: Svačinka výborná.
7: Když dáš na čerstvý chléb vlastně cokoliv, tak to je vždycky skvělá.
9: Je to pravda.
7: Snídaně třeba, ale i svačina do vlaku.
9: Ano, nebo tam se hodí něco, aby to křupnulo. Tak se tam dá třeba okurka a salátek.
7: Ano, no, něco.
9: Někdo i papriku.
7: Ano.
9: Rejče tam nedávej, to se to rozblemcá, to nebude dobrý.
7: Správně.
9: Říkal včera taťka, že mám nachystat dětem.
8: Taťka, Dalibor.
9: Taťka Šmoula.
7: Taťka Šmoula, tak.
8: Taťka Šmoula, modrý taťka.
7: Modrý taťka. No, protože taťka má slunce v duši.
9: No, to jo. Je to klasa klas.
7: Tak je to klasa klas.

0: 8 hodin 8 minut, je úterý 18.8. a já vítám zde Jaroslava Špuláka, hudebního publicistu, kritika, rockera, pankáče někdejšího, rozhlasového moderátora, kolegu a sympatiáka. Dobrý den, Jaroslav.
1: Dobrý den, tak myslím, že jsme vyplýtvali náš čas.
0: Tak, my si představíme jednu zpěvačku, nebo si ji spíš připomeneme, protože jsme možná, někteří z nás mysleli, že už nekoncertuje, někteří třeba měli ještě jiné představy o tom, co ona dělá, případně už nedělá. A hlavně to její jméno známe všichni. Diana Ross. Taky jsme někdy říkali Diana Ross, když jsme nevěděli, jak se to vyslovuje. A ona koncertovala před nějakým časem v Plzni, v tom nádherném amfiteátru, respektive kině, že jo, na Lochotíně.
1: Byl to její první koncert v České republice, respektive v Československu, úplně poprvé se tady objevila a myslím si, že tam přišel dostatek lidí a ten koncert byl relativně úspěšný, samozřejmě s ohledem na to, že Dáně Rosové je 82 let a je to dáma, která má za sebou bohatou kariéru, rozdělenou v podstatě do dvou částí. Ta první část se týká kapely Supremes, kterou založila, respektive která vznikla na konci 50. let, a to sice jako kapela Prime Test, až po 4 letech se přejmenovali na Supremes. No a pak přišla solová kariéra v roce 1970, velmi úspěšná, no a tu vlastně Diana Ross táhne do dnešní doby. Zajímavostí jejího života je to, že ona je Diana Ross pro celý svět, ale původně její maminka chtěla, aby se jmenovala Diane s E na konci, nikoli Diana, ale Diane. Jenomže když přišla za úředníkem, tak ten úředník zapsal jméno do protokolu, ale udělal chybu. Na konci místo E napsal A. Rodina celý život říkala Diana Ross, Diane, ale celý svět jí říkal Diana.
0: Není to zvláštní, protože po roce 89 tady byli, já nevím, Rolling Stones, Pink Floyd, Depeche, všichni, tady byli úplně všichni. Diana Ross, kolik je roku, že jo, tady vystupuje po skoro 40 letech, dejme tomu po nějakém období zlomu, jo, kdy tady najednou ty kapely mohly být. A ještě navíc na Lochotíně. Tak zvláštní.
1: Plzně na Lochotíně určitě. A také řekněme si na rovinu, že už za Zenitem, protože ty nejkrásnější léta prožila právě v 70. a 80. letech, respektive v 60. právě s kapelou Supremes. Ale stalo se to, že nebyla k dosažení. Ona určitou dobu nekoncertovala, potom měla osobní problémy, je všeobecně známo, že v roce 2002 byla dokonce zatčena za jízdu pod vlivem alkoholu a 2 dny strávila ve vězení, o tom se hodně psalo, to znamená, že v té době měla potíže s pitím alkoholu, no a v 80. letech zase proslula tím, že byla nesmírně arrogantní, ona se stala velkou hvězdou světovou a nebyla ráda, když jí její okolí říkalo jinak než slečno Ross, slečno Rossová, nebyla také ráda, když její okolí při hovoru s ní jí hledělo do očí a podobně, měla podivné moresy, takže je to určitě žena, která je kontroverzní, je to žena, která toho hodně zažila. Je to také dáma, která byla velká kamarádka Michaela Jacksona. Spolu natočili několik písniček, několikrát spolu vystupovali, ale když Michael Jackson začal podstupovat operace svého zevnějšku, tak Diana Rossová nebyla příliš nadšená, no a když Michael Jackson potom v médiích řekl, že by chtěl vypadat jako ona, tak jejich přátelství v podstatě uvadlo.
0: Jo, to bylo takhle. Ano, já myslím, ano, že to Michael bylo Jackson vlastně naopak. Být, no jasně, já si to pamatuju, že chtěl být jako ona, taky se mu to docela úspěšně dařilo.
1: Myslím si, že ano.
0: Než to upadlo. Ale pojďme si pustit její tvorbu, nebo respektive společnou tvorbu s kapelou, protože když jsem to včera připravoval, tak já jsem prostě byl úplně nadšen. A to jsem vůbec nevěděl, že to je taková...
2: Symetrika.

0: Paráda, to jsou prostě... To je krásná hudba.
1: Skupina Supremes vznikla poté, co zanikla skupina Prime Test a ta kapela Prime Test měla tu výhodu, že měla možnost se zúčastnit konkurzu do vydavatelství Motown. Ten konkurs udělala, ale tehdejší ředitel Barry Gordy řekl, že dámy jsou příliš mladé, ať si počkají, ale sledoval kariéru Diany Ross, která mezi tím vystupovala na různých koncertech, zpívala pomocné vokály a podobně. Když se nakonec rozhodl, že přijme Dianu Ross, tak jí řekl, ať si postaví kapelu a ona přivedla ty dvě své kamarádky z kapely Prime Test. Ta kapela už neexistovala, Barry Gordy řekl, OK, beru vás, ale změníte si jméno. A tak vznikly v roce 63 Supremes.

0: stará hudba, ale je...
1: Ano, texty jsou
0: melodie.
1: Přesně tak, texty jsou samozřejmě plné lásky. Zajímavé je, že Diana Rossová se rozhodovala, jestli bude zpěvačkou nebo módní návrhářkou. Chtěla být velmi návrhářskou, připravovala kostýmy a v prvním období kariéry Supremes to byla ona, která navrhovala kostýmy téhle kapele a také je dokonce šila.
0: Teď tady máme jedno velké překvapení.

0: všechno je na světě je krádež, to se ví.
1: A v 60. letech coververze, i když tohle je trošku jiný případ, ale coververze se velmi používala, a byla to běžná věc s hudebním rubicou. Mimochodem, když jste připomněl Phila Collinse, tak nedávno řekl, že pracuje na nové desce, i když má zdravotní potíže, takže možná, že si tady budeme povídat o novém albu Phila Collinse.
0: To by bylo moc fajn. Mm-hmm.

0: Proč se nepíšou takhle krásné melodie?
1: Řekněme, že ten mužský hlas patří Lionelu Richiemu, slavnému americkému zpěvákovi, a tenhle ten duet je nesmírně slavný. Muži vůbec v životě Diany rozhráli velmi důležitou roli, a byl to Berry Gordy, kterého už jsem vzpomínal, ten šéf vydavatelství Motown, který se do Diany Ross zamiloval a rozhodl se, že kapelu Supremes po nějaké době přejmenuje na Diana Ross a Supremes. To vyvolalo bouři nevole u ostatních dvou členek téhle kapely a v podstatě to byl začátek konce Supremes.
0: No jo.

0: Stačí to umět?
1: Je to nádhera. Je to nádhera. Krásný hlas, velmi výrazná zpěvačka. Mimochodem, ona byla první, která dostala nabídku, aby zahrála ve filmu Osobní strážce hlavní roli, ale nepřijala tu nabídku a místo ní tu roli vzala Whitney Houston.
0: No a my si teď pustíme asi její největší hit, který známe 100% všichni.
2: A tak zpívej dál, jak týdny jdou, si jen chvíli živ a náhodou, zpívej dál, jak týdny jdou.
0: Já jsem myslím věděl, že umí takhle perfektně česky.
1: Je skvělá.
2: Pát je stejný, víc míň fuk, jen dál měl dál.
0: Jasně. Víme, že to je Mariana Trvá.
1: To jsou ty cover verze, o kterých jsme hovořili.
0: To jsou ty verze.
1: Krásná písnička, jde i dál.
0: Tak si pustíme tu originální verzi a to byl Jaroslav Špulák. Děkujem.
1: Děkuju, mějte se krásně.
0: Diana Ross.

0: to je krásný. 120 tempo, úplně ideální tlukot lidského srdce v podstatě.
1: Moc dobrý.
0: No, co teď budeme dělat?
1: No, asi tečkovat,
0: jsem
1: ne?
0: Se nějak zase.
2: Co? Připravíme se na loučení.
1: Tečkovat se.
0: Aha, jo, takhle. Tak.
3: Tři tečky raní dvojky.
0: Tečkovat.
2: No. Sluníčka, dobře.
1: Jo.
0: Dnes je úterý 18. srpna a představte si, že v roce 1990 tady vystoupili Stouni třeba. Nebo dnes bylo otevřeno čtvrté studio Československé televize, televizní studio Brno.
1: No tak to je ale krásný, to bychom měli nějak oslavit.
0: Aby se mi to chtělo si připomenout. Ale...
1: A já mám taky jedno výročí. Připomněl mi ho kamarád, spolužák známý, Petr Vídeňský. Tomu se říkalo v Brně vždycky jenom Vídeňák. A on se ženil, měl teď výročí svatby. A já vám musím ukázat, jaké měl svatební oznámení. Vypadá to jako titulní stránka nějakého časopisu.
0: Ano.
1: Vypadá to, nebo je tam vlastně tácek, dva párky, chleba a hořčice.
0: Tak to úplně nevypadá jako titulní stránka časopisu.
1: Ne, to
0: grafické stvárnění.
1: Přesně tak. Wedding Fest, Magda Baníčová, Petr Vídeňský 2008. A na jedné nožičce toho párku je napsáno Vídeňský páreček rovná se Magda Baníčová a na druhé nožičce plus Petr Vídeňský. A na té druhé nožičce ještě napsáno zveme vás na oslavu. Co můžete očekávat? Je program plný kultury, hudby a tance. Každého zveme na vynikající víno, vídeňský párek se sýrem a bude se rožnit selátko. Dále budou k dispozici bary, čajovna, hospoda. A na tom kidanci té hořčice je napsáno úplněk 16.8. sobota 2008. Obřad od 13 hodin v Židenicích. Oslava od 17 v mysliveckém klubu Hubert. Areál Střelnice za Kociánkou směr Soběšice. Ale jak si to, víš, jako hezky vymazlili.
0: Chudák to poslal jenom k svým kamarádům a teď to ví všichni.
1: A teď je to tady, ne, to sdíleno na sociálních sítích, protože měli výročí. Aha. Pozor, změna, je tam FAQ, to jsou ty nejčastější otázky, že jo, které k tomu se váží, nebo k nějakému oznámení. A má tady zaprvé nemusíme, krát přeškrtnout to chceme. No a pak jsou tady nějaký jako další věcné dary nepřijímáme, akceptujeme pouze finanční příspěvky na oslavu. Dress code, casual, jak kdo snese a chce, že ženich bude bez kravaty. Že mi to přišlo, že si s tím tak jako vyhráli a udělali to moc pěkně. No, Vídeňák.
2: Ale to je dobře, mně se líbí, ač... No, že se trošičku ty svatební tradice mění podle toho, podle té současnosti, že je to asi i uvolněnější, ne, Regi? Ty, když jsi se vdávala, tak...
1: No to už je taky 20 let, tak...
2: No právě, proto se ptám, možná že bychom to mohli jinak porovnat s tou současností tu.
0: No já si pamatuju, že Regina byla hodně uvolněná, protože nám přece někdy, nevím, kdy ukazovala fotky a ty jsi nebyla v bílém, ale byla si v ostře rudém.
1: Já jsem měla takový červený šaty. Oděvu. Takový lněný, no, s krátkým rukávem.
2: Ale bylo to po revoluci, ne? Tak asi 20 let.
1: Je. 20 let, já nevím, jak je to dlouho od revoluce, ale tohle je 20 let zpátky. No a měli jsme tak jako na louce a...
2: Tak to bylo taky takové jako uvolněné, ne? Na louce co?
0: Vy jste se, oddal? Vy jste se brali v roce 2006?
1: Ano.
0: To tam mohli hrát katapulti, viď?
2: No, vidíš to?
0: Až se bude psát.
1: No, jsme teda promeškali. Už to nenapravíme, no jo. No.
0: Můžete pořád.

0: Tak, to bylo ale zloduch, víš, co tam měl.
1: Kalera, kalera, který je oba hospodáru. Jo, vy jste se rozhodli odpoledne a večer jste se vzali, takhle to bylo. A ty červený šaty měly někde ve slevě, nebo byly jediný, co tě vedlo k té červené barvě? Přece jenom to nebývá úplně obvyklé.
2: Já nevím, no tak mi to přišlo, že už jsem stará na bílou, nebo nevím, bylo mi 30, tak se nemusím...
0: Ale na červenou mladá, jo, ještě.
2: Na červenou by to šlo.
0: Že jsem stará na bílou.
1: Co se tady ve vysílání o tobě člověk ještě dozví?
2: No tak máte ještě nějaký jiný téma?
3: Ne, už nemáme čas.
1: Už je konec.
2: Škoda.
1: Už nás posílají pryč. Zita Senková bude pokračovat ve vysílání České rozhlasu Dvojka, no a my si teď zaspíváme společně s Jiřím Kornem. Loučí se výroční paní Květoňová.
0: To byste měli oslavit.

0: co takhle víc radosti a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidíme. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
2: Jak to vidí?
1: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili pravidelnou reflexi událostí. V příštích minutách se zaměříme na dění na Blízkém východě. Pozvání přijala Lenka Martínková, politoložka, asistentka fakulty sociálních studií katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity Brno. Přeji vám hezký den, dost

0: Studia Českého rozhlasu v Brně. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Okomentujeme především výhrušky Donalda Trumpa Ománu, který jedná s Íránem. Jeho výrok, že by po válce s Íránem mohl být Hormuzský průliv americký. A také pakt z Mekky a dopady na regionální bezpečnostní architekturu i roli Spojených států v blízkovýchodním regionu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Jak to vidí?
0: Americký prezident Donald Trump pohrozil rozbombardováním Ománu, pokud se sultanát postaví do cesty Spojeným státům při vyjednávání s Íránem. Trump Ománu nevyhrožoval poprvé. Maskat s Teheránem dojednává pravidla plavby Hormuzským průlivem, táhne se mezi oběma zeměmi. Tak paní Martinková, jaká partie je rozehrána v tomto trojúhelníku?
1: Tak v tohle chvíli je Irán ochoten oficiálně jednat právě pouze s Ománem o tom, co bude s Hormuzským průlivem se dít dál. A samozřejmě to dává logický smysl, protože tyto dvě země geograficky mají tu administrativu pod sebou. Prezident Trump ale odmítá přijmout, že by byl z takové administrativy nebo celkově z toho provozu do budoucna nějakým způsobem vyčleněn a nepřijímá tu současnou nabídku nebo ten současný návrh, se kterým obě dvě země přišly, že si vlastně tu zprávu rozdělí tak, že severní i jižní cesta povedou z velké části iránskou a vlastně iránským územím. A budou ale pod administrativou i Ománu a budou mít tím pádem bude volný pohyb v tom Hormuzském prolivu, ale Irán bude mít z těch bezpečnostních důvodů kontrolu nad tím, nebo bude mít informace o tom, kdo kam pluje. A zatím se oficiálně ještě neřešily žádné poplatky nebo žádná vlastně zpráva té administrativy, což je ale v podstatě také na stole, protože tady ta zpráva bude vyžadovat nějaké finance a nemluví se o clu, ale mluví se o něčem podobném, vlastně nějaký poplatek právě za tu bezpečnost, za tu administrativu, za tu správu té cesty.
0: Je zatím, je to velmi složité, celá ta problematika také trvá už docela dlouho od 28. února. Co se týče zbližování Teheránu a Maskatu, tak je to, když řeknu, čirý pragmatismus?
1: Samozřejmě je to pragmatismus. Irán s Ománem nemají až tolik společného, ale Omán se dlouhodobě staví do neutrální pozice v regionu a využívá té pozice právě k tomu, aby mohl komunikovat a mediovat všechny konflikty a spory, které se v regionu nastanou, protože dlouhodobě chtějí mít mírumilovnou, stabilní, turisticky pozitivně laděnou politiku, retoriku a právě ta současná situace je staví do pozice, kdy si bohužel musí ty strany nějakým způsobem vybírat a musí s někým jednat. A oni se stále snaží být mediátorem. V podstatě, i když tuhle chvíli jednají za sebe s Íránem, tak pořád přijímají nějaké informace a předávají informace a i americké straně, aby se prezident Trump necítil 100% vyčleněn. Nicméně ta jednání jsou vlastně bilaterální. Prezident Trump do toho zasahuje tím svým prohlášením a těmi svými požadavky, které neustále opakuje, ale to nejsou ty požadavky, o kterých Omán s Iránem mezi sebou v tuhle chvíli jednají.
0: Jinak před pár dny Donald Trump řekl, že po skončení války prohlásí Hormuzský průliv za území Spojených států amerických. Spekuluje se, zda to myslel vážně. Tak jak vy to cítíte, paní Martinková?
1: Já se obávám, že omlouvám se.
0: Jenom dodám, že Teherán na to kontroloval, že Hormuzský průliv zůstane pod jeho kontrolou.
1: Ano, protože regionálně ten Hormuzský průliv dlouhodobě byl pod administrativou správou především teda Iránu, ale přilehlých zemí. A potom bohužel se obávám, co máme americký záliv místo mexického a co prezident Trump vztahuje nároky na různá území po světě a nerespektuje suverenitu žádného státu, řekl by se do této chvíle, tak si nemůžeme být úplně jistí tím, co skutečně myslí nebo nemyslí. A pro nás to může v tuhle chvíli vypadat jako vtip a pro místní to může vypadat jako velmi přehnané. Bohužel u prezidenta Trumpa si nemůžeme být jistí tím, že to nemyslí vážně a že není ochoten tamto loďstvo ještě nějakou dobu ponechat jenom proto, aby si zachoval tvář, řekněme, aby mohl prohlásit, my tady ještě pořád blokujeme průliv a bez nás se tady nic nepohne a on bude v podstatě tím nezbytným dítětem, se kterým se pak bude vyjednávat v okamžiku, kde se ty místní země dohodnou na provozu, na administrativě, na případě nějaké finanční částce, kterou za to budou vyžadovat a na tom, jak bude tady ten systém fungovat. pak se teprve budou muset všechny ostatní země a otočit ke Spojeným státům a dohodnout se, co budou dělat s nimi, aby vlastně z toho regionu odešli, aby tu blokádu ukončili a aby nastolili klid.
0: Vypršela 60-denní lhůta pro dohodu o ukončení války, kterou rozpoutali Spojené státy a Izrael 28. února útokem na Irán. Tu lhůtu v červnu stanovilo iránsko-americké memorandum o porozumění. Tak jakou představu má podle vás vůbec Bílý dům, potažmo i Irán o tom dalším vývoji, protože vidíme zatím minimálně americká administrativa nebyla schopna ukončit tu válku.
1: Nebyla schopna ukončit válku americká administrativa, nebyla schopna ji ukončit ani ta tehránská strana, protože obě dvě strany mají požadavky a představy neslučitelné s realitou. A z té americké strany vyžadují takzvané maximální ústupky, maximální řešení. Vyžadují v tuhle chvíli to, že se má Irán vzdát, má prohlásit, že prohrál, má prohlásit tu svoji porážku a má se naplno vlastně oddat těm požadavkům, které Spojené státy mají, včetně jaderného programu, včetně právě Hormuzského průlivu a včetně kompletního vlastně podrobení si Iránu, změny režimu a tak dále, těch požadavků, které každý sám o sobě je v podstatě nepřijatelný, nepraktický, nerealizovatelný a do budoucna by ani nebyl nějakým způsobem možné kontrolovat to, že se dodržuje a nějakým způsobem to nastavit jako nový systém. A z té iránské strany v podstatě oni jsou mnohem pragmatičtější, jsou ochotní vyjednávat, což samo o sobě už je v podstatě ústupek. A stejně tak jsou ale ochotní se bránit silou a mají daná jasná témata, přes která i z bezpečnostního, i z toho právě politického hlediska interního a nemohou ustoupit. Jedním z nich je právě Hormuzský průliv, protože to je vlastně nejdůležitější strategická karta, kterou mají. A druhým z nich je právě ta bezpečnostní dohoda ohledně jádra, kterou můžou kousíček ustoupit, ale nemůžou se vzdát úplně na plné čáře, tak jak to požaduje prezident Trump. A bohužel ani jedna z těch stran se tím pádem nedokáže potkat v těch svých očekáváních. Takže jakékoliv memorandum, jakékoliv příměří dočasné, jakékoliv jednání bude naprosto beze smyslu do té doby, dokud požadavky z obou stran nebudou alespoň někde uprostřed a nebudou ochotní slevit ze svých představ.
0: A co tyto obě znepřátelené strany, paní Martinková, přiměje k nějakým ústupkům, k určitému, řekněme, rozumnému kompromisu pro obě strany? Protože zatím, jak to popisujete, jsou obě Spojené státy, Irán, obě země jaksi zabarikádovány ve svých pozicích.
1: Se Spojenými státy to bude problematické, protože tam jediné, co může fungovat, tak bude právě ten ekonomický a vnitřní politický tlak. V případě, že by na prezidenta Trumpa tlačila a vlastně už v tuhle chvíli to hrozí, že ztratí podporu v kongresu a do budoucna přijdou další volby a bude na něj tlak zevnitř i od jeho jeho podporovatelů kvůli ekonomické situaci, kvůli tomu, jak se Amerika dostala do izolace, kvůli tomu, že není právě schopen naplnit ty svoje sliby, pak po určité době tady tohle by ho mohlo postupně dotlačit k jednotlivým ústupkům, které samozřejmě budou rámovány tak, že je ten moudřejší, chytřejší a že to dělá právě pro blaho celého světa. Ale bude to pravděpodobně ještě trvat, protože tady ta situace bude muset být skutečně vážná a silná ve Spojených státech, aby měla dopad právě na to jeho neracionální prohlášení, na ten jeho přístup, který on vlastně v tuhle chvíli má. Protože on se nechová jako pragmatický a nepřemýšlí do budoucna třeba i o svém dalším zvolení, které samozřejmě víme, že za těchto podmínek není možné, ale nepřemýšlí ani o své vlastní budoucnosti tak, jak to vypadá v tuhle chvíli.
0: A jak o své, asi se vám skočila do řeči, promiňte, budoucnosti přemýšlí teda Irán a teokratický režim?
1: Ano, přesně tak. Irán naopak právě o své budoucnosti přemýšlí a přemýšlí v tom dlouhodobém kontextu. Oni jsou si vědomi toho, že některé věci budou muset změnit a také je trápí velmi problematická ekonomická situace. Přes 35% populace žije pod hranicí chudoby a ten dopad ekonomický v současné chvíli vlastně je hlavně na běžné domácnosti, na běžné lidi, na menší obchodníky a to také není udržitelné. Takže oni v tuhle chvíli můžou navenek se tvářit jako velmi silní, ale dlouhodobě s tímhle nemohou dál pokračovat, protože to musí postupně začít řešit a musí někde ty finance a ty ústupky najít. Takže pro Tehrán dává smysl a oni mají v podstatě předjednané jednotlivé body, o kterých můžou nějakým způsobem ustoupit. Tam je ještě problematické, že oni vlastně potřebují schválení těch různých částí toho systému a i především revolučních gard, aby mohli vůbec o něčem dalším vyjednávat a jak daleko mohou ustoupit. A nicméně budou potřebovat, pro Irán to funguje zase tím smyslem a tím stylem, že jim musíte něco nabídnout na oplátku. Takže pokud tam bude právě nějaká zahraniční investice, nějaká energetická spolupráce, bezpečnostní spolupráce, pokud nějaká z těch dalších zemí třeba přijde a pomůže jim vyřešit některý z těch problémů, které vnitřně mají v tuhle chvíli, tak oni budou mnohem ochotnější a méně agresivní, řekněme, v tom svém vyjednávání a budou ochotní přistoupit na nějaký kompromis. Tam je bohužel to, že se to nepotkává s tou agresivní retorikou prezidenta Trumpa. Pokud by v tuhle chvíli Američané přišli a tak, jak na začátku vlastně říkali, že chtějí vyjednávat a že budou jednat o nějakých investicích, o omezení některých sankcí, o nějaké třeba právě té energetické spolupráci, která by nahradila jaderný program do budoucna, tak pak by se o tom dalo uvažovat.
0: Pohled politoložky Lenky Martinkové.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
0: Saúdská Arábie, Pákistán a Turecko se před pár dny spojili a podepsali obrannou dohodu. Spojila se ropná velmoc s jadernou velmocí a se zemí, která disponuje druhou největší armádou v rámci Severoatlantické aliance. Tak jak se na to díváte, paní Martinková? Jsou to tři regionální mocnosti, které mají různé bezpečnostní priority, rozdílné vojenské systémy, strategické partnery a přesto podepsali obranou dohodu.
1: Já bych řekla ne přesto, ale právě proto a z politologického hlediska musím říct, že to dává obrovský smysl. Samozřejmě jako Evropanka, která je chráněna na to, se na to dívám trošku s obavami, ale jako politolog z toho globálního hlediska musím říct, že je, v podstatě je to ukázka dalšího progresivního vývoje a toho jejich strategického uvažování. Protože každá z těch zemí, jak jste řekla, má naprosto rozdílné podmínky, rozdílnou situaci, i bezpečnostní, i politickou. A právě proto dává smysl, aby se spojili a je v podstatě velmi dobře, že jim to došlo v tuhle chvíli a že i právě kvůli tomu, co se teď v zálivu děje a kvůli tomu, jakou retoriku vede prezident Trump, tak vlastně přišli na to, že se musí spolehnout sami na sebe a že jediný způsob je spojit se. A my říkáme, že nic nikoho tak nespojí, jako společný je přítel, což se vlastně v tuhle chvíli děje. Ta ukázka americké síly a jejich působení v regionu ukázalo všem těm zemím a hlavně těm větším a řekněme trošku progresivnějším, že se musí umět spolehnout pouze sami na sebe. Takže dává smysl, že Saúdská Arábie, která má technologie, má finance a může si dovolit rozhodnout a v okamžiku splnit to, co si rozhodla kvůli tomu systému absolutistickému, který tam panuje, tak se může rozhodnout, že prostě něco takového uvede do pohybu. Pákistán, který sice nemá takové velké finance a nemá tak stabilní systém, můžeme říct, má ale obrovské množství vojáků, má na počet lidské síly a na počet těch zkušeností vojenských ze svého území a přetrvávajících konfliktů na svém pohraničí, tak má zase obrovskou vojenskou zkušenost a tu praktickou sílu, kterou může dát k dispozici. Saúdská Arábie má žoldnéřskou armádu v podstatě. Oni platí lidem z okolních chudších zemí, není tam žádný morální faktor, většina těch lidí nejsou dobře vytrénovaní, vycvičení. Je to armáda, kterou se nemůžete 100% spolehnout, že bude vaši zemi bránit. A Turecko, naproti tomu, jako už jste říkala, druhá nejsilnější armáda v NATO, ano, oni mají právě to obrovské know-how. Zaprvé mají silnou stabilní armádu, poměrně stabilní politický systém v tuhle chvíli a pak mají to obrovské know-how toho, jak ty instituce a jak takováhle aliance má fungovat. Protože všechno, co jsme je v tom NATO naučili, oni teď můžou nějakým způsobem a to, co oni dokázali aplikovat na svoji armádu, na svoji zemi, můžou přinést jako obrovský benefit jakékoliv další alianci.
0: Stanice Al Jazeera s odvoláním na index Global Firepower, který hodnotí obranné schopnosti 145 zemí světa. Tyto tři státy mají dohromady téměř 1 400 000 aktivních vojáků, 3 400 letadel, 6 000 tanků a disponují také různými námořními prostředky. Tak když se ještě podíváme na ty důvody vzniku, je to zamýšleno i paní Martinková jako koalice nejenom teda budování té vlastní bezpečnosti, ale třeba i koalice proti Iránu, Izraeli nebo jinému protivníkovi?
1: A zcela určitě je to zamýšleno jako obranná koalice. To je tak, jak je prezentována veřejně. A z těch informací, které máme, tak víme, že Irán se k tomu vyjádřil tak, že byl vlastně o této koalici informován. Já bych asi nebyla úplně skeptická i k tomu, že do budoucna může být součástí takovéhle koalice, právě proto, aby se docílil nějaké stability a nějakého míru. A samozřejmě je to ještě spoustu let před námi. Ale nevěřím tomu, ano, na jednu stranu to může být jako zastrašení a vlastně nějaký vztyčený prst varovný tomu, aby Irán do budoucna nechtěl dál rozvíjet svoje kapacity, protože tuhle alianci by nebyl schopen porazit a je tady alternativa ke Spojeným státům, která ho bude držet na uzdě. A na druhou stranu si nemyslím, že to je namířeno přímo proti Iránu, spíš si myslím, že je to namířeno, že je to taková ukázka té regionální síly i proti celkově jakoby do toho globálního hlediska. My tady si vystačíme, my si dokážeme pomoci spojit a udělat vlastně to, co vy děláte v jiných částech světa. Tím pádem to nechte na nás a my tady ani Američany, ani Evropany, my tady v podstatě nikoho dalšího nepotřebujeme. Ty země nejsou nepřátelské vůči Západu, ty země jsou z velké části i spojenci, nějakým způsobem Spojených států a ukázalo se, že už v podstatě mají dost tady té retoriky, mají dost toho, aby byli ve vleku a jsou samostatné. Vychovali se, vyrostli do té podoby, kdy dokážou tady tu zodpovědnost za svou bezpečnost převzít sami, chtějí, aby to bylo jasně viditelné a není to, za mě to není přímo namířené proti Iránu, samozřejmě může to tak sloužit jako takový balance check, aby se Irán nepokoušel o další rozvoj zbraní armády, protože to nebude schopen nějakým způsobem vyvážit, i kdyby do toho dal napnout všechny kapacity do budoucna. Takže to může naopak zase zpomalit tady to zbrojení a tady tu nebezpečnou situaci, kdy Irán bude mít obrovskou armádu, obrovské zásoby balistických střel. Co se týká Izraele, tak to je asi trošku jiná otázka, protože nikdo z nás vlastně neví, co z Izraele, co je jejich cíl, co je jejich endgame, jakým způsobem se to může vyvíjet a už je velmi těžké předvídat, protože Izrael v tuhle chvíli vlastně neposlouchá ani Spojené státy, ani žádné jiné spojence, těch spojenců příliš mnoho nemá a nikdo neví, jak se Izrael vlastně představuje budoucí mapu Blízkého východu. Takže v tomhle ohledu bych řekla, že ano, takováhle aliance je na místě v okamžiku, kdy nevíte, co někdo, jako je Izrael v tom regionu zamýšlí, co udělá a jsou další menší státy, které by mohly spustit nějaký poplach, nějakou paniku, začít nějaký konflikt už jenom z toho, že budou v podstatě vystrašení a že jsou příliš blízko. Můžou být další na ráně. A z toho důvodu věřím, že tady ta aliance bude teďka velmi rychle získávat další členy, jako například Jordánsko, a protože tyhle země se budou potřebovat nějakou záštitu.
0: Pro které další země toho regionu, když jste už zmínila tedy Jordánsko, by přicházelo v úvahu připojit se k tomuto paktu?
1: Tak zcela určitě, a až se to, řekněme, těžko nahlednuté vnitřní politické situace, a tak další na snadě by byl Irák a Sýrie. To jsou další země, které nejsou samostatně schopné se vlastně dlouhodobě bránit. Ten systém ani armádu v tuhle chvíli pořád nemají stabilní bezpečnostní záruky. Získávali od vlastně z velké části od zahraničí a mají spoustu vnitřních bezpečnostních problémů. Takže to jsou další země, u kterých ale bude problematické je přijmout do nějaké aliance, dokud nesplní určitá kritéria.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
0: V městském studiu Českého rozhlasu zůstává politoložka Lenka Martinková z Masarykovy univerzity Brno. Hovoříme o paktu z Mekky, také se mu říká sunnické nebo muslimské NATO s odkazem na podobný článek v té dohodě, jaký je článek 5, který je také v alianční smlouvě. Paní Martinková, zastavme se ještě u cílů Spojených států na Blízkém východě.
1: Ano.
0: Jak je vy vnímáte? Jaký byl třeba a je přínos Ameriky v oblasti Blízkého východu, v oblasti Perského zálivu? Vy už jste naznačila, že bychom mohli očekávat vzhledem i k této nové alianci Saúdské Arábie, Pakistánu a Turecka, že by ta role Spojených států se mohla zmenšovat. Tak jak vy to vidíte?
1: Já to vidím tak, že role Spojených států na Blízkém východě už se dávno přežila. Spojené státy v podstatě už tak 15-16 let v tuhle chvíli a tomu regionu nic nepřinášejí jako pozitivního, spíš naopak způsobují problematickou situaci a zpomalují ten region v tom, aby se vytvořil právě nějakou vlastní stabilní situaci, nějaké vlastní aliance, nějakou vlastní bezpečnostní strategii. A Spojené státy tu měly velký bezpečnostní a ekonomický význam v minulosti. Byly garantem bezpečnosti, garantem stability, byly tím zlým policajtem, který tady prostě měl své základny a stál tady v případě, že by se někdo jenom pomyslel na to napadnout nějakou jinou zemi, provést nějaký útok a i s ohledem na ten nárůst teroristických útoků v minulosti. Tady mělo smysl, aby tady byli. Byli sem v podstatě pozváni těmi jednotlivými zeměmi, protože v rámci boje proti terorismu ty země se předháněly o to, kdo se ukáže více prozápadní, aby s tím terorismem nebyl spojován, aby měl nějakou budoucnost, aby se mohl ekonomicky i turisticky rozvíjet a aby v podstatě byl vidět jako progresivní, bezpečná země.
0: Možná jenom vám tady do toho vstoupím, protože se blíží 25. Mm-hmm. výročí 11. září teroristických útoků na Spojené státy, tak souvisí to do značné míry právě i s tímto?
1: Ano, zcela určitě to souvisí, protože, jak jsem říkala, ano, v té době mělo smysl mít Američany na svém území a byl důvod je pozvat a byla to záruka bezpečnosti, byla to vlastně pomoc do budoucna a pokud za vámi Američané stále, tak i ekonomicky jste měli nějakou jistotu, že tam budou proudit zahraniční investice, že s vámi budou spolupracovat, že se budete moc dál rozvíjet, budete mít technologie, know-how, v případě Saudské Arábie třeba právě dodávky zbraní. A ano, v minulosti ta role jako vlastně učitele, jako zásobitele a výcvik vojenských sil, Američané byli zcela určitě důležitý prvek toho, jak se Blízký východ vyvinul, jak se některé země dokázaly vlastně zvednout do té současné podoby a osamostatnit. Což je vlastně dobře. Ukázalo to, že ti Američané udělali obrovský kus práce v okamžiku, kdy ty země se dokázaly z toho chaosu, ve kterém z velké části politicky a vojensky byly, dostat do situace, kdy jsou samostatní a dokáží vlastně replikovat to, co jim Spojené státy celou dobu ukazovaly. Ale teď už ten žák se vlastně dostane do stavu, kdy už nepotřebuje svého učitele. A v tuhle chvíli Spojené státy to, co na Blízkém východě dělají, tak je ekonomicky, bezpečnostně, politicky a obrovským negativem pro všechny ty země. Většina těch zemí schytala nějaký útok, ať už odvetný, nebo s nějakou zbloudilou střelu. Jejich lidé umírali, jejich infrastruktura byla zničena, jejich finance, jejich trhy šly dolů právě proto, že třeba nemohli běžně fungovat tak, jak jsou zvyklí fungovat. Jejich infrastruktura bude vyžadovat léta a spousty investic, aby se vrátila minimálně do toho stavu, v jakém byla předtím. A v tuhle chvíli Spojené státy nadělají mnohem víc škody než užitku.
0: A budou tyto země, které popisujete, země Blízkého východu, které prošly válkami, ať už třeba Sýrie nebo zmíněný Irák a další, budou schopny vlastně stát už na těch vlastních nohou? Ekonomicky, politicky, jaké jsou ty šance, aby to byly země stabilní, funkční?
1: Většina těch zemí bude schopná stát na vlastní nohou. My musíme se trošku oprostit od toho, že my si představujeme, my máme svoji západní a vlastně naši liberálně demokratickou představu o tom, jak má ta země vypadat, jak má fungovat, jaké standardy má naplňovat, aby my jsme ji viděli, jako že je ta progresivní, moderní a stabilní. Ale ty parametry a ty standardy tady v tom regionu a v těch jednotlivých zemích, v těch jednotlivých komunitách jsou jinde. A my je nemůžeme soudit podle našich měřítek. Ty země jsou samostatné, schopné a když jim dáme dostatek prostoru a vlastně tu flexibilitu, tak oni si ten systém a tu ekonomickou i bezpečnostní stabilitu zajistí v podstatě sami. Je velkým problémem snažit se tam aplikovat, to jsme si zjistili i v Afghánistánu, i v Iráku, že je obrovským problémem, pokud my se tam snažíme nějakým způsobem napasovat ten náš model, tu naši šablonu na to, jak má ta země vypadat a vyvíjet se.
0: Pohled Lenky Martinkové, politoložky, asistentky Fakulty sociálních studií katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity Brno. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji krásný den do Brna.
1: Naslyšenou. Děkuji vám za pozvání, naslyšenou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Meteor
1: na Dvojce. Chcete vědět, jak i po více než půl století být stále mladý?
0: Vydejte se s námi znovu za dobrodružstvím poznání.
1: Odhalte nová tajemství přírody, vesmíru i lidského života.
0: Poslouchejte Meteor, pořad, který je stále mladý.
1: Meteor.
0: V sobotu po 8 hodině raní.
1: Na Dvojce.
2: Dnes večer v České televizi. ČT1. Smrt burleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunyady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobýt Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
3: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Přípravné třídy mají podle ministra školství plagy na základních školách zůstat i po zpřísnění pravidel pro odklady. Drážní inspekce ukončila vyšetřování loňské nehody vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou a počasí většinou bude oblačno s přehánkami nebo deštěm a teplotami do 22 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý den. Po zpřísnění pravidel pro odklady školní docházky bude potřeba říct, pro které děti mají být určené tzv. Přípravné třídy. V nich si děti zvykají na školní prostředí, než nastoupí do první třídy. Ministr školství Petr Plaga za ANO chce přípravné třídy zachovat, přestože měly podle novely školského zákona v září 2029 skončit. Doteď do nich nastupovaly právě děti s odkladem, těch ale bude míň. Pokračuje Jana Hlavová, předsedkyně Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden.
4: Teďka je přípravná třída pro děti, u kterých se předpokládá, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj, ale v souvislosti právě se změnou odkladů je potřeba toto přenastavit, aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
3: Podle ministerstva školství bude i dál dost dětí, které přípravné třídy využijí. Česko čelí žalobě Evropské komise kvůli pravidlům evropského zatýkacího rozkazu. Informuje o tom server iRozhlas.cz. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech nebo pro dočasné předání lidí na zatykač. Spor trvá už od roku 2020. Česko sice zákon upravilo, ale podle komise neodstranilo všechny nedostatky. Případem se bude zabývat Soudní dvůr Evropské unie. Za loňské vykolejení nákladního vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku může chyba strojvedoucích. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce, kterou na svých stránkách zveřejnila Evropská železniční agentura. Vlak podle ní vjel do stanice víc než dvakrát rychleji, než povolovalo návěstidlo. Vyšetřování podle zprávy ukázalo i řadu porušení právních předpisů. To generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera nechtěl komentovat.
5: Šetření vážné nehody v Hustopečí nad Bečvou jsme dokončili, ale s ohledem na žádost policie se nebudeme ke svým zjištěním jakkoliv vyjadřovat.
3: Vlak převážející benzen vykolejil loni v únoru. V oblasti kvůli úniku nebezpečné látky platil víc než půl roku stav nebezpečí. V Kutné Hoře začne dnes večer 7. ročník festivalu Týden akordeonu. Návštěvníci se na různých místech města můžou těšit na koncerty českých i zahraničních hudebníků. Festival taky nabídne kurzy hry na akordeon. Letos se na ně přihlásilo přes 60 zájemců. První koncert začne v 7 večer v kostele svatého Jana Nepomuckého, říká spoluorganizátora Michal Čejna Karban.
6: Poté samozřejmě také posluchačům nabídneme irskou hudbu za doprovodu steparské show, anebo také například v neděli zahrají všichni kurzisté Kutnorského týdne akordeonu, který celý týden bude svičovat a připravovat se právě na tady to vyvrcholení.
3: Festival potrvá až do neděle, tedy do 23. srpna. Čeští rychlostní kanuisté vstoupí za týden ve středu do mistrovství světa v Poznani. Chybět nebude například kanuista Martin Fuchsa, který letos vyhrál dva závody na evropském šampionátu a třikrát ve světovém poháru. V Polsku se představí celkem 22 českých posádek a dva parakanuisté.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, postupně bude od jihozápadu oblačnosti i deště přibývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24 a na horách kolem 13.
0: Doprava.
3: Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem dnes pracují u Kralup nad Vltavou silničáři. Jsou mezi 16. a 18. kilometrem, kde zavřeli levý pruh. Na silnici 20 z Karlových Varů do Plzně pozor za Toužimí. Policie a záchranáři tam zasahují u nehody dvou osobních aut. V Praze je stále silný provoz v okolí letiště. I tam se kvůli omezení zpomaluje v obou směrech na D7 od Středokluk z 5. kilometru a na jižní spojce směrem z Černého na Barandovský most je u sjezdu na Pankrác větší nehoda, blokované jsou tam dva pruhy. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy u mikrofonu 2 na dvojce.
7: Jmenovitě tedy Jiří Holoubek a Šárka Volemanová s přáním hezkého dopoledne. To vám řeknu, přišli jsme k tomu jako slepí k houslím.
8: K čemu myslíš teď?
7: K tomu, že jsme se potkali.
8: Je to pravda a už je to nějaký ten pátek a myslíme, že to byla událost jaksi příjemná, ačkoliv jako slepí k houslím můžeme přijít opravdu k lecčemu. A někdy to může být fajn, někdy méně. Co tak tě jako první napadne? K čemu může člověk přijít jako slepí k houslím?
7: Slepí k houslím může přijít k velkému štěstí, protože najde nějaký poklad.
8: Ale slepý houslím můžeme přijít také třeba k úrazu, ačkoliv bychom to nikomu nepřáli.
7: A nebo můžeme... k novému kolegovi. To nebo se tak stane, kolegovi. Že vám je někdo prostě přidělen.
8: K novému zaměstnání a tak dále. Těch věcí
7: k novému může... šéfovi.
8: No, k novému šéfovi. Jejda. Ty víš něco, co já nevím.
7: Nevím nic, můžeš zůstat klidný. Jestli se něco děje, dozvíme se to jako poslední. Každopádně vám přejeme hezké dopoledne.
8: Možná bychom tak mohli přijít i k místu svého bývalého šéfa.
7: Ty víš něco víc než já.
8: Hezký den.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: A ještě jednou vás vítáme u našeho dnešního dopoledního setkání a tentokrát si s vámi chceme povídat o věcech, událostech, zážitcích anebo příležitostech, ke kterým jsme se dostali tak nějak mimo děk, téměř bez vlastního přičinění, aniž bychom o ně prostě nějak usilovali.
3: Zkrátka dobře, ke kterým jsme přišli jako slepí k houslím, inspirací se nám stala včerejší zpráva o jednom nečekaném objevu, který potkal partu stavebníků, dělníků v Belgii při renovaci domu.
2: Oni totiž během své práce narazili na skrýš plnou zlata. Možná jste to četli. Muselo to být skvělé. Mince i zlaté cihly v celkové hodnotě necelých 220 milionů korun vykoukly na ně při vrtání pro pokládku nových kanalizačních trubek a muselo to být tedy opravdu nečekané překvapení.
3: Chtěla bych vidět ten údiv, když to vlastně poprvé viděli, když se to začalo dít. Zatím není jasné tedy mimochodem, komu ten poklad patří, a protože belgické právo stanovuje, že oprávněný vlastník má 5 let na to, aby si nález nárokoval. Nálezci mohou zatím jen doufat a přemýšlet, co by dělali s penězi, které na ně mohou připadnout.
2: Pokud se totiž nepřihlásí žádný právoplatný majitel a ještě samozřejmě by to musel dokázat, tak ten skrytý poklad na cizím pozemku se podle občanského práva rozdělí mezi nálezce a aktuálního vlastníka toho pozemku. A je tam tedy ještě jedna podmínka, že se nesmí přijít na to, že by snad to zlato pocházelo z trestné činnosti. To také by jako neklaplo.
3: A že je falešné, no, tak to by bylo úplně k ničemu. Tak ta parta dělníků možná přijde k pěkné sumičce způsobem přesně odpovídající mrčení jako slepý k houslím.
2: No a na to se chceme zeptat dnes i vás. K čemu jste kdy přišli jako slepý k houslím?
3: Bylo vám to k užitku, anebo naopak, a provázejí vás podobné náhody životem často, nebo jsou spíš výjimečné, protože máte své konání pevně pod kontrolou, a to téměř vždy. O tom všem nám napište. 702 222 220, číslo pro SMS-kové zprávy i dnes a e-mailová adresa
2: dvojka@rozhlas.cz.

0: K čemu jsem přišel jako slepý k houslím, to je téma našeho dnešního setkání mezi 9 a 10 hodinou dopolední. Je to téma velké, už vás zaujalo a píšete, začala se nám tady plnit naše schránka SMSková i e-mailová. První byl Pavel. Krásný druhý den v tomto týdnu, Šárko a Jiří, milí Pavle, i vám. A pokračuje Jejda, kdysi dávno jsem přišel jako slepý k houslím ke vzdělávání naší budoucí generace a díky už nikdy více, píše Pavel.
1: Ano, nepatřilo to asi k těm nejlepším zkušenostem Pavlova života. Otázka jistě očekávatelná. Je něco, k čemu si přišla jako slepá k houslím?
0: Já nad tím přemýšlím, mně se v životě moc toho nestalo tolik, že bych k něčemu přišla jako slepý k houslím, vždycky s nějakým přičiněním. Ale možná mě teď jako inspiroval Pavel, protože já, když jsem dostudovala vysokou školu, tak byla taková debata s rektorem a já jsem říkala, že tehdy mají vybavená studia rozhlasové i televizní a že to vůbec nevyužívají a že to je vlastně trochu jako k ničemu pro ty moje kolegy, kteří tam společně se mnou dálkově šli studovat a chtějí se naučit tu praxi a on mi v uvozovkách tehdy řekl, že když jsem tak chytrá, ať zkusím vymyslet nějaký projekt a já jsem se tam potom stala pro audiovizuální studia ředitelkou kreativní těch studií a na té vysoké škole jsem strávila 5 krásných let se studenty, kdy jsem je mohla učit a vedla jsem i ty semináře, tak k tomu jsem vlastně přes ten požadavek na můj názor přišla jako slepý k houslím a teda na rozdíl od toho Pavla pro mě to bylo krásných 5 let.
1: I k profesi a životnímu poslání, chcete-li, můžeme přijít jako slepý k houslím, o něčem takovém píše Robert, protože skoro před 30 lety mu kamarád odmítl vypůjčit kameru na výlet s dívkou, po víkendu jsem rozbil prasátko a foťák si koupil, píše Robert, stal se z toho koníček a dnes jsem už přes 30 let profesionálním fotografem. Jak slepý k houslím jsem tak vlastně objevil svůj talent na fotografování a je tady dodatek, nepřestaňte hledat své talenty.
0: Jak jsi na tom ty? Přicházíš k věcem jako slepý k houslím?
1: Já jsem si nejdřív myslel, když jsme si o tom začali povídat včera, tak jsem si nejdřív myslel, že takových věcí bude mnoho, ale když jsem se nad tím skutečně zamyslel, tak jsem vlastně zjistil, že ne. Že téměř jakákoliv ta položka, která by mě byla bývala napadla, byla výsledkem přeci jenom nějaké snahy, nějakého úsilí, nějaké cesty. Nevybavuji si, že by se něco stalo tak, jako že bych si řekl, co tady dělám a co tu dělám a s kým a proč.
0: A je to fajn navíc, ano.
1: A je to fajn, tak vlastně ne. Mm-hmm. No. Možná no. Ještě na něco přijdu v průběhu té hodiny.
0: Jsem na tom vlastně v rámci toho přemýšlení
1: rozhodně
0: hodně
1: podobně. Rozhodně jsem nenašel zlatý poklad.
0: No
1: tedy.
0: To já taky ne. Až se to stane, tak mi vždycky Jirka říká, až se to stane, tak to poznáš, nebo až vyhraju, že tady už nebudu. Ano, tak ještě tady je, tak znamená to, že nikdy nic nevyhrál. No.
1: Když Robert psal o tom, jakým způsobem se dostal ke své profesi fotografa, tak nás bude za pár minut zajímat, jestli se člověk jako slepý k houslím může dostat i k profesi herecké.
0: Ano, protože s námi bude na vlnách Českého rozhlasu Dvojka už za chvíli ve spojení herec Petr Uhlík.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek.
2: Dva na Dvojce.

0: dokola.
1: Dnes si povídáme o tom, k čemu jsme kdy v životě přišli jako slepý k houslím. Ať je to cokoliv, přidala se i Katka. Já jsem přišla ke kocourovi. Bratr ho dostal, pak se odstěhoval, kocour zůstal. Jmenoval se Kuba a teď už máme Kubu třetího.
2: No a moje milá kolegyně Šárka tady před chvílí přeci jenom přišla na něco, tedy lépe řečeno někoho, ke komu přišla jako slepá k houslím. A to sice ke tchýni povídala. A došli jsme k tomu, že to vlastně platí pro každého, kdo se vdá nebo ožení, že prostě ke tchýni vždycky přijde.
1: Ano,
2: jako
1: a ke tchýním směrem k ním, co se týká těch slov jenom hezky, jednou budu ve stejné pozici. Ano.
2: Na to si počkám. Teď si ale budeme povídat o profesi. Mluvili jsme o tom, co psal náš posluchač o fotografování, ke kterému se dostal vlastně jako slepý k houslím, a slíbili jsme, že přivítáme dalšího hosta, a tím je právě teď po telefonní lince herec Petr Uhlík. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Musíme, Petře, ještě doplnit, že v dětství člen Dismanova rozhlasového dětského souboru. A tam bychom mohli začít. My jsme zmínili, že jste byl tedy jedním z Dismančat právě teď. Tedy se jistě o vaší herecké profesi nedá říct, že byste k ní přišel jako slepý k houslím. Vypadá to, že odmala bylo jasno, anebo to tak není?
3: No, asi to tak je, já se tomu lehce bráním, protože ty příběhy toho, jak si člověk hned na začátku vytyčí ten cíl a opravdu tam jde, tak mě trochu nějak znervozňují vždycky, ale asi je to tak, nebo měl jsem být na houslovou konzervatoř, takže naopak jsem housle odložil a jako slepý se vydal na herectví.
2: Dá se, Petře, k roli v divadle anebo ve filmu přijít tímhletím způsobem, tedy pomyslně jako slepý k houslím? Dostal jste někdy takovou, o které by vás ani ve snu nenapadlo, že je pro vás třeba, byste se o ní ani neucházel, nešel na casting a tak dále, a stejně na vás padla?
3: No, mně přijde, že to je každá role, teda upřímně. Já mám pocit, že nevím, ale že jsme vlastně všichni takový slepci s houslema. Já si myslím, že žádná role nebo žádnou roli jsem nikdy jako nečekal, že ji vlastně dostanu, a když jsem ji dostal, tak jsem nevěděl, co s ní mám dělat, takže doufám, že to mají takhle stejně, protože samozřejmě nechci, aby měli jiní lidi jinou výchozí pozici, takže jim přeju taky všechno špatný.
1: Říká herec Petr Uhlík, který si s námi na dvojce povídá. Mimochodem, jste typ, který věří na šťastné náhody, anebo máte ten život tak nějak spíš nalinkovaný a tedy vás v něm málo co překvapí?
3: No, určitě spíš ten chaos. No, tak bych to odpračil. Ale ne, spíš se nechávám tak vést, ono je to leckdy alibi, nebo taková výmluva, takže asi se i snažím čím víc roky plynou dospělej plánovat, ale zároveň čím dál tím víc, asi i díky tomu, že se různý okolnosti furt mění, na který člověk nemohl být přepravený, takže je asi nejdůležitější být furt otevřený čemukoliv, no.
2: Říká Petr Uhlík v našem dopoledním vysílání, když jste mluvil o tom, jak člověk jako zhraje a snaží se dospěleji přistupovat k těm svým povinnostem k životu, plánovat. Daří se to? A nebo to je jako marný boj?
3: Ne, já myslím, že to daří. Nebo já takhle. Možná se to nedaří, ale já chci být perspektivní a optimistický. Ale...

0: palce.
1: Ano, ať to všechno
2: vyjde. Děkuji mnohokrát.
1: Petře, povězte, když už s vámi hovoříme, tak jistě by mnozí naši posluchači stáli o nějakou pozvánku, o místo, kde vás mohou potkat. Na čem pracujete, co vás těší?
2: Ty, o mě teď moc těší, ale já o tom furt mluvím, takže já teď tohle to zkrátím, ale prostě s Simonou Chvilkovou máme představení Švýcarsko, který jsme naskoušeli pro divadlo Ungeld a pardon, přemýšlel jsem, protože nevím, jestli se ta letní scéna jmenuje nějak jinak, ale jmenuje se letní scéna Kampa, Adra Kampa, letní scéna Ungeld a tam bych vás pozval na představení. Samozřejmě to hrajeme i vevnitř a je to skvělý představení, který si teď strašně užíváme. A zároveň bych vás chtěl pozvat na minisérii Hec, kterou jsme točili pro Českou televizi, která by teď někdy, myslím, že září, říjen měla mít premiéru na České televizi. A na to vás chci pozvat taky srdečně, protože si myslím, že to bude skvělý.
0: A k tomu jenom drobná poznámka, protože mnoho diváků vlastně netuší, jaké bývají ty odstupy, když zvete na minisérii Hec v České televizi, která přijde brzy na obrazovky. Jak to je dlouho, kdy jste ji točili?
2: Tyjo, to jsem, no, myslím, že rok a půl určitě.
0: Že právě tohle je zvláštní na tom hereckém povolání, že na něčem pracuje, pak už na to skoro zapomene ten člověk a najednou se ho na to všichni ptají.
2: Je to tak. Přesně, když jsme byli v Karlových Varech, tak jsem tam byl samozřejmě nějaký, šli jsme tam jako delegace a já jsem v této chvíli uvědomil, že přesně je to asi rok a půl a že tam všichni strašně živě vyprávějí o něčem, co vypadá, že se stalo včera, ale je to naprostá lež.
1: Hlavně, že si všichni vzpomenou na to, jaké to bylo a jaké
0: nebo
1: to bude v tu
0: chvíli.
1: Nebo se to vymyslí, ano. Herec Petr Uhlík si s námi povídal na dvojce. Děkujeme za to příjemné setkání a přejeme vám, milý Petře, ať se vám daří.
2: Já děkuju mnohokrát a přeji vám i posluchačům krásný, hezký den.
0: Díky moc, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: 9 hodin 31 minuta a naše povídání o tom, k čemu, nebo dokonce možná ke komu jsme kdy v životě přišli jako slepí k houslím. Teď se ale podíváme na trošičku jiné téma, vlastně cestovatelské, protože chceme-li cestovat, tak co k tomu nutně potřebujeme, to je pochopitelně pas. Ale představte si, že jsou na světě lidé, kteří mohou cestovat a pas k tomu nepotřebují. Pravda, není jich mnoho.
1: Ano, chtěli jsme vlastně přijít, když jsme si o tom začali ráno povídat v naší kanceláři, tak nějak samostatně přijít na to, kdo to může být, nepodařilo se nám to, tak prosím
0: vás. Někdo navrhoval papeže ano. V kanceláři, ale ten musí mít pas.
1: A já Dalaj Lámu, že ten by mohl cestovat mimo prostor, že, ano, že ale, by to mohl vzít jinou cestu.
0: Ale i Dalaj Láma musí mít pas.
1: To tak. Čili kdo to je?
0: No, říkali jsme, že těch lidí není mnoho. Konkrétně na celém světě, představte si to, jsou pouze 3 lidé, kteří nemusí mít pas.
1: A je to britský král Karel III., japonský císař Naruhito a jeho manželka císařovna Masako. Tyto osoby totiž mohou letět kamkoliv, kam budou chtít bez toho, aniž by ukazovali cestovní doklad.
0: No a je to proto, že právě oni jsou těmi, kteří vlastně vydávají cestovní doklady. Čili ten, který ho vydává jak si sám pro sebe, ten pas mít skutečně nemusí. Zvláštní se na tom může zdát, čím se tady prokážou, když jako přiletí někam takový japonský císař, že jo, jako turista.
1: Ano?
0: Prostě přijede,
1: aby ho poznal,
0: se chtít podívat do Českého Krumlova, že jo.
1: Ano.
0: Tak ale asi stačí jiný doklad totožnosti prostě. Nemusí to být nutně pas.
1: Je to tak? Tak jestli jste to nevěděli, jste na tom úplně stejně jako my.
0: Ale teď už to víme všichni.

0: čemu jsme přišli jako slepí k houslím? Před chviličkou povídání s Petrem Uhlíkem a vlastně jsme se dostali k tomu, že u něj, co se profese týče, to tak nebylo, všechno bylo jasné, ačkoliv o tom neúplně rád mluví, jak říkal, že mu to vždycky přijde takové podezřele, ale je to pravda. Dana napsala, jako slepá k houslím jsem přišla ke dvěma dětem mého manžela, tím pádem později ke dvěma vnoučatům a nyní i čtyřem pravnukům. Je to mazec, když naše děti jsou stejně staré jako manželova vnoučata, jsou vlastně jejich tetou a strýcem. No, díky tomu vznikají mnohé komické situace.
1: Tak děkujeme za tu zprávu. Ty jsi říkal, že ve své podstatě si přišel jako slepý k houslím taky ke dvěma dětem, které měla Zuzana, když si ji vzala. Pak si říkal, že vlastně to tak úplně
0: vlastně
1: jako
0: ne, protože já jsem samozřejmě věděl, do čeho jdu, takže jako to nebylo jako slepý k houslím, prostě to tak bylo. No.
1: Ano. Já jsem tady měla také takový názor, který se mě vyvrátil. Podobný má Monika, ta totiž napsala: zdravím, já jsem se dostala jako slepá k houslím ke svému druhému manželovi, protože jsme se potkali náhodou při sportu, ale jak se říká, náhody neexistují. A já jsem předtím říkala: Jirko, no já jsem přišla jako slepý k houslím ke svému manželovi, protože on ke mně přišel jako host do snídaně s Novou, kterou jsem tehdy moderovala. A ty si říkal, každý se musí někde jako potkat, tak no, to neplatí.
0: To neplatí. Protože to by pak mohl říct, já jsem přišel jako slepý k houslím manželce, o kterou jsem 5 let usiloval třeba, nebo něco takového. No ale někdy to muselo být jako poprvé, že jo, když
1: no. A když si usiloval, tak to nebylo jako slepý k houslím. No myslím si, že by se o tom Jiří dalo ještě diskutovat.
0: No a vyhrál bych. Ale rozhodně ne jako slepý k houslím, můžete přijít k našim ponožkám. Stačí málo.
2: 2 na 2. Vaše přání na naši hlavu.
0: Jedna ponožka na jednu nohu, druhá na druhou nohu. Jedna se jmenuje Šárka, druhá se jmenuje Jirka. Ano. A jak jsem říkal, stačí k tomu dnes málo.
1: Je to tak uhádnout zvuk, protože i dnes budeme vyrábět zvuk tady ve studiu, Jiří, protože je odpočatý po prodlouženém víkendu. Dnes se uvolil k tomu, že vyrobí zvuk.
0: Že to bude dřina opravdu.
1: Ano, zcela jistě. Doufám, že se soustředíš a bude to pěkné. To je lehký.
0: Stačilo to, myslíš, nebo ještě jednou?
1: Ještě jednou, to krásně ti to jde. No a to je všechno, co Jirka má. To je taková drobná nápověda. A vy nám napište, co to je. 702 222 220 nebo 2@rozhlas.cz. Hej!

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k hygieně.

kas. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: van úplnou fialy. Mám van úplnou fialový fialek.
1: Tak to byl prostor pro vás, abyste hádali společně s námi dnes zvuk, který před několika minutami Jirka vyrobil tady ve studiu. Poprosím tě ještě jednou o ukázku.
2: Ano, ano. Teď už stačí rychle jenom, protože už známe vítěze.
1: Ano, a vesměs to byly správné odpovědi, ale než se dostaneme k té, která přišla správná a zároveň jako první, tak co jste mimo jiné typovali? Klíče, že to mohly být rozbalování bonbónů, dokonce sypání popela z fajfky, to mě překvapilo. Bylo šustění papíru anebo šustění korálků.
2: No ale první správnou odpověď nám napsala Monika a zní, že by to byly drobné vrsti. Je tam sice otazník, ale my to uznáme, protože ano, byly to drobné mince v hrsti.
1: Ano, a jak jsem říkala tu nápovědu, jediné, co Jiří má z hlediska těch peněz, vejde se do hrsti.
2: Je pár drobných vrsti, ano.
1: Ano.
2: Takže Monice posíláme ponožky.
1: Ano, a samozřejmě gratulujeme.
3: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: K čemu jsem přišel jako slepý k houslím, o tom jsme si povídali a také jsme se shodli na tom, že to může být ledas, co v životě lidském. A teď jsem vybrala tedy jednu zprávu. Berte to prosím s úsměvem, stejně jako mi Marie nám napsala.
1: Života.
0: Ano, jako slepý k houslím přišel můj známý, když na zábavě v temné chodbě dostal pár facek, nevěděl od koho a taky proč.
1: Tak měli jsme tady i jiné případy, ale děkujeme i za tuhle zprávu. Děkujeme také za všechny ostatní a za to, že jste s námi. Zůstaňte i po 10. hodině, protože si myslíme, že to bude zajímavé povídání v dnešní poradně.
0: Ano, wellbeing, tak to je nadpis naší dnešní poradny. Jestli nevíte, co to je, tak se to po 10. hodině určitě dozvíte, protože naším hostem se stane psycholožka Dana Cook.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Mým hostem bude zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Balucha. Jaké bylo sledovat zblízka mimořádné okamžiky francouzské současnosti od pařížské olympiády po znovu otevření Notre Dame? Co všechno o Francouzích zjistil mimo tiskové konference? A jak rychle se zahraničnímu zpravodaji stane země působení jeho domovem? Také o tom bude naše povídání s Martinem Baluchou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Před říjnovými volbami bude potřeba zvýšit kapacitu pro přihlašování do e-dokladů. Vodní nádrže ve správě Povodí Moravy mají o desítky procent nižší přítoky, než je běžné. A počasí většinou bude oblačno s přehaňkami nebo deštěm a teplotami do 22 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. Po zátěžovém testu aplikace e-doklady je podle Digitální a informační agentury potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Agentura o tom informovala na svém webu. Systém byl ale podle ní celou dobu stabilní. Test hodnotí agentura jako úspěšný. Před podzimními komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc lidí a provedli téměř 60 000 přihlášení. Přítoky do vodních nádrží v Povodí Moravy jsou výrazně pod průměrem. Červencové hodnoty u sledovaných přehrad podle vodohospodářů často nedosahovaly ani 10% dlouhodobého průměru. Týká se to například nádrže ve Slušovicích na Zlínsku nebo Vranovské přehrady na Znojemsku. Nádrže přesto podle mluvčí Povodí Moravy Jany Kučerové zvládají zajišťovat zásobování pitnou vodou.
4: Nádrže díky akumulované vodě pomáhají nadlepšovat průtoky v tocích. Od začátku roku pustili do toku o 134 milionů kubíků vody více, než kolik do nich přiteklo. Zlepšují tak podmínky pro život v řekách. Nejvíce toky dotují nádrže Vranov, Nové Mlýny, Dalešice a Vír.
3: V Praze 8 se srazila tramvaj s dodávkou mezi Kobylisy a sídlištěm Ďáblice. Dva lidé se lehce zranili. Provoz tramvají je v úseku obousměrně zastavený. Dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu. Příčinu nehody zjišťuje policie. Kampaň Ukliďme svět otevřela registraci pro organizátory podzimních úklidů. Ty jsou naplánované na 18. až 20. září. Projekt pořádá Český svaz ochránců přírody. Jak se do kampaně zapojit, doplňuje její mluvčí Veronika Zítková-Andrlová.
5: Organizátor se registruje na webu Ukliďme svět, kde vyplní základní informace o plánovaném úklidu, například kde a kdy se bude úklid konat. Potom může svůj úklid zveřejnit a pozvat k němu další účastníky. Taky může požádat o pytle a rukavice.
3: České volejbalistky pokračují v přípravě na domácí mistrovství Evropy. Češky do něj vstoupí pátečním utkáním proti Řecku. V Brně je národní tým od včerejška. V hlavní části evropského šampionátu se Češky utkají ještě s obhájkyněmi stříbra, Srbkami, s Rakouskem, Bulharskem a Ukrajinou. Brno bude kromě základní skupiny hostit taky vyřazovací souboje v osmifinále a čtvrtfinále.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Odpoledne bude většinou oblačno s přehánkami nebo deštěm, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24 a na horách kolem 13.
0: Doprava.
3: Pozor na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. Za Jirny na 10. kilometru leží mezi pruhy kusy nárazníku. Na konci dálnice D3 ve směru z Tábora do Prahy u Mezna na 63. kilometru se po nehodě dodávky jede pouze levým pruhem. Na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem za Kralupy nad Vltavou mezi 16. a 18. kilometrem dnes celý den pracují silničáři. Zabrali levý pruh, brzdí se na 14. kilometru. V Praze na jižní spojce směrem z Černého na Barandovský most trvají komplikace u sjezdu na Pankrác. U nehody několika aut zasahují hasiči. S opatrností se tam projíždí pouze připojovacím pruhem. Kolona je na čtvrt hodiny. Tak opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a pokračují Dva na dvojce.
6: Kteří vás zvou k poslechu poradny, ta začne už za chviličku. Spojení well-being je v posledních letech hojně skloňované, můžeme říct, že se stalo takovým módním trendem, ovšem pro spoustu z nás by jeho obsah mohl zůstávat jaksi nejasným.
7: Ano, a proto si to vysvětlíme a také poradíme, co to je, co to znamená, jak si najít cestu k vnitřní vyrovnanosti v prostředí, které na nás mnohdy klade vysoké nároky.
6: Naším hostem bude už za chvíli paní doktorka Dana Kuk, psycholožka, a kromě našich dotazů přijde čas i na ty vaše.
7: Je to tak, a to ve druhé a třetí části naší poradny, tak si to určitě nenechte ujít, máme 5:05 a přejeme vám hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Wellbeing, téma naší dnešní poradny, je možná pro někoho z nás slovo, kterému příliš nerozumíme, což se zcela jistě změní v průběhu našeho dnešního setkání. S námi už je ve studiu psycholožka Dana Kůk. Hezké dopoledne počase, vítejte u nás na dvojice, dobrý den.
3: Dobré ráno, všecky zdravím po celé České republice.
4: Když mluvíme o celé České republice, existuje pro vás nějaký ekvivalent toho sousloví wellbeing český?
3: Já se teďka musím svěřit, jo. S tím wellbeingem já už jsem si vylámala všechny zuby. Protože já, když jsem přijela do Čech, tak po mně chtěli něco, čemu já bych říkala wellbeing, a teďka jsem to neuměla přeložit, tak jsme šli do psychologické hygieny. A to taky není úplně ono.
4: Jo? Já bych říkal pohoda. Není to pohoda?
3: Je to jeden z aspektů. Já bych řekla, že wellbeing je něco strašně důležitého. Je to taková psychologická kondice, která vám umožní žít v rovnováze přesto, že se dějou nějaké situace, které nejsou příznivé.
2: Mm-hmm. Nevím, jestli je to pro naše posluchače úplně představitelné. Dalo by se třeba na nějakých příkladech dano povědět, co si pod tím představit? Co jsou ty situace, které nám mohou přicházet do života? Co je nějaká ta dovednost, kterou to zvládnout, aby se nám prostě přesto přeze všechno žilo dobře?
3: Tak můžeme jít do takových normálnějších situací, to je třeba velký tlak v práci, nic nestíhám, někdo z rodiny je třeba nějak nemocný nebo něco takového a přesto potřebuju nějakým způsobem fungovat a cítit se trošičku teda spokojený, šťastný a vyrovnaný. Ale well-being není štěstí jako takové, nebo jenom ta pohodička. Ona ta pohodička, nebo závorka štěstí, to je, jak se říká v nějakém filmu, ne mužka, jenom zlatá, nebo něco takového. Tak ona, to je emoce. To je v podstatě emoce. A emoce se nám střídají v průběhu dne, proto to je takový nebezpečný, jako jít za štěstím, protože vím, že teda přijde, nepřijde a na čem všem jsem závislá. Než to well-being je v podstatě dům, konstrukce domu. A jak si ho postavíte, to znamená, tak tam bude. A i když bude pršet, tak když to budete mít ten well-being dobře postavený, budeme se o tom ještě bavit přece, tak vy se schováte před tím deštěm. Tohle ten termín je tak těžko vysvětlitelný, že teda na to budeme opravdu potřebovat těch půl hodiny dneska.
4: Proč se well-being, ať už tedy si ho vysvětlíme podrobněji za chviličku, nebo pokusíme se o to, stal takovým tématem v posledních letech. Nevím, kolik těch let ve vaší praxi mezi psychologií už může být, ale je to sousloví, které slýcháme v poslední době častěji než dřív. To předtím lidé jako neměli potíže s tím, nebo je to takové hledání nových témat?
3: Není to ani hledání nového tématu, ani nějaký moderní trend. Je to situace, kde ty nároky, dejme tomu za posledních 5 let, na ty lidi tak vzrostly, ono se to nezdá. Jo? Pořád něco kontrolují v telefonu, pořád něco komunikují, pořád jsou dostupní, pořád musí vychovávat ty děti, pořád se musí i ta koupelna uklízet a tohle všechno. Těch nároků je moc.
4: Tak kromě těch telefonů to tady všechno už bylo?
3: Nebylo to v té míře. Bylo tam víc odpočinku. Nebyla tam ty přeci jenom hodně lidí v zaměstnání mi říká dvě věci. Špatný kolektiv, jedna věc. Druhá věc, příliš velké zatížení. Ty firmy chtějí více a více ten výkon. To je to slovo asi, co my dneska sklonujeme ve všech pádech my psychologové. A ten odpočinek, nebo teda, což je jedna součást toho well-beingu, tam už není ten prostor a ten člověk prostě jenom odškrtává, co musí, dohrabe se do konce toho dne, nějak odpadne s nějakýma pocitama. A nemá třeba pocity, jako třeba v dobách nějak, teďka nechci říct super minulých, ale dejme tomu ještě před 10-15 lety, dnešní den byl pěkný. Dneska si spíše řeknou, dnešní den byl dobrý, všecko jsem stihla ze svého seznamu. A to je právě špatně, protože v dlouhodobé perspektivě vy tam ztratíte smysl z toho života. A smysl je další velká součást toho well-beingu.
2: Děkujeme, to byly vstupní informace naší dnešní poradny. Budeme si potom povídat ještě ve druhé i třetí části poradny, to už prostorem pro otázky našich posluchačů. Kontakty k nám do studia, ráda zopakuju 702 222 220, číslo pro ty SMS-kové dotazy dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa a ještě telefonní číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Well-being, sousloví, které možná tak trochu může dráždit všechny, kteří říkají, té angličtiny je moc a všeho je moc a máme takový krásný jazyk a tak dále, ale je velmi těžké tohle sousloví opsat, aby se v něm objevilo všechno to, co s ním souvisí. A o tom právě mluvíme s naším hostem, psycholožka Dana Kůk je s námi ve studiu.
3: My jsme se bavili o tom, že vlastně důležité je, abychom uměli příjemně pro sebe žít v nějaké svojí jako komfortní zóně. Možná to můžeme aspoň částečně pojmenovat i takto. Vy jste říkala, Dano, že v současné době vnímáte u svých klientů to, že je daleko větší tlak na výkon a že možná to je to limitování. Jak se proti tomu postavit nebo jakým způsobem to přijmout a nenechat si vlastně do svého života přinést ten tlak na výkon, na to, že něco nestíhám a tudíž mám nějaké nelibé pocity, které se zcela jistě odrazí nejenom v té psychice, ale posléze i na tom fyzickém zdraví.
4: Určitě. No, hranice. Já vždycky říkám klientům, máme vnější hranice a vnitřní. Vnější je, že to nemám ráda, když se na mě někdo lepí, ne, tak podobně. Udržuji určitý nějaký hranice svého soukromí. O to obvykle lidem jde dobře. A potom mám vnitřní hranice, to znamená, nenechám si pustit do sebe nějaký názor nějaké organizace, že když nevyrobím 100 součástek ten den, tak jsem méně cena. To je ten problém.
2: Ale co, když se to pak reálně projevuje? Sníží mi plat, nebo mi pohrozí výpovědí,
4: nebo
2: něčím? Tak musím
4: jít někam jinam, protože ty hodnoty, ty organizace nejsou správně a ta organizace jako taková nemá well-being a není zdravá a bude mít určitě fluktuaci zaměstnanců. Ono to well-being se opravdu také týká těch organizací. Když udělám jenom 80 součástek a udělám je dobře, tak bych měla být se sebou spokojena. Pakliže organizace má nereálné očekávání a dělá s lidí roboty, tak to není problém našeho člověka, je to problém té organizace. Mrzí mě to, je to tak a proto je třeba si hledat to zaměstnání tak, aby nám sedlo a neříkám, že to je něco lehkého v dnešní době.
3: Dano, pokud se někdo z našich posluchačů cítí prostě v tlaku, co pro sebe můžeme udělat? Vlastně my sami.
4: Zkusit si trošku zamyslet, kdo dělá ten tlak nebo co dělá ten tlak. Mohu, je to jen tlak, protože ho ještě dovytvořím sama na sebe, to znamená, já je neuspokojím, tak to já už mám menší hodnotu. Jak říkám, často bohužel je spárovaný výkon k hodnotě toho člověka. Tam se nám stala ta největší chyba. To znamená, ty lidi jdou do toho úplného blázení až do syndromu vyhoření. Velmi nebezpečná věc, protože vlastně bojují v jejich mysli podvědomě o svoji hodnotu. Výkon je výkon a moje hodnota je ta sama. Jsem člověk, mám svoji hodnotu. Nezávisle na to, kolik součástek já vyrobím. Takže tam by začít a zkusit se teda zamýšlet, jestli to je něco zdravého, ten výkon, nebo jestli už je to za mým limitem. A když ano, tak nějak se přizpůsobit ten denní rozvrh jinak. A když ne, tak přemýšlet ještě trošku jinak, co jiného nám život nabízí.
2: Jsou nějaké věkové kategorie, nebo možná přímo generace, které jak si s tím umějí zacházet lépe. Samozřejmě logicky člověka napadne, že mladší lidé, kteří jak si vyrůstají už v jiných podmínkách, ten tlak, ten svět je prostě takový, jsou na něj zvyklí než ti, kteří si na něj zvykat museli a jim třeba 40, 50 nebo 60. Týká se to všech?
4: Já bych řekla, že se to týká všech a pozor, ty mladí lidi, těch se to týká hodně, protože ty bohužel ten výkon v jejich případě je mít sami jedničky, dostat se na gymnázium a dostat se na vysokou školu a tam je to katastrofální, jak moc ten výkon, ta škola nebo ty rodiče nebo ta společnost, kdokoliv, přilepí těm malým dorůstajícím dětem právě na tu hodnotu toho človíčka. Čili těch mladých lidí se to týká hodně a je to jeden z velkých důvodů, proč mají taky tolik psychických problémů. Potom celkem je dobrá generace ve smyslu, jste se ptal, kdo z těch generací to tak nějak nejlépe zvládá. Tak bych řekla, jako tak nějak naše generace, to samozřejmě, že jo, ale teďka opravdu 70. ročníky, 80. ročníky.
2: A čím to je?
4: Doma jsme byli vychovávaní ještě v době, kdy jsme nebyli tak rychle vysvobozováni z našich emocí. To znamená, bylo nám smutno, někdo se s náma nebavil, nevím, nějaký takový příhody dětský. Bylo nám řečeno, jdi si to vyřídit, nebo zkus to nějak jinak, a dali nám možnost se učit naši rodiče. Mm-hmm. Dnešní rodiče v dobré víře vysvobozují děti příliš rychle. Buď to, že se jim nedaří, nebo že je smutno, nebo že se s nima někdo nebaví, místo toho, aby je chvilku nechali, nebo jim řekli, jak se třeba navazuje kontakt s dětma, anebo prostě řekli, tak takhle to vypadá, když jsi smutnej, nebo když jsi teda vzteklej, a trošku je nechali, dali jim šanci se věci naučit. Tím umetáním těch cestiček vlastně nedáme našim dětem šanci se věci naučit, aby v tom pozdějším životě mohli tohle všechno zvládnout, o čem se dnes bavíme.
3: Mm-hmm. Jak nevyvíjet na sebe navzájem tlak i doma, protože my jsme vlastně řekli, že ten výkon nebo tlak na výkon může být v té profesi, ale někdy může být i doma. Vlastně mě k té myšlence vedete tím, co teď povídáte o tom vysvobozování dětí, tak z opačného úhlu pohledu.
4: No, sednout si doma, říct si, co kdo bude dělat, co je zdravé a kdy, a komunikovat. Protože když jeden to táhne všechno, no tak je to obrovský tlak a je dobré doma si to rozdělit adekvátně v věku a genderu nějak ty práce, ale doma je to ještě dobrý, protože byste měli mít schopnost si to vykomunikovat. Na tom pracovišti už, já jsem to trošku zjednodušila, ale tam můžou být opravdu velké komplexity, kde člověk si to chce udržet, to zaměstnání, z nějakých důvodů, a bohužel zaměstnavatel nebo vedoucí není úplně nejzdravější člověk.
2: Well-being, co to je, jak ho, no možná nikoli dosáhnout, ale alespoň se k němu přiblížit, o tom si povídáme v dnešní poradně. Psycholožka Dana Kuk s námi zůstává ve studiu a vy se můžete ptát, už tady máme jeden SMS-kový dotaz a za chvíli může dojít i na ty telefonické 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: na dvojce.
1: Poradna.
2: A tématem naší dnešní poradny je well-being. O tom si povídáme a naším hostem ve studiu zůstává psycholožka Dana Kůk.
3: A někdo na telefonní lince, kdo se právě teď může ptát. Vítáme vás.
4: No, dobrý den. Prosím vás, mě inspirovalo to, co tam mluvíte, k jedné otázce. Já bych se chtěl zeptat na jedno. A co říkáte návodu, že každý by měl pracovat podle svých schopností, to znamená na co je, ale poctivě, pochopitelně, bez ulejvání, a každý by měl dostat podle svých potřeb, to znamená, potřeby u všech lidí jsou stejný. Jo? Jestli by to nebylo taky určitý řešení.
3: Děkujeme za zavolání, co by na to dalo?
5: Děkujeme, no samozřejmě každý by měl najít to ideální zaměstnání podle svých schopností, dovedností a vzdělání. A co se týká potřeb, tak ano, lidské potřeby jako takové, to má pan posluchač pravdu, jsou stejné. Nicméně každý z nás má trošku jiné, jsou tam individuální.
2: Děkujeme za tu odpověď. Další dotaz od někoho z našich posluchačů. Dobrý den, aktuálně zažívám v práci stres z nastávající změna, jsem z toho rozhozená. Jak si aktuálně pomoci a dostat se trochu zpět ke své vlastní pohodě? Na to se ptá naše posluchačka.
5: Zhodnotit si, jestli stres je teďka na nějaké krátké období, v té práci mají, nevím, nějaký projekt, který potřebují dokončit, a třeba ten stres na to krátké období si teda zvážím jako vzít, a nebo je to dlouhodobý stres, který už vám zasahuje do kvality vašeho života, kvalita, závorka, harmonie, pohoda v tom životě, a potom bych opravdu zvážila, jestli takhle s takovýmto stresem chci žít, protože samozřejmě dlouhodobý stres, jak všichni víme, nepřispívá k lidskému zdraví a špatné lidské zdraví opět nepřispívá k tomu well-beingu.
3: Když jste před chvílí mluvila o těch potřebách a zmínila jste, že přeci jenom je to individuální, že každý ty potřeby máme jiné. Co když má někdo, jako naše posluchačka Irena, která o tom píše, takový ten tlak jako v sobě? Jo, není tam ten pocit, že mě někdo nutí k obrovským výkonům, ale já sám mám pocit, že když nic nedělám, tak se flákám, musím neustále něco dělat, musím něco vytvářet, musím být nejlepší a tak dále.
5: Výborná otázka, týká se to mnoha lidí, tento by jakoby rádoby můj vlastní tlak. Někdo to tam ty hodnoty do toho človíčka zandal, jsou tam podvědomně, někde třeba v dětství nebo ve školách. Opět to samé, pakliže něco neudělám, tak budu špatná, takhle to zjednoduším. Jo? To znamená, je třeba si někde zajít, s někým si promluvit, čím to je, že když neuklidím všechnu domácnost, tak se cítím špatně, protože racionálně přece to můžu doklidit zítra, že jo?
3: No jasně, anebo taky za týden, anebo taky vůbec.
5: No tak zdravé hranice, nepojďme zase, no tak třeba vůbec, no tak helejte se. Jak jsme řekli, každý máme to individuálně, tak třeba ten chaos je právě ta harmonie v některých jako domácnostech. Ono totiž, bavíme se o věcech, to není matematika, 1+1=2, já ji mám ráda právě pro tuhle eleganci. To lidství, to je prostě strašný chaos, strašně spletitá klubička, u každého jiné barvy, a teďka se v tom rozmotávat a orientovat a nepřebírat, jako pan posluchač říká správně, nějakou radu, zkontrolovat si, jestli to souhlasí se mnou, s mým systémem. Nicméně, všichni z nás bez toho well-beingu, to znamená takový, že mě baví žít a jít tím životem. Když dlouhodobě ten well-being nemáme, zaplatíme tím zdravím. Když dlouhodobě není well-being v organizacích, ty organizace se stávají toxickými. Čili není to úplná legrácka, ten well-being, jenom je nesmírně složitý ho vysvětlit.
2: Mm-hmm. A poslední otázka naší posluchačky Hanky, paní doktorko, trochu do vlastních řad, tedy do těch vašich. Paní doktorko, vy máte náročnou práci. Jak to děláte vy? Dodržujete relax a v kolik chodíte spát?
5: Výborně, Šárko. No, tak já jsem človíček jako každý jiný, to znamená, že jsem hříšný. O prázdninách chodím, až si chodím, a strašně mě to baví. A v tom normálním zápřahu pracovním se snažím do 11 hodin, ale to slovo snažím je třeba potrhnout, protože bohužel jsou tam výjimky, ale hned mě to tělo upozorní za nějaký 3 dny, protože spánek je opravdu jedna z těch velmi důležitých věcí, že vlastně už mi není úplně dobře, že už jsem podrážděnější, že nemám tu svoji obvyklou trpělivost nebo tu svoji obvyklou laskavost, a to už vím, že jsem na svém well-beingu.

0: jako bohužel nějak zapomněla.
1: No, na dnešek jste se vyspala očividně dobře, protože jste byla laskavá a trpělivá. Moc krát děkujeme za návštěvu v poradně psycholožka Dana Kůk a těšíme se na příště. Mějte se hezky.
0: Já děkuju a příjemný zbytek prázdnin. Naschledanou.

0: Káva o čtvrté nebude samozřejmě chybět ani dnes ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Stromy ve městech nejsou jen okrasou ulic a parků, ale stále důležitější součástí městské infrastruktury, která pomáhá ochlazovat rozpálené prostředí, zadržovat vodu i zlepšovat kvalitu života. Jaké podmínky dnes stromy ve městech mají a jak se mění péče o ně v době klimatické změny? Co rozhoduje o tom, zda strom zachránit a nebo pokácet, o tom se bude debatovat dnes odpoledne. Hostem bude dendrolog a arborista Vladimír Janeček a moderovat kávu o čtvrté bude Patricie Strouhalová.
1: A co taktéž nebude chybět v našem dopoledním programu a nabídce, to je Červený koberec, ale Cibulka po něm nakráčí do našeho vysílání už za chvilku.
2: Dvojka pomáhá.
3: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
2: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
3: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
2: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
3: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
2: Dvojka pomáhá.
3: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
2: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
3: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
2: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
4: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Na červeném koberci
1: s Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
1: A my tě tady vítáme, milý Aleši Cibulko, hezké dopoledne v úterý.
2: Krásné dobré dopoledne v úterý vám všem na příjmu dvojky, vám dvěma zvlášť.
3: Procházka po koberci tentokrát bude patřit filmům, také filmovým krasavcům a nakonec prý budeme i veršovat.
1: Mm-hmm. Tak to se vám vyhne ten dnešní den, chlapci, no nic. Je úterý, nejdřív nás tady milý Aleši bude zajímat, komu a jak se daří v českých kinech, jak to vypadá.
2: No je to boj. Místo třetí Tlapková patrola, dinosauří film, o víkendu na něj dorazilo 24 tisíc diváků. Odyssea se nám přesunula na místo druhé, 34 tisíce diváků, ale tenhle ten velkofilm už vidělo bezmála 500 000 lidí, konkrétně 494 610. No a Spider-Man, ten vítězí, na tenhle ten velkofilm dorazilo stále ještě 71,5 tisíce diváků a celkem se ta hranice návštěvnosti blíží 600 tisícům. Když se podívám na české filmy, Česká žilízka v ohni, těm se zas až tolik letos nedaří. Bardotky jsou desáté, 3700 diváků, celkem je vidělo už 79 tisíc lidí a Veselohra Někdo to rád v Plzni. Mimochodem viděli jsme před pár dny a musím říct, že jsme se u toho úžasně bavili. Diváci rozhodli tak, že do kina o víkendu přišlo 2,5 tisíce diváků a tenhle ten film vidělo už 134 tisíc lidí. Takže je na vás, jestli se připojíte k tomu hlavnímu proudu a nebo jestli si vyzobnete něco, co je vám libo a třeba se na to zase ještě tolik nechodí.
3: Děkujeme za ten přehled. Já jsem čekal, že se tam objeví i to, ve kterém filmu aktuálně můžeme vidět nejvíc krasavců, podle třeba tvého jaksi subjektivního hodnocení, protože podle tebe je 18. srpen, tedy dnešek, ano, dnem filmových krasavců. Něco takového skutečně existuje, nebo jsi to vycucal z prstu?
2: Neexistuje, ale nevycucal. Já vždycky, když se dívám, kdo by měl výročí, kdo slaví a tak podobně, zjišťuji, co zajímavého bych mohl přinést na červeném koberci, tak ten dnešní den opravdu je zvláštní hned ze tří důvodů. Hned vám to vysvětlím. Přesně před 90 lety se narodil Robert Redford, blondětý idol, který se do historie nezapsal jenom svým úsměvem a svou vizáží, ale i filmy jako Bečka, Citizen Dance, Git, Podraz, Vzpomínky na Afriku. Stal se také Oscarovým režisérem a hlavně zakladatelem Sundance, který dal obrovskou šanci nezávislému filmu. Redford zemřel v loni v září, takže těch dnešních 90 už se bohužel nedožil. Ale 74 by dneska bylo i Patriku Swayzemu. Tanečník, herec, romantický hrdina, stačí říct Hříšný tanec nebo Duch a všichni ví, o čem je řeč. Mimochodem, hit She's Like the Wind z Hříšného tance si Swayze sám napsal a naspíval. No a když jsme u toho 18. srpna, jsou to přesně 2 roky od smrti Alana Delona, dokonalá tvář francouzského filmu. Takže vidíte, je to zvláštní. Redford, Swayze, Delon, dneska, co se týká toho 18. srpna, je z čeho vybírat a tenhle ten den je důležitý ať z jakéhokoliv důvodu pro tyto tři muže světového filmu. A to se hned tak nestává.
1: Aleši, tak děkujeme za to připomenutí, no a nakonec si slíbil to veršování a tak teď doufáme, že tvoje rýmy budou stát. Za to jsme připraveni.
2: No pozor, v tom je krása toho dnešního dne. Ty rýmy totiž dneska nesmí být dokonalé. Já jsem totiž zjistil, a to se mi moc líbí, dneska je den špatné podřadné poezie. Čili my všichni, kdo veršujeme a nedaří se nám to, dneska můžeme konečně začít psát a tvořit. Já jsem pro vás stvořil 4 verší a snažil jsem se, aby bylo co nejstrašnější. Myslím, že se mi to podařilo. Jste připraveni?
1: Ano.
2: Tak pozor.
3: Já ani nedutám.
1: Já dutám a těším se.
2: Ano, dutej a pište si a já vám to napíšu, pač to si dáte do památničku. Šárka s Jirkou na dvojce už 8. rokem září. Každé ráno do mikrofonu vesele se tváří. 6 let koberec tu válím, červený jak růže. Kdo nás denně neposlouchá, sám si za to může. Já si myslím, že den strašné poezie jsem oslavil, jak se patří.
1: Ku vzpomínce, ano. Aleš Cibulka.
3: Ano, děkujeme pěkně. Ano. Dnes tedy bude určitě slavit mnoho českých písňových textařů. Aleši, díky moc, protože ten den stojí za to. A je tady poslední otázka, kdo dnes slaví a kdo tedy bude zpívat?
1: Ta je mladá, to je nespravedlivý.
2: No, to je co? Je to nespravedlivý. 18. srpna u těchhle mladých prozradit, já bych to prozrazoval transparentně, kolik jim je. 18. srpna 1994, čili v době, kdy my normální lidé jsme, když maturovali, že se ve Vlašimi narodila písničkářka Kateřina Marie Tichá, takže jeden z jejich největších hitů tady u nás na dvojce, ale vidíte, při tom dni strašné poezie napadá mě několik interpretů, kteří by si zasloužili teď pustit svou píseň. Mezi ně nepatří Kateřina Marie Tichá, ta má dneska narozeniny.
1: Přejeme všechno nejlepší, nejenom, že je mladá, tak je i krásná a je šikovná. To se to někdy sejde. Všechno nejlepší.
3: Aleši, hezký den, díky.
2: Mějte se krásně, ať se vám dneska daří. Hezký den.

0: Kateřina Marie Tichá a její písnička Plamen. Ještě jednou všechno nejlepší k těm jejím narozeninám, které nám před chviličku připomněl Aleš Cibulka. My ovšem jdeme dál, a to k pátračce.
1: Je to tak, a pokud si společně s námi chcete pohrát a zahrát i dneska, tak samozřejmě můžete, nabídneme indicie, a to za chvíli. A jedno důležité upozornění, typovat můžete přes webový formulář na stránkách Dvojky, jedině a pouze tam.
0: Letošní léto je u nás na Dvojce mrazivé, vy můžete poslouchat trailery, hororové četby na pokračování, rozhlasové adaptace děl těch nejznámějších českých i světových autorů, no a v pátračce můžete hledat postavy z těchto děl.
1: Tak dobře poslouchejte.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Pátračka.
4: Někteří lidé sbírají známky nebo slavné obrazy. Já mám poněkud netradičnější a strašidelnější koníček. Fascinují mě ptáci, které s velkou pečlivostí sám preparuji a následně vystavuji na stěnách a policích ve své kanceláři. Rád se jimi obklopuji a ze všech nejvíce mě fascinují noční dravci. Jsou pro mě dokonalým symbolem klidu, chladu a mrtvé krásy. Tichými pozorovateli, které má většina živých lidí tendenci přehlížet. Možná právě proto mi jsou tito tvorové tak blízcí. Jsem si jistý, že by jim měla být věnována větší pozornost. Nebo by o nich, stejně jako o mém podivném životě, měli natočit film.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na Dvojce hledáme?
2: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Ať už nás posloucháte na dovolené, nebo doma, nebo možná někde na chalupě, tak vás zveme i k dalšímu poslechu. My se sice rozloučíme, ale budou tady blízká setkání.
1: Je to tak a dnešním hostem Vasila Fridricha v blízkých setkáních bude reportér zahraniční redakce Českého rozhlasu Martin Balucha, který se právě vrátil ze zpravodajského postu ve Francii.
0: My dva zase zítra dopoledne mezi 9. a 11. a dokonce už víme, o čem si budeme povídat v první hodince, co Šárko?
1: Prozradíš? My se vás budeme ptát, co děláte, když nic neděláte.
0: Budeme si to muset rozmyslet i my.
1: Ano.
0: V každém případě se mějte hezky, přejeme vám krásný den a naslyšenou se těší Šárka Volemanová.
1: A Jiří Holoubek.
0: Tedy dva na dvojce.

0: Už 150 let vzniká v poděbradských sklárnách Krystal Bohemia, český křišťál, který dělá radost lidem po celém světě. Buďte součástí oslav. V sobotu 29. srpna od 9 hodin vás zveme na den otevřených dveří v Poděbradech. Čeká vás prohlídka výroby českého křišťálu v rámci festivalu Soundtrack jedinečný film o sklářské výrobě, výhodný prodej křišťálových výrobků i občerstvení. Vybrané tradiční skleničky pořídíte už za 50 korun. Při nákupu nad 2000 sleva 5%. Oslavte s námi 150 let poděbradských skláren Krystal Bohemia. Těšíme se na vás.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Podle ministerstva školství přípravné třídy na základních školách zůstanou. Zkrachovalá americká aerolinka prodává svá obchodní data společnosti Google. A počasí většinou bude oblačno s přehánkami nebo deštěm a teplotami do 22 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré dopoledne. Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za ANO na základních školách zůstat. Původně měly v souvislosti se zpřísněním pravidel pro odklady školní docházky skončit v září 2029. Podle ministerstva školství ale bude i dál existovat skupina dětí, kterým může rok navíc v přípravné třídě usnadnit nástup do školy. Pokračuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
3: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
1: Portugalsko zmobilizovalo asi 1000 hasičů kvůli nejméně 5 aktivním požárům po celé zemi. Informuje o tom portugalská veřejnoprávní RTP. Některé požáry se sice pomalu uklidňují, úřady se ale obávají dalších vzplanutí kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Meteorologové na dnešek předpovídají silný vítr a vysoké teploty. V 9 okresech kvůli vedru platí oranžový stav pohotovosti. Internetový gigant Google kupuje obchodní data zkrachovalé americké letecké společnosti Spirit Airlines. Údaje v hodnotě v přepočtu přes 200 milionů korun chce využít k trénování své umělé inteligence. Podle agentury DPA zahrnují data například asi 100 milionů e-mailů a 500 milionů konverzací na komunikační platformě Microsoft Teams. Před dokončením prodeje je ale nutné údaje upravit tak, aby neobsahovaly informace o zákaznících ani neumožňovaly identifikaci konkrétních osob. Ochránci přírody nachází na severu Moravského krasu desítky mrtvých raků říčních. Část potoka Bílá voda u Holštejna totiž kvůli letošnímu extrémnímu létu vyschla. Populace vzácných živočichů ale vodu k životu potřebuje. Ochránci přírody teď doufají, že pomůžou deště z posledních dnů. Čekají, až do koryta doteče víc vody, shrnuje zoolog Antonín Krása.
4: Celý to tady míchně navlhlo, to suchý koryto, kde je teda vidět 3 malé louže, ale je vidět, že ty raky, co přežili dotud, že to trošku rozhýbalo a vydali se na cestu, asi se snaží z těch nejmenších tůní, kde se doteď schovávali a kde doufali, že to přežijou, vydat se někam dál a najít třeba nové tůně.
1: Provozovatelé chebského letiště připravují tradiční letecký den. Jeho program se do města vrací po 2 letech. Pro návštěvníky bude připravené nejen odstavné parkoviště v blízkosti přistávací a vzletové dráhy, ale taky kivadlová autobusová doprava mezi Chebem a letištěm. Letecký den se uskuteční 29. a 30. srpna. K vidění budou moderní i historické stroje a vrtulníky. Létat s nimi budou piloti z České republiky i ze světa. A ve Valdštejnské zahradě v Praze se měl dnes večer konat letní filmový večer. Senát ho ale kvůli nepříznivé předpovědi počasí ruší. Od 9 večer se tam měl zdarma promítat film Letní škola 2001. Podle meteorologů je ale po 8. hodině až 80% pravděpodobnost deště.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude většinou oblačno s přehánkami nebo deštěm, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24 a na horách kolem 13.
2: Doprava.
1: V Praze na jižní spojce směrem z Černého na Barandovský most přetrvávají velké komplikace u sjezdu na Pankrác. Odklízejí tam totiž následky hromadné nehody v koloně. Od Spořilova se zdržíte 20 minut. Silný provoz je na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Kamiony zastavují už ve sjezdu z dálnice. Se zdržením počítejte taky na hlavním tahu 57 mezi Opavou a Novým Jičínem. U Kajlovce je omezení, kolony jsou v obou směrech asi na 10 minut. A z 10 minutami navíc počítejte taky na silnici 33 z Náchoda do Jaroměře. U vodní nádrže Rozkoš je zúžení a jezdí se tam kyvadlově. Tak opatrně, šťastnou cestu. Tolik zprávy a začínají blízká setkání.
6: Během 4,5 roku se člověk v cizí zemi zabydlí, najde si vlastní cesty městem a přestane se dívat očima turisty. Neměl by ale dopustit, aby mu nové místo pro život časem zevšednělo natolik, že ho přestane inspirovat a překvapovat. Zahraniční zpravodaj totiž musí i v prostředí, které už důvěrně poznal, vidět věci s odstupem a nepřehlédnout to, co mu možná začalo připadat samozřejmé. Co všechno si Martin Balucha z Francie přivezl a co tam naopak musel nechat. I na to se ho budu ptát v dnešních blízkých setkáních. Vítejte na Dvojce.
7: Krásný popis, děkuji, hezký den.
6: Vybavíte si okamžiky, kdy jste se přestal po Paříž pohybovat s mapou nebo s navigací a začal jste cestovat stejně sebevědomně jako místní?
7: To myslím, že neexistuje den konkrétní, že by si člověk řekl, aha, teď už všechno vím, všechno znám, Paříž je velké město a není přesně ten dělící okamžik. Postupně člověk objevuje nová místa, zavítá tam s rodinou, zavítá tam služebně, pak si říká, sem se musím vrátit, něco vyjde, něco nevyjde a pak zjistí, že už přesně nejezdí s mapou, protože mapu už dneska člověk asi málo kdy používá, ale spíš GPS, že se podívá, ale už ani to nepotřebuje a jezdí, jak říkáte, jako místní.
6: Stalo se vám to, že jste nechal v Paříži kus svého srdce, když jste se vracel, zjistil jste, že vám byla Paříž, byť to není až tak nekonečně dlouhá doba a Paříž není na druhé straně světa, že se vám stala domovem?
7: Jsou to 2 týdny a já jsem ty poslední dny mechanicky plnil úkoly předání, vyprovození rodiny, příprava bytu na předání a až teď vlastně postupně si začínám uvědomovat, že 4,5 roku ve Francii, v Paříži jako zpravodaj jsou u konce. Jsme tady s rodinou v Praze na Žižkově a všechno se mi to vrací, vrací se mi ta místa a začíná to teď možná ten bol trošku, to vnímání, ta melancholie, ale zase zároveň ta práce aktuální to všechno přebíjí.
6: Říká na Dvojce v dnešních blízkých setkáních čerstvě navrátivší se zahraniční zpravodaj Martin Balucha.
2: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Na dvojce.
2: S dnes už bývalým zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu Martinem Baluchou, který trávil 4,5 roku ve Francii, nejvíce zřejmě v Paříži, nicméně i celá Francie vám byla domovem. Vaše poslední reportáže vedly k bretonštině, bouillabaisse, pařížské lanovce, Notre Dame i do Avignonu vás cesty zavedly. Byl to jakýsi záměrný způsob, jak se rozloučit s celou tou zemí v její nejširší pestrosti?
3: To nejde se rozloučit jednorázově, protože ta země je tak velká a různorodá, že to bych musel být jenom vyhrazený měsíce jenom na to loučení, takže na každý region budu vzpomínat na Biarritz, na ty krásné, dlouhé, písčité pláže s skalnatými výběžky, krásné město, budu vzpomínat na azurové pobřeží, samozřejmě na Avignon, který je trošku dál, budu vzpomínat na Savojské Alpy, na krásné město Annecy s jezerem a v pozadí ty zasněžené vršky Alp, člověk se může vykoupat v tom jezeře a dívat se na ty zasněžené vršky, krásné, čisté město. Natáčel jsem tam se sýrařem, který mě tam prováděl v jeho podniku ve sklepě, kde se mohl očuchat všechny ty sýry, sáhnout si skoro na ně, takže to byl neuvěřitelný zážitek a pak samozřejmě Paříž. A kdybych měl teď stejným podobným způsobem vypočítávat, co je v Paříži, každé místo, tam jsem strávil spoustu času, katedrála Notre Dame, rekonstrukce katedrály Notre Dame, co jsem zažíval a pokrýval, a to nebyla jenom Paříž, protože ta se rekonstruovala skutečně napříč celou Francií v různých dílnách. Pamatuju, že jsem byl u tesařů na západním pobřeží nedaleko Nantes, tak tam rekonstruovali taky katedrálu Notre Dame, takže těch míst je tolik, že ty 4 roky, to je životní zkušenost pro celou rodinu.
2: To znělo skoro jako kdybyste byl z francouzského institutu pro turistiku a zval vlastně všechny naše posluchače do Francie, protože byla nádherná anonce o té zemi. Když se vrátíme zpátky k tomu loučení, které probíhalo v těch posledních týdnech, s čím to bylo obtížnější, nejtěžší? S tím domovem, který jste tam získali, se sousedy nebo s tou samotnou prací, s tím statusem zahraničního zpravodaje, který samozřejmě má taky svou hodnotu?
3: Jednak v té praktické rovině bylo složité všechno přichystat na ten přesun z Paříže do Prahy. Člověk tam přece žije 4 roky a to jsou 4 roky, které nesmaže, takže všechno vyklidit. Ale samozřejmě taky takové ty procedurální věci. Já vždycky říkám, že když se někdo stěžuje na české úřady, tak by se měl trošku zažít ty francouzské, protože třeba za 4,5 roku se nám nepodařilo pro všechny členy rodiny vybavit zdravotní pojištění. I když jsme v Evropské unii, tak by to mělo být jednoduché, snadné ten převod, ale sami přiznali, že 2x tu celou naši složku ztratili. Mladší syn, ten se narodil ve Francii, na předměstí Paříže, takže pro něj to bylo jednodušší, ale starší, kterému byly 2 roky, když jsme se tam stěhovali, tak ten v podstatě neměl zdravotní pojištění, vždycky jsme museli platit. Ale zase na druhou stranu, abych to jenom nehanil, tak jsem obdivoval naši pediatričku, protože ona měla takovéhle štekle, ukazuju asi tak 10 cm třeba, měla krásnou sukni, halenku, nebyla vůbec uchvácená, zvládala všechno s velkou grácí a elegancí, a to i možná kvůli tomu a díky tomu, že tam funguje takový informační systém, IT aplikace pro celou Francii, objednávání, registrace, ona neměla sestřičku a díky tomuhle tomu systému se lidé můžou objednávat, zařizovat si vyšetření, očkování, i když očkování dneska ve Francii už zvládnete i v lékárně, takže tohle to jsou výhody a nevýhody, se kterými jsem se potýkal, abych odpověděl i otázku převody, tak do samého konce.
2: Je i tohleto obraz současné Francie. Na jedné straně dokonalá digitalizace a na druhé straně několikrát ztracené papírové dokumentace.
3: Já myslím, že to je obraz mnohých zemí, kde se snaží možná v některých odvětvích, ale ano, člověk má zakonfigurovanou možná nějakou Francii, zámky na Loáře, taková ta kliše, které fungují, ale Francie je dneska zemí, která má spousta startupů, mění se energetická struktura, hodně šlape do elektrovozů, elektromobility, sociální leasing a samozřejmě ty startupy, o kterých jsem mluvil, umělá inteligence ve Francii je startup, který možná v evropském měřítku je nejsilnější, pokud jde o tu umělou inteligenci, jmenuje se Mistral, má takové krásné logo kočičky, říká se mu Le Chat taky, té aplikaci Le Chat, kočička, a to je skutečně možná možná země, neřekl bych paradoxů, ale spoustu úrovní. Je vidět, že za vlády prezidenta Emmanuela Macrona, a můžeme se bavit o politice, nemusíme se bavit, ale je tam spoustu kontrastů, některé věci se daří, některé věci se daří pomaleji jako ostatně všude.
2: Já jsem v úvodu řekl takovou dvojotázku, co jste si přivezl a co jste tam nechal. Zkusme se věnovat té druhé části, co jste musel nechat ve Francii, protože by nemělo smysl to přivážet sem, anebo by to technicky nešlo.
3: No, musel jsem tam nechat tu gastronomii samozřejmě, i když jsem si částečně ji samozřejmě taky přivezl, pořád ještě vytahuji, když někoho chci obdarovat, nebo tak samozřejmě vytahuji to, co jsem si přivezl, tak i z těchto důvodů jsem chtěl jet tu poslední cestu autem, abych si ještě mohl nakoupit na cestu, takže jsem si nakoupil samozřejmě sýry, nakoupil jsem si nějaké to víno. To jsem samozřejmě musel jsem nechat za sebou všechny ty přátele, se kterými jsem tam mohl se setkat, seznámit. Myslím na francouzského novináře Nicolase, který je Francouz a Čech zároveň, který moderoval ve francouzském rozhlase, který byl jedním z největších ambasadorů české kultury. Mluvil s Jirkou Mádlem, když byl film Vlny, takže na něho hodně vzpomínám a vzpomínám na spoustu dalších přátel a vzpomínám samozřejmě na tu rozmanitost a taky na ten způsob práce. To znamená do jisté míry velkou zpravodajskou volnost, ale taky samozřejmě v momentech, kdy se děly věci, tak práci, která nekončila a nekončí, protože samozřejmě člověk připravuje ranní vysílání, to je prime time, odpolední vysílání, pak samozřejmě chystá už zase další večer, chystá natáčení, ale tohle je věc, která mi bude taky velmi chybět, protože těch témat si člověk mohl vybírat skutečně velkou spoustu.
2: Říká se Špetkou nostalgie o svém působení ve Francii můj dnešní host Martin Balucha.

0: dvojce dohrála zas v dnešních blízkých setkáních a můj dnešní host Martin Balucha, bývalý to zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu ve Francii, zjíhl, a to z mnoha důvodů, nejenom, že má rád tu píseň, ale také má za sebou osobní setkání s touto okouzlující francouzskou zpěvačkou. Kde to bylo?
1: No, bylo to v centru Paříže, v jejím nahrávacím studiu. Bylo to v horký letní den, takže se mě lilo, když jsem tam přišel natáčet ten rozhovor. Cítil jsem si přesně tak jako nepřipraveně, ještě ze mě lilo a ona byla opravdu okouzlující. Vítala mě, hned mi nabídla tykání, pozvala mě do studia, něco rychle vyřešila a já jsem jí přinesl, myslím si, že to bylo lázeňské oplatky, karlovarské lázeňské oplatky jsem jí přinesl, aby měla nějakou památku na českého novináře, když jsem si říkal, když už jí tady otravu, tak aby měla nějakou vzpomínku a byla okouzlující. Říkala, že si to dá, pak vím, že s ní mluvila diplomatka, kolegyně, kamarádka z francouzské ambasády tady v Praze, na to naše setkání si nevybavovala, což je normální, těch novinářů setkání má hodně, takže, ale bylo to okouzlující.
0: Vy jste říkal, že pro vás je důležitá nejenom proto, že jste se s ní osobně setkal, ale také proto, že se hrála jistou roli ve vaší výuce francouzštiny. Jakou?
1: Je to tak, protože já jsem se na jejich písních učil francouzštinu, respektive opakoval francouzštinu, protože jsem měl to štěstí, že jsem se nemusel učit úplně od základu. S rodinou jsme žili delší dobu v zahraničí, v Bruselu, v Belgii, takže odtamtud jsem měl francouzštinu, ale vzpomínám teď na moji bývalou učitelku francouzštinu, na paní učitelku Duvkovou třídní, a s tou jsme se učívali právě na písních Zas, právě na písničce Je veux, kterou jsme teď slyšeli. Je to krásná písnička, spousta termínů, takových ustálených frází, třeba long de bois, to je, kdyby to člověk chtěl přeložit doslova, tak by musel říct dřevěný jazyk. To nic neznamená, ale když to člověk nepřeloží doslovně, ale skutečně s tou znalostí toho jazyka, tak je to takový ten politický jazyk, okecávání, tak tohle je to přesně to, co Zas nemá ráda a chce upřímnost, chce energii. A tak to bylo při tom setkání taky. Takže vzpomínky jednak na tu zpěvačku, ale i na učitelku z gymnázia a ty hodiny francouzštiny.
0: Jste si nepochybně, protože jste referoval také o politice, užil dřevěného jazyka dost a dost, předpokládám.
1: Je to tak, člověk musí trošku rozklíčovávat a pátrat po tom, co tím člověk myslel, a jít trošku dál než to, co je vyřčené.
0: Byla to také součást vašeho vývoje, že jste se naučil číst mezi řádky, co vám respondenti říkají, že jste o Francii třeba referoval na počátku jinak, jiným jazykem, jiným způsobem, než teďka ke konci?
1: Záleží na respondentovi, protože já jsem měl třeba respondenta, nebo spíš už skoro kamaráda, Řezníka Didiera, který bydlel nedaleko od nás.
0: A rugbysta?
1: Přesně tak, rugbysta, a ten si nebral servítky. Ten mi to řekl tak, jak to bylo, tenhle politik, co si o něm myslí, ale skutečně, když člověk natáčel potom zase s poslanci, když natáčel z politiky, tak řekli něco a samozřejmě člověk musel mít nějaký kontext, aby si dokázal domyslet i ten zbytek, ale taky samozřejmě záleží. No.
0: Vy jste byl ve Francii v Paříži se svojí rodinou, tak si říkám, jak náročné či nenáročné bylo loučení právě s tímto místem, s tímto novým domovem pro vaše dva malé synky?
1: No, tak oni jsou 6letý, 3letý, takže pořád se jich ptáme, jestli se chtějí vrátit, nebo jsou tady spokojení. Tak teď lítali na chalupě u Sedlčan, lomy, příroda, stromy. To je taky velká výhoda. Člověk se toho tady neuvědomuje, že ta příroda tady je volně průchozí. Tam je všechno za plotem, pole, louky, některé i lesy, takže tady se člověk může projít, to je velká výhoda. Vykoupat se v lomu, to taky není úplně běžné, protože když už je nějaké koupání třeba na předměstí Paříže, tak je to regulované, to znamená, že člověk musí něco zaplatit. Vymezená část v tom jezeře pomocí pontonů, taky se člověk nemůže vykoupat všude, takže toho si taky važme, že skutečně tady máme takové příležitosti, volnou přírodu. Myslím, že abych odpověděl na tu otázku, kluci si ještě úplně neuvědomují, co všechno je tady čeká. Od září už to nebude taková volnost, protože zase nastoupí do vzdělávacích institucí a myslím si, že se budou postupně zžívat s tím, co je to Česká republika, co je to Praha a jaký jsou možná odlišní Češi od Francouzů.
0: Nepochybně ovšem vaše vzpomínky na společné jízdy do školky na kole, ty vám zůstanou. Je to něco, co jste si udělali jako svůj denní rytmus, svoji standardizovanou činnost, na kterou jste se oba dva těšili, když jste jezdívali?
1: Je to tak, syn starší Toník, tak ten miloval a miluje cesty na kole, takže jsme vyráželi skutečně každý den, když pršelo, i když bylo třeba chladněji. Teď poslední měsíce to bylo příjemné, ale vyráželi jsme každý den a je to i z toho důvodu, že Francouzi a konkrétně Paříž má ty cyklostezky, takže to není jenom panduláček nakreslený na tu silnici, ale je to oddělená část vozovky pomocí betonu, pomocí plastových prostě rozhraní, takže jsem se nebál cestovat s klukem do školky a nestalo se by, že by na nás někdo troubil, protože syn přece jenom mladší, tak třeba byl trošku dál od krajnice vozovky, ale nestalo se mi, že by někdo agresivně předjížděl, ale skutečně byla to cesta poměrně krátká, 10-15 minut jsme jeli na tom kole, ale vždycky to byla příjemná cesta a nebál jsem se s ním jezdit. Teď už mě kolegové, moderátor, když jsem tohle to říkal, tak to si dej, Martine, pozor, být tebou bych už nejezdila s klukem tady na silnici v Praze, tak hledám cesty, kudy můžeme vyrazit.
0: Říká Naděje Plně můj dnešní host, novinář Martin Balucha.
2: Český rozhlas 2.

0: setkání Vasila Fridricha.
1: A dnes si povídám s Martinem Baluchou o Francii, samozřejmě zemi, která mu byla na 4,5 roku domovem. A když mluvíme o Francii, musíme samozřejmě šířeji promluvit také o něčem, co je pro ně typické, o gastronomii. Jeden z parametrů, který je spojený s Francií neodbytně, je francouzské víno zkrátka. A mě nesmírně zaujalo v jedné vaší reportáži, že to není něco, s čím bychom měli Francii spojovat, protože v tuto chvíli začíná vládnout mok, který je doma tady. Pivo, jak se to stalo?
2: Já bych neřekl, že bychom už neměli Francii spojovat s vínem. Pořád ji spojujeme s vínem, ale s tím uvědoměním si, že skutečně vína ubývá, chuť hlavně mladších Francouzů, pít víno taky už je nižší a samozřejmě do toho pak ještě musíme začlenit klimatickou krizi, to znamená, že některé ty vinice už jednoduše nevyhovují těm podmínkám, je to komplikovanější, takže místo vinic se pěstuje kivy, pěstují se melouny třeba taky, pěstují se olivy, to všechno samozřejmě je součástí té změny, ale pořád trvá, že samozřejmě Francie je zemí vína, byť s tou myšlenkou a samozřejmě upozorněním, že stále víc mladých Francouzů chce jednoduše pít pivo, protože je to takový mok, který nevyžaduje takovou ceremonii, bych řekl. Mm-hmm. Spousta Francouzů to má spojené skutečně s jídlem, otevře si dobré víno v neděli na oběd, který není v 12:30, ve 12, ale třeba ve 2, ve 3 později, nebo k večeři, ale tohleto Francouzi, mladší Francouzi, už někteří z nich nemají, chtějí si hned otevřít pivo venku, mají to spojené a hlavně pivovary francouzské se velmi zlepšují, ty malé pivovary, já jsem natáčel v Británii, což je jedna z těch mek, můžeme říct, těch pivovarů, menších řemeslných pivovarů a dělají všechno pro to, aby ty mladé konzumenty zaujali, přitáhli, ať už tou vynětou chutí toho piva. Musím říct, že skutečně už neplatí to, že do Francie neokusit pivo a spíš si dát víno, tak když je to menší pivovar, tak ano, ale pořád, a tady si vzpomínám na jednu

0: na jedno natáčení na české ambasádě v Paříži. Přijeli tam čeští pivovarníci, kteří prodávají pivo a zároveň taky učí Francouze tu pivovarnickou kulturu, to znamená, jak má vypadat čepice, pěna, a v tomhle to možná Francouzi ještě zaostávají nebo mají své mezery, protože když vám přestane pivo bez pěny, tak to není úplně něco výjimečného, takže na té kultuře podávání, čepování piva, myslím si ještě, že tam je nějaký prostor na zlepšování.
1: To tedy komentujeme trend, který jde proti tradici nebo překresluje tradici v oblasti nápojů, ale co v oblasti jídla? Jsou pořád ta bistra a ty restaurace francouzské? A teď se zkusme bavit mimo Paříž spíš, protože ta je kosmopolitní, ta je samozřejmě zahrnutá kuchyněmi z celého světa. Když přijdete na venkov, stále najdete ty malé rodinné restaurace, kde dostanete kohouta na víně a všechny ty speciality, které jsou pro Francii pro nás typické?
0: Ano, stále to lze najít, ale taky jsou tam třeba změny v oblasti sýrů, třeba jsem dohledal, že už třeba pozici klasického kamembéru překonává třeba mozzarella, italská mozzarella, protože často bývá levnější, často bývá univerzálnější do salátů a dá se upotřebit do více jídel, ale pořád platí to, že když člověk jede na venkov, tak si může vybrat restauraci, bistro, podnik. Sledoval jsem na sociálních sítích jednoho Bretonce, tuším, a ten přesně vařil a vaří tu klasickou kuchyni a krásně o tom povídá na sociálních sítích, přesně kohout na červeném víně, bœuf bourguignon a všechny tyhle ty recepty. Já jsem třeba odjížděl s receptem slaného koláče na šalotkách a to je výborný recept, med, balsamico, sojová omáčka a pak samozřejmě člověk si může udělat svoje vlastní těsto a nebo koupí listové těsto a je to velmi jednoduché a je to výborné. Šalotkový koláč, ne sladký, ale slaný. Doporučuji.
1: Tak komu se nezbíhají sliny, ten neposlouchal pořádně Martina Baluchu, ale ještě se zeptám, měl jste v něčem předsudek, co se jídla či pití týče, než jste se přestěhoval do Francie a tam jste si ho poopravil a oblíbil jste si něco, o čem byste předtím neřekl, že vám to zachutná?
0: Myslíte šneky nebo žáby, žabí stehínka. Všechno tohle jsem vyzkoušel a možná já jsem neměl předsudky v této oblasti, protože jsem to všechno ochutnal už tady. Já jsem pracoval, brigádničil na francouzských trzích na kampě, takže jsem byl nějakým způsobem předpřipravený, ale možná je to ta rozmanitost té francouzské kuchyně, která se skutečně prolíná s kuchyní Magrebu, marockou kuchyní, samozřejmě, když člověk zavítá na předměstí, a nemusí jenom na předměstí samozřejmě, ale výborný kuskus. My jsme měli přátelé, kteří jsou samozřejmě Francouzi, nebo byli Francouzi, ale z generace už několikáté koleno z Alžírska původně, takže nám udělali výborný tažín, kuskus samozřejmě dlouho vařený, takže skutečně ta francouzská kuchyně je různorodá. Je to samozřejmě bœuf bourguignon, je to kohout na červeném víně, je to spousta dalších receptů, ale tohle už je taky součástí té širší, řekněme, francouzské kuchyně.
1: Říká s mimořádnou chutí novinář Martin Balucha.
2: Úžasné životy na dvojce.
3: Dobrý den, já se jmenuji Michal Němec, jsem z kapely Jablkoň a v poslední době jsem taky z kapely Krajina Ro. A budu tady vzpomínat na Jiřího Černého, což byl můj přítel a kamarád a je to člověk, na kterého je rozhodně dobrý vzpomínat. A důležitý, protože pro nás muzikanty i nemuzikanty udělal strašně moc.
2: Úžasné životy.
4: V úterý po 18. hodině na dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Martinem Baluchou, novinářem a bývalým zpravodajem Českého rozhlasu ve Francii, si povídám dneska na dvojce v blízkých setkáních. My jsme mluvili hodně o gastronomii, hodně jsme polkli slin, protože ty recepty a ta slova, která tady zazněla, byla návodná k tomu dát si něco dobrého k obědu. Poledne je před námi, takže to ještě můžeme udělat. Nicméně, kromě toho, že tam Martin žil se svojí rodinou a stravoval se a chodil k Didierovi, k Řezníkovi pro výborné maso a pro historky, tak tam také pracoval, pochopitelně. Z těch událostí, které se odehrály během toho, kdy jste tam působil, je jich spousta, vyberme jenom takové ty nejvýznamnější. Samozřejmě takový filmově nejatraktivnější příběh z roku 2025 po krádeži šperků v Apollonově galerii v Louvru. Jak se o ní referovalo?
1: No, jako o krádeži století, o něčem, co se stát nemělo, co se stalo. Samozřejmě byla to velká rána pro Francouze, tragédie, protože přišli o šperky, královské šperky, diadémy, brože, šperky, které byly vysledované až k napoleonské éře, takže to byl velký šok. A ještě ten způsob provedení, jak se to stalo. Skupinka lupičů, zlodějů přijede na motorkách k Louvru, nasednou na plošinu, mají rozbrusky v ruce, dostanou se pomocí rozbrusek nebo těch brusek do té Apollonovy galerie pomocí toho balkónku, který se později stal turistickou atrakcí, a během pár minut, to byla otázka skutečně pár minut, odnesou šperky nevyčíslitelné hodnoty. Takže pro Francouze to byl velký šok, tragédie, rána. Někteří Francouzi to připodobňovali k vyhoření katedrály Notre Dame, skutečně celonárodní tragédie a něco, z čeho si Francie a samozřejmě Paříž a Louvre, doufám, vzali po naučení, tak to i říkají.
0: Mluvíte o převažující reakci Francouzů, ale našel jste třeba někoho při natáčení reportáží, kdo tak jako solidarizoval s těmi lupiči, jak to občas míváme, když se díváme na některé filmy, říkáme si, to je zajímavá parta a povedlo se jim to, ten plán je takový sofistikovaný, nebo byl ten odsudek jednoznačný?
1: Bylo možná obojí. Připouštěli, že to bylo, vy jste to říkal, sofistikovaný, jednoduché, až brutálně jednoduché, ale zároveň samozřejmě si uvědomovali, jaké šperky historické hodnoty spjaté s francouzskou historií zmizly, a samozřejmě se všichni ptají, jak je tohle to možné, jak je možné, že Louvre, který je nejnavštěvovanější, jednou z nejnavštěvovanějších památek v Paříži, jedno z největších muzeí vůbec ve světě, jak se tohle to mohlo stát. Všichni se ptají a samozřejmě teď skončila i bývalá ředitelka Louvru Laurence Dekárová, nastoupil nový ředitel, samozřejmě se začíná to muzeum zabezpečovat, kamerové systémy, napojení rychlejší na policii, to všechno se samozřejmě mění, ale už se zpoždění.
0: Bývají tyhle okamžiky, byť bolestné, vlastně momentem, kdy se zvedne nějaký pocit národní hrdosti nebo uvědomění, jak bohatou historii Francouzi mají?
1: Já myslím, že si Francouzi uvědomují, jsou na historii pyšní, a pak samozřejmě přichází skutečně ten bol, když přichází o takové poklady, jako přesně ty šperky spojované s Napoleonem, jeho manželkami, královnami, princeznami. Francouzi jsou pyšní na svoji historii, dávají to najevo, někteří se vracejí do té historie hodně daleko, ale tohle to byl pro všechny šok.
0: Emoci úplně opačného druhu nepochybně vyvolalo znovu otevření katedrály Notre Dame. Byla to skutečně velká sláva, tak jak bylo zřejmé z reportáží, z obrázků, z fotografií i z vašich rozhlasových příspěvků?
1: Byla to velká sláva. Když prezident Emmanuel Macron v tom dubnu roku 2019 mluvil o tom, že do 5 let zrekonstruujeme, obnovíme katedrálu Notre Dame, tak mu možná málo kdo věřil. A skutečně katedrálu se podařilo zrekonstruovat. I plus minus v tom termínu, říkám plus minus, protože ta rekonstrukce, můžeme říct, že stále ještě do jisté míry pokračuje, byť ta hlavní část už je hotová. Francouzi pozvali celý svět na znovu otevření katedrály Notre Dame, prezidenta Donalda Trumpa, prezidenta ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Tohle Francouzi taky velmi dobře umí. Využít ty své skvosty, památky k diplomatickým účelům. Naposledy to udělal prezident Emmanuel Macron, když po G7 zval amerického prezidenta Donalda Trumpa na zámek ve Versailles. On si samozřejmě velmi dobře vědomí, že prezident Donald Trump má rád zlato, má rád originální velkolepé přijetí. století. Takže tohle je jenom odbočka k tomu, že Francouzi umí i tyhle ty věci, památky, neobyčejná místa využít ve svůj prospěch i využít pro svoji diplomaci a byl to velkolepý zážitek.
0: Glosuje své francouzské zkušenosti můj dnešní host, novinář Martin Balucha. Český rozhlas 2.

0: setkání Vasila Fridricha.
1: A dnes je to s již bývalým zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu Martinem Baluchou. U zpravodajství je velmi prosté, jak vybírat zprávy. Se holce podíváte na zpravodajské servery, anebo od svých přátel uslyšíte nejnovější dění ve Francii, v Paříži i v celé zemi a to zpracováváte. Nicméně u té publicistiky vybíráte témata, předpokládám, sám. A jak to vlastně probíhá? Máte nějaký šuplík, kde máte spoustu témat, které postupně zpracováváte, nebo to k vám přicházelo denodenně v různých formách?
2: I tak. A já jsem se snažil pracovat na několika úrovních. Jednak je ta zpravodajská, bezprostřední, instantní, každodenní žurnalistika. To znamená skutečně to, co člověk vidí na serverech, to, co řeší vláda, který český politik třeba do Francie zavítá nedávno, třeba premiér Andrej Babiš na koalici ochotných, řešila se balistická koalice taky. Ale to je jedna úroveň. Pak je další úroveň publicistická a pak bych řekl, že je ještě další úroveň a člověk se snaží proniknout do té společnosti a nabídnout taky srovnání, jak Francouzi žijí a většinou to bývá tak, že to je to, co člověka nejvíc zajímá, co se chce dozvědět, takové ty rozdíly, kdy třeba pro mě bylo zajímavé sledovat a každá čtvrť je jiná, každá část Paříže je jiná, každý Francouz je jiný, ale já jsem si všiml, že Francouzi dopoledne o víkendu třeba nevycházejí ven s dětmi. My jsme museli vyjít s těmi našimi draky ven, protože jsem věděl, že je udržíme, ale pro ně dopoledne je to velmi komplikované se probudit, chtějí si to užít, dát si klidně snídani, takže odpoledne už ano, na večer zůstávají taky delší dobu. Ale
1: pardon, nenechal jste se inspirovat třeba tím způsobem, pořád, nebo máte pořád české probouzení se včas?
2: Ano, pořád a i samozřejmě rádio má prime time, takže to bylo taky dost ovlivněné i tímhletím, ale tohle mě bavilo sledovat, i mě bavilo sledovat ty zvyky, to znamená, že třeba francouzští muži vezmou při nákupech vozík, já si vždycky pamatuju na ten film Vratné lahve, svěrák a jak mu paní Kolářová říká, vem si ty tašky na kolečkách, tu tašku na kolečkách, on je odvětí, no to si brát nebudu, budu vypadat jako babka, ale ne, Francouz, elegantní kabátek, vezme si tuhle tu tašku na kolečkách, aby se neutahal s těma taškama a přitom vypadá nesmírně elegantně, takže tohle to mě bavilo sledovat, tenhle ten zápisník jsem nestihl natočit, ale mluvil jsem o tom s kolegou nástupcem Marcelem Faltisem a ten taky říkal, že tohle toho taky zajímá, takže to neříkám, protože Martin Balucha zpravodaj se zajímal o to, jak žijí, kdy vycházejí, kdy vstávají, jak nakupují, ale tohle to je věc, která k tomu patří a sledoval jsem ji a myslím si, že vždycky si, když se mě ptají, jaký jsou Francouzi, tak já řeknu, každý Francouz je jiný, tak jako každý Čech je jiný, ale tohle to jsem viděl.
1: Vy jste mluvil o svém nástupci, řekněme, že je potřeba si uvědomit nějakou kontinuitu, návaznost, protože před vámi byl ve Francii Honza Schmidt, poté jste byl, vy máte svého nástupce. Je člověk si vědom tak jistého souznění mezi vámi jednotlivými, že jste jakýmisi posly zpráv směrem do České republiky a má vlastně, když se podíváme do budoucna, ještě tenhle ten systém zahraničních zpravodajů v rychlém online světě pořád svoji důležitost a půvab?
2: Já doufám, že ano, že jsem přesvědčený, že to je nesmírně důležité, aby Český rozhlas, Česká televize, aby česká média měla své zpravodaje v zahraničí. Proč? Protože ty velké zpravodajské agentury, o kterých my odebíráme informace, tak ty nezajímají to, co zajímá nás. Když přijede český politik, tak s ním novinář Reuters mluvit nebude. Když řešíme koalici, balistickou koalici, tak se ptáme, proč tam jsou tito politici a proč nejsou tam naši politici třeba, proč my jsme nedostali pozvání a my můžeme získávat ty informace přímo na místě. Takže pokud se ptáte, proč by měla veřejnoprávní média mít své zpravodaje na místě, protože získají informace, které se k nám nedostanou prostřednictvím těch velkých zpravodajských serverů a agentur. Takže to je jedna věc a každý z nás má trošku jiný pohled na tu zemi. Já jsem měl nějaký pohled Honza Schmidt, kterého zdravím a na kterého jsem rád navazoval a obdivoval některé jeho reportáže, tak zase měl jiný pohled a Marcel Faltis, který zase o něco mladší a byl výborným zpravodajem na Blízkém východě, zvláštním zpravodajem, tak má zase jiný pohled a vím, že bude zpracovávat velmi dobře jiná témata.
1: Dal jste nějakou sadu rad Marcelovi Faltisovi, kterému pomohou do začátku, nebo už je to zkušený zahraniční zpravodaj, který si bude vědět rady v Paříži?
2: Bude si vědět rady, nedával jsem mu větší připomínky, ale co já zdůrazňuji vždycky, že u každého toho vstupu na místě bychom měli dát najevo, že máme ty kontakty a dát dodat tam tu barvu z místa, udělat takový vstup, který by nebylo možné udělat od stolu z Prahy, z Vinohrad, prostě ukázat, že jsme na místě, že máme ty kontakty, že máme ty informace, které jiná média nemají.
1: Jedna věc, která přemostovala Česko a Francii, nepochybně byla významná a smutná událost, smrt Milana Kundery, česko-francouzského spisovatele. Byla to chvíle, kdy zaznívalo Česko trochu razantněji i ve francouzských médiích, nebo ho považovali za svého?
2: Ano, považovali ho za svého. Tam je taková zvláštní floskule, fráze. Francouzi o něm mluvili jako o nejfrancouzštějším českém autorovi, ale spíš si ho skutečně ne přivlastňovali, ale mluvili o něm jako francouzském spisovateli. A já jsem si velmi vážil toho, že jeho manželka Věra Kunderová si mě brala a že mě umožnila s ní natáčet. Vážil jsem si toho, že jsem měl ten přístup, že jsem si s ní mohl povídat, a lituji toho, že jsem to nedělal víc, protože ty její zkušenosti bezprostřední, samozřejmě o manželovi Milanovi, ale i to, jakým způsobem se přestěhovali, jakým způsobem se tam prosadili společně jako pár, jak fungovali, tak už až do detailů jsem nestihl proniknout, a to mě toho lituji, protože člověk si říká, a bude další den a teď mám spoustu zpravodajství a řeším aktuál, ale tohohle lituji, že jsem to neudělal lépe, hlouběji, a na to budu vzpomínat.
1: A už jenom velmi krátce, nepochybně se do Paříže vrátíte, kam povedou vaše první kroky?
2: No, podle té zpravodajské události typnul bych to, že se tam podívám příští rok v dubnu, květnu, prezidentské volby, takže asi do centra Paříže, do těch jednotlivých štábů, ale pak i do míst, kde vyrůstali mý kluci a kde jsme žili jako rodina.
1: Díky moc za to, že jste přijal mé pozvání do dnešních blízkých setkání. Věřím, že i váš návrat do Francie bude radostný a potěšitelný, že se zastavíte v oblíbeném řeznictví nebo oblíbeném bistru. Milí posluchači, nás kromě oběda, tedy doufám, který by mohl být dnes francouzský, čekají ještě polední zprávy a pak už se na vás velmi těší Iva Bendová a její pořad Byl jednou jeden rok. Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host, novinář Martin Balucha.
2: Moc děkuji za pozvání.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Skladby slavných hudebních mistrů v podání Vídeňské filharmonie z večerních zahrad paláce ve Vídni. Jako solista vystoupí pěvec Sir Bryn Terfel. Tradiční koncert ze Schönbrunnu 2026. Premiéra v sobotu večer na ČT Art.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
6: Ministryně financí začíná s kolegy z vlády jednat o rozpočtu rezortu na příští rok. Za loňské vykolejení nákladního vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou může chyba strojvedoucích. Drážní inspekce dokončila šetření. Počasí bude oblačno až zataženo místy déšť a teploty do 22 stupňů. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne. Na ministerstvu financí začíná série jednání o státním rozpočtu na příští rok. Ministryně Alena Schillerová z hnutí ANO se postupně dnes a zítra sejde se svými kolegy z vlády a řešit s nimi bude jejich rozpočtové priority. A místo už dorazil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. V hodinovém taktu by měli následovat ředitelé Národní sportovní agentury a Akademie věd, poté až do večera další ministři. Podrobnosti k návrhu rozpočtu ministryně Schillerová včera prozradit nechtěla.
7: Mám samozřejmě nějaký její seznam požadavků. S panem premiérem jsme teď několikrát, asi třikrát jednali. Priority jsou jasné pro nás, dopravní infrastruktura, zdravotnictví, teď se bavíme o suchu.
6: Schodek státního rozpočtu by se měl podle Andreje Babiše z hnutí ANO udržet pod 3% HDP. To vychází kolem 350 miliard korun. Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za ANO na základních školách zůstat. Děti si v nich zvykají na školní prostředí, než nastoupí do první třídy. Původně měly skončit v září 2009-2029 v souvislosti se zpřísněním pravidel pro odklady školní docházky.
8: Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden upozorňuje, že je potřeba určit, pro koho přípravné třídy dál budou, říká předsedkyně Jana Hlavová.
9: Aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
8: Pro jaké děti přípravné třídy budou, ministerstvo posoudí podle toho, jak se osvědčí zpřísnění pravidel pro odklady, říká mluvčí úřadu Ondřej Macura.
10: Což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, když se dotkla přísnější pravidla pro odklady.
8: Pak chce ministerstvo změnit školský zákon. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Jeden z testů u nakažených klientů v Pryznicových léčebných lázních v Jeseníku prokázal přítomnost norovirů. Ty se velmi rychle šíří a způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších testů hygienici čekají. V lázních dál platí zvýšená hygienická opatření.
0: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
6: Při ruském raketovém útoku na obec Pečenihy v Charkovské oblasti zemřelo 10 lidí, dalších 8 je zraněných, oznámila to Charkovská oblastní vojenská zpráva. Naopak Ukrajina útočila na ruskou metropoli asi 600 dronů, tvrdí to moskevský starosta Sergej Sobjanin. 180 dronů ruská protivzdušná obrana se střelila nad moskevskou oblastí.
11: Uživatelé Telegramu zveřejnili v noci několik videí, které zachycují buď let bezpilotních letounů nebo požáry po dopadu jejich trosek. Podle ukrajinského monitorovacího telegramového účtu Exilenova Plus jedna ze střel ruské protivzdušné obrany při snaze sestřelit dron zasáhla obytný dům ve městě Pavlovsky Posad. Na místě vypukl požár. Ukrajinské drony pak údajně zasáhly sklad Wildberries za Moskvou. Podle analýzy deníku Kyiv Independent současná válka Ruska a Ukrajiny stále více připomíná totální válku. Kromě bojů na frontě a ničení vojenských cílů v Týlu zahrnuje také ničení ekonomických cílů a civilní infrastruktury. Z Lvova Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
6: Za loňské vykolejení nákladního vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku může chyba strojvedoucích. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce, kterou na svých stránkách zveřejnila Evropská železniční agentura. Vlak podle ní vjel do stanice víc než dvakrát rychleji, než povolovalo návěstidlo. Vyšetřování podle zprávy ukázalo i řadu porušení právních předpisů. Generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera výsledek šetření odmítl komentovat.
12: Šetření vážné nehody v Hustopečí nad Bečvou jsme dokončili, ale s ohledem na žádost policie se nebudem ke svým zjištěním jakkoliv vyjadřovat.
6: Vlak převážející benzen vykolejil loni v únoru. Chemická látka kontaminovala spodní vodu a v oblasti kvůli tomu víc než půl roku platil stav nebezpečí. Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v americkém Cincinnati do osmifinále. Vítězka letošního Wimbledonu porazila Dánku Tausonovou. V mužské části jde dál Jakub Menší, který si poradil Australanem Hidžikatou. Končí naopak Jiří Lehečka, který podlehl Francouzi Fisovi.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Bude oblačno až zataženo v jihozápadní polovině s deštěm, který se bude rozšiřovat k severovýchodu. Teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravě až 24, na horách kolem 13. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy polojasno, ojediněle v severní polovině území místy přehánky, výjimečně i bouřky. Zítřejší teploty o něco vyšší než dnes, 23 až 27 stupňů, na horách kolem 18.
0: Doprava.
6: Na dálnici D7 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště na druhém kilometru je omezení, fronta ze třetího je na 5 minut. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Roudnici na 29. kilometru je zúžení. Projíždí se pomalu až na 33. Zdržení je kolem 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly hlavní zprávy. Teď už byl jednou jeden rok a Iva Bendová.
13: Krásné poledne. Ano, přemýšlela jsem, co bych vám o roku, který budeme společně odhalovat, pověděla z vlastní zkušenosti, ale pak mě došlo, že když to udělám, budou ti, kteří alespoň tuší, kolik mi je ve výhodě a možná bych vám tím i zkazila hru. Takže nic dopředu prozrazovat nebudu, snad jenom cesty, kterými se se mnou můžete spojit. 702 222 220 pro SMSky a @rozhlas.cz pro maily. Tak pojďme na to.
0: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Ivou Bendovou
1: na dvojce.

0: Za námi je první písnička dnešního pořadu Byl jednou jeden rok a líbí se mi, jak reagujete hnedka na ten můj úvod. Třeba Kamila z Modřan píše, že v tomto pořadu je dobrým zvykem, že moderátor dává indicie ze svého života, že notoričtí hráči už prostě vědí o Honzovi i Jitce celkem hodně věcí. Nebojte, já samozřejmě něco ze svého osobního života taky přidám. Ale říkala jsem si, že to udělám zhruba až kolem té druhé indicie, aby to nebylo hnedka na začátku. I když Kamila hnedka typuje rok 1992 podle Erasure, v hledaném roce prý poprvé měnila zaměstnání, opustila státní podnik Pramen Ostrava a přešla do prodejny se zvukovými nosiči. Tak to už byla CDčka, že jo? Myslím, doufám tedy. Tak, ale jdeme na první nápovědu. Vydáme se na led a rozhodně nebude tenký. Krasobruslář Petr Barna vyhrál mistrovství Evropy a jako první skočil na olympiádě čtverný skok. Bylo to skoro na konci a rozhodně na vrcholu jeho kariéry. V Lozán si dobruslil pro zlatou medaili a pro titul mistra Evropy. No a úspěch pak slavil taky na olympiádě, odkud si přivezl bronzovou medaili. Na ledě v Albertville jsme ho v našem roce mohli vidět jako Hamleta se stříbrnou lebkou na prsou a také jako Charlie Chaplina. A ještě jedna zajímavost, Petr Barna, jak už jsem říkala, byl první krasobruslař, který tedy na olympiádě skočil čtverný skok. Konkrétně to byl čtverný odpíchnutý Rydberger, určitě víte, o jaký skok se jedná. No a my jsme samozřejmě na zmiňované olympiádě v Albertville nemohli chybět, tedy naši reportéři.
1: No tak vlastně kromě toho pádu v konci si myslím, že ta volna docela na tu situaci, jaká prostě ten den byla, že docela vyšla, no.
2: Škoda toho pádu na konci, ale na druhé straně zase byl tam vydařený čtvrtý odpíchnutý Rydberger. A já se osobně domnívám, že to byl vůbec nejlepší skok, který jste v soutěži předvedl.
1: No tak určitě, a bylo to vlastně poprvé v historii olympijských her, kdy někdo skočil čtveráka, jako, takže jsem zase se zapsal do historie.
0: Který rok hledáme? Možná už tušíte, tak posílejte SMSky na 702 222 220 anebo mail na dvojka@rozhlas.cz.

0: vlasy odvíjí. Sbírku zvadlejch růží kapela Vanastovy věci zkompletovala v roce, který dnes hledáme. V tom též roce krasobruslař Petr Barna vyhrál mistrovství Evropy a jako první skočil na olympiádě čtverný skok. No a teďka pozor, jdeme do kina. Když řeknu sekáček na led a film, tak asi málo kdo z vás zaváhá, než odpoví Základní instinkt. A v něm skvělá Sharon Stone. Mezi diváky asi její nejznámější role a samozřejmě v roli detektiva Michael Douglas. No a právě v našem roce Základní instinkt diváci viděli úplně poprvé. Připomeňme si děj, ten se odehrává v San Franciscu, kde vyšetřovatelé pátrají po vrahovi rockového zpěváka. Stopy přitom vedou k velmi přitažlivé a velmi tajemné spisovatelce kriminálních románů. No a začíná být podezřelé, že způsob vraždy nápadně připomíná jeden z jejich vlastních příběhů.
1: Dobrý den, jsem detektiv Karen, tohle je detektiv Moren, jsme z kriminální policie.
2: Já vím, kdo jste. Jak zemřel?
3: Byl zavražděn.
2: Evidentně. Jak byl zavražděn?
1: Sekáčkem na led.
0: No, od té doby vždycky, když si beru něco, čím bych rozbila led, tak si na to vzpomenu. Každopádně, pojďme se podívat na tu asi nejslavnější scénu. Určitě si pamatujete, jak si Sharon Stone přehodila nohu přes nohu a v klidu si zapálila cigaretu. No, co asi detektivové zahlédli pod tou sukní, tak já jenom dodám, že ve filmu Základní instinkt hrdinka zásadně tedy nenosila spodní prádlo.
4: V téhle budově se nekouří, slečno Tremlová.
2: Co s tím udělat? Zavřete mě.
4: Řekněte nám, jakého druhu byl váš vztah s panem Bazem.
0: Tolik tedy zvuková ukázka filmu Základní instinkt. Zajímavostí je, že před Sharon Stone, kterou právě tenhle ten film vystřelil na přední příčky Hollywoodu, roli odmítlo hned několik známých hereček, jako třeba Kim Basinger, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts a nebo Meg Ryan. No nevím jak vy, ale Meg Ryan se tam úplně představit nedovedu. Každopádně já myslím, že to dopadlo nakonec tak, jak mělo. A vy možná tušíte, který rok hledáme, protože už chodí spousta SMSek i e-mailů a mně už teď je jasné, že na vás si člověk prostě nepřijde. 22 155 25 25 naše telefonní číslo, které teď můžete vytočit v případě, že mi chcete sdělit, jak jste se v daném roce měli. Asi.

0: Typuji rok 1992, byla jsem v kině na Základní instinktu, na to se nedá zapomenout, píše Erika. Nedivím se, ano. Typujete rok 1992, třeba Simona, píše, to je jeden hit za druhý, moje mládí a krásných 18, diskotéky v Kyjově a okolí, zdraví do dvojky, zdravíme i my. Jestli stále do Kyjova a do jeho okolí, Simono, to už netuším, ale každopádně je dobře, že nás posloucháte. A poslouchá nás také posluchač Didar, já vás zdravím, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, já vás taky zdravím.
0: Tak Didare, jaký tip máte pro nás?
1: Já si myslím taky, že to je rok 1992. Rok, který i pro mě znamenal dost zásadný, protože v tom roce jsem odmaturoval.
0: Ano.
1: Na střední průmyslové škole stavební tady v Kladně. A od tohoto okamžiku vlastně brázdím po České republice, stavím.
0: A stavíte dobře?
1: To si musí posoudit jiný. Stavíme silnice, dálnice, železnice. Já si myslím, že podle nejlepších svědomí a vědomí stavíme a myslím si, že něco po nás zůstane, až odejdeme z tohoto světa.
0: Já jsem zmiňovala film Základní instinkt. Viděl jste ho?
1: A viděl, už jako matně si pamatuju, říkám, prostě tenkrát ještě byl čas jako chodit do kina a tak, jako, a ten film jsem viděl, ano, pamatuju si některé scény, jak jste popisovala před.
0: Já myslím, že speciálně tyto scény se opravdu nedají zapomenout, ale na základě, když jsem si psala ten scénář, tak jsem si říkala, protože už je to taky opravdu hodně dávno, co jsem to viděla a dostala jsem chuť se na to podívat znovu, tak možná tu chuť dostanete taky. Každopádně díky za tip.
1: Taková inspirace, ano, ano.
0: Mějte se moc hezky a přeji šťastnou cestu i šťastné návraty. Mějte se,
1: naslyšenou. Děkuji vám moc krát, naslyšenou.
0: No a my pokračujeme další písní z našeho roku. Lucie Bílá a píseň Útěk.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Krasobruslař Petr Barna vyhrává mistrovství Evropy a jako první skáče na olympiádě čtverný skok. No a do kin vstupuje film Základní instinkt se Sharon Stone a Michaelem Douglasem. To jsou prozatímní dvě indicie, které jste dostali. A tady jsou vaše tipy dle olympiády, myslím, že je to rok 1992. V tomto roce jsem se poprvé stala maminkou, píše Dana z Lovosic. Opět olympiáda v Albertville, která proběhla tuším v roce 92. Tímto opravuji úvodní výstřel a přidávám vzpomínku na životní krok. V září jsem nastoupil na střední a připadal si už tak nějak dospělý, píše Michal. Další tip na téže rok 1992. A Jana píše, já v tomto roce žiju stereotyp, snad ten Barna se čtverákem bylo vykolejení, tak bych tipla s opatrností. Jestli je to správně a nebo ne, to samozřejmě prozrazovat nebudu. Stále připomínám dvojka@rozhlas.cz, mailová adresa, kam můžete posílat svoje maily, SMS-kové číslo 702-222-220 a tady je hitovka z našeho roku od Michaela Jacksona.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce. There's

0: Mrazivé léto.
1: Četba na pokračování na dvojce.
0: Když vám někdo zavolá a osloví vás jménem, raději si sedněte.
2: Panika začala trhat moje útroby na cucky. Čekání na odezvu z druhé strany se protahovalo. Mimo děk jsem si uvědomila, že napětím nedýchám.
0: Ale špatné zprávy nejsou to nejhorší, co může přijít.
2: Podlaha jako by se zacelila. Dokonce jí pokrývala jemná vrstva prachu, možná i roky stará. A svědectví zůstávalo stejné. Zmizel v díře.
0: Zatloukání hřebů.
1: Premiéra hororu Viléma Koupka každý den po 22. hodině
0: na dvojce.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Pastvina zmizelých.
5: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
4: Kam se poděli?
6: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
4: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
7: Je to pěkně zamotaný.
4: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na dvojce.

Krasobruslař Petr Barna vyhrává mistrovství Evropy a jako první skáče na olympiádě čtverný skok. Do kin vstupuje film Základní instinkt se Sharon Stone a Michaelem Douglasem. No a kdybyste se mých rodičů zeptali, co jsem dělala především v námi dnes hledaném roce, řekli by vám, že jsem byla nalepená na televizi a do zblbnutí sledovala MTV. A byla by to pravda, ale díky tomu jsem si už tehdy zamilovala písničku George Michaela Too Funky, která vznikla pro výjimečný hudební projekt. Jehož vítěžek pomáhal v boji proti AIDS a podporoval také výzkum téhleté nemoci. Ovšem ještě větší pozornost než samotná skladba vzbudil právě videoklip. Odehrává se totiž během extravagantní módní přehlídky a před kamerou se v něm střídají tehdejší největší hvězdy modelingu, tedy top modelky, třeba Linda Evangelista, Christy Turlington, Tyra Banks a nebo Nadia Auermann. O vizuální podobu se navíc postaral slavný francouzský návrhář Thierry Mugler, který navrhl i odvážné kostýmy. No a samotný zpěvák, ten se tentokrát rozhodl upozadit a dát hlavní prostor modelkám a módě. No tak si to tady pojďme poslechnout. A než se to rozjede, tak já vám připomínám SMSky 702-222-220, maily dvojka@rozhlas.cz a volat můžete na 22 155 25 25. Těším se.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Ano, snažila se spát, paní, tak ve 12 hodin a 44 minut. Já doufám, že vy oči nepřivíráte, naopak máte oči na stopkách a případně nám píšete svoje tipy. Hledáme rok, který tipujete, no, nechci říct, že převážně. A najdou se i tací, kteří se netrefují, prostě to tak je. Ale pojďme tedy podívat se na ty poslední tipy, které přišly. Dobrý den, když muž se ženou snídá, to jsem byla zamilovaná do Richarda a mohl by to být tak rok 1992, píše Helena. Heleno, neprozradím, jestli je to správně, ale vzhledem k tomu, že máte svátek, tak vám popřeji všechno nejlepší. Stejný rok tipuje taky Alena. Podle hlavně filmu Základní instinkt měla prý tehdejší nejlepší rok v životě. Změnila zaměstnání a to k lepšímu. Stěhovala se do nového bytu a ke všemu také nový milenec. No, nemělo to chybu až na toho milence. Vztah nevydržel. No ale tak, Alenko, já doufám, že jste si našla někoho ještě mnohem lepšího. Libor typuje taktéž rok 92 na Základní instinkt. Jsem neprozřetelně vzal jednu slečnu na první rande a předpokládal, že už ji nikdy neuvidím. Hezký omyl, jsme spolu dodnes. Libore, tak možná, kdybyste ji vzal na Pretty Woman, tak by to bylo romantičtější, ale na druhou stranu, kdo ví, třeba právě tohleto, jak si zafungovalo a zapůsobilo. Schválně zeptejte se manželky. No a ještě jeden tip, stihneme. Viktor v tuto chvíli zřejmě jedoucí po dálnici A6. Dobrý den, Ivuško, taky jsem znal jednu Simonku, ale ta nebyla z Kyjova, ale z Nuslí. Měla moc ráda kapelu Roxette a ty první LP u ní v pokojíčku hrály nonstop. Tuším, že se psal rok 1991. No, tipujte dál, před námi je nejenom Janek Ledecký a píseň Na ptáky jsme krátký, ale pak už poslední indicie. No, takže půjdeme do finále. Na ptáky!

0: Na ptáky jsme krátký a obrovský hit našeho roku a tehdy hodně mladý a hodně hezký Jana Kledecký. No ale my se vydáme teď do našeho archivu. Československý rozhlas navštívil s reportážním mikrofonem byt manželů Olgy a Václava Havlových na pražském Rašínově nábřeží. Při té příležitosti se posluchači dozvěděli, jaký vztah k tomuto domu má Václav Havel a také to, odkud se do bytu v blízkosti tančícího domu Olga a Václav stěhovali.
1: Kolik let tady bydlíte v tomto domě, paní Havlová? A jak se vám tady vůbec žije?
2: No, my tady bydlíme asi 8 let, pokud se nepletu. Já bohužel na čísla jsem hrozně špatná. Žije se nám tady no jako v rozděleném bytě, protože tady bydlí bratr taky, Václavův, takže je to rozdělený byt.
1: A jak byste raději bydlela?
2: Já bych nejradši bydlela na venkově celý rok, ale to bohužel nejde.
3: Já jsem se v tomto domě narodil, protože to byl takový náš rodinný dům, který vystavil můj dědeček počátkem tohoto století a žil jsem tady dlouhá léta a dokonce potom, když jsme se vzali, jeden čas tu žila Olga se mnou, ale v naprosto takových stísněných podmínkách. Pak jsme měli družstevní byt v Dejvicích, tam jsme bydleli asi 10 let a pak jsme se vrátili sem a o nich 8 let, o nichž mluvila, myslí tu poslední dobu kontinuálního bydlení zde, ale myslím, že to bylo víc než 8 let.
0: Tak to byla poslední nápověda dnešního vydání seriálu Byl jednou jeden rok. Jestli máte ještě chuť si zatipovat, tak pošlete třeba SMS-ku na 702 222 220. A teď už Honza Kalousek.
4: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
5: Na dvojce.

Zbývá nám 4,5 minuty, no a já myslím, že je na čase, abychom to konečně odtajnili. Nejprve si dáme ale ještě jeden vzkaz. Krásný dobrý den, Ivo. Asi to bude tím, že jsme podobně mladé. Mám úplně stejné vzpomínky. Začátek 90. jsem strávila u MTV. Dnešní MTV se s tím vůbec nedá srovnávat a ani vlastně nevím, jestli ještě funguje. Objevila jsem tam nejenom George Michaela, ale hlavně Briana Adamse a celou řadu dalších. Od Roxette přes Queen po Metalliku. Krásné časy. Typuji 1991 a 1992. Tak typujete dva roky. Kdybyste se měla přiklonit, těžko říct, Hedviko, ročník narození 1978, který byste zvolila. Ale já myslím, že už to nebudu prodlužovat a pojďme se podívat na to, který rok jsme dnes hádali. 1992, typovali jste opravdu správně. Pro mě, co by pro scénáristu poučení, že vám nesmím hned na začátek dávat takhle jasné návodné indicie. Počkejte zítra, to se do toho opřeme. Nicméně před námi poslední píseň tohoto roku. Díky všem, kteří jste se zapojili a já se neloučím, protože tu zůstávám dnes výjimečně i na odpolední dvojku. A dobrou chuť, pokud právě obědváte.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Díky státní podpoře stoupl počet studentů nelékařských zdravotnických oborů. První test potvrdil střevní chřipku v lázních Jeseník. Počasí bude oblačno až zataženo místy déšť a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré odpoledne. Počet studentů oboru Všeobecná sestra díky státní podpoře stoupl o 40%. U dalších nelékařských oborů vyrostl počet studujících o 30%. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Program na navýšení nelékařských zdravotnických oborů spustila loni minulá vláda. Celkem 12 let podpory má stát být na 12 miliard 800 milionů korun. Ministr zdravotnictví Vojtěch chce do budoucna navýšit i počty studentů stomatologie.
2: Plánujeme i další projekty v tomto směru, hlavně v oblasti stomatologie, protože i stomatologové, kterých se tento program netýkal, tak nám stárnou a vidíme, že vlastně stomatologická péče je také potřeba zajistit její dostupnost do budoucna a tu generační obměnu.
0: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce, aby v budoucnu nebyly speciální podpůrné programy potřeba. Chystá novelu vysokoškolského zákona tak, aby stát mohl poptávat otevření potřebných oborů přímo od škol. Se změnou počítá od roku 2028. Jeden z testů u nakažených klientů v prednicových léčebných lázních v Jeseníku prokázal přítomnost norovirů. Ty se rychle šíří a způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších desítek testů hygienici čekají. V lázních stále platí zvýšená hygienická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: Krajská hygienická stanice má v současnosti k dispozici výsledek jednoho laboratorního vyšetření klinického vzorku, který potvrdil přítomnost noroviru. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje akutní virovou gastroenteritidu.
0: Zvýšený počet akutních zažívacích obtíží se v lázních objevil před minulý víkend. Celkový počet nemocných se dostal na 111. Od neděle už nepřibyl žádný nový případ. Pojišťovny za letošní první pololetí vyplatily škody skoro za 58,5 miliardy korun. To je oproti loňsku nárůst o 2,3%. Vyplývá to z dat České asociace pojišťoven. Nejvíc škody rostly v pojištění majetku nebo ve zdravotním a rizikovém životním pojištění. Přibylo taky pojistných událostí, a to skoro o 4%. V celém Česku dnes přestala platit výstraha před vznikem a šířením požárů. Český hydrometeorologický ústav ji zrušil. Podle meteorologů v posledních dvou dnech situaci zlepšil déšť a riziko vzniku požárů se tak snížilo. Včera po dlouhé době pršelo skoro na celém území a podle předpovědi má lokálně pršet i v následujících dnech. V Kuxu u Dvora Králové nad Labem začíná festival Teatrum Kux. Přehlídka už víc než 20 let oživuje tradici barokního divadla, hudby a umění. Festival začne zítra, potrvá do neděle a území na březích Labe mezi Dvorem a Králové a Jaroměří připomene jeho významné centrum barokní kultury.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude většinou oblačno, od západu postupně až zataženo, místy déšť, na severovýchodě má pršet jen výjimečně, teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24, na horách kolem 13.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte zdržení od sjezdu na Humpolec. Z 89. kilometru se sune 15-minutová fronta k nehodě na 92. Tam se srazila dvě osobní auta. D1 před Brnem směrem z Prahy je plná kamionů, posouvají se od sjezdu na výstaviště z kilometru 190 až k omezení u D2. Na D2 u Bratislavy do Brna, tedy z Bratislavy do Brna, je podobná situace. Nákladní soupravy zastavují za Židlo Lochovicemi na 8,5 kilometru a popojíždí až ke sjezdu na D1. Dobře dojďte. To byly zprávy, slovo má zpět Iva Bendová.
5: A jak se říká v jednom filmu, nezastavujeme a jedeme dál. Je tady úterní odpolední Dvojka, ve které se už za chvíli podíváme na jeden odkrytý zlatý poklad. Na úvod ale Marika Gombitová, Chlapci v pasci, a já vám přeji ještě jednou hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Přemýšlíte o koupi domu a váháte mezi starým a nebo novostavbou? Možná vás následující informace vašemu rozhodnutí přiblíží. Stavební dělníci při renovaci domu v Belgii minulý týden objevili ve zdech sklepa skrýž se zlatem, jehož hodnota se odhaduje na 9 milionů eur, což je v přepočtu zhruba 218 milionů korun. Na skrytý poklad ve formě zlatých cihel a mincí narazili při vrtání pro pokládku nových kanalizačních trubek a překvapivě o nálezu hned informovali policii s tím, že nechat si ho pro sebe nepřicházelo v úvahu. Je tam tolik mincí a slitků, že by to bylo téměř nemožné a navíc by to byla krádež, řekl vedoucí staveniště. Objev ale vyvolal otázky o tom, komu by poklad mohl připadnout. Jestli stavebním dělníkům anebo charitativní organizaci, která poskytuje sociální podporu a která je také vlastníkem pozemku. Její ředitel řekl, že by poklad mohl posloužit na podporu spousty potřebných. A tak místní prokurátor zahájil vyšetření, ovšem zatím skutečně neví, kdo by to mohl být. Pokud se nikdo nepřihlásí, skrytý poklad na cizím pozemku se podle občanského práva rozdělí mezi nálezce a taky vlastníka pozemku. No tak já myslím, že takových 218 milionů korun, to už je tolik peněz, že by mohli být spokojeni asi úplně všichni. A vy, kteří se chystáte rekonstruovat, buďte obezřetní, až kopnete do základu.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Moje babička říkávala, že chybama se člověk učí. Jasně, že měla pravdu, ale to neznamená, že bychom se měli dopouštět chyb zbytečných a objevovat dávno objevené. A právě proto je tady náš pořad Jeste, ať vám to sluší, ve kterém se tento týden zaměřujeme na nejčastější chyby při hubnutí. A je tu také můj pravidelný host, nutriční terapeutka Andrea Jakešová. Zdravím vás, Andrea.
3: Dobrý den.
2: Jaké největší chyby při hubnutí při své praxi vídáte, Andreo, a jak se jim můžeme vyhnout?
3: Určitě nejčastěji vídám přehnané diety. Situaci, kdy někdo ve snaze o hubnutí opravdu vyškrtá polovinu svého jídelníčku a očekává, že to tedy vydrží nějakým způsobem. Často pak přichází to zklamání, že člověk tu dietu porušuje, a ještě má třeba pocit, že tedy nemá tu disciplínu, tu vůli a že selhává. Já se často na takové jídelníčky koukám a říkám, že kdybych dodržovala stejnou dietu, tak budu taky selhávat, protože to hlady nevydržím. Takže vyvarovat se určitě obrovským změnám ze dne na den. Pokud mám ráda sladké, tak zřejmě nebude fungovat si ho naprosto zakázat, ale funguje se snažit to množství snižovat nějakým způsobem. A moje častá rada ještě je nezaměřovat se na to, co všechno z toho svého jídelníčku můžu vyřadit, ale začít třeba od toho, co bych do něj mohla přidat. Například jím dostatek zeleniny. Jestli ne, tak se můžu soustředit na to, abych jedla zeleninu ke každému hlavnímu jídlu a ono tím pádem mi pak zbyde méně místa na to ostatní například, ale je to trošku efektivnější taktika.
2: Vy jste mi teď nahrála s tím jídelníčkem. Jak si ho teda mám sestavit tak, abych nebyla permanentně hladová a neploužila se na jevišti při představení jako mátoha? No, to by diváky asi moc nepotěšilo.
3: Ono samozřejmě záleží na tom, jaké znalosti člověk o tom jídle má. Někdo už se dobře orientuje a někdo naopak úplně neví, jaké máme živiny, jak by mělo vypadat vyvážené jídlo. V tom druhém případě bych samozřejmě navštívila odborníka, nutričního terapeuta, alespoň k jedné konzultaci. A taková ale rada na doma, bych řekla, je začít právě od toho svého zapsaného jídelníčku a od toho, co se vlastně při mém aktuálním stravování děje. Pokud si zapíšu nějaký třeba týden svého takového běžného stravování a vím, že váha už mi dlouho stojí a ne jít dolů, tak vím, že hmotnost udržuji, takže bude stačit někde zkusit trošku ubrat. A nemusí to právě být hned polovina energetického příjmu, ale nějaké drobnosti. A pak tomu dát chvilku a ono to třeba bude stačit.
2: Prima, díky, Andreo. To byly nejčastější chyby a příště bude prostor na užitečné tipy a triky. Nalaďte si nás určitě zítra ve stejnou hodinu po 13. na stejné stanici. A tou je dvojka. Pohodový zbytek dne vám přeje Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Úplně živě si vzpomínám, když první týden v červenci odstartovala naše letní soutěž Pátračka. A já jsem říkala, že máte 9 možností letos, jak vyhrát. Poukaz pro 2 osoby na 2 noci na ubytování spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. No a už je 18. srpna a ty možnosti se velmi tenčí a velmi krátí. Tak jestli jste ještě neučinili, jestli jste se nezapojili, anebo jestli jste nevyhráli, těch vás je asi více, tak rozhodně tento týden využijte. Před námi je další indicie, ale nejprve ještě zopakuji, že pokud budete chtít tipovat, tak pouze a jenom skrz náš speciální formulář, který najdete na webu dvojka.rozhlas.cz. Pokud se díváte a chcete to vyplnit na mobilu, tak scrollujte úplně až dolů. No a následně, pokud to stihnete do páteční 12. a tip bude správný, tak po 13. vám budu držet palce.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Nikdy jsem neměl rád hlasité konflikty ani fyzické násilí. Ve skutečnosti působím na většinu lidí spíš nesměle, stydlivě a uzavřeně. Jenže člověk může být pod velkým psychickým tlakem schopen věcí, které by od něj ostatní lidé nikdy nečekali. Zvlášť, když mu někdo cizí vzadu v hlavě neustále šeptá a autoritativně připomíná, co je správné a co špatné. A věřte mi, chladný hlas mé drahé matky dokáže být někdy až nepříjemně přesvědčivý. Ačkoliv se snažím jeho nadvládu potlačit, má těžká duševní choroba mi bohužel nedovoluje vystupovat sám za sebe. Moje mysl je totiž rozdělena na dva světy. Někdy ani nevím, kdo vlastně doopravdy jsem.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: stromy ve městech nejsou jen okrasou ulic a parků, ale stále důležitější součástí městské infrastruktury, která pomáhá ochlazovat rozpálené prostředí, zadržovat vodu i zlepšovat kvalitu života. Jaké podmínky dnes stromy ve městech mají a jak se mění péče o ně v době klimatické změny? Co rozhoduje o tom, zda strom zachránit anebo pokácet? A jak mohou moderní technologie i nové přístupy pomoci, aby města byla zelenější a příjemnější pro život? To jsou otázky, které zazní dnes na dvojce po 16. hodině v kávě o čtvrté. Položí je kolegyně Patricie Strouhalová a odpovídat bude dendrolog a arborista Vladimír Janeček.
1: Český rozhlas dvojka.

0: 13 hodin a 38 minut aktuální čas, vy posloucháte Odpolední dvojku. Letošní horké léto se podepsalo i na větším počtu úrazů v českých a moravských horách. Horská služba tam od začátku července do včerejšího dne zaznamenala na 1400 zásahů, což je meziročně o 27% víc. Se mnou už je ve studiu kolegyně Věra Pfeifrová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Horští záchranáři mají tedy co dělat celý rok.
1: Přesně tak, a Ivo, já bych se ještě vrátila k číslům, o kterých jsem mluvila. Tady k těm zhruba 1400 zásahů, ke kterým na českých a moravských horách vyjížděla horská služba od začátku července do 17. srpna. Těch 27% meziročního navýšení představuje 300 zásahů, což rozhodně není málo. Co tento nárůst způsobilo, vysvětlil mluvčí horské služby Marek Friš.
2: Ten nárůst je poměrně významný oproti loňskému roku, včetně toho, že se řeší spousta úrazů především u cyklistů. Řeší to spíš v oblastech, kde jsou bike parky, to znamená třeba Jeseníky, Krušní hory, Šumava, tam, kde jsou opravdu ty bike parky, které těm lidem přináší adrenalin a zároveň se u toho stává větší množství nehod.
0: Za nárůstem zásahů horské služby byla ale v posledních týdnech také vedra.
1: Ano, podle Marka Friše se s jejich účinky na organismus horští záchranáři setkávají především při řešení kolapsových stavů u pěších turistů, ale s fenoménem vysokých teplot také nepřímo souvisí mnoho poranění pohybového aparátu a nebo hlavy po pádu v horských oblastech. Vysoké teploty stejně jako v zimě chladné počasí totiž odebírají podle Marka Friše množství energie a člověk je náchylnější k nepozornosti a pádu při pohybu v kamenitém terénu.
0: Takové množství zásahů si vyžaduje samozřejmě velké nasazení horské služby. Není to na úkor kvality anebo rychlosti třeba?
1: No, i když se podle Marka Friše vytíženost horských záchranářů v letošní letní sezóně výrazně oproti loňsku zvýšila, díky nastavenému systému služeb, odborné a technické připravenosti nemá ani takovýto nárůst výjezdů na kvalitu a rychlost poskytované péče vliv.
0: Mají horští záchranáři možnost si také odpočinout třeba na podzim nebo na jaře, když jsou hory, nebo respektive nejsou hory tak plné?
1: Oni jsou nasazení samozřejmě celoročně, protože spolupracují se zdravotnickými záchrannými službami v jednotlivých krajích, kromě léta a zimy, kdy vyjíždějí samozřejmě nejvíc turistům, pomáhají záchrance při pomoci obyvatelům horských a podhorských městeček a vesnic. Často se k něm dostanou rychleji nebo mají techniku na zásah v hůře přístupných místech, tam poskytnou rychlou pomoc a pak předávají pacienta zdravotnické záchrance.
0: Horská služba eviduje letos v létě více úrazů než loni. Od začátku prázdnin vyjela v českých a moravských horách ke zhruba 1400 případů a nám o tom do odpolední dvojky přišla povědět kolegyně Věra Pfeifrová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a pokud vy se někam vydáváte, tak buďte opatrní, šťastnou cestu a také šťastné návraty.
3: Odpolední dvojka
4: dnes s Ivou Bendovou.

0: Přiznám se, že tahle ta písnička od zpěvačky Pink a její dcery Willow Sage, Cover Me in Sunshine, patří k mým jedním z nejoblíbenějších. A to nejenom od Pink. Tak jestli vás potěšila, tak jsme samozřejmě moc rádi. No a před námi je desert v podobě koláčku štěstí. Dnes z pera Milana Steindlera.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Dnes je den šťastné náhody, takzvaný Serendipity Day, slavený každoročně 18. srpna. Založila ho v roce 2001 spisovatelka Madeline Kay. Cílem tohoto dne je povzbudit lidi, aby vnímali nečekané okamžiky štěstí, všímali si krásných maličkostí a věřili, že v každém okamžiku je může potkat něco úžasného. Samotné slovo serendipity, šťastná náhoda či příjemné překvapení, má starší historii. V roce 1754 ho poprvé použil anglický spisovatel Horace Walpole v dopise svému příteli, kde se inspiroval starou perskou pohádkou Tři princové ze Serendipu. Hrdinové této pohádky na svých cestách neustále objevovali věci, které nehledali, a to díky své chytrosti a šťastné náhodě. Název Serendip byl historický perský a arabský název pro Srí Lanku. A já bych dodal, že podle mě náhoda neexistuje. Náhoda je pouze převlečený osud. Náhoda je, když vám život pošle přesně to, co jste nečekali. Většinou účet, diagnózu nebo příbuzné na víkend.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAB rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz. Úžasné životy na dvojce.
2: Dobrý den, já se jmenuji Michal Němec, jsem z kapely Jablkoň a v poslední době jsem taky z kapely Krajina Roo. A budu tady vzpomínat na Jiřího Černého, což byl můj přítel a kamarád a je to člověk, na kterého je rozhodně dobrý vzpomínat. A důležitý, protože pro nás muzikanty i nemuzikanty udělal strašně moc.
0: Úžasné životy.
1: V úterý po 18. hodině na dvojce.
3: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Zátěžový test aplikace e-doklady ukázal nutnost posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Palestinské hnutí Hamás podle AFP potvrdilo dodržování mírové dohody v Gaze. Izrael ji zatím odmítá. Počasí bude oblačno až zataženo, místy déšť a teploty až 24 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Před volbami je podle Digitální a informační agentury potřeba zvýšit kapacitu pro přihlašování do aplikace e-doklady. Agentura o tom informovala na svém webu. Minulý týden si ještě před říjnovými komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc lidí, provedli téměř 60 tisíc přihlášení, říká mluvčí agentury Jakub Palata.
2: Výsledek testu ukazuje konkrétní místo, kde je potřeba před volbami posílit. Diana výší připravenou kapacitu vstupní brány a dál prověří chování systému při prudkém i postupném náběhu.
0: Aplikace i navazující systémy byly ale během testu podle Palaty celou dobu stabilní. Digitální a informační agentura ho tak hodnotí jako úspěšný. Životnost obou jaderných elektráren v Česku se prodlouží na 80 let z původních 60. Potvrdila to společnost ČEZ. Podle ní pomáhají se zajištěním delšího provozu elektráren v Temelíně a Dukovanech, hlavně investice do jejich modernizace. Společnost využívá například automatizované roboty na sváření nebo vytváří náhradní díly na 3D tiskárně, dodává ředitel divize jaderná energetika ve firmě ČEZ Bohdan Zronek.
3: My ročně investujeme do modernizace zařízení nějakých 5-6 miliard, tak abychom to zařízení, které postupně dosluhuje, včas vyměnili, a když už ho měníme, tak přemýšlíme o tom, jestli by to nešlo trošku efektivněji a třeba výměna průtočných částí turbín. Předpokládáme, že přinese zase několik megawatt navíc na výkonu.
0: Teroristická organizace Hamás potvrdila, že bude dodržovat mírový plán pásmu Gazy. Informovala o tom agentura AFP. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ale dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa opakovaně odmítá. Včera uvedl, že v útocích na boji s pustošenou oblast hodlá pokračovat. Plán pro Gazu počítá s postupnou demilitarizací Hamásu a s izraelským stažením z palestinského území. Netanyahu trvá na tom, že Izrael z pásma Gazy zcela neustoupí, dokud Hamás nebude úplně odzbrojen. V Ostravě se po víc než 25 letech přestěhovalo Národní dopravní informační centrum. Celostátní dispečink pro řidiče opustil zastaralou budovu u dálnice a nově sídlí blíž centra města v Hornopolní ulici. Jak řekl šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, původní budova už technicky nevyhovovala a výrazně ji taky poničily záplavy před 2 lety.
4: Centrum prostě muselo být evakuováno v nenáhradních prostor a způsobilo to samozřejmě značné problémy vůbec přepojením. Rozhodli jsme o tom, že musíme prostě přestěhovat. I teď máme záložní místo, kam jsme schopni kolegy přestěhovat a fungovat, ale doufám, že to nenastane, že tyto prostory tady budou dlouhodobě sloužit.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude většinou oblačno, od západu postupně až zataženo, místy déšť. Na severovýchodě má pršet jen výjimečně. Teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24, na horách kolem 13.
1: Doprava.
0: Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Koberovice z 82. kilometru čekejte frontu, ta se postupně rozjíždí po dřívější nehodě u Humpolce. Už se jede 2 pruhy, rozjezd ale ještě nějakou dobu potrvá. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy z 13. kilometru pojedete pomalu. Je to kvůli ucpanému sjezdu na Mělník. Na kruhovém objezdu u dálnice stojí uvízlý kamion a kvůli tomu stojí i dlouhé kolony na silnici 16 v obou směrech. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už oběd Iva Bendová.
6: A úterní odpolední Dvojka, já přidám ještě přesný čas, je 14 hodin a 4,5 minuty a teď si poslechneme společně Madonu a její píseň La Isla Bonita.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Zralá, co hodně žrala, tak to už samotný název nové knihy Zuzany Hubeňákové napovídá, že tady se bude humoru dařit. Spisovatelka, scénáristka, autorka, která dokáže najít absurdní historku asi úplně v obyčejném dni, tentokrát píše o věku, o těle, pohybu, zvířatech, o hraní, no prostě zkrátka o životě se vším, co k němu patří. A protože píše také scénáře pro soutěž na lovu, tak se jí po půl třetí zeptám třeba i na to, jak takový pořad vlastně vzniká a jak se rodí. No a s Vaškem Žmolíkem se dnes vydáme po Česku krajinou středověku, a to do Sázavy. Jak to Vašek myslel, když tuhletu hádanku pověděl, tak to se dozvíme na dvojce už za chvíli hned po písničce od Jarka Nohavici.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.
3: Starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Po Česku s Václavem Žmolíkem
2: na Dvojce.
3: Vašku, hezké odpoledne, vítám tě.
4: Děkuji, Ivo, a dobré odpoledne tobě i posluchačům.
3: Prosím tě, jak jsi to myslel, když jsi mi říkal, že se vydáme do Sázavy a to krajinou středověku?
4: Ivo, začnu trošku ze široka. Po celý tenhle týden, stejně jako v sobotním počasku 22. srpna, budeme po naší zemi putovat podle nového knižního průvodce Jana Hocka jižním okolím Prahy. No a právě on nazval jednu z kapitol téhle své knížky Krajinou středověku. Popisuje v ní totiž výlet po stopách Jindřicha ze hry Kingdom Come Deliverance, čili možnost objevovat památky a krajinu posázaví v kulisách středověké atmosféry téhle světoznámé počítačové hry.
3: Ano, a velmi oblíbené, musím říci. Ano. Ta hra se totiž odehrává právě v Sázavském klášteře a v jeho okolí.
4: Přesně tak. A trasa tohoto výletu vede kolem řady míst a památek, které možná naši posluchači, kteří hrají tuhle světoznámou hru, znají z obrazovek počítačů, a to v jejich podobě zasazené do 15. století, a které na tomhle výšlapu mohou vidět autenticky na vlastní oči.
3: Vašku, tak odkud kam tedy půjdeme a jak to bude náročné?
4: Start je v Sázavě, tedy ve městě Sázava, cíl v Ratajích nad Sázavou. Délka téhle trasy činí 13 kilometrů, stoupání 270 metrů, obtížnost trasy autor označil dvojkou, přičemž jednička značí nejlehčí výšlap. No a ještě dodám, že Jan Hocek radí vyhradit si na tenhle výlet celé 4 hodiny.
3: Takže třeba jedno celé prázdninové odpoledne. Přidejme praktické informace o trase, kde začneme a kudy přesně půjdeme.
4: Tak start dal autor k železniční zastávce Sázava. Potom budeme šlapat kolem sázavského kláštera, dál na zříceninu hradu Talmberg a odtud doratají nad Sázavou. Navíc autor přidává i informaci, že start i cíl leží na železniční trati Praha-Čerčany z Ruč nad Sázavou a že místa na trase rovněž propojuje autobusová linka. Kdyby ji náhodou někdo potřeboval, může se to třeba hodit.
3: A ty zase prosím přidej informaci, kde na trase stojí za to se zastavit, kochat se a také prohlížet si okolí.
4: Tak těch míst je hned několik. Třeba hned v Sázavě je to jednak kostel svatého Martina, který za poměrně dramatických okolností figuruje v té hře KCD, tedy Kingdom Come Deliverance. Jednak samotný sázavský klášter, který je třetím nejstarším mužským konventem v Čechách a jedním z našich nejpozoruhodnějších poutních míst. Jeho historie spojená s patronem české země, svatým Prokopem, sahá až do počátku 11. století. Počátkem 14. století tam byl rozestavěn nový klášter v gotickém slohu, který však kvůli husitským válkám nebyl nikdy dokončen. Ale jeho pozůstatky, tak ty jsou opravdu monumentální a náležitě tajemné.
3: No zkrátka středověk, ten uměl stavět. Vašku, co dál stojí za zastávku hráčům zmíněné počítačové hry?
4: Tak Ivo, třeba vesnička Mrchojedy, která je ve hře postižena morem, dnes se v ní ale nemusíš bát prozkoumat některá její zákoutí, ať už je to památný dub a nebo smírčí kříž.
3: No a ještě prosím přidej do třetice jednu zastávku.
4: No tak, když už budu vybírat, tak vyberu zříceninu hradu Talmberg, který hlavnímu hrdinovi hry Jindřichovi poskytne úkryt při útěku z rodné Skalice. Z hradu bergfritového typu se částečně zachovala jeho věž o průměru skoro 10 metrů. Ta však musela být po částečném zřícení v roce 1933 tenkrát z bezpečnostních důvodů snížena. No a také fragmenty zdí, které přecházejí do moderní zástavby rodinných domů.
3: Vašku, tak díky. A víš co, ostatní, ať se poutníci po stopách hry Kingdom Come Deliverance objeví sami. Souhlasíš?
4: Souhlasím zcela.
3: Tak to byl Vašek Žmolík v Počesku. Příští putování vás na dvojce čeká zítra. Vašku, díky a naslyšenou.
4: Naslyšenou v tomhle čase.

0: Je úterý s datem 18. srpna a i dnes pro vás máme příběh jednoho úžasného života. Na hudebního kritika a legendárního hudebního publicistu Jiřího Černého bude vzpomínat jeho dlouholetý kamarád a také muzikant Michal Němec. Ten bude na Jiřího Černého vzpomínat nejenom jako na přítele a skvělého odborníka, ale také, jak teď uslyšíte v naší ukázce, na úspěšného a nadšeného sportovce.
1: Chodili jsme běhat do Stromovky spolu, on byl šílený sportovec. Jako. On, když se mnou běhal po té Stromovce, tak si bral do každé ruky malou činku, aby z toho taky něco měl.
2: Dřív jsem byl na portě na kole a pak jsme měli takový cíl s jedním kamarádem, že prostě ráno vyjedem ve 4 od nás Letný od Stromovky a dojedem za světla do Hodonína, což je 340 kilometrů, když se jede kolem Pardubic. No a tam opravdu v tom Hodoníně jsme v 6:30 večer byli a od té doby jsem se považoval za krále silnice. Nebylo pro mě už zajímavý jezdit 90 kilometrů z Prahy do Plzně na kole, že jo.
1: On byl třeba druhej v přeboru republiky v lukostřelbě a on hrál výborně ping-pong, taky závodně. To mě rozčilovalo, protože jsme spolu hráli xkrát a on mě vždycky porazil. Zajímavý bylo to. On neměl takovou tu mechovou pálku, ale on měl tu úplně starou klasickou s tou gumou, s těma puntíkama. Ale hrál s ní výborně tedy.
0: Premiéru dnešního dílu cyklu Úžasné životy, ve kterém na hudebního kritika a publicistu Jiřího Černého vzpomíná jeho kamarád Michal Němec, vysíláme na Dvojce po 18. hodině. Pak si i tento díl můžete poslechnout na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas. Teď už ale Cliff Richard.

0: až 15 let. A co všechno se dozvěděl díky své chorvatské manželce o jejím rodném Záhřebu? I na to se budu ptát Petra Opršala.
1: Blízká setkání Vasila Fridricha.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce. Zažijte kouzlo hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Odpolední dvojku. Někteří lidé mají zvláštní schopnost. Vezmou úplně obyčejnou situaci, třeba návštěvu lékárny, cvičení nebo prostě stárnutí a najednou z toho udělají historku, které se opravdu velmi smějete, až se za břicho popadáte. A přesně takovou schopnost má Zuzana Hubeňáková. Je to spisovatelka, scénáristka, také redaktorka, která se nebojí udělat si legraci převážně tedy sama ze sebe. Její nová kniha se jmenuje Zralá, co hodně žrala, a už ten název je vlastně takovou malou ukázkou jejího stylu. A já ji vítám, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne a děkuji za pozvání.
0: Musím říct, že docela jako peprný vlastně název, musím přiznat.
1: Nebála jsem se toho.
0: A navíc, vy trošku matete, trošku hodně, protože já jsem po přečtení úvodních stránek čekala, jaká žena přijde. Schválně jsem se nedívala dopředu na fotky, protože hnedka v úvodu tam začínáte tím, že jako si jdete koupit do lékárny nějaké preparáty na hubnutí. A tady možná vlastně začíná úplně to všechno, jak my, čtenáři, si identifikujeme postavy knižní se spisovateli. Takže Zuzano, to není o vás.
1: Děkuju.

0: Ono to totiž hodně vypovídá i o tom, jak my ženy se cítíme. A jedna z prvních ilustrací v té knížce je žena, která se dívá do zrcadla a vidí v ní slona. Mm-hmm. A obávám se, že to je něco, co máme všechny tak trochu hluboko v sobě. Je to škoda, měli bychom se toho zbavit, nicméně já jsem se rozhodla, že přiznám, že i já to tak mám. A v podstatě asi na tom nejsem tak tragicky, nicméně.
1: My tady máme kamery, webkamery, takže případně, kdo nás poslouchá, tak si teď může zapnout vysílání a podívat se na to, jak krásně vypadáte.
0: Oh, děkuji, děkuji. Já přijdu častěji, co vy jste mi sympatická.
2: No, i vy mě, musím přiznat.
0: No jde o to, že jsem dosáhla již jistého věku, kdy to tělo se mnou přestává kamarádit a spíš jako s tím se tak nějak peru po svém a já neumím nic jiného, než si dělat z věcí srandu. Takže i tohle jsem se rozhodla nějak zpracovat literárně a ukázalo se, že mnoho žen se v tom vidí, hodně se mnou identifikují. Mimochodem ta série těch mých knih ukazuje jakýsi vývoj, protože jedna z nich se jmenovala Postřehy teplákové bohyně. Tam jsem přiznávala, že jsem doma, pracuju z domu v teplákách, ale furt jsem se cítila jako ta bohyně. Pak tam bylo...
1: Ony i tepláky umějí být jako dneska krásné.
0: A hlavně to frčí, jo?
1: Přesně tak.
0: A pak jsem měla stále hratelná, to jsem ještě si namlouvala, že to bude dobrý. A zrala, co hodně žrala. Už je takový asi důkaz, že to začínám vzdávat.
1: Ne, to ne ještě. Já myslím, že moje teta... která už něco zažila, by vám na to řekla a bude hůř.
0: Jo, to je pravda.
1: Takže rozhodně se máme na co těšit. My jsme vlastně jako de facto stejně staré, takže prožíváme jako velmi podobné období. Vlastně já nevím, nakolik jste mi odpověděla, ale na tu otázku, jako nakolik jste to opravdu vy v té knize a nakolik je to prostě do jisté míry fikce.
0: Já si moc nevymýšlím, ale za to hodně přeháním.
1: Ano.
0: Takže většina, to gro v této knize zrovna je víceméně pravda, ale malilinko přitažená za vlasy, jak já to mám ráda. Ona, ta kniha neobsahuje jenom fejetony o tom, že jsem tlustá, aby si lidi nemysleli.
1: Zase to je jenom úvod.
0: To je jenom, podle tohoto fejetonu se ta kniha jmenuje. Ale ona taky obsahuje reportáže, které jsem psala a tam v podstatě to vůbec už není o mně. Je to o mých pocitech, které zažívám, když si třeba zkouším práci někoho jiného. Což
1: třeba?
0: Já mám hrozně ráda řemesla. Strašně mě baví dívat se na to, jak někdo něco umí. Uh-huh. Takže se cpu ráda řemeslníkům pod ruce. A motám se kolem věcí, které mi přijdou nějakým způsobem zajímavé. Uh-huh. Teď jsem si třeba zkoušela, ale ta zatím v knize není, jaké to je být v autoškole znova.
1: Jako učitel nebo?
0: Ne, jako žák. Jako žák.
1: Jste?
0: Ano, ne. Jako takhle. Řekl mi, že řídím nadprůměrně dobře, že řídím hrozně prosím dobře.
1: Vás, jak dlouho už řídíte?
0: Já řídím, vzhledem k tomu, kolik mi je. No, 20 let. Mm-hmm. No, skoro. A že řídím teda skvěle, že by se jako asi nebál mi třeba půjčit děti a auto, ale rozhodně by mi nedal řidičák, protože jsem udělala spoustu takových těch drobných chyb, na které...
1: Nepodívala jste se do
0: zrcátek. No jasně, ale tak já vím, jak to tam vypadá, tam bydlím, tak minule tam nic nejelo, tak proč by to jelo teď? Já mám strašně... To je totiž ten problém, protože muži mají hrozně úzké periferní vidění, takže oni musí tou hlavou otočit, ale my ne.
1: No, my ne. To. Takže kdyby učitelkou v autoškole byla žena, tak vlastně by vám ten řidičák úplně v klidu dala.
0: No, určitě. Jenomže ono jsou tam hlavně ti instruktoři.
1: Je to pravda. Já musím říct, že vlastně člověk, když čte vaše věci, tak má pocit, že jako je to, jako píšete s neuvěřitelnou lehkostí. Je to prostě, čte se to opravdu jedním dechem, pobaví se to a speciálně můj editor říkal, nejde pro sprosté a to výrazné slovo daleko, zeptej se na to. Tak já tedy poslouchám svého editora a ptám se, jak to je s těmi hrubějšími výrazy.
0: No.
1: A prosím vás, aby to nevyznělo, že Zuzana prostě Hubeňáková mluví jako dlaždič, to vůbec ne. A sem tam se něco objeví.
0: Já je používám jako takový akcelerátor, když v okamžiku, kdy to člověk nečeká, tam pošlete něco peprnějšího, tak to většinou překvapí a překvapení často způsobí stresovou reakci, kterou je smích. Takže si pomáhám tam, kde by se lidi přirozeně nesmáli, tak jim tam šoupnu prostější slovo. Ale já mám třeba jako hranici, velice jako existuje stupeň vulgarit, které mi vysloveně trhají uši, které mi vadí. Tak aby to nevyznělo, že opravdu to je knížka plná z prostých slov. Ale je pravda, že babička a její kamarádky taky něco v tom smyslu říkali.
1: No tak pokud to má být vlastně takové to popošťouchnutí toho děje, tak pokud vím ve filmech Rychle zběsile, když chtěli, aby to auto jelo jako opravdu výrazně, tak zapli nitro, tak je to v podstatě vaše nitro.
0: Je to tak. Je
1: a stojí to za to.
0: Je to tak.
1: Naším dnešním hostem je spisovatelka a redaktorka a také scénáristka. I o tom si budeme povídat. Zuzana Hubeňáková a budeme si povídat i po písničce. Jirka Kor, Tvé stopy v písku, co vy na to?
0: No nádhera, děkuju za
1: ně. Tak jo. Letos odpolední dvojkou.

0: Přede mnou leží nová kniha spisovatelky a také scénaristky Zuzany Hubeňákové, Zralá, co hodně žrala. Vy jste tady zmiňovala vlastně obrázek v té knize. I na tom přebalu je dáma, to jako nejste vy. Kdo je autorem nebo autorkou těch kreseb?
1: Jmenuje se Michal Neradil a je naše cesta společná se protla taky víceméně náhodou, protože on dělal v korporátu, já dělala v korporátu.
0: Prosím vás, a můžete říct, co jste dělala, protože mě se tomu vůbec nechtělo věřit, když jsem to zjistila.
1: Já jsem dělala
0: paní inženýrku.
1: Manažerku v IT firmě mezinárodní.
0: Ano.
1: Měla jsem po sebou 30 lidí, byla jsem nejdůležitější na světě, dokud jsem neotěhotněla a pan vedoucí nezjistil.
0: Takže rozumíte počítačům?
1: Ne, vůbec, ale děkuji za optání.
0: Tak
1: já jsem dělala v administrativě, takže
0: dobře,
1: to až nebylo tolik.
0: Tak ale zpátky tedy k ilustrátorovi.
1: No, Michal Neradil dělal v bance nebo něco pro banku, já jsem pracovala v tom korporátě víceméně a můj tehdejší partner nás vlastně propojil s tím, že on rád kreslí a já ráda píšu a jestli by to nešlo spojit a tak se to tak nějak stalo, že jsme se spojili a že i nakladatelství bylo spokojené. Jenom jediný problém, který s tím mám, je, že si často lidi myslí, že jsou to knihy pro děti. Že ty kresby Aha. jsou trošičku takové naivní.
0: I přes třeba teď ten název?
1: To už tolik ne.
0: I když já myslím, že povoleno kor v dětské literatuře je úplně všechno, takže proč ne Zralá, co hodně žrala. Tam je dort, vlastně na tom obrázku, jak jste na tom se sladkým?
1: Nemám ráda sladké.
0: No, nebo... To jsem přesně čekala, že řeknete, já miluji sladké. A když tohle řeknete milovníkovi sladkého, že jako ne, tak vás často mohou lidé probudávat očima.
1: Jo, já to chápu, ale zase buďte v klidu, mě to tělo neposlouchá, ačkoliv nemám ráda sladké, v podstatě už nejím ani salámky, nic dobrého, nic, co vrhá stín a stejně prostě pořád mám co dělat, abych udržela váhu natož, abych zhubla, což je obrovský problém a pojďme se o něm jako dlouze bavit.
0: Zuzano, vy to nepotřebujete v prvé řadě, žádné hubnutí. Jo. A za druhé, ještě mi prozraďte, já už jsem tady na začátku říkala, že vaše věci se čtou jako opravdu velmi jako příjemně, lehce, píšete s lehkostí, takovou jako úplně jo, jak se to píše? Je to taky lehkost?
1: No, jasně, to se dělá samo. Ne, teda musím říct, že když jsem procházela složitým obdobím, my jsme se tady o tom bavili, že jsem prošla rozvodem před pár lety, tak jsem se bála, že přijdu o práci v podstatě, že nebudu schopná tvořit humor, když je mi samotné úzko. A psala jsem jednu reportáž a opravdu mi tekly slzy. A normálně to byla jedna z nejoblíbenějších reportáží, kdy mi lidi psali, že strašně moc děkujou za ten humor, který nestrácím a za tu lehkost a za ten nadhled.
0: Je to paradox.
1: A opravdu, kdyby věděli, v jakém stavu jsem byla v tu chvíli, tak by tomu asi nevěřili. Ale co je zajímavé, je, že já ani vlastně pořádně nevím, o čem budu psát. A mám pocit, že to je nějaké spojení mezi vesmírem a mými prsty a přeze mě to jen protéká, že za to ani nějak nemůžu.
0: To je, nebo... Ale to je krása. Já musím říct, že jsem taky zažila už situaci, kdy mi tekly slzy a zapnula se tady červená a prostě ti posluchači to nemohou poznat. No. Nikdo není zvědavý na plačící moderátorku nebo spisovatelku, ale zase to, jak si o nás ukazuje, že jsme prostě profesionálové.
1: Je to tak?
0: Ale abychom nezamluvili ještě to, co mě velmi zajímá, tak to je vaše scénaristická činnost.
1: Ano.
0: Můžeme se bavit i o ní.
1: Pojďme se bavit.
0: Vy jste jednou ze tří scénaristů soutěže nebo pořadu Na lovu. Ano. Vedle vás ještě... Natálka Dominik Lanzmann a Natálie Skejbalová alias Tady Tali. Jak vlastně to vypadá, jak probíhá psaní scénáře pro vědomostní soutěž a navíc nejenom vědomostní, ale vlastně i jako vtipnou soutěž.
1: Oni si často lidé myslí, že píšeme i ty otázky, což není pravda. Já je teda píšu, ale to je separátní práce.
0: Prostě od někoho je dostanete.
1: My s těma otázkama nemáme nic společného.
0: Rozumím.
1: V podstatě jako scénáristé. Ale chápu tu otázku, protože když mi volala dramaturgyně, respektive producentka, jestli to chci dělat, tak jsem si musela vygooglit, co dělá scénarista. Ale v praxi to znamená, že každý máme svůj natáčecí den, dopředu určený. Ten den se natáčejí 3 díly. Já se doma připravím na ty soutěžící a pak vlastně Ondrovi Sokolovi řeknu informace o tom soutěžícím těsně předtím, než jde na plac, aby to nemusel držet dlouho v hlavě. on s ním provede ten rozhovor. No a další věc, a ta nejtěžší z mého úhlu pohledu, je psaní takových těch představovacích věd, ty takové vtipné urážky, které ještě, když ten Ondra říká, tak ten lovec za mnou stojí, že jo? Takže si vždycky říkám, jestli ještě budeme kamarádi, nebo už ne.
0: Přišla jste někdy do situace, kdy už jste se říkala, tak tady to už je asi moc, to už asi jako...
1: Jako jedna situace taková byla, kdy jsem napsala do té představovačky kalkulátorovi, že je jako bungalov, všechno důležité se děje dole. A jenomže on to vybírá Ondra, jo, takže já jsem z obliga. A on si to prostě, on se na tom začal smát na hlas a řekl, že jako to tam prostě dát musíme. A já vím, že oni ti lovci opravdu mají ten nadhled. Oni ví, že to je naše povinnost.
0: A oni jsou navíc v roli.
1: Oni jsou v roli, to nejsou jejich skutečné charaktery, takže je to určitě prostě součást nějaké nepsané dohody, že já je budu urážet a oni mě přesto budou mít rádi.
0: A dala by se tato dohoda používat normálně i jako třeba v životě?
1: Nevím, jestli by byli ty vaši kamarádi dost dobře placení na to, aby tohle, na tohle přistoupili. No.
0: Co vás baví víc, scénaristika nebo psaní?
1: Já jsem typ člověka, který nesnáší stereotyp, takže já jsem hrozně vděčná osudu, že mi přinesl tyhle možnosti. K tomu té práci na lovu přistupuju s absolutním imposter syndromem, kdy teda...
0: Jenom na vysvětlenou, to je syndrom, kdy si člověk jako myslí, že předstírá a někdo odhalí, že teda to neumí.
1: Ano. Já opravdu jako jsem v šoku, že mě vybrali a že mě tam stále asi nechávají. A děkuju jim za to velmi. A miluju tu práci, je to super, setkávám se s lidma. Dokonce jsem měla i problém, a to mi vyčetla Belladonna, že přistupuju třeba k Ondrovi příliš s velkou pokorou a že to
0: respektem.
1: Že to je jako na škodu. Tak jsem ho začala urážet taky a ten vztah se vyčistil.
0: No, jestli chcete vědět, jak krásně Zuzana Hubeňáková píše, tak si pořiďte jednu z jejich množství knih, které už vydala. Ta poslední se jmenuje Zralá, co hodně žrala, a vzhledem k tomu, že zatím jedete v podstatě v kadenci, co rok to kniha, tak se na vás těším za rok.
1: Moc se těším.
0: Díky, že jste přišla, mějte se moc hezké, co vám daří.
1: Já děkuji za pozvání.

Tohleto je Vladimír Mišík a variace na renesanční téma. Následovat bude Neil Diamond a jeho píseň Sweet Carolina. No a pak už další zprávy. Naďa Procházková, tak si to nenechte na dvojce ujít.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Platy ve veřejné sféře podle ministra Juchelky od ledna vzrostou. Armáda začne postupně vracet do provozu vrtulníky Venom a Viper. Počasí zítra bude oblačno, až zataženo místy přeháňky, postupně od jihu až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. V lednu by se měly navýšit platy ve veřejné sféře, a to nejvíc za posledních několik let, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO po schůzce se stranickou kolegyní a šéfkou financí Alenou Schillerovou. Jednali spolu o rozpočtu jeho rezortu na příští rok, ve čtvrtek ráno budou pokračovat. Juchelka zatím neřekl, o kolik konkrétně by platy učitelů, policistů nebo zdravotníků měly vzrůst. Podle ministra je už teď jasné, že na důchody bude mít ministerstvo nejméně 740 miliard korun. Armáda začne postupně připravovat vrtulníky Venom a Viper k návratu do provozu. Rozhodl o tom velitel vzdušných sil Petr Tománek. Vrtulníky začnou znovu létat, až projdou mimořádnými kontrolami a až budou jejich posádky proškolené. Provoz vrtulníků armáda pozastavila po tragické nehodě na konci července v Náměšti nad Oslavou. Stroj se při návratu z rutinního výcvikového letu zřítil při přistávacím manévru z výšky asi 50 metrů. Jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci byli zranění. Příčina nehody pořád není definitivně známá. Vyšetřovatelé pracují s několika možnostmi. Další bezpečnostní problém mají na Slovensku nové silniční kamery, u kterých se už dřív potvrdily ruské součástky. Podle opozice byly napojené na 12 ruských telefonních čísel a dalo se do nich dostat na dálku. Hnutí Progresivní Slovensko se odvolává na posudek bezpečnostního úřadu. Kvůli jeho zjištěním podává trestní oznámení a žádá odvolání ministra vnitra Matouše Šutaja Eštoka.
2: Kamery podle opozičního poslance Petra Bátora obsahovaly nezdokumentovaný modul, který nebylo možné odstranit nebo přeprogramovat.
3: Tak si představte, že napíšete zprávu na jedno telefonné číslo, zadáte heslo a cez tento mechanismus máte kompletný přístup ku kamere.
2: Národní bezpečnostní úřad už minulý týden upozornil na slabé zabezpečení a možnosti vzdáleného ovládání kamer. Podle premiéra Roberta Fica jsou ale obavy přehnané.
4: Já se chytám za brucho, keď tu někdo mi rozpráva, že dvě cestné kamery mají ohrozit bezpečnost Slovenskej republiky.
2: Ministerstvo vnitra už nechalo obě testovaná zařízení odstranit. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Botanický ústav Akademie věd České republiky spustil mezinárodní projekt na záchranu synokvětu chrpovitého. Jde o rostlinu, která je pozůstatkem doby ledové. V Česku roste už pouze několik jedinců v Polabí, jinak se rostlina vyskytuje už jen na Ukrajině a v Německu. Na záchraně synokvětu se bude podílet i Český svaz ochránců přírody Vlašim. Pokračuje jeho jednatel Karel Kříž.
5: My musíme nejdříve zjistit z genetických analýz, jestli by k nám bylo vhodné dostat populace z Německa, případně z Ukrajiny, a jaké, nebo případně i z měst, to dnes vlastně nevíme. A jakmile proběhnou genetické analýzy, tak se předpokládá napěstování rostlin a jeho návrat na původní stanoviště.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy polojasno. Ojediněle v severní polovině území místy přeháňky, výjimečně bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 18.
1: Doprava.
0: D5 z Plzně do Prahy je za sjezdem na Mýto na 43. kilometru po nehodě uzavřená. Na místě je vrtulník záchranné služby, provoz stojí. Náhradní trasa je z exitu 50 po souběžné silnici, zpátky se vrátíte u Cerhovic. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy z 10. kilometru pojedete pomalu. Je to kvůli ucpanému sjezdu na Mělník. Na kruhovém objezdu u dálnice uvízl kamion a kvůli tomu jsou fronty i na 16 v obou směrech. Provoz tam kolabuje a nejvíc je ucpaná souběžná silnice před Podhořany. Dobře dojeďte. To byly zprávy. S vámi stále Iva Bendová.
7: A také odpolední dvojka a tuhletu hodinu začneme kapelou, která sice už neexistuje a je to velká škoda, ale pořád jí hrajeme a za to jsem velmi ráda. Kapela Mandraže a jejich Šrouby a Matice.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: kytce. Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: V nedělním pořadu Omeletky nám jeho autorka Halina Pavlovská připomněla, že mýliti se je lidské a že se občas mýlíme úplně všichni. Ovšem vtipné je to jen tehdy, když se omylu dopustí někdo jiný. Tady je naše dnešní soutěžní ukázka a kdo se chce zapojit, tak poslouchá o to víc pozorněji.
2: Ten, kdo se dopustí omylu, udělal botu kopanec, šlápl do housliček a chybil o selský chlup. Hodil na cíl, měl fousy, střelil místo srdce kozla, nepoznal frátera v kožiše a popletl si to s Radeckým. Byla jsem v restauraci s těhotnou kamarádkou. Prohlíželi jsme si jídelní lístky a vyrušila nás servírka. Byla milá a všimla si kamarádčina vystupujícího bříška a zeptala se, kdy se dítě narodí. A kamarádka jí řekla termín. A už víte, co to bude? Zeptala se servírka. Samozřejmě, odpověděla kamarádka. Losos na grilu.
1: Doufám, že jste poslouchali opravdu pozorně. Jestli si myslíte, že otázka bude znít, co si kamarádka objednala. Ne. Tak vydržte ještě s tím, než pošlete svůj tip na odpověď, protože nejprve prozradím, o co hrajeme. Sada výrobku opolovací kosmetiky s nejvyšším ochranným faktorem značky Helios Herb pro celou rodinu, a to od sítě drogerii Teta, jednoho z partnerů osvětového projektu Stan proti melanomu. No a získají autorka či autor páté správné odpovědi na otázku, do čeho šlápl ten, kdo se dopustí omylu. Pište svoje tipy na 702 222 220 a nezapomeňte se podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost. Na dvojce.

0: Do čeho šlápl ten, kdo se dopustí omylu? To bylo znění dnešní soutěžní otázky a tak to měla znít vaše správná odpověď.
1: Ten, kdo se dopustí omylu, udělal botu, kopanec, šlápl do housliček a chybil o selský chlup.
0: Do housliček šlápl, tak pokud jste poslali tuto variantu, pak určitě netrpělivě čekáte, jestli získáte sadu výroků opalovací kosmetiky s nejvyšším ochranným faktorem značky Helios Herb pro celou rodinu od sítě drogérií Teta, jedno z partnerů osvětového projektu Stan proti melanomu. Já můžu prozradit, že pátou správnou odpověď nám poslal Patrik, takže Patriku gratulujeme. Cena je vaše, no a víkendovou komorní polední show Heleny Pavlovské s názvem Omeletky si můžete poslechnout nejen v sobotu a neděli, ale už odvysílané díly najdete také na webu Dvojky a nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a díl na téma omely už tam na vás čeká.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na Dvojce.

0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
2: Patří k třeboňské krajině stejně jako rybníky a jejich siluety lákaly malíře, spisovatele i filmaře. Historické ceníky na mokrých lukách se zahrály například v pohádce Pyšná princezna a dodnes připomínají, jak se v krajině kolem Třeboně po generace hospodařilo. Dochovalo se jich 33 a jeden z nich právě teď dostává novou šindelovou střechu, bočnice i ochranu před velkou vodou. Jak taková obnova probíhá, uslyšíte na dvojce v naší letní reportáži.
3: Když stojíme vedle rozestavěné stavby, tak vidíme, že to zatím připomíná jenom takovou velkou a mohutnou ohradu. Je to ještě bez střechy, vidíme jenom 4 bočnice.
4: V současné době se dokončuje montáž roubených stěn, který se v rozích vlastně sesazují do té celé konstrukce. Až bude ta roubená stěna dokončena, tak na tu stavbu bude osazen krov.
3: Vysvětluje referent odboru rozvoje a investic města Třeboň Milan Jáchym. Ze seníku se dochovalo jenom minimum původního materiálu.
4: Protože ten seník byl dlouhodobě bez střešní konstrukce, takže povětrnostními vlivama a náletem toho dřevokazního hmyzu to dřevo bylo degradované. Po tom rozebrání a po kontrole toho stavu tesařema se zachovaly pouze 2 trámy, který můžou být vráceny zpátky do té konstrukce.
3: Toho původního trámu si všimneme hned na první pohled, protože nám tak trochu svítí mezi tím novým dřevem, je o něco tmavší.
4: My jsme použili 2 kusy, které byly vyřezané, odřezané byly ty prvky, které už nebyly použitelné a sesadily se k sobě na 2 štítové strany.
3: V oblasti bylo původně okolo 100 takových seníků. 33 dochovaných je teď chráněnou památkou, z toho 14 vlastní přímo město. Při jejich konstrukci se nezapomíná ani na opatření proti povodním, tak aby je případně neodnesla voda, jako tomu bylo v minulosti.
4: V rozích jsou tu 2 patky s okem, ke kterému se chytne ještě řetěz a řetěz se připevní tady na stěnu toho roubené konstrukce, takže v případě, že přijde voda, hladina zvedne ten seník, v těch rozích na 2 řetězech on odplave, zůstane přibližně na tom místě a až voda opadne, tak zase klesne zpátky.
3: Přestože je místo obvykle podmáčené rašeliným podkladem, dělníkům s těžkými stroji to z práci usnadňuje velké sucho. Stavba bude dokončená v průběhu léta. Její celková cena by se podle místostarostky z ODS Jany Gramet-Bauerové měla pohybovat kolem 500 000 korun.
5: Dneska ještě úplně přesně nevíme, až podle toho, jak to dopadne. Snažíme se a vždycky na tu opravu využíváme peníze i z krajského úřadu. Jsou to dotace na podporu a obnovu kulturních památek. Letos je to asi 230 000.
3: Město by v budoucnu chtělo získat i další seníky a pokračovat v jejich obnově.
5: Oslovujeme ty soukromníky. Ne všichni na to slyší. Tamhle vidíte třeba jeden, který už je taky v úplně dezolátním stavu. Někdy je to totiž taky tak, že nemá jednoho majitele, ale je to rodina a když se nedomluví, tak není možný jakoby to od nich získat.
3: Historické seníky po rekonstrukci dostanou původní podobu, kterou budou připomínat třeba i šindelové střechy. Z Třeboně Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.

0: Poslanci hlasů dostali:
1: Taťána Medvecká,
0: František Kinský,
1: Saskia Burešová,
0: Miroslav Hanuš,
1: Lucie Výborná,
0: Jakub Kvášovský,
1: Naďa Konvalinková,
0: Daniel Stach,
1: Jaroslav Svěcený
0: a Martin Mišička.
1: Vyberte absolutního vítěze.
0: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
1: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
0: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
1: chytrý telefon,
0: DAB rádia a další ceny.
1: Více informací na www.charmantniosobnost.cz.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas 2.
0: Rádio, které vás baví.

Gledit si vida.

0: hezké odpoledne.
1: Krásný den tobě i našim posluchačkám a posluchačům.
0: Petře, každý den se několikrát podíváme na hodinky nebo na mobil a vůbec vlastně nepřemýšlíme nad tím, že čas, podle kterého žijeme, je vlastně výsledkem jedné velké mezinárodní dohody. Dnes máme časová pásma, vlaky i letadla jezdí podle přesných jízdních řádů, tedy alespoň v některých zemích, no a na druhém konci světa přesně vědí, kolik je u nás hodin. Jenže ještě před zhruba 150 lety to bylo úplně jinak. Každé větší město mělo svůj vlastní čas a sjednotit celý svět nebylo prý vůbec jednoduché. Jak se to podařilo, tak samozřejmě i na to se tě budu ptát. Nejprve ale úvodní otázka, proč dnes celý svět měří čas právě od anglického Greenwiche?
1: Byla to kombinace vědy, obchodu a politiky. V 19. století byla Velká Británie největší námořní velmocí světa a většina obchodních lodí používala britské námořní mapy, které už byly logicky vstažené ke Královské observatoři v Greenwichi. No a když se v roce 1884 sešli zástupci 25 států na mezinárodní poledníkové konferenci ve Washingtonu, tak se dohodli, že právě Greenwich bude světovým výchozím poledníkem pro měření zeměpisné délky i času.
0: Předpokládám ale, že ne všichni byli z takového rozhodnutí nadšení.
1: To rozhodně ne. Třeba Francie, to mě nepřekvapilo, dlouho prosazovala, aby svět používal pařížský poledník. A ještě dokonce několik let po konferenci se svého systému Francouzi odmítali vzdát. Ale nakonec zvítězil, tady si dovolím říct, fakt jako zdravý rozum. Nejde o nacionalismus, jde o to najít jeden zjednotící systém. Bylo mnohem důležitější, aby všechny státy používaly stejný systém, než aby každá země hájila svoji vlastní prestiž. A díky tomu, že Francouzi také mimo jiné dokázali tehdy ustoupit, tak dnes funguje mezinárodní doprava, navigace i komunikace po celé planetě.
0: Člověk si při pohledu na hodinky asi málo kdy uvědomí, že sjednocený čas a také časová pásma, jaká máme dnes, nebyla ještě celkem nedávno běžná. Jak to bylo dřív a proč se to vlastně tady změnilo?
1: Ještě v první polovině 19. století měl téměř každý větší evropský městský kostel svůj vlastní místní čas. Takže poledne nastalo ve chvíli, kdy bylo slunce nejvýš nad obzorem. Ale protože se jednotlivá města nacházejí na různých zeměpisných délkách, tak se ten jejich čas lišil i o několik minut. Fakt představ si, že bys jela vlakem z Brna do Prahy a každé město by mělo svůj vlastní čas. V Brně je poledne, v České Třebové o několik minut míň, v Pardubicích zase jiný čas a v Praze úplně.
0: Já se jenom obávám, že bychom se nikdy s nikým nesešli v jiném městě na dohodnuté schůzce.
1: A teď si ještě vem tu komunikaci Praha-Brno, Brňáci. Podívejte se na ty Pražáky, jaký tam mají čas a v Praze, jak to je hrozné. Oni všude mají úplně jiné jako časové nastavení, to se nedá nic naplánovat. No byla by legrace veliká. Železnice se stala jedním z důvodů, proč svět začal zavádět časová pásma, aby se to dalo spojit.
0: Petře, já jsem v tobě objevila úplně nový talent, jak si předváděl Brňáky a Pražáky. Na to se taky někdy zaměříme.
1: Brňák, děvči, co?
0: A to mě napadá, zaregistroval se, že Hantec se dostal na seznam zatím tedy jihomoravského seznamu nehmotného dědictví?
1: Nezaregistroval, proč ne? Mě baví Hantec, baví mě s nadsázkou míněné brněnské a moravské izolacionistické teorie, ale přiznám se, že mám pár kamarádů, taky Brňáků, kteří to myslí smrtelně vážně a tam se trošičku lekám. Tady taky věřím, že zvítězí zdravý rozum, podobně jako když se svět domlouval o tom, jak sjednotí časová pásma.
0: Tak pojďme tedy zpátky k tomu času.
1: Já si myslím, že to klidně můžeme uzavřít jednoduše takovým tím pohledem na hodinky.
0: Dobře.
1: Když se kdykoliv podíváme na hodinky nebo na mobil, tak využíváme systém, který fakt vznikl teprve nedávno. Má něco kolem 140 let. A přitom, kdybychom ho neměli, tak budeme mít problém se spolu dohodnout, obzvlášť s tím, jak je dnes celý svět propojený.
0: Já, když se mluví o čase, tak si vzpomenu vždycky na Lenku Filipovou, která zpívá Za všechno může čas, tak ať ten čas, který trávíte ve společnosti dvojky, je pro vás vždycky jenom příjemný. Petře, děkuji za dnešní povídání a naslyšenou příště.
1: Děkuji také a přeji krásný den v Brně, i v Prahu, i kdekoliv jinde, kde nás můžete slyšet.

0: To byla zamilovaná Lenka Filipová právě teď v odpolední dvojce. Já už zdravím meteorologa Pavla Borovičku. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak povídat si budeme o počasí, jak také jinak. A že dnes je o čem, řekla bych, jak to vypadá v Česku?
1: Máme většinou velkou oblačnost, převažuje zatažená obloha a hlavně v jihozápadní polovině území se místy vyskytuje déšť. Nejvyšší teplotu teď hlásí Ivanovice na Hané, mají tam 24 stupňů Celsia, jinak se teplota pohybuje nejčastěji mezi 17 a 21 stupni.
0: To je tedy stávající situace a teď to vezmeme postupně, nejprve tedy večer a noc na zítra.
1: V noci zůstane většinou velká oblačnost, oblačno až zataženo, nejprve bude pršet na většině území. Ten déšť, který v tuto chvíli pokrývá jihozápadní polovinu Česka, tak se bude rozšiřovat dále k severovýchodu. Postupně ve druhé polovině noci už ale bude pršet jen ojediněle. Nejnižší noční teploty budou mezi 16 a 12 stupně Celsia a na severovýchodě Čech a na Moravě bude foukat jen slabý proměnlivý vítr, jinde bude mírný jihozápadní.
0: No a co můžeme očekávat od středečního počasí?
1: Zpočátku velkou oblačnost, oblačno až zataženo, během dne postupně místy i polojasno. Ubývat oblačnosti bude od jihu a tím pádem také na jihu bude méně srážek. Čekáme ojediněle v severní polovině území místy přehánky a nebo také výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 23 a 27 stupni Celsia. Na jihu Moravy vystoupí teplota až k tropické 30, takže oproti dnešku se zhruba o 5 stupňů oteplí.
0: Tak teploty půjdou opět nahoru. Bude podobné počasí jako zítra také ve čtvrtek?
1: Můžeme očekávat, že bude převažovat velká oblačnost. Na většině území očekáváme občasný déšť nebo přehánky během noci a rána. Přechodně oblačnosti trochu ubude a ubude i přeháněk. Později odpoledne k večeru ale očekáváme v jižní polovině území déšť nebo přehánky četnější a bouřky můžou být ojediněle i silné. Nejvyšší teploty budou podobné těm středečním 24 až 28, na západě Čech ale jen kolem 23 stupňů Celsia a na jižní Moravě kolem tropické 30.
0: Říká meteorolog Pavel Borovička. Tak děkuji za předpověď počasí. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a teď už kapela Guns N' Roses a jejich velký hit Don't Cry.

0: A Víťu Vávru střídá v éteru dvojky Patricie Strouhalová.
1: Hezké odpoledne. Dobrý den.
0: Dneska téma, které v posledních především týdnech, ale obecně letech už se diskutuje opravdu hodně, tak prozraď, o čem bude káva o čtvrté.
1: Bude o stromech ve městě. Dendrolog a arborista pan inženýr Vladimír Janeček z katedry ekologie lesa Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze bude za chvíli naším hostem, protože se mluví o tom, že opravdu nejlevnější klimatizací pro města jsou stromy. Tak mě bude zajímat, proč. Poslední dobou se také diskutuje o tom, že je dobré, aby byla pestřejší skladba stromů nejenom v lesích, ale právě i ve městech a městských parcích. Tak se budu ptát na ten rozdíl, co to přináší a mohlo by přinášet městům oproti tomu lesu a jaké dřeviny by byly ideální právě do měst.
0: Máte-li otázky, klidně nám je posílejte už teď na dvojka@rozhlas.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím, posílám na rozloučenou, ale krásnou píseň John Lennon a Imagine. No a budu se těšit zítra ve 12 pravé poledne opět v pořadu Byl jednou jeden rok naslyšenou.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Smrt budleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunňady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobýt Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Příští rok by mohly platy pracovníků ve veřejné sféře vzrůst nejvíc za poslední roky. Některé domácnosti v Nejtku na Karlovarsku můžou být od příštího úterý bez tepla a teplé vody. Počasí zítra bude oblačno až zataženo, místy přehánky postupně od jihu i polojasno a teploty až 30 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré odpoledne. Platy učitelů, zdravotníků nebo policistů by měly v lednu stoupnout, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Pracovníci ve veřejné sféře si podle něj polepší nejvýrazněji za poslední roky. Domluvil se na tom s ministryní financí z Hnutí ANO Alenou Schillerovou. Podle Juchelky mají jasno taky o důchodech.
5: Počítáme s navýšením například u důchodu. Tam je to jasné, tam je to na 740 miliardách korun, tam je už s tom započítáno úplně všechno. A celkový samozřejmě objem nemáme, protože se budeme nadále vyjednávat a samozřejmě bude zasedat i vláda, například u těch důchodů. Je to jasné, tam je důležitá koaliční dohoda.
4: Jednání ministrů práce a financí bude pokračovat ve čtvrtek. Ústav hematologie a krevní transfuze se stále potýká s nedostatkem krve. Ten je každoročně spojený s odjezdem dárců na letní dovolené. Ústav pravidelně zveřejňuje krevní barometr, tedy přehled toho, které krevní skupiny jsou aktuálně nedostatkové. Dárci, kteří jsou v systému, tak dostanou upozornění, pokud je zrovna jejich krev potřeba. Podle přednosti ústavu Jana Loužila je dlouhodobě málo krevní skupin 0 a A. Vedle pravidelných dárců chybí i mladí prvodárci. Loužil připomíná, že darovat krev je možné od 18 let.
6: Horní hranice se udává až 65 let, je to pak i na posouzení lékaře. Ten člověk by měl být v podstatě v dobrém zdravotním stavu. Jsou určité prostě omezení třeba, když někdo má nějaké zásadní onemocnění, tak také většinou na těch webových stránkách máme zmíněno, co třeba se neslučuje s darováním.
4: Desítkám domácností v panelových domech v Nejtku na Karlovarsku hrozí, že budou příští úterý odpojeni od dodávek tepla a teplé vody. Podle společnosti ČEZ Teplárenská je to kvůli dluhu majitele bytových domů z lévárenského závodu Metalis Nejdek. Ten neplacení úhrad odmítá, stejně jak to, že by nájemníkům hrozilo odpojení od dodávek tepla. ČEZ podle svého mluvčího Karla Samce řeší s majitelem domu neplnění podmínek opakovaně. O postupu informovala skupina i vedení města. Velká Británie bude dál stát pevně po boku Ukrajiny. Andy Burnham tak reagoval na varování Ruska kvůli dronům vyrobeným Británii, které Ukrajina použila k útoku na ruské území. Moskva obvinila Londýn, že tak přispívá k eskalaci války na Ukrajině a zaplatí za to. Británie původ dronu nepotvrdila. Letos v dubnu ale oznámila, že v rámci balíčku podpory Ukrajině dodá desítky tisíc bezpilotních strojů. V centru Opavy na Horním náměstí začíná venkovní výstava věnovaná rodu Lichtensteinů. Na 6 panelech můžou zájemci využít QR kódy a virtuálně se tak přesunout do míst spojených s tímto šlechtickým rodem. Například do rakouského Štýrska, do Valtic nebo blízkého Slezského zemského muzea. Výstava potrvá do konce srpna.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy polojasno. Ojediněle v severní polovině území místy přeháníky. Teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30, na horách kolem 18.
0: Doprava.
4: Na D5 se z Plzně do Prahy za sjezdem na Mýto ze 48. kilometru postojíte v koloně. Na 43. je nehoda, jede se jen levým pruhem, zdržení je kolem 25 minut. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Roudnici z 29. kilometru je dopravní omezení, v něm naberete zpoždění kolem 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Kával čtvrté a Patricie Strouhalová.
7: Zdravím vás 4,5 minuty po 16. hodině z Kávy o čtvrté. Dobrý den. Které stromy historicky patřily do našich parků, do našich ulic a do našich měst a jak by se ta skladba mohla změnit a co udělat proto, aby naše stromy žily a nakolik platí, že nejlevnější klimatizací pro města právě stromy jsou, o tom všem si budeme povídat. Dnešní host, který už sedí naproti mě ve studiu, dendrolog a arborista pan inženýra Vladimíra Janeček z katedry ekologie lesa Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: No tak mnozí milují platany, obdivují je třeba v Ljubljani, ve Slovinsku, ve Francii. Kde je najdeme u nás, třeba ve velkých městech, Praha, Brno, Ostrava, další města? Umíme se dívat po stromech ve městech, anebo ne?
8: Je to strašně zajímavá otázka, kterou jste mi dala, protože já shodou okolností učím dendrologii na vysoké škole a tam přijdou studenti s tím, že stromy jsou pro ně taková jednolitá hmota a my začneme postupně vytahovat ty jednotlivé druhy. Krásné platany třeba najdete ve Stromovce, tam je obrovský platan na Karlově náměstí, takže v Praze je těch platanů plno a neustále se i vysazují nové aleje, protože jak jste správně jako řekla, je to strom, který snáší vlastně to subtropické klima, které se k nám pozvolna vlastně dostává a je to taková jako, řekl bych, taková fancy teďka dřevina současnosti.
7: Mm-hmm. No a jak snášejí výkyvy počasí, teplo až horko? Právě v letošním létě zažíváme opravdu tropické teploty i v noci, tak extrémní rozložení srážek, dlouhé periody sucha, přívalové deště. Které dřeviny jsou ideální tady do tohoto období?
8: No to je úplně krátká odpověď, žádná. Protože tohle stejně jako lidé trpí vysokými teplotami, neexistuje člověk, kterýmu by to bylo strašně příjemné, když jsou teploty na 40 stupňů, tak stejně tak neexistují stromy, které by se s tím dokázaly 100% vypořádat. A my jako musíme ještě vzít taky do úvahy to, že s těmi měnícími se klimatickými podmínkami se třeba přizpůsobují i různí parazité a i houby a tak dále, kteří mají potom širší pole působnosti a mohou ty stromy, které jsou tím suchem vždycky oslabené, nějakým způsobem napadnout a můžou ten problém potom ještě zhoršit.
7: O stromech ve městě dnes s dendrologem a arboristou inženýrem Vladimírem Janečkem v Kávě o čtvrté.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Povídáme si i s vámi, takže pokud chcete, můžete se ptát. Téma stromy ve městech, adresa na vaše otázky je dvojka@rozhlas.cz a odpovídat bude dendrolog a arborista pan inženýr Vladimír Janeček. No, je vlastně možné mluvit o stromech jako součástí městské infrastruktury?
1: No, stoprocentně, protože ty stromy vlastně do toho města patří a když si to vlastně vezmeme, kdyby tady nebylo město, tak je tady zelená plocha a co my se vlastně snažíme je, aby se tam té zeleně vlastně dostalo zpátky co nejvíce, aby jsme vlastně vyeliminovali, nebo prostě bych mluvil česky nějakým způsobem, vyrovnali ty povrchy, které tam děláme, to znamená asfalt, střechy, všechno jsou to prostě ty plochy s vysokou odrazivostí, zatímco ta zeleň je schopná prostě tu teplotu nějakým způsobem korigovat trošku.
0: Až o 2 stupně nebo o víc?
1: No, to záleží. Říká se, že tak o ty 2 stupně, ale samozřejmě... Ono to není vlastně jenom v tom místě toho působení, ale třeba když se mluvilo o té stromovce tady v Praze, tak tam ten efekt je vidět ještě několik kilometrů od té stromovky, takže prostě není to jakoby to bodové působení, ale spíš jakoby takové to plošné, které já považuji za důležitější.
0: To je pravda. Jak vůbec městu pomáhají zvládat horké letní dny ty stromy? Jak se na nich vlastně podepíše i ta letošní sezóna, to horké a suché léto, jaro?
1: Tak to jsou vlastně vlastně otázka o 2 částech, tak samozřejmě ty stromy zastínují ty povrchy, prostě odpařují velké množství vody a tím pádem snižují tu teplotu v tom městě, když teda mluvím konkrétně o tom létě. Ale to si samozřejmě sebou nese to, že oni nerostou v ideálních podmínkách. Oni mají ty kořeny v té takzvaně antropogenní nebo lidsky vytvořené půdě, která má ty pory tak prostě poškozené, že v Praze snad nenajdete místo, které by nebylo převoráno tam a zpátky. A vlastně nefunguje tam úplně správně ten transport, jak by fungovat měl. A ty stromy mají omezený přístup jenom k vodě. Tak oni se musí nějakým způsobem bránit a nejenom tady, když jedete prostě do práce nebo z práce, vidíte spoustu stromů, které už teďka vlastně vypadají jako na podzim, nebo jim zasychají listy a to je právě ten efekt, že oni nechtějí tolik odpařovat té vody.
0: No a právě, mají ty žluté listy, tak co rozhodne o tom, že ten strom přežije ještě, že to jako zvládne?
1: No...
0: Nejenom, že dožije zimy, ale že bude žít dál.
1: Já vám rozumím a já vlastně ve všech těch otázkách, co dostávám, tak já vidím takový ten antropogenní, ten lidský pohled, jo? Že prostě co já můžu teď udělat, co můžu udělat, aby ten strom přežil. My se ale musíme uvědomit, že ty stromy mají trošku jinou strategii toho žití. Oni žijou vlastně, jakoby ta odpověď vlastně na tu reakci trvá strašně dlouho. Když mu překopete kořeny, tak to prostě uvidíte třeba za 3 roky. Jo? Takže tyhle ty věci, jak já mu můžu teďka prospět, samozřejmě nějaká ta zálivka rozumná je důležitá, pochopitelně, hlavně u těch teda nově vysazených stromů. Ale musím teda říct, že někdy u těch starších stromů nám nezbývá, než se modlit, nebo třeba jít nějakou cestou podpůrnou, dodat nějaké jiné živiny, které třeba trošinku tomu stromu jako uleví, ale ten vodní vlastně jakoby nedostatek se týká prostě prakticky 100% stromů v České republice.
0: No a jaké srážky by opravdu pomohly?
1: Já bych se nechtěl pouštět do různých milimetrů a podobných věcí. Odborníci tvrdí, že nám v zemi chybí, nebo v půdě nám chybí jednoroční srážky. Já bych asi, kdybych měl si něco přát pro ty stromy, tak bych si přál nějaký takový jakoby pravidelný průběh, že by ty srážky nebyly takové, jako jsme třeba viděli včera, že jo, i s krupobytím, ale prostě, že by byly rozdělené pravidelně třeba do všech ročních období. Zima, že by byla taková ta vydatná se sněhem, jakou si pamatujeme z mládí, že jo. Já se pocházím ze severních Čech, kde skutečně těch 25% srážek spadlo vždycky na jaře, na podzim, v létě a v zimě, takže prostě takovýhle průběh by byl pro ty stromy asi ideální.
0: S klimatickou změnou, jak se mění podmínky právě pro stromy ve městech? Co jim nejvíc škodí?
1: Co jim nejvíc škodí? Zase lidé chtějí krásnou, jednoduchou odpověď, že bychom řekli, sucho je nejhorší. Ale vždycky a v poslední době se to neustále vlastně objevuje, že je to spíš taková kombinace všech možných různých faktorů. Já už jsem o tom mluvil, ta voda prostě způsobí to, že některé prvky třeba jsou tam nadbytku, třeba když to takhle řeknu jenom velmi lidově, nebo se rozvrátí nějaká jiná rovnováha, Jo, takže prostě je to vždycky kombinace faktorů. Na prvním místě je prostě to sucho. To je prostě, když se bavíme třeba o té kůrovcové situaci, tak kůrovcová vlastně kalamita by nebyla, kdyby předtím nebylo sucho. Jo, takže takhle vlastně je to jedno navázané na druhé, pak chvilku prší a přijdou zase houbové choroby, takže je to jako poměrně hodně komplikované.
0: No, u mě se mluví teď také o té druhové pestrosti, tak jako u lesů, tak které druhy stromů by to měly mít? Jak vlastně ta druhová pestrost ve městech funguje, třeba na rozdíl právě od toho lesa?
1: To je otázka, jestli mě přímo jako střelila teďka do vazu, protože na to podle mě neumí odpovědět nikdo. Neexistuje strom žádný druh, který by byl ideální do nějakých podmínek. Vždycky má nějakou takovou, řekněme, více viditelnou nebo méně viditelnou, já bych neřekl chybu, ale takovou jako nepřizpůsobenost. Některé mají radši vlhko, některé mají radši sucho, a zase ty, které se k nám dostávají, ty subtropické druhy, zase třeba můžou vymrzat v zimě, protože ty extrémy klimatické vlastně přináší to, že i jako poměrně hodně mrzne. Kdybych si měl vybrat, co vlastně jakoby doporučuji, tak já říkám, nevzdávejme se těch domácích druhů, ale běžme tou cestou co největší diverzity. Takže když někde sázíme, říkám, aleje sázím více druhové, když někdo prostě má prostor, řeknu, proč byste si tam nevysadili 10, 12, 15 druhů, jo, aby prostě jsme do budoucna měli tu paletu širokou, protože opravdu nikdo nedokáže prostě předpovědět, co se v té budoucnosti bude dít.
0: Pokud chcete, ptejte se, posílejte otázky na dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Povídáme si o stromech ve městě a díky za to, že už posíláte na naší adresu dvojka@rozhlas.cz otázky. Za chvilku se k ním dostaneme s naším hostem, arboristou a dendrologem, panem inženýrem Vladimírem Janečkem z České zemědělské univerzity v Praze. Proč je údajně, pane inženýre, životnost stromu ve městech jenom 12 let? To je dost málo, ne?
1: To je hrozně málo. Já si myslím teda osobně, že tenhle ten údaj je přehnaný, protože ty serióznější výzkumy mluví o tom, že ta životnost je třeba poloviční nebo čtvrtinová, ale samozřejmě já teďka uvedu příklad, že trošku se trefím do nás jako do lidí. V roce 2018 jsme všichni v České republice vysazovali stromy ke 100 letům republiky a teďka bych jako chtěl i posluchače, jako aby si šáhli do svědomí, kdo se o ty stromy potom ještě staral. Jo, bohužel prostě tam se stalo, že třeba jsem viděl alej, která z půlky odešla už po roce, takže to potom ty čísla vlastně toho průměru jako velmi radikálně táhne dolů, protože my teďka tvrdíme, že než vysadit jeden strom je lepší jeden zalít a starat se o něj, nebo než vysadit stovku stromů je lepší vysadit jeden a zalívat ho. Ve 100 letech máte jeden strom, jo, takže prostě je to ta problematika té povýsadbové péče a toho, že ty stromy skutečně jsou v tom městě pod velkým stresem. Možná by vás překvapilo, že jedním z těch velkých stresorů jsou psy, protože oni je vlastně ta psímoč je velmi agresivní a dokáže vlastně velmi jako brutálním způsobem poškodit ta vodivá pletiva a ve finále vést až prostě k odumření toho stromu, což ve volné přírodě není problém, kde je spousta stromů, ale když ty psy, víte, že to jsou prostě takové ty, jakože oni chodí furt k těm na to samá místa, tak bohužel prostě třeba na krajních stromech, prostě v parcích nebo u vstupů do parku vidíte to poškození od těch psů poměrně hodně.
0: No a které druhy třeba v tomhletom ohledu jsou nejméně náročné, co se týká vysazování do měst?
1: No, většinou jsou to druhy, které snáší vlastně to sucho. Vlastně ideální by byla ta nejvíc invazivní kytka, která nám roste všude z chodníků, a to jsou pajasany, které se prostě v pohodě zmlazují z kořenů, takže tam nemáme vlastně žádný problém s nimi, kromě toho, že se nám šíří po krajině a jsou velkým jakoby problémem pro společenstva.
0: Akáty mě napadají.
1: Akáty také, to jsou vlastně dřeviny, které mají takovou schopnost ještě oproti většině ostatních vlastně dřevin, že oni jsou schopní pracovat se vzdušným dusíkem. Takže oni si vlastně i tam, kde není žádný dusík, tak oni si ho vlastně svým způsobem jako připoutají z toho vzduchu a využijí ho. Jo? Takže to je taková, jakoby řekněme, konkurenční výhoda. Ale když jsme se o tom bavili v letošním roce, jedny z prvních stromů, které začaly ztrácet listí, byly právě ty akáty. Já jsem byl teďka u kolegy v Ústí nad Labem a tam má závěj akátového listí, že i ty akáty prostě tohleto sucho velmi špatně snáší. Jo? Takže, jak jsem říkal, za mě ty stromy třeba, co mám rád já, tak jsou sofory, jirmoly jarlíny a potom ještě svítel latnatý, to jsou taky lampionky, ať si to, když tak posluchači můžou najít na internetu, protože to vypadá velmi, velmi pěkně, jaký dekorativní strom, který si myslí, že má u nás jako docela budoucnost.
0: Ještě jednoho vyslovte.
1: Svítel latnatý.
0: Svítel latnatý. No a otázka velmi jednoduchá, jak to provést, jak dostat do ulic víc zeleně?
1: No, museli bychom tam pro tu zeleň vytvořit nějaký prostor. Ten prostor tam v současné době není. Když se podíváte třeba na leteckou mapu právě, já se omlouvám, sedíme tady v Českém rozhlase v Praze, tak budu pragocentrik. Když se podíváte na centrum Prahy, tak tam prakticky není kam pořádně tu zeleň dát. Já jsem vlastně rád za každý strom, který se tam vlastně nachází. A čím jdete dál, vlastně, tak tím je samozřejmě toho prostoru pro tu zeleň víc. Ale myslím si, že za současných podmínek není možné dát nějak výrazně víc zeleně do těch ulic. Ale my máme jiné možnosti a to jsou právě třeba zelené fasády, zelené střechy nebo i prostě nějaký truhlík prostě s nějakým keřem za oknem a tak dále. To jsou všechno věci, kdy se ta plocha té zeleně dá zvětšit.
0: Co do truhlíku ve městě tedy za zelení?
1: No, tak jsou různé projekty. Já vím ve Vídni, že třeba dělali nějaké popínavky, takže vlastně z toho truhlíku měli prostě nějakou kvetoucí prostě liánu, dejme tomu, nebo se samozřejmě můžou to být i obyčejné jahody nebo něco takového, co vám udělá radost, když se tam děti půjdou zobnout. Jo?
0: Co hedera? česky, teď si
1: Břečťan.
0: Břečťan, ano.
1: Břečťan popínavý. Tak za mě je to velmi taková kontroverzní záležitost, protože viděl jsem tady a dokonce jsem se i staral o jeden takový vnitroblok, který byl celý porostlý Břečťanem a je to teda obrovský pohlcovač prachu, obrovské místo pro různé druhy živočichů, ale zase na druhou stranu, když se podíváte na různé stromy, jak jsou porostlé těmi Břečťany, tak ten Břečťan může zastíňovat ty pupeny, může nám třeba schovávat nějaké defekty, které my nevidíme. Teďka třeba lidé nechají stát torzo stromů někde a pak na něm roste Břečťan, on to působí, že je to furt zelené, ale přitom ten strom vevnitř už je schnilý, může způsobit nějaké škody, to se mně teďka také stalo, takže je to za mě taková jako lehce kontroverzní záležitost, když samozřejmě zachycuje jako úplně neuvěřitelné množství jako prachu v tom vnitrobloku a tu teplotu skutečně jako výrazným způsobem snižuje.
0: Povídat se budeme i dál i s vašimi otázkami. Díky za ně, že je píšete.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Na dvojce.

0: Děkuju ti.
1: A my děkujeme, že píšete na naší adresu dvojka@rozhlas.cz. Je tady otázka pro našeho dnešního hosta, arboristu a dendrologa, pana inženýra Janečka, kde vás zdraví Tomáš. Když mluvíte o těch stromech ve městech, tak jsou nějaké dřeviny, kde by samičí jedinci měli horší vlastnosti a byly méně vhodné než rostliny samčí. Říká se prý, že samičí rostliny ginka smrdí.
2: Ano, je tomu skutečně tak. Tady v tom případě ginkgo samozřejmě i lidé, kteří nejsou dotčeni dendrologií, tak znají z různých přípravků na podporu paměti a tak dále, jak nás masírují reklamy, ale skutečně je tomu tak, že se vysazují hlavně samčí klony, protože ty samičí skutečně prostě ten obal vlastně toho semínka při rozkladu velmi nepříjemně páchne. Můžete si to třeba ověřit ve Vídni, když pojedete na návštěvu, tak tam v parcích je mají vysazený tyhle ty ginga. Máme ještě jednu takovou jako zajímavou teorii, kterou jsme neúplně ověřili, že existuje jako je krásné heslo, že příroda nemá ráda vákuum. A když se všude budou sázet vlastně ty samčí klony, tak se občas stane, že se prostě objeví nějaká větvička trošku jako malinko zvrhne a objeví se tam prostě ta jako samice. Jo. Jeden právě z nejčastějších dotazů v praxi, který mám, jestli jsem schopen rozpoznat sazeničku samčí a samičí nejsem. A nikdo podle mě to neumí rozeznat. Pokud to prostě nezačne vlastně vytvářet ta semínka, tak to nikdo nepozná.
1: Další dotaz od posluchače Honzy. Jak vidíte problematiku výsadby a udržování zeleně ve městech ve vztahu k udržování ochranných pásem inženýrských sítí, jestli to je dobře nastaveno? Tak jak jsme to nakousli vlastně před písničkou.
2: Ano,
1: téma.
2: Tak moje zkušenosti z praxe jsou vlastně takové, že v současné době se poměrně hodně jako přitvrzuje, nebo už to bylo i v minulosti, že do těch ochranných pásem prostě ty správcové těch sítí nechtí sázet skutečně prostě nic. Jo. Dostáváme se do paradoxní situace, že strom, který byl třeba vysazen v roce 1950 do volného prostoru, pak se tam rozšířilo město, najednou se vedle udělal výkop, položil se tam třeba elektrický kabel, tak se najednou stane ilegálem a ocitne se vlastně v ochranném pásmu, aniž by se hnul, jo, to je jako ten vtip o té babice, jak bydlela v té zakarpatské Rusy, nikdy se nepřestěhoval, měla tři pasy, jo. Takže to je problém a ta ochranná pásma skutečně bojujeme s tím, že vlastně v některých případech třeba nelze ani udělat náhradní výsadbu, že pokud se ten strom na tom pozemku schodí, tak nelze na ten pozemek nikam umístit vlastně náhradní výsadbu tak, aby splňovala všechny kritéria, která my máme prostě nastavená u těch sítí.
1: Co jsou to ty prokořeňovací zemní buňky? To používání jejich je už běžná praxe nebo ne?
2: Běžná praxe to je třeba hlavně v Americe a v Anglii a v Německu. Ale samozřejmě i kolegové u nás a na Slovensku to zkouší, v Evropě, myslím obecně v Evropě. Je to velmi vlastně dobrý prostředek k tomu, jak vlastně zachovat tu půdu kyprou, řekněme, aby se vlastně neutužovala.
1: Popište pro posluchače, co to je.
2: Je to teda vlastně, ta prokořeňovací buňka je vlastně taková jako plastová buňka. Někde jsem viděl krásný popis, že to je vlastně taková zpevněná jako ta jako bednička, kterou máme na ovoce, jo, nějaká přepravka a ta je vlastně v rozích vystužená a do těch výstuh se přenáší veškerý tlak, který je na tom, to znamená komunikace, parkovací místa a tak dále. Takže ty kořeny, které vlastně rostou pod tím povrchem, mají vlastně nerušený prostor a ta doprava nad nimi vlastně nespůsobuje to, že by se ta půda sesedala a ty pory by se prostě uzavíraly a zmenšovaly.
1: Ideálně do měst, tak jak jste říkal, v té cizině, kde to je už běžné, tak u nás brání tomu co?
2: Ono tomu vlastně brání samozřejmě vyšší pořizovací cena. Ty náklady jsou zhruba třikrát takové, než když bychom vysadili ten strom samotný, ale tady i v Praze vlastně máme u Václavského náměstí u muzea vlastně konkrétně a ta místa vlastně neustále se to jakoby rozšiřuje, že to prostě zkoušíme to dělat a je to, myslím, cesta dobrým směrem.
1: Je něco dál, co ještě brání vysazování stromů v ulicích?
2: No,

0: Já tomu říkám efekt třetího patra. Teďka zase spousta lidí bydlí v domech, které mají, nejsou to rodinné domy, samozřejmě má to více pater, a vždycky do třetího patra všichni ty nájemníci říkají, že jak ty stromy, nebo většina, abych se nedotknul nějaké menšiny, která to má ráda za stínění, ale že jim to stíní, mají vlhko v bytě a tak dále, a od třetího patra výš, kam už ten strom třeba nevyroste, tak všichni vidí, jak kvete, jak prostě ptáčci a tak dále. Samozřejmě ovoce taky nepadá nahoru, nebo různé ty plody a listy nelítají nahoru, ale obtěžují v uvozovkách vlastně ty první tři patra, takže já si myslím, že nejvíc té výsadby bráníme my, jo? Že by stačilo jenom trošku prostě jako změnit to myšlení, říct si, a co je důležité, že nám ty stromy přináší daleko víc benefitů, než kolik nám přináší vlastně toho jako špatného, jo? Ale každý prostě, když se řekne strom, tak vidí to vymetání okapů a prostě říkám, že bych chtěl mít korunu po každé, když někdo chce žádost o kácení z důvodu zanesených okapů listím.
1: No, ještě k tomu přidejte ořešáka. Víme, o čem mluvíme. Tak. Otázky, které přicházejí na naší adresu e-mail dvojka@rozhlas.cz, zase přečteme po písničce a přidáme k němu možná i některé z vašich telefonátů na číslo 22 155 25 25. Můžete volat už teď.
2: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas dvojka.

0: Povídáme si dnes na téma stromy ve městech a povídáme si s arboristou a dendrologem panem inženýrem Vladimírem Janečkem z katedry ekologie lesa Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. A vy píšete otázky, tak je tady další dotaz od posluchačky, která píše, že se jí ve městech nelíbí, že se stromy stříhají na hlavu. Stromy, které dávaly stín, dělá se to pravidelně každý rok, jenom tam trčí neestetické, nefunkční pahýly. Setkávám se s tím čím dál tím víc. Byly to stromy, které měly krásné koruny, lípy, hlohy a tak podobně. Proč se to děje?
1: Děje se to z důvodu toho, že je tady samozřejmě velká obava o bezpečnost těchto stromů. A samozřejmě strom, který je malý, má malou korunu, tak nepředstavuje pro ty obyvatele a pro ty chodce takové nebezpečí, aspoň teda řekněme vizuálně. Jo. Já teda tady souhlasím s tímhletím dotazem, mně se tyhle ty ořezy také nelíbí, i když historicky vlastně do naší krajiny patří, ale jenom na určitá místa mám rád, když se tímhletím způsobem třeba ořezávají vrby. Vím o spoustě takových míst, kde se to děje. Dokonce jsou i vesnice, které se vlastně soustředí na to, že z toho sklízí vlastně to proutí a dělají různé regionální výrobky, koše, a tak to se mi líbí hrozně moc, ale tady bych řekl, že skutečně to jakoby nadužívání tohoto způsobu. Řekl bych, že už jsme se s těmi jako arboristi tak trošku jako smířili, že prostě jako je to prostě takový tlak od těch různých prostě organizací, které to ořezávají, že nemáme nějak jako sílu to zvrátit.
0: Jak často by takový městský strom měl být kontrolován? Jaká je skutečnost?
1: Tak to mi nejdřív musíte definovat městský strom. Mm-hmm. Protože když je to strom, který je v nějakém parku celopražského významu, tak tam je samozřejmě kontrolován pravidelně. Tam nejenom, že je vlastně člověk, který vlastně to projíždí prakticky, řekněme, na denní, týdenní, měsíční bázi, ale potom jsou také samozřejmě stromy v Praze, které nikdy arboristu neviděli, arborista neviděl je, takže vždycky záleží na tom, v jakém zákoutí se pohybujete. My, když třeba předáváme nějaký ten strom, který jsme třeba inventarizovali, tak říkáme, že by měl být vizuálně kontrolován třeba jako minimálně jednou ročně a po každé události, jako byl třeba včerejší krupobytí, nebo jako jsou silné deště, silné větry, tam se skutečně radikálně může něco změnit.
0: No a co všechno odborník tedy sleduje?
1: Máme takový ustálený postup a podle toho já vždycky teda mimochodem poznám, jestli naši studenti dávali pozor, protože schválně já to obrátím. Aha. Kam byste se podívala vy, kdybyste měla zjistit, jestli ten strom zdravý nebo ne?
0: No, asi se člověk kouká na kořeny, ale...
1: Tak... Dám vám jedničku teďka výborně, protože já jsem se trošku toho, že jste zvedla oči, tak jsem si myslel, že budete stejná jako vlastně laici, kteří vždycky přijdou ke stromu a podívají se do koruny, úplně nahoru. Jo. A říkám, tam sice uvidíte, že ten strom je prostě zelený, krásný, ale většina těch problémů se skrývá na patě toho kmene nebo v kořenovém systému. My do toho kořenového systému moc nevidíme, víme o něm velmi málo, ale skutečně tím, že prostě najdeme nějakou plodnici nebo nějaký prostě nějaký důkaz toho, že tam nějaká houba je, tak můžeme skutečně predikovat, jestli ten strom je bezpečný nebo bezpečný není. Jo, ale ten postup, jak jsem začal, začíná opravdu kořeny, pata kmene, kmen, větve a pak teprve jdeme jako nahoru.
0: No a na se vás ptám, bydlí na sídlišti v Praze a mám pod okny smrk, píše, otírá se už větvemi, o okna je vysoký jako panelák, je to hrozné, co s tím máme dělat? Máme ho zalévat, můžeme mu ostříhat větve nebo vršek?
1: Musíme si říct, že vlastně do té Prahy tyhle ty smrky vlastně ne, že by úplně patřily, že to je takový druh, který tady vlastně velmi trpí tím, že má povrchový kořenový systém a relativně rychle roste. Jo, takže tady vlastně ten problém nezmizí. Já bych jenom řekl a chtěl bych jako posluchačům říct, že ať po nás nechtějí zkracování jehličnanů, po nikom. Jo, je to prostě brutální zásah, když vy si vlastně uvědomíte, že ten strom vlastně jde za tím jedním terminálem, my ho prostě uřízneme, tak se narovná 5 větví a tam, kde jsme měli před 2 lety jeden terminál, jich máme 5. Takže to není řešení této situace, nehledě na hlavní problém, a to je rozvrácení té rovnováhy. Ale dá se zakracovat, ty větve se dají nějakým způsobem zakracovat tak, aby vlastně nedocházelo ke styku s tou vomítkou, A jinak prostě pak už bohužel není žádná jiná možnost než žádat o kácení.
0: Na to vlastně navazuje i posluchačka Jana, která nás zazdraví z Ameriky, z Colorada. Právě píše, proč se nechávají stromy i ve městech růst vysoké a ořezávají se větve jenom ze spodu. Připadá mi, že jsou vysoké stromy velice nebezpečné, mohou se zlomit a tak podobně. Proč se tedy neřešou vrchy, aby nerostly do výšky? Že to vidí i tam v USA. Děkuji vám moc za odpověď.
1: Pravděpodobně tady mluví o jehličnatých stromech, kde skutečně ta možnost zasáhnout do toho výškového růstu je minimální, ale co se týká listnatých stromů, tak tam tu výškovou redukci děláme velmi pravidelně, dokonce bych řekl, že je to jeden z našich nejčastějších zásahů.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Telefonický dotaz, vítejte v kávě o čtvrté. Dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem se jenom chtěla zeptat, jaký je názor pána na špendlíky třeba ve městě, že jo, protože tady třeba roste sice v trávě, ale hvězdy sa, ty větve sahají do chodníku a lidem už se to nelíbí, že prostě potom, že potom šlapou, že jo, a přitom já si myslím, že ani některý lidi totiž ani nevědí, že ty špendlíky se dají jíst. A že vlastně, když kvete, tak má plno včel okolo sebe a i ptáci to potom jedí. Tak jaký je jeho názor na tohleto? Protože lidi to chtějí většinou jako vykácet, že to je k ničemu a tak.
0: Děkujeme.
1: Tak děkuju vám moc. Naschledanou.
2: Já moc děkuju za tenhle ten dotaz, který vlastně v sobě shrnuje přístup vlastně lidí ve městech k těm stromům. A to je to, o čem jsme tady vlastně mluvili víceméně. Já jsem taky příznivcem vlastně zpracování toho ovoce, když je trošinku prostě v místě, kde se třeba tolik nepráší a špendlíky vyloženě s dětma sklízíme, takže já mám tohleto rád a když si to vezmete, špendlík je vlastně nezničitelná dřevina prakticky, je to vlastně ta, můžete ořezat, prostě ono vám to znova jako obrazí, roste to vlastně bez jakékoliv péče. Ale zase je tady skupina lidí, kteří třeba jsou alergici, jo, takže prostě třeba na včelí bodnutí nebo prostě na tyhle ty věci a ty včely se tam samozřejmě koncentrují, takže já chápu pro i proti, ale můj osobní dotaz je, můj osobní názor je, že špendlíky jako brát, ty jsou výborní.
0: No a ta marmeláda z nich je úplně dokonalá. Tak Hanka vás zdraví a ptá se, jestli u nás existuje pro stavebníky, aby se stavbou spojovala zelená plocha. Pokud ano, tak kde možné to je najít?
2: Tak tady vlastně jenom povinnost v případě vykácení dřevin je nahradit nějakým způsobem. Já bych ale řekl, že ono se to trošinku mění a vlastně v tom smyslu, který mám rád já, že tam není jakoby ten tlak na to, že musí být nějaká zelená plocha. Když někdo něco musí být, tak se to zpravidla neudělá. Ale je tam ten tlak od těch lidí, kteří si třeba kupují ty byty, kupují si ty domy, že chtějí, aby tam ta zeleň byla. Tak potom se tam vysazuje jako velmi často.
0: Opět telefonický dotaz, dobrý den.
3: Haló?
0: Posloucháme vás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady taky posluchačka Hanka. Já bych měla takový dotaz. Bydlím tady v obci a máme tady vlastně jakoby alejové stromy v chodníku, je jich 28, některé hodně staré, některé asi tak 10 let, je to hloch. A bohužel je napadený, má, tak asi bych řekla, tu chorobu růžovitých, takovou tu spálu, že ty stromy už od července černají a teď už jsou vlastně holí. Už se to opakuje kolikátý rok. A já tady oroduju za nějaký postřik a to sama nezvládnu, jenom tady u nás jich je 7. A pořád jsem se ho nedočkala, toho postřiku od někoho, má tady obec najatého i pána dendrologa a byla i hláška, že je vykácejí a mně to přišla strašná škoda. Myslíte si, prosím vás, že by se to dalo, já nevím, jedním postříkem nebo jednou za rok zachránit jejich 28? Krásně kvetou na jaře, ale potom zčernají.
2: Děkuji za dotaz, ale bohužel mám negativní odpověď. Ta spála růžovitých je skutečně taková choroba, které se velmi obtížně zbavujeme. A v tomhletom případě vlastně jakoby je relevantní a vlastně na místě uvažovat o tom, že by se ty stromy měly nahradit nějakým vhodnějším druhem do toho místa.
0: Posluchačka, která vás zdraví, píše, že jejich buk schodil listí a ptá se, čím by to mohlo být a jestli to ten strom přežije.
2: Mě napadlo spousta vtipných odpovědí, ale použiju teda to, co já nerad vlastně určuju nějakou diagnózu z takovéhohle dotazu, případně z WhatsAppové fotografie. My ten strom vždycky musíme vidět, aby jsme zjistili příčinu toho, proč vlastně k tomu odlistění došlo. Jo, takže já si nemyslím, že pokud se tam neodlupuje kůra, pokud tam nejsou nějaké viditelné suché větve praskly na kmeni, tak asi nehrozí, že by ten strom do jara spadl, asi bych jako počkal, ale rozhodně bych doporučil v případě jakýchkoliv pochybností kontaktovat jakéhokoliv odborníka, aby se na to podíval.
0: Paní píše, že mají ovocnou zahradu zhruba 7 jabloní a uprostřed vyrostl dub jako nálet, nechali ho růst, protože mamince to bylo líto, ale teď už je ten kmen v průměru 15 cm. A píše, podle mě v ovocné zahradě dub nemá být a možná časem úplně změní charakter zahrady. Vypadá to, že bude pěkný a silný a jabloně utlačí. Prosím, měl byste pro nás nějakou radu?
2: Ano. Rozmyslete si, co od té zahrady chcete. Jestli od ní chcete jabloně, tak samozřejmě ten dub můžete buď to nějakým způsobem redukovat, můžete ty větve trošinku zmenšit, protože ten dub samozřejmě má daleko delší životnost, než mají ty jabloně. Jo, v případě, že vaším hlavním jakoby cílem je produkce jablek, tak ten dub samozřejmě v té produkční, na té produkční ploše třeba nemusí být, nebo může být nějaké redukované formě, ale myslím si, že v pohodě bych dokázal tam ty druhy udržet společně.
0: Je tady dotaz ještě od posluchače, co se týká napadení kaštanovníků škůdcem kliněnka. Každoročně napadený strom má šanci přežít nebo se musí rozhodnout pro odtěžení a nahrazení jinou dřevinou?
2: Tak je to jírovec, teda není to kaštanovník, takže jírovec maďal. Ta kliněnka jírovcová, já si myslím, že daleko větší problém to byl v minulých letech. Nejvíce, co jsem viděl, se osvědčilo podzimní hrabání a odvoz listí a lepové pásy, aby se ty housenky vlastně nedostaly zpátky.
0: Tak děkuju za odpověď i tady pro posluchače Pavla. Vám všem, kteří jste nás poslouchali, zdravíme z dnešní kávy o čtvrté. Naším hostem byl pan inženýr Vladimír Janeček z České zemědělské univerzity v Praze. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Už 150 let vzniká v poděbradských sklárnách Krystal Bohemia, český křišťál, který dělá radost lidem po celém světě. Buďte součástí oslav. V sobotu 29. srpna od 9 hodin vás zveme na den otevřených dveří v Poděbradech. Čeká vás prohlídka výroby českého křišťálu v rámci festivalu Soundtrack jedinečný film o sklářské výrobě, výhodný prodej křišťálových výrobků i občerstvení. Vybrané tradiční skleničky pořídíte už za 50 korun. Při nákupu nad 2000 sleva 5%. Oslavte s námi 150 let poděbradských skláren Krystal Bohemia. Těšíme se na vás.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Počet studentů v oboru zdravotní sestra se zvýšil o 40%. Drogový gang z Královéhradecka dodal na černý trh pervitin za miliony korun. 7 lidí už policie obvinila. Počasí zítra bude oblačno až zataženo, místy přehánky. Postupně od jihu místy polojasno a teploty až 30 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Na všeobecnou zdravotní sestru studuje díky podpoře škol o 40% víc lidí. Počet studentů dalších nelékařských zdravotnických oborů se zvedl o 30%. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. O navýšení kapacit těchto oborech na vysokých školách rozhodla loni předešlá vláda. Stát na to každoročně uvolňuje peníze až do roku 2037. Zdravotních sester by tak mělo za tu dobu být až o 15 000 víc. Přibudou taky záchranáři, nutriční terapeuti nebo radiologičtí asistenti. Školy na to během 12 let dostanou skoro 13 miliard korun. Ministr školství Robert Plaga za ANO plánuje změnu vysokoškolského zákona. Chce, aby stát mohl otevření potřebných oborů poptávat přímo od škol. Novela by měla platit od roku 2028. Na Královéhradecku skončil několikaměsíční zátah na skupinu výrobců a dílerů pervitinu. Policie obvinila celkem 7 lidí a hlavním podezřelým hrozí až 12 let vězení. Dva obvinění jsou ve vazbě. Na černý trh dodala zadržená skupina pervitin za několik milionů korun, říká policejní mluvčí Karolína Hinková.
4: Výroba drogy probíhala na různých místech v Hradci Králové a jeho okolí. Jedna z laboratoří měla být zřízena také v objektu společnosti, která měla oficiálně registrovanou vědecko-technologickou činnost a měla sloužit jako krytí pro dovoz a nákup chemikálií.
3: Ústavní soud se v opatrovnickém sporu o dceru zastal matky. Otec jí už skoro rok brání v kontaktu s dítětem. Podle pravomocného rozsudku má mít přitom žena holčičku v péči. Po obvodním soudu v Praze chtěla, aby otce přimělo holčičku jí předat. Soud ale o návrhu nerozhodl a nepomohl jí ani městský soud v Praze. Podle ústavní soudkyně Kateřiny Ronovské tím justice porušila právo matky na soudní ochranu a bude teď muset bez průtahů rozhodnout.
5: Obecné soudy založily určitou nejistotu v tom, v jakém postavení se nezletilá nachází, protože na jedné straně jsme měli pravomocné a vykonatelné rozhodnutí o svěření do péče, na druhé straně jsme měli faktický stav, který vlastně nebyl dlouhodobě řešen.
3: Ruské ministerstvo zahraničí si předvolalo japonského velvyslance. Reagovalo tak na protest Tokia kvůli nedávné návštěvě ruského prezidenta Vladimira Putina Kurilských ostrovů. Formálně patří Rusku, jejich jižní část si ale územně nárokuje i Japonsko. Spor obě země vedou od konce druhé světové války. Vztahy mezi Moskvou a Tokiem zhoršila i válka na Ukrajině. Japonsko se připojilo k protiruským sankcím a Ukrajinu finančně a vojensky podporuje. V celém Česku dnes přestala platit výstraha před vznikem a šířením požárů. Český hydrometeorologický ústav ji zrušil. Podle meteorologů v posledních dvou dnech situaci zlepšil déšť a riziko vzniku požárů se tak snížilo a podle předpovědi má lokálně pršet i v následujících dnech.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: A zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy polojasno, v severní polovině území místy přehánky, výjimečně bouřky, teploty 23 až 27 stupňů. Na jihu Moravy až 30, na horách kolem 18.
0: Doprava.
3: Na D5 se z Plzně do Prahy za sjezdem na Mýto ze 48. kilometru postojíte v koloně. Na 43. vyšetřují nehodu. Provoz je teď znovu zastavený, náhradní trasa z exitu 50 po souběžné silnici. Zpátky se vrátíte u Cerhovic. Na D1 z Prahy na příjezdu do Brna je od sjezdu na výstaviště kolona do omezení ke sjezdu na Bratislavu. Zdržení víc než 20 minut. A na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník zpomalíte na 26. kilometru. Nakonec omezení na 48. pojedete až 50 minut. Dobře dojďte. To byly zprávy a teď už příběhy z kalendáře.
6: Dobré odpoledne, vážení a milí. Máme 18. srpna, také v tento den je v programu Dvojky Českého rozhlasu čas na příběhy z kalendáře.
7: Vašimi průvodci dnes budeme my dva, Jitka Novotná
6: a Jan Kovařík. A již zmíněné dnešní datum nás přivádí k tématu, které, nevím jestli bohužel nebo bohudík, a nechám to na vašem rozhodnutí, není ani letní, ani odpočinkové. Je jednoduše nadčasové.
7: Všechno se bude točit kolem události, která představovala zásadní mezník na cestě k rovnější společnosti. Co přesně máme na mysli? K tomu by vás měly dovést naše tři nápovědy.
6: Tak tedy, zemí, o které dnes budeme mluvit nejvíc, budou Spojené státy americké.
7: Zajímat nás bude tamní proces výběru zákonodárců. To je tedy druhá nápověda.
6: No a naposledy napovíme, že událost našeho zájmu odstranila jeden velký diskriminační blok, který upíral volební právo polovině tamní populace.
7: Tak už víte, co dnes budeme v příbězích z kalendáře oslavovat.
0: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Snad indicie našeho úvodního kvízu dostatečně napověděli alespoň znalcům moderní historie téma dnešních příběhů z kalendáře. Bude jim volební právo žen, a to především ve Spojených státech amerických.
1: Tento společensko-politický fenomén jsme si vybrali, protože 18. srpna roku 1920 byl ratifikován 19. dodatek americké ústavy, který poprvé v historii této země umožnil ženám volit.
0: Zmíněný dodatek výslovně zakazuje, aby jakémukoli občanovi USA bylo odepřeno volební právo na základě pohlaví.
1: Přijetí onoho dodatku bylo vyvrcholením hnutí za volební právo žen, které o něj usilovalo dlouhé desítky let.
0: Ano, zabralo to opravdu pěknou řádku let. Považte, za první mezník, který tuto snahu odstartoval, je považováno shromáždění v Seneca Falls ve státě New York.
1: V roce 1848 se tam sešlo na 300 účastnic, které diskutovaly o postavení a právech žen. Hlavními osobami, které akci zorganizovaly, byly Elizabeth Cady Stantonová a Lucretia Mattová.
0: Tehdejší postavení amerických žen skvěle ilustruje fakt, že druhému dni, který byl určen jak pro ženy, tak pro muže, předsedal manžel Lucretii Mattové, pan James Matt. Ženy se prý necítily způsobilé se této role ujmout a zároveň se považovalo, aspoň v té době, za nepřístojné, aby takové smíšené shromáždění vedla žena.
1: Veřejně podpořit rozšíření ženských práv vystavovalo účastnice výsměchu a odsudku okolí. Kvůli společenskému tlaku se proto některé ženy rozhodly pronášet své příspěvky za zástěnou.
0: Výsledkem shromáždění byla deklarace sepsaná Elizabeth Cady Stantonovou, která pro ženy požadovala právo na majetek či vzdělání a také volební právo.
1: Právě tento bod byl tehdy považován za extrémně radikální a při hlasování prošel jen těsnou většinou.
0: Po první zorganizované akci za ženská práva následovala řada dalších. Z účastnic onoho prvního setkání v Seneca Falls se ale práva volit dožila pouze jediná žena.
1: Snahy o zrovnoprávnění zbrzdila občanská válka. Ani po jejím skončení se však dlouho nic neměnilo. Některé ženy se přesto rozhodly k volbám jít a prokázaly tak nebývalé odhodlání a statečnost, protože je za to čekalo dokonce vězení. Více si řekneme za chvíli.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Ratifikace 19. dodatku Ústavy Spojených států amerických, ke které došlo 18. srpna roku 1920, vnesla zajímavé téma do dnešních příběhů z kalendáře. Dodatek totiž umožnil ženám hlasovat ve volbách.
1: Přitom o toto právo usilovaly ženy od poloviny 19. století a také za tím účelem zakládaly různé organizace a spolky.
0: V mezidobí se objevilo dokonce několik odvážných žen, které nechtěly čekat, až se podaří prosadit změnu legislativy, a k volbám se prostě vypravily.
1: Jednou z nich byla Susan B. Anthonyová. S malou skupinkou dalších žen hlasovala ve volbách v listopadu roku 1872 v Rochesteru ve státě New York.
0: O několik týdnů později ji přišla zatknout ozbrojená patrola a Susan si u soudu vyslechla trest za nezákonné hlasování.
1: Susan Anthonyová chtěla svůj případ dotáhnout až k nejvyššímu soudu, což ovšem překazil její právník. Proti její vůli za ní totiž zaplatil vyměřenou kauci, kterou ona předtím zaplatit odmítala.
0: Ve stejných volbách, tentokrát ve státě Missouri, hlasovala i Virginia Minerová. Té se podařilo případ dostat k federálnímu soudu, který ovšem oprávněnost jejího požadavku volit zamítl.
1: Aby to bylo ještě o něco komplikovanější, musíme se zmínit i o tom, že paralelně vzniklo hnutí prosazující volební právo také pro propuštěné otroky.
0: Progresivně uvažující aktivisté a aktivistky chtěli při změně legislativy prosadit obojí, ale tady nastal mezi členy hnutí rozkol.
1: Část se obávala, že požadavek na volební právo i pro ženy je příliš radikální a že znemožní reformu jako celek.
0: Zastánkyně tohoto proudu Lucy Stoneová prohlásila, že nyní je hodina černochů, ženy musí na svá práva počkat.
1: Po dlouhých letech čekání však americkým ženám došla trpělivost a zvolili nátlakovou strategii.

0: příbězích z kalendáře na dvojce dnes mluvíme o tom, že ženy ve Spojených státech získaly právo účastnit se voleb v roce 1920.
1: Stalo se tak díky promyšlené strategii. Její součástí byl jednak lobbying a diplomatické prosazování volebního práva pro ženy v jednotlivých státech.
0: A druhou, dost možná rozhodující silou, byly protesty. Ženy zkrátka vyšly se svými požadavky do ulic.
1: Nejvýraznější představitelkou těch, které se nehodlali doprošovat, byla Alice Paulová.
0: V předvečer inaugurace prezidenta Woodrowa Wilsona v březnu roku 1913 Alice uspořádala ve Washingtonu mohutnou demonstraci za volební právo žen.
1: V průvodu prošlo městem na 8 tisíc manifestujících žen i mužů a přihlížející dav čítal zhruba 500 000 odpůrců a zvědavců.
0: Alice Paulová také založila Národní stranu žen a pod její hlavičkou organizovala demonstrace přímo před Bílým domem.
1: V lednu roku 1917 se v ulicích velkých měst objevily takzvané tiché hlídky. Šlo o nehybně stojící ženy, které záměrně mlčely a v rukou držely transparenty s nápisy.
0: Pane prezidente, co uděláte pro volební právo žen?
1: A nebo?
0: Jak dlouho musí ženy čekat na svobodu?
1: Za účast na demonstracích skončily desítky žen ve vězení, kde mnohé na protest začaly držet hladovku.
0: A tehdy policisté přistoupili k brutálnímu kroku, když vězněné ženy krmily násilím nosem.
1: Tuto nebezpečnou a bolestivou praktiku můžeme označit směle za mučení.
0: Veřejné mínění se ovšem postupem času přiklonilo na stranu bojovných sufražetek, a 19. dodatek ústavy umožňující ženám volit byl v roce 1920 schválen.

0: od setkání v Seneca Falls v roce 1848 k ratifikaci 19. dodatku americké ústavy v srpnu 1920 uběhla tak dlouhá doba, že z účastnic památného setkání průkopnic ženských práv se realizace té nejtroufalejší myšlenky, totiž rovného volebního práva, dožila jedna jediná. Nebyl to totiž vůbec snadný boj. Některé americké ženy, které přišly zákonům navzdory hlasovat k volbám, totiž skončily před soudem a soudy jim bohužel zapravdu nedávaly. Když jim pak ve snaze o volební rovnoprávnost začala konkurovat jiná početná skupina znevýhodněných, tedy propuštění otroci, došla ženám trpělivost. Svůj tlak na administrativu prezidenta Wilsona postupně zvyšovali a přes často neadekvátně tvrdou reakci úřadů americké sufražetky vytrvaly až do konečného úspěchu.
1: Naše historická exkurze se na chvilku stočí od žen k bývalým otrokům. Už jsme říkali, že obě tyhle skupiny americké společnosti musely vynaložit značné úsilí, aby si vydobily občanská práva, která dnes považujeme za samozřejmost. Významným symbolem takového boje za rovnost a spravedlnost se za oceánem stala Rosa Parksová, nepředstavitelně statečná žena, osoba odhodlaná a zásadová. Takové jsme ovšem měli i u nás a byla by věčná škoda opomenout zajímavosti, které se pojí s postavami prvních tuzemských političek Františky Plamínkové a Boženy Vikové Kunětické. Pro příští minuty si připravte i mapu světa. S uznáním a pochvalou si do ní zakreslíme nejprogresivnější země, tedy ve smyslu naší tematiky, volebního práva žen. Naopak takový docela malý černý puntík přiřadíme k jedné vyspělé federativní republice u nás v Evropě.
2: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Příbězích z kalendáře si dnes vyprávíme o volebním právu žen ve Spojených státech amerických, protože v srpnu roku 1920, konkrétně tedy 18., byl ratifikován 19. dodatek ústavy, který jim po mnoha desetiletích úsilí umožnil hlasovat ve volbách.
1: Už jsme zmínili, že tato reformní aktivita existovala souběžně s iniciativou za zrovnoprávnění bývalých otroků. Obě tato témata byla velmi silná ve druhé polovině 19. století a úzce spolu souvisí.
0: Afroameričané se volebního práva dočkali sice dřív, ale paradoxně byli v této věci diskriminováni mnohem déle než ženy. Jak se to stalo?
1: 13. dodatek ústavy z roku 1865 nejprve zrušil otroctví a 15. dodatek, ratifikovaný roku 1870, zaručoval právo volit bez ohledu na rasu.
0: Jenže oficiální listina je jedna věc a praxe pak věc druhá. Svobodní Afroameričané ve Spojených státech měli s uplatňováním svých práv problém ještě dalších 100 let, zejména v jižních státech, kde byl otrokářský systém hluboce zakořeněný.
1: Zatímco bílé americké ženy šly k volbám hned v roce 1920, kdy jim to nově umožňovala ústava, Afroameričané ještě mnoho let odcházeli z volebních místností s nepořízenou.
0: Ve státech, které jim chtěli uplatnění volebního práva zkomplikovat, totiž zavedli řadu diskriminačních opatření.
1: Třeba poplatek, který musel každý Afroameričan nejprve zaplatit a pak teprve mohl volit. Nemajetní potomci bývalých otroků tak byli předem diskvalifikováni. Někdy byl tento poplatek vyžadován plošně, a tedy diskvalifikoval všechny chudé, bez ohledu na rasu.
0: Další ponižující praktikou byl test gramotnosti. Kdo neuměl číst nebo psát, nebyl k volbám připuštěn.
1: Teprve v polovině 50. let se vzedmulo afroamerické hnutí za lidská práva, které se začalo proti segregačním pravidlům bouřit.
0: Symbolem počátku těchto změn se stal čin Rosy Parksové, která odmítla Bělochovi uvolnit místo v autobuse. Byla za to potrestána soudem a protesty proti tomuto postihu se pak projevily v bojkotu veřejné dopravy.
1: Ikonou hnutí se stal Martin Luther King, který v roce 1964 získal Nobelovu cenu za mír. Teprve v 60. letech byly diskriminační zákony a nařízení v jednotlivých státech postupně zrušeny.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře.

0: Jít k volbám dnes my, plnoletí občané své země, považujeme za naprostou samozřejmost. Ovšem ne vždy mohl volit každý. Ve Spojených státech amerických to až do 18. srpna 1920 zákon umožňoval pouze mužům.
1: 19. dodatek ústavy, ratifikovaný v tento den, dosavadní situaci změnil a umožnil volit také ženám.
0: Tak jak byly Spojené státy průkopníky například v dobývání vesmíru nebo v rozvoji IT technologií, co do volebního práva pro ženy nijak zvlášť nespěchali. Lídry v tomto směru byly zcela jiné země.
1: Vůbec prvním územím na světě, které umožnilo ženám hlasovat ve volbách, byl roku 1893 Nový Zéland. Nebyl to však ještě samostatný stát, ale britská kolonie.
0: Brzy na to následovala Austrálie v souvislosti s vyhlášením nezávislosti roku 1901.
1: V Evropě mohly od roku 1906 jako první volit obyvatelky Finska, které však bylo tehdy autonomní součástí Ruské říše. Nedlouho potom se ke stejnému kroku rozhodly další skandinávské státy, Norsko a Dánsko.
0: Zásadní posun v přiznání volebního práva ženám způsobila první světová válka. V té se totiž ženy výrazně uplatnily nejen v armádě, ale převzaly také odpovědnost a pracovní pozice po mužích mířících na frontu.
1: Ženy prokázaly, že dokáží zastat práci, která byla tradičně vyhrazena mužům, a v poválečné euforii získávaly volební právo v jednom státu za druhým.
0: Mimo jiné i v nově vzniklém Československu. Od roku 1919 mohly u nás ženy volit do obecních zastupitelstev, od roku 1920 pak i do parlamentu.
1: Tradiční koloniální velmoci si se zpřístupněním volebních místností ženám dávali relativně na čas.
0: Velká Británie se k tomuto kroku plnohodnotně rozhodla až v roce 1928 a třeba Francie, Itálie nebo Japonsko dokonce až po roce 1945.
1: Na přelomu 40. a 50. let pak umožnila ženám volit většina jihoamerických států.
0: Poslední zemí v Evropě, která ženám dovolila volit, a možná, že vás to překvapí, bylo až roku 1971 Švýcarsko. V celosvětovém měřítku pak Saúdská Arábie roku 2015.

0: Od 18. srpna roku 1920 mohou ženy ve Spojených státech amerických chodit k volbám. Jak už víme, umožnil jim to 19. dodatek ústavy, ratifikovaný právě v tento den.
1: Už jsme si také řekli, kdy obdobnou změnu zavedly různé státy a zmínili jsme i Československo. A právě v jeho historii najdeme jednu zajímavost, dost možná i raritu, související s tímto tématem.
0: V Čechách jsme totiž měli první poslankyni o 8 let dříve, než tu ženy získaly volební právo.
1: Zdá se to jako paradox, ale šlo spíš o mezeru v zákoně, kterou objevila aktivistka za práva žen, politička a učitelka Františka Plamínková.
0: Zatímco zákony definující právo volit se explicitně týkaly mužů, legislativa určující, kdo může být zvolen, žádnou specifikaci podle pohlaví neobsahovala.
1: A právě toho využila Františka Plamínková k tomu, aby do voleb vyslala Boženu Vykovou Kunětickou, která byla členkou Národní strany svobodomyslné. Ve volbách do Českého zemského sněmu v roce 1912 kandidovala a byla také zvolena za obvod Mladá Boleslav Nymburk.
0: I když to mnohým bylo proti srsti, ukázalo se, že na kandidaturu žen žádný zákon nepamatuje, a tak byla legálně zvolena.
1: Problém však nastal ve chvíli, kdy chtěla svůj mandát aktivně vykonávat. Tehdejší český místodržitel hrabě Thun ji odmítl předat potřebná osvědčení a zamezil dokonce jejímu vstupu do budovy sněmu.
0: Pravý gentleman, říkám si. První česká poslankyně Božena Vyková Kunětická tak byla sice zvolena, ale aktivní političkou se stát nemohla.
1: Kvůli napjatým česko-německým vztahům se však s ním vůbec nescházel a v roce 1913 byl rozpuštěn. Takže svůj mandát nevykonávala nejen ona, ale ani nikdo další ze zvolených poslanců.
0: Po vzniku samostatného Československa byla Božena Vyková Kunětická poslankyní Revolučního národního shromáždění a v roce 1925 pak krátce senátorkou.
1: V parlamentu i mimo něj se angažovala zejména v otázkách rovnosti, vzdělání pro ženy a sociální spravedlnosti.
0: Stála za řadou zákonů, mimo jiné i toho, který zajistil ženám právo volit.

0: Příbězích z kalendáře jsme dnes díky scénáři Jana Hergeta mluvili o tom, odkdy mohou ženy ve Spojených státech amerických volit. Umožnil jim to 19. dodatek ústavy, ratifikovaný 18. srpna roku 1920.
1: V nejbližších volbách na podzim stejného roku tohoto práva využilo 26 milionů žen.
0: Neznamená to ovšem, že by od té doby mohli volit úplně všichni Američané. Na úrovni národních států bylo totiž volební právo některým lidem odepřeno.
1: Někde z voleb vyloučili odsouzené vězně nebo těžké zločince a najdou se i případy osob, které právo volit ztratili celoživotně.
0: Podle dat z počátku tisíciletí bylo tehdy v USA zhruba 5,3 milionu lidí, kteří pro spáchání těžkého zločinu nemohou ve volbách hlasovat.
1: Ženy ve Spojených státech jsou dnes obsazovány do vysokých vládních postů a kandidují také na úřad prezidenta. V horní komoře mají 25% křesel a v dolní komoře činí zastoupení žen 29,3%.
0: Na svoji první prezidentku, úřadující v Bílém domě, či na vyšší zastoupení v Senátu a sněmovně reprezentantů si ovšem Američané musí prozatím počkat. Chce se mi dodat, my taky.
1: No a vy si počkejte zase na další díl příběhů z kalendáře. Nevím, jakou bude mít tematiku, ale věřím, že zajímavou.
0: Naschledanou, přátelé.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: U mikrofonu usedne spisovatel, lingvista a právník Petr Opršal. Co ho odchod od svědků Jehovových naučil o stádnosti a manipulaci? Proč zasadil svou novou postapokalyptickou běsnou zemi do Česka vzdáleného pouhých 10 až 15 let? A co všechno se dozvěděl díky své chorvatské manželce o jejím rodném Záhřebu? I na to se budu ptát Petra Opršala.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na Dvojce.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Stát i v příštím roce převezme všechny poplatky za obnovitelné zdroje energie. Téměř 29 bilionů korun žádají čtyři americké státy od firmy Meta za to, že její Instagram a Facebook poškozuje děti. Napjatě očekávaný soud začíná dnes v Kalifornii. Počasí zítra bude oblačno, až zataženo místy přehánky, postupně i polojasno a teploty až 30 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Domácnosti a firmy nebudou muset platit za obnovitelné zdroje energie ani příští rok. Řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO s tím, že veškeré poplatky znovu převezme stát. Shodl se na tom s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Společně řešili rozpočet na příští rok. Letos stát na poplatcích za obnovitelné zdroje zaplatí kolem 1,40 miliard korun. Naopak šetřit chce Havlíček na provozu ministerstva a podřízených úřadů. Zájem o studium na všeobecnou sestru v Česku roste. Loni na obor nastoupilo skoro 1900 studentek, o 40% víc než předloni. Vyplývá to z dat ministerstev školství a zdravotnictví.
2: Zájem o studium tohoto oboru vzrostl hlavně díky novému státnímu programu na podporu vysokých škol, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
3: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví, tak abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu.
2: Program začal fungovat loni za předchozí vlády. Během 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové to ale nemůže být jediná cesta, jak nedostatek sester řešit.
4: Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky.
2: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: V Kalifornii dnes začíná soud s firmou Meta kvůli dopadu Instagramu a Facebooku na duševní zdraví dětí. Žalobu podali čtyři americké státy a žádají odškodnění v přepočtu skoro 29 bilionů korun. Firma podle žaloby vědomě navrhovala aplikace tak, aby se na nich děti staly závislé. Zároveň veřejnosti zamlčovala rizika. Meta to odmítá.
5: Žalobu u federálního soudu v Oaklandu podali Kalifornie, Colorado, Kentucky a New Jersey. Na společnost Meta se ale obrátila více než polovina amerických států a další žaloby chystají. Firma podle nich vědomě navrhovala Instagram a Facebook tak, aby se staly dětem návykové. Státy žádají soud o celoplošný zákaz Metě pokračovat v protiprávních praktikách spojených s ochranou dětí do 13 let a smazat jejich veškerá osobní data. Pokud soud uzná jejich žalobu, Instagram a Facebook budou muset změnit způsob, jakým šíří svůj obsah. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Galerie hlavního města Prahy dokončila nový depozitář v areálu Bouchalka u Buštěhradu. Budova má solární panely a k vytápění i chlazení využívá hlubinné vrty. Uložit v ní může galerie až 16 000 uměleckých děl.
6: Slavnostní bílou pásku přestřihla ředitelka galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková společně s kolegy před jednou ze dvou budov. Ty mají jednoduché šedivé fasády s několika okny a podpěrnými sloupy.
7: Galerie neměla žádný profesionálně vybavený depozitář, ocitala se neustále v nějakých provizoriích a teprve v roce 1993, když jsme získali vlastně, dalo by se říct zpět, druhé patro městské knihovny, tak tam je síťový depozitář, ale také to není úplně 21. století, takže ta potřeba tady byla po mnoha desetiletí.
6: Rekonstrukce, která trvala 3 roky, vyšla na 249 milionů korun. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy polojasno. V severní polovině území se mohou objevit přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30, na horách kolem 18.
1: Doprava.
0: Na D8 z Prahy do Drážďan od sjezdu na Roudnici z 29. kilometru pojedete v koloně kvůli opravám vozovky. Zdržení nakonec omezení je 45 minut. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Rosice z kilometru 125 popojíždí auta, hlavně kamiony. Osobní jsou rychlejší a na Pražském okruhu jsou fronty před Ořechem. Od dálnice D5 z 22. kilometru směrem na letiště od Lohkova z 15. kilometru. kilometrů v obou směrech na 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.
9: A teď už to, přátelé, pro vás máme další vydání pravidelného pořadu Úžasné životy. Jiří Černý byl autor první československé hitparády, uznávaný hudební kritik a legendární hudební publicista, který se celý svůj profesní život snažil o to, aby se dobrá a kvalitní hudba dostala tam, kam má, tedy k posluchačům. Muzikant Michal Němec na něj vzpomíná nejen jako na odborníka na slovo vzatého, ale také jako na vášnivého sportovce, přítele a kamaráda. Úžasné životy připravila Lada Krenková.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
8: Jiří Černý podle Michala Němce.
10: Dobrý den, já se jmenuji Michal Němec, jsem z kapely Jablkoň a v poslední době jsem taky z kapely Krajina Ro. A budu tady vzpomínat na Jiřího Černého, což byl můj přítel a kamarád a je to člověk, na kterého je rozhodně dobrý vzpomínat. A důležitý, protože pro nás muzikanty i nemuzikanty udělal strašně moc.
11: Já mám rád a myslím si, že většina lidí takové umění a takovou muziku, ze které vlastně vycházejí nějaké kladné podněty. Zbratřující, zličťující, nějaká krása, která člověka povznáší, která ho vede někam dopředu, která ho nestráží.
10: Ta mluva jeho byla prostě příjemná, to bylo, jak když člověka drbe na zádech.
12: Jestli se neobejdete bez obsahu písniček, tak dobře. Vesnická krasavice si stěžuje, že jí zlé babice schválně chtějí vdát za neduživého zlého pijana.
10: On byl prostě úplně obyčejný člověk, ale ve skutečnosti to výjimečný člověk. No. Když mi bylo 15, tak jsme byli někde na horách a měli jsme večírek, pouštili jsme si hudbu a byla ta Houpačka. A najednou šla úplně jiná hudba z jiného světa. Myslím, že to byl taky jeden z důvodů, proč se tak ze mě vlastně pak stal muzikant, protože doteďka si pamatuju všechno, jak ta místnost vypadala, protože to byl pro mě obrovský zážitek.
13: Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša.
14: Hovoříme o pořadu, který skončil písní Jdi domů, Ivane, že?
11: Běž domů, Ivane, běž domů, ale Ivane, který my jsme tenkrát hráli s mou tehdejší ženou pod jiným názvem, protože aby jsme to vůbec mohli zahrát, my jsme vlastně museli obelstít ty lidi, kteří za to zodpovídali redakčně, tak jsme se domluvili s autorem Jaromírem Vomáčkou, že se to bude jinak jmenovat. A on vymyslel, že se to bude jmenovat Dobře míněná rada a že to uvedeme jako melodii z operety Ryba a host. A musím říct, že jak nám to pak spousta lidí vyčítala, že to byla nezodpovědnost a zavolali si mě tehdy do rozhlasu na koberec a... No to nebudu rozvádět, já už jsem tenkrát si myslel, že je všecko prohraný, Smrkovský tenkrát už nějak odstupoval a zdálo se nám, že jako tou písničkou bychom mohli lidem nalejt ještě trošku dobré nálady.
10: Pak jsem tu Houpačku samozřejmě sledoval pilně, dokovat ji nezakázali. No a pak dlouho nic, já jsem do školy chodil mimo Prahu a tak, takže jsem byl tak nějako mimo to dění a jednou jsem tak víceméně náhodou přišel na jeho pořadu Malostranský besedy, dělal tam Pink Floyd, on měl takový ty pořady za mě, buď na všelijakou hudbu, ale tohle bylo zaměřeno na Pink Floyd, doteďka si to pamatuju, poprvé jsem ho viděl, jako jo. On je úžasný zjev, že jo, prostě a líbilo se mi to vlastně víc než koncerty, že jo, on je něco jiného vidět Pink Floyd na Strahově a něco jiného, když on k tomu mluví a tak, to znamená jeho hlas, jeho zjev, to bylo úžasný. Takže to na mě jako hodně působilo. No A pak, když už jsme hráli jako Jablkoň, tak jsme byli na nějakým festivalu, který moderoval. On tam za náma přišel, říkal, že se můžeme tykat. No tak já jsem byl z toho úplně nadšený, samozřejmě. A pak jsem se přestěhoval na Letnou a začali jsme se potkávat a zjistili jsme, že bydlíme naproti sobě. No a tak jsme se spřátelili a to už je 40 let, takže se s nás stali velmi dobrý přátelé. Chodili jsme běhat do Stromovky spolu. On byl šílený sportovec. Jako. No, když se mnou běhal po té Stromovce, tak si bral do každé ruky malou činku, aby z toho taky něco měl.
11: Dřív jsem byl na portě na kole a pak jsme měli takový cíl s jedním kamarádem, že prostě ráno vyjedem ve 4 od nás Letný od Stromovky a dojedem za Světla do Hodonína, což je 340 kilometrů, když se jede kolem Pardubic. No a tam opravdu v tom Hodonině jsme v 6:30 večer byli a od té doby jsem se považoval za krále silnice. Nebylo pro mě už zajímavý jezdit 90 kilometrů z Prahy do Plzně na kole, že jo.
10: On byl třeba druhej v přeboru republiky v lukostřelbě a on hrál výborně ping-pong, taky závodně. To mě rozčilovalo, protože jsme spolu hráli xkrát a on mě vždycky porazil. To zajímavý bylo to. On neměl takovou tu mechovou pálku, ale on měl tu úplně starou, klasickou, s tou gumou, s těma puntíkama. Ale hrál s ní výborně tedy. On pocházel jako z rodiny živnostenský, to znamená, že hned od malička měl takový problém, jo, trošku. Nestoupil do pioníra, takže to se s ním pak vezlo.
11: Já si myslím na to, jaké já jsem, protože, a teď to bude znít jako blbá skromnost, ale já opravdu si myslím, že jako má dobrá vlastnost je, že jsem pracovitý, to si myslím, že jsem na české poměry abnormálně, jinak si myslím, že jsem průměrně, velmi průměrně nadaný a že se to teď, až budou všichni mít možnost se uplatnit, tak se to rychle ukáže. Tak na to si myslím, že to se mnou v životě dopadlo docela dobře, ale jinak, kdyby nebyl 48. rok, já neměl rodiče živnostníky, nemusel bych jít na tu pitomou stavební průmyslovku, která mě nebavila, mohl bych jít na gymnázium, kam jsem patřil svým prospěchem, ale hlavně typem celým, tak mám dojem, že bych skončil jinde. Že buď bych byl historik, což mě bavilo hrozně a to jsem chtěl dělat, a nebo že bych asi vystudoval hudební vědu a dělal bych teda vážnou hudbu. Zřejmě bych byl operním kritikem, protože k tomu jsem nejvíc inklinoval.
10: On chtěl tedy na Gimpl nějak a na Gimpl ho nevzali, protože na to byl moc podezřelý. A vzali ho tedy na stavební průmyslovku, takže tu absolvoval. Pak byl už zase na Fildě, tam dělal češtinu a žurnalistiku, ale on byl všestranný, co se zajímalo o všechno, o politiku.
11: Já jsem si nikdy nemyslel, že politika by bylo svinstvo. Já myslím, že svinstvo je pro ty lidi, který by svinstvo udělali z čehokoliv. Tak ho udělají i z té politiky. Ale politika, tak jak ji prezentoval Masaryk, nebo Václav Havel, nebo i Margaret Thatcherová, pro mě nikdy nebyla a není svinstvo.

0: On byl milovník opery, on miloval operu, on znal hlasy všech zpěváků s tím Karlem Bermanem, slavným basistou, s tím i kamarádil nebo přátelil se.
1: Nejste vděčen osudu, že jste právě neminul Karla Bermana?
2: Jsem, já si myslím, že to je pro mě setkání, jakých bylo ani snad ne na prstech jedné ruky. To byl on, Ota Pavel, Lubomír Dorůžka, a pak už bych musel dlouho vzpomínat. A bylo to vedle přátelství s Josefem Heribanem asi mé největší operní přátelství, ale nejen tedy operní.
0: Ono ho to prostě táhlo k té hudbě. Tu operu měl rád odaživa. No a pak ho to tak nějak přirozeně zatáhlo do té hudby, která byla tehdy moderní, to znamená Big Beat, že jo, to bylo nový, teď to bylo tak jakoby trošku, nedá se říct zakázané, když svýho času taky vlastně, ale kdo prostě se zabýval Big Beatem, tak byl podezřelý v té době, byl za západní vlivy a takovýhle věci, než kvůli, že někdo zpívá anglicky, že jo, tak to bylo vůbec zloduch a on to právě propagoval, no. A skrz tu Houpačku a skrz ty různý pořady, který on měl v rádích, on těch pořadů bylo strašně moc, kde on to vždycky všechno on to pouštěl a teď k tomu řekl ty zajímavosti a to bylo právě strašně pěkný, protože on byl vždycky strašně dobře připravený.
2: Ve středu za mnou přišel Petr Novák, přines nahrávku z kuchyně, kde nahrál Já budu chodit po špičkách. V sobotu se to vysílalo a v úterý, podle toho, co lidi poslali, už bylo jasný, že novou hvězdou, která v té Houpačce porazí i Karla Gotta, je Petr Novák. No tak to si myslím, že to dodnes jako nikdo nezopakoval tohle.
0: Já si myslím, že všichni ty muzikanti, který ho znali a lidi kolem hudby, který ho znali, tak on byl opravdu velká autorita. Samozřejmě, že byli lidi, kteří ho neměli rádi. Já vím, že jeden nějaký muzikant po něm řekl, že je Lucifer české kritiky. A jako protože Lucifera si představil jako krásnou osobu, tak to on odpovídal, ale jak si ten vnitřek byl jiný. Rád.

0: Karel Plíhal má nové album. Je to teprve jeho čtvrté a není divu, protože o Karlovi je známo, že mu to trvá dlouho, než se rozmyslí a něco ze svých písniček pustí ven. Když byl křest tohohle alba v Divadle hudby, tak jeden z kmotrů, Marek Eben, Karlovi polichotil, zároveň si tak trochu partnersky postěžoval, že takový talent, jako je Plíhal, jde těm ostatním jenom na nervy. A skutečně, jak to řekl Marek Eben, Karel Plíhal je pekař, který se obejde bez těsta. On používá jen ty rozinky.
1: A když jsme vydali nějakou desku, která se mu jako vyloženě líbila, tak on zpravidla, když si to poslech, tak mi poslal SMSku, jako, že hurá a tak. A když se mu to líbilo míň, tak mi tu SMSku nenapsal. Ale vlastně nikdy se mi nestalo, že by mi něco jako zepsul vyloženě. A říkal taky, já jsem si od něj vždycky dřív nebylo, kde se dostat třeba k některým věcem, tak já jsem si hodně od něj půjčoval ještě LPčka a on říkal, já to sleduju, co si z toho, co jsem ti půjčil, to já to moc dobře vím, ale že by něco, co dělám nějak negativně hodnotil, to se mi asi nestalo, na což jsem strašně pyšný, protože já v té době, kdy jsem se s ním neznal a kdy jsem věděl jen, že takovýhle člověk úžasně existuje, tak jsem si říkal, kdy se to jednou, co dělám, líbilo tadyhle tomu člověku.

0: Já si pamatuju, že jednou se stalo, že moderoval narychlo nějaký mezinárodní pořad, asi festival to byl, a on jim na poslední chvíli vypadl, ten, kdo to měl moderovat, tak on ho na poslední chvíli požádal, jestli by tam nešel, a on tam bez jakýkoliv přípravy šel. A u něčeho se tam splet a pak někdo někde napsal, že jako jak se může takhle splít a tak. A on byl z toho jako takový hrozně rozhořčený a strašně, strašně ho to mrzelo. Říkal, no tak já už takovýhle věc nebudu brát. Já jsem se prostě, to je pravda, že to byla prostě chyba, ale v těch zmatcích všech a v tomhle já prostě jsem se na chvíli nezorientoval a bylo to špatně. Takže on takovýhle věci nes těžce, když věděl, že, jako je to, že ta kritika je pravdivá, a proto taky se tak poctivě vždycky snažil na všechno připravit a proto taky byl tak obrovsky vzdělaný.
1: Každý normální kluk je šťastný, když mu v pátek skončí škola. Ale my, co jsme spolu chodili na stavební průmyslovku ve Zborovské ulici, jsme se těšívali, jak se v sobotu dopoledne znova sejdeme se svým kantorem. Jmenoval se Jan Paul a byl to vysoký aristokratický docent. On, pan docent, měl nějaký politický škraloup a tak ho z vysoké školy přeložili k nám na průmyslovku, přestože patřil k největším expertům na beton a taky o něm napsal několik knih. A když ten Paul zjistil, jaké máme mezery ve všeobecném vzdělání, tak se skromně nabídl, že kdo chce, může s ním v sobotu na procházku Prahou. Chodili jsme jak diví a Paul nám ukazoval, který nový dům se v Nerudově ulici povedl a který by se naopak měl zbourat. Upozornil nás na básníka Otakara Téra a hned recitoval pár veršů. Zavzpomínal si na opery Richarda Wagnera. Ty se tenkrát v Praze nehrály, protože od konce války ještě nebylo tak daleko. Když ale o něčem mluvil Paul i o německém umění, tak jen zářil, a jak viděl, že nás to baví, myslím, že se mu trošku i zalesklo v očích.
0: On byl tedy ostrej, proto taky ten Lucifer. A když byl o něčem přesvědčený, že je to špatný a zbytečný, takový jako poplatný té době a tak, tak se vyjadřoval velice jasně. A byl jako poctivý, snažil se to dělat poctivě. Já jsem právě měl jednu takovou příhodu s ním, že jsme se potkali před domem náhodou a on říkal, vyšla deska jedný zpěvačky, kterou jsme měli oba rádi, ještě ve spolupráci s někým, udělala desku a on se mě ptal, hele, slyšel už si tu desku? Já jsem říkal, no, neslyšel. A on říkal, víš, já mám psát do toho recenzi a mně se to nějak nelíbí, ale byl z toho úplně špatný, protože zase věděl, že to se stane, že se někdo utne, že jo? Ale zase věděl, že ta jeho recenze, když ji napíše nějakou, že bude mít dopad. Slyšel jsem tu desku, nestála za moc. Ta recenze byla taková jako opatrná, protože nechtěl poškodit dobrý muzikanty, ale na druhou stranu prostě tak jako najevo, že to není ono, musel dát. No. Ale když něco mu připadlo blbý, tak tomu nedělalo problémy.
1: Řekl bych, že nejdůležitější vůbec je instinkt. Jako rozeznat sílu nového nápadu, nosnost, poznat, jestli někdo zpívá falešně, rytmicky. To, kdyby kritik nepoznal, tak to nemá smysl, aby se tím vůbec zabýval. To pokládám za samozřejmost, ale poznat u nové skladby a nového hlasu, jestli tam ten talent je nebo není, to je zásadní.
2: A jak se vyrovnáváte se skutečností, že tou svou kritikou a hodnocením můžete někomu docela převrátit život na ruby?
1: Ze začátku hodně špatně, je to velký problém, je to velká zodpovědnost. Zodpovědnost, kterou si skladatelé nebo interpreti vůbec neuvědomují. Ale Arnošt Lustig, můj kamarád, tak mě tuhle mou bolest vyvrátil. Říkal, hele, když někdo je bez talentu, tak je to úplně jedno, co o něm napíšeš. Dokonce i kdybys napsal, že má talent, tak stejně se neprosadí. A pokud má talent, tak je to taky jedno, co napíšeš, protože se prosadí. Ono to zní jako demagogie, ale já si myslím, že to v zásadě platí.

On tím svým působením ovlivnil několik generací lidí. On nás naučil, nás, který jsme se o to zajímali, tak předložil nám spoustu hudby, ke který bychom se jinak v té době nedostali. A navíc i tím, že to tak nějak bylo v éteru, takže poučoval i ty lidi, kteří se o to nezajímali. Že? Tak já si myslím, že několik generací on vlastně naučil poslouchat hudbu. A on taky ctil ty muzikanty. On měl samozřejmě nějaký preference, ale on říkal, že on jako kritik, že si nemůže dovolit, já už nevím, jak mi to tehdy formuloval, jsme se o něco dohadovali a já jsem říkal, že je to blbý a on říkal, že to nemůže takhle skrz ty žlázy z vnitřní sekrecí. Měl problémů spoustu s tím za socialismu, že ho zakazovali různě, že v rádiu vždycky někde se něco semlelo, tak ho vyhodili a tak. On to vždycky nes těžce a vlastně je paradoxně, já jsem si to uvědomil, když jsem takhle na to myslel, že on měl podobné problémy, ale i v té nové době, po revoluci, že taky vždycky někde byl a že ho jako vyhazovali. On asi takovou tou svojí přímostí a jasností těch věcí, který říkal, tak asi ty lidi některý štval prostě. On těch vyhazovů dostal vlastně spoustu a pamatuju si, že vždycky ho to trápilo. Ale netrápilo to, protože dostal vyhazov, ho trápilo kvůli té hudby.

0: On byl u zakládání toho občanského fóra a teď moderoval takový ty velké sešlosti, co v té době byly.
1: Provolání koordinačního centra občanského fóra a koordinačního výboru veřejnosti proti násilí. Včera v neděli 3. prosince dospěl velký společenský pohyb, jehož jsme všichni účastníky, k významnému bodu. Máme před sebou úkol zhodnotit to, co se stalo, a rozhodnout se, co bude dál.
0: Pak dostal nabídku na ministra kultury a to on odmít, protože on chtěl dělat ty svý pořady pro ty lidi, psát, on samozřejmě psal, že jo, ty knihy, to byl prostě jeho život. On byl velký kamarád s Václavem Havlem, kterýho si strašně vážil. A oni snad spolu chodili do tanečních, tam se snad poznali. Ve škole na Vysoký se potkal s Jiřím Dinsbírem, s tím byli taky kamarádi. A pak, když mu, já teď nevím, jestli mu bylo 60, asi myslím, že mu bylo 60 tehdy, tak Václav Havel za ním mu přišel pogratulovat až domů, čehož se taky strašně vážil, protože on žil v 6. patře a Václav Havel chudák už tehdy byl takový nemocnější a vyšplhal se až tam za ním.
1: Pokud v lidech bude taková touha po špíně, že skutečně jsou ochotní vážně přemýšlet o tom, jestli člověk třeba tak čistý, jako je Václav Havel, a to neříkám proto, že to je prezident, ale to říkám proto, že ho prostě znám a že má za sebou tolik práce a ta práce je hmatatelná, dá se to číst a celý svět o tom ví. Když se vážně zamýšlej nad tím, že tento člověk vůbec není teda o ním Havlem, ale že to je jakýsi nastrčený agent spola KGB, spola CIA, teď si o tom čtou, povídají si o tom v hospodách a tak, tak si říkám, no komu není rady, není pomoci, co se dá dělat?
2: Mají tě v ohrádce, za mříště vsadili andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf Šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf Šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.
0: Já jsem tak nějak víceméně věděl, že on až přestane moc jezdit s tou hudbou a jezdit s těma svýma pořadama, takže to už jako bude, to už bude konec. A pamatuju si, jak jsem u něj jednou byl a on říká, já jsem se dneska, měl jsem takovou bouračku a jako malou je nějaký plech a tak a byl jako ustaraný, tak co se stane, že člověk někde odřeje něco, on říká, no ale mohl jsem za to já.
1: Dřív jsem si říkal, aby mě nepovažovali ty mladí za fízla, že jo? Když jsem třeba byl někde vpředu na koncertu Depešáku nebo tak. No a dneska už si říkám, ne, tak oni si říkají, to je nějaký takový skinhead ze Starlej.
0: On měl zase kolem sebe partu lidí, kteří se ho snažili prostě udržet u toho, což bylo fajn. Ale pak už to nešlo, takže já jsem ho viděl den předtím, než umřel naposledy a to už jako moc ty věci kolem sebe nevnímal. Bylo vidět, že jako je mu příjemný, když s ním někdo je a prostě odešel, no.

Samozřejmě, že mi chybí, no, tak byl to kamarád, on mě prohlásil za nejlepšího přítele, myslím si, že s tím myslel jeden z nejlepších, čehož jsem si strašně vážil, a bylo to taky v tom, že i takový ty intimnější věci, že jsme opravdu spolu vlastně řešili a mohli jsme spolu mluvit o čemkoliv, no. On říkal, že vlastně věčnej není obraz, ale věčná je ta schopnost nebo ta síla, ten duch, s kterým

0: pořadu zazněly ukázky z písniček Havlíčku Havle Jaroslava Hudky, Když v noci sněží od skupiny Jablkoň, Za svou pravdou stát od skupiny Spirituál Quintet, Salome od Karla Kryla a také z písně Ráda se miluje od Karla Plíhala. Slyšeli jsme také ukázku z opery Carmen. Úžasné životy připravila Lada Krenková.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Ve dvě ráno zaslechla svědkyně tamhle z baráku ženský výkřik.
3: A jsou kamery, svědci jsou okolí.
4: Pánové, vy musíte víc komunikovat.
5: Proč se vrátil?
2: To jsme se slušně naběhli na vidle, že jsme o tou tiskovkou vydráždili. Výsledek, další skoro mrtvá ženská.
6: Co když se ale někde stala chyba?
7: Bylo by fajn, kdyby už to mělo nějaký výsledek.
6: Tak nás přesvědčte, že jste nezabil tyhle dvě holky.
8: Další díl minisérie Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
10: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
10: Srdcovky od Dvojky.
11: V pravidelném podvečerním čase se na Dvojce scházíme nad písničkami Od srdce, pro duši a pro uši. No a moc si vážím toho, že jste napříjmu. Je úterý 18. srpna, aktuální čas 18 hodin 33 minuty 31 vteřina a svátek mají dnes Heleny a Jeleny. První žije podle posledních zveřejněných údajů v České republice 74 391 a druhých potom skromných 560. Jméno Helena pochází z řeckého Héléné, což znamená světlo nebo také pochodeň. A v přeneseném slova smyslu je tedy Helena takovým světlem, které září. A jméno Jelena vychází ze slova jelen, tedy z označení zvířete, známého svou elegancí, silou a krásou. V mnoha kulturách je jelen symbolem míru, harmonie a duchovní osvěty. Jméno Jelena může tedy evokovat vlastnosti jako elegance, síla nebo vnitřní krása. Ze známých nositelek jména Helena to jsou či byly vedle svaté Heleny a dalších historických osobností zpěvačky Arnetová, Blehárová, Maršálková, Vondráčková, Vrtichová nebo Zeťová, herečky Růžičková, Čermáková, Dvořáková, Bušová a Fridrichová, dokumentaristka Třeštíková, filmová novinářka Hejčová, autorka kuchařek a režisérka audioknih Rytířová, atletka Fibingerová, běžkyně na lyžích Erbenová, spisovatelka Čapková nebo modelka a mis roku 1999 Houdová. No a se jménem Jelena jsem se potkal jenom jednou, a to v případě třetí, bohužel už zesnulé manželky spisovatele Pavla Kohouta, Jeleny Mašínové. Ke všem oslavenkyním teď letí z Dvojky sváteční blahopřání a právě začíná naše druhé hudební setkání s písničkami Od srdce, pro srdce, pro duši a pro uši v tomto týdnu. Při poslechu série ověřených a časem prověřených nahrávek vás vítá dokonalý poslech, příjemné vzpomínky a dobrý zvuk přeje, ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, od studiového mikrofonu Dvojky Miloš Skálka.

svou hudební vizitku přidal jako první do dnešního pořadu písniček Od srdce pro srdce, pro duše a pro uši, zakládající člen skupiny Rangers, zpívající kytarista a autor Radek Tomášek. Ze své domovské skupiny, která už se ovšem v té době jmenovala Plavci, odešel v roce 1973, stejně ve stejné době jako Petr Nárožný. No a od té doby je se svou vlastní skupinou na sólové dráze. Z kraje června oslavil 80. narozeniny a k těm 70., které slavil v roce 2016, mu vyšlo dvoj-CDčko nazvané Dům na nároží s podtitulem To nejlepší z let 74 až 2016. No a právě z téhle kompilace jsme společně poslouchali písničku, kterou Radek Tomášek převzal ze zpěvníku Roye Orbisona. Ta dostala původně s textem Williama Dease název The Fastest Guitar Alive, nejrychlejší kytara na světě. No a s textem Radka Tomáška se jmenuje Stál jsem vedle. Nahrávka vznikla v rozhlasovém studiu A v Praze Karlíně za doprovodu tamního rezidenčního orchestru pod taktovkou svého šéfdirigenta Josefa Vobruby a k Radkovi Tomáškovi se zpěvem připojil kolega z jeho skupiny, zpívající kytarista Karel Hovorka. 7. listopadu roku 2016 zemřel ve věku 82 let výjimečný kanadský zpěvák, skladatel, básník, spisovatel a svého času také profesor literatury na univerzitě v Torontu Leonard Cohen. Podle jeho syna Adama zesnul Leonard Cohen ve spánku ve svém domě v Los Angeles. Všestranný umělec a vizionář přitom tušil, že se jeho konec blíží. Předpověděl to v dopise na rozloučenou, na pohřbu své první velké lásky a potom znovu, když napsal Pane, jsem připraven. Leonard Cohen měl ve svém životě více osudových žen, ale jako svou můzu vždycky uváděl právě svou první velkou lásku, Norku Marianne Elen, se kterou žil v 60. letech na řeckém ostrově Hydra a v roce 67 o ní a pro ní napsal jednu ze svých nejpůsobivějších písní So Long Marianne s Bohem Marianne. Jeho první láska zemřela v 81 letech a v dopise na rozloučenou, který na jejím pohřbu Leonard Cohen četl, mimo jiné své milované Marianne vzkázal: Naše těla se rozpadají a myslím, že tě budu brzy následovat. Vím, že jsem tak blízko za tebou, že když natáhneš ruku, tak dosáhneš na tu mou.

Renesančne rozmáchlý Leonard Cohen, jehož novinkové album 9 autorských nahrávek nazvané You Want It Dark, chceš to temnější, vyšlo jenom pár dnů před jeho úmrtím, 21. října roku 2016. A my jsme jako vzpomínku na Leonarda Cohena poslouchali milostné vyznání jeho první velké lásce So Long Marianne, což je nahrávka z roku 1967. Pojďme k veselějším věcem. Skladatel, zpěvák a klavírista Jaroslav Uhlíř oslavil loni v září kulaté 80. narozeniny a stanice, kterou posloucháte, tedy Český rozhlas Dvojka, mu uspořádala ve velkém sále pražské Lucerny velkou koncertní poctu, na které jeho písně zaspívali mimo jiné Mirej Navrátil, Jindra Polák, Zdeněk Svěrák, Eva Burešová, Tomáš Klus, Marek Lambora, Milan Peroutka nebo Tereza Balonová. Teď však bude zpívat Jaroslav Uhlíř. Autorskou nahrávku skladby Mám nejhoršího koně s textem Zdeňka Svěráka pořídil na začátku července roku 1988 za doprovodu orchestru Pavla Nykla.

0: Mám nejhoršího koně v roce 1988, o tom byl přesvědčený Jaroslav Uhlíř. O hudební scéně Švýcarské konfederace toho popravdě řečeno moc nevíme, i když někdo si možná vzpomene, že ze Švýcarska je třeba DJ Bobo nebo formace Double, ale mnohem zajímavější hudební položka ze země Helvétského kříže se jmenuje Yellow. Tenhle vokálně instrumentální tandem tvoří Dieter Meyer a Boris Blank, přičemž onen basbariton na mnohdy objevných nahrávkách dvojice Yellow patří prvnímu ze jmenovaných, tedy Dieteru Meyerovi, který je také členem švýcarského národního golfového týmu. Oba dva jsou autory repertoáru své domovské dvojice, která poprvé uspěla za hranicemi rodného Švýcarska v první polovině 80. let. Není bez zajímavosti, že tahle dvojice, která působí od konce 70. let, zatím nikdy ve své dlouhé historii nevystoupila na koncertním pódiu. Tandem pouze nahrával a své snímky uváděl ve známost prostřednictvím rozhlasu, televize a samozřejmě CDček. Ale tohle nepsané pravidlo dostalo kdysi trhlinu. To bylo před 10 lety, protože Yellow si v roce 2016 pro svůj koncertní debut vybrali Berlín a v jejich koncertním programu samozřejmě nechyběl jejich hitparádový single z roku 1988 The Race, závod.
1: Srdcovky od dvojky.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on
1: Švýcarská dvojice Jelou a její závod, tedy race, je na hitparádový single z roku 1988. Blíží se 7. hodina. Večerní je úterý 18. srpna 2026 a aktuální čas 18 hodin 56 minut 36 vteřin. Dvojka vysílá živě. Dalibor Janda se narodil jako Václav Janda v březnu roku 1953 v Hranicích na Moravě a s muzikou začínal ve svém rodném městě s amatérským souborem Pacifik. Ve druhé polovině 70. let přesídlil do Prahy a s amatérskou skupinou Prototyp začal vystupovat na tanečních zábavách. Z kraje 80. let potom působil jako hudebník v nočních podnicích ve Švýcarsku a ve Spolkové republice Německo a v roce 1983 naspíval za doprovodu skupiny Josefa Kolína svůj první hit. Jeho melodii tehdy nazval autor textu Jan Krůta Jahodový koktejl a o rok později si Dalibor Janda založil vlastní profesionální doprovodnou skupinu, nazvanou opět Prototyp. Do našeho dnešního hudebního koktejlu přispěje Dalibor Janda jednou ze svých vlastních melodií, kterou textem opatřil jeho stálý už zmíněný spolupracovník Jan Krůta, který píseň nazval Padá hvězda. Nahrávka vznikla na konci října roku 1987 ve studiu Hrnčíře.

0: Dalibor Janda se skupinou Prototyp a padá hvězda do tvých vlasů. To byl hudební návrat do podzimu roku 1987.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
0: Ano, a je tady tradiční letní pátračka na dvojce. Tentokrát je to pátračka mrazivého léta, protože toto léto je na dvojce ve znamení vzrušujících příběhů, plných napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. Do vysílání jsou zařazovány thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové adaptace děl nejznámějších českých i světových autorů. No a součástí mrazivého léta je ona už klasická pátračka, ve které tentokrát hledáme hlavní postavy z oněch děsivých příběhů. Vyhlášení správné odpovědi a vítěze týdne se uskuteční každý pátek po 13. hodině v pořadu Šťastnou cestu. Tipovat, a to je důležité, mohou posluchači výhradně přes webový formulář na stránkách dvojky, tedy dvojka.rozhlas.cz, a to vždycky do pátku do 12 hodin. No a vítěz každého týdne získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci s ubytováním a spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. A teď poprosím Dášu v režii o dnešní indicii.
3: Od dětství jsem vyrůstal pod neustálým dohledem své dominantní matky, kterou jsem poslouchal téměř bez výhrad. I po její tragické smrti jsem ji neopustil a zůstal s ní tajně žít ve svém viktoriánském domě na kopci nad rodinným motelem u opuštěné silnice. Právě tam, v té temné budově plné stínů, jsem s úsměvem vítal osamělé hosty hledající nocleh. Na první pohled jsem působil jako milý, tichý a zcela nenápadný mladík, ale setkání se mnou často končilo mnohem krvavěji, než si návštěvníci dokázali představit ve svých nejhorších snech. Uznávám, že kachličkové sprchy v mém motelu nebyly zrovna nejvhodnějším místem pro klidnou očistu mysli a těla.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.
0: A vám, kdo budete tipovat, tak samozřejmě držím palce. A vracíme se zpátky k výletům proti proudu času, tedy k hudebním výletům. Britský zpívající autor, skotský rodák Frankie Miller spatřil světlo světa na konci roku 1949 a jeho rodištěm je Glasgow. V roce 2016 vydal album nazvané Double Take, dvojnásobná porce, které přineslo 19 nahrávek duetů s jeho ostrovními i americkými kolegy a kolegyněmi. Mezi nimiž najdeme jména jako Elton John, Huey Lewis, Rod Stewart, Francis Rossi ze skupiny Status Quo, Kid Rock, Kim Carnes, Willie Nelson, Paul Kerek nebo John Parr. Frankie Miller utrpěl v roce 1994 mozkovou mrtvici a od té doby nemůže mluvit, natož zpívat. A z iniciativy Roda Stewarta poskytla Millerova manželka spoustu Frankiem složených a jako dema naspívaných a nikdy nevydaných písní, do nichž se potom vespívali jeho hudební souputníci, také zmíněný Rod Stewart nebo americký rocker Joe Walsh. V dobách, kdy byl život Frankieho Millera zalitý sluncem, vznikla autorská nahrávka jeho zřejmě nejznámější písně Darlin. Na sklonku roku 1978 byl tenhle single Frankieho Millera na šestém místě přehledu nejprodávanější dvacítky ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska.

Skotský rodák Frankie Miller a jeho miláček, single s písničkou Darlin, byl na konci roku 78 v britské singlové dvacítce na 6. místě. Výjimečný zpěvák, tanečník, občasní herec, skladatel, hráč biliáru a bowlingu Jiří Korn, který 17. května oslavil 77. narozeniny, nás právě teď čeká. Ve dnech 16., 17. a 18. října uvede Jiří Korn v Kongresovém centru Praha svůj nový a současně prý poslední koncertní projekt. Tak uvidíme, nikdy neříkej nikdy. My se nyní s Jiřím Kornem vydáme na výlet proti proudu času a zastavíme se v roce 1978, kde jsme právě byli s Frankiem Millerem. Tehdy na soutěžním festivalu v Irské republice ve městě Cavan získal Jiří Korn hned několik trofejí, a to s anglickou verzí melodie Eduarda Parmy You're My Voodoo. Autor českého textu Zdeněk Borovec potom písničku nazval Žal se odkládá a její nahrávka vznikla v příštím roce. Tak tedy ještě onen název zopakuju. Žal

0: šál se odkládá a Jiří Korn. Tolik nahrávka z roku 1979, ve které se ve studiu Davice o hudební doprovod postaral orchestr autora hudby Eduarda Parmy a k tomu dívčí sbor Jezinky. Rodák z newyorského Brooklynu, zpívající autor a pianista Barry Manilow, v jehož žilách koluje krev ruských židovských předků, se narodil v roce 1946 jako Barry Allen Pinkas a 17. června, tedy nedávno, oslavil kulaté 80. narozeniny. Na začátku své hudební dráhy, což bylo v první polovině 70. let, doprovázel v newyorských klubech na klavír zpěvačku Bette Midler a jako producent je podepsaný hned pod jejími dvěma prvními alby. Potom složil pár jinglů pro televizní reklamy a na vlastní pěst se poprvé prosadil na přelomu let 74-75 se svým debutovým hitparádovým singlem Mandy, což je písnička, kterou v roce 72 uvedl ve známost v autorské nahrávce Scott English. No a protože i v pop music se dějí zázraky, singer Barryho Manilowa vyletěl tehdy schodně rovnou na první místo singlových žebříčků amerických hudebních týdeníků Billboard, Cashbox, Radio and Records a Record World, zatímco ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska byl v tamní singlové 2011. A u nás doma tuhle písničku svého času spopularizoval Karel Gott pod názvem Jsou svátky a jsou dnes vánoční trvalka. Jedním z mnoha hitů Barryho Manilowa je také písnička o nočním podniku Copacabana, a to v nahrávce z roku 1978. V příběhu písně se v tomto newyorském klubu potkávají Tony a Lola, která tam působí jako tanečnice, a láska je na světě.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Pozvánka do druhdy vyhlášeného newyorského nočního klubu Copacabana Barry Manilow a jeho hitparádový single z roku 1978. Jinak stejnojmenný klub býval po dlouhé roky jednou z velkých nočních zábavných atrakcí v Havaně. Eva Pilarová, rozená Bojanovská, která odešla na věčnost 14. března roku 2020 ve věku 80 let, patří do onoho slavného čtyřlístku velkých hvězd naší populární hudby, které kromě hudební kariéry spojuje také ročník narození 1939. Onu čtyřku, kromě Evy Pilarové, tvořili bohužel už také zesumlí kolegové Naďa Urbánková, Karel Gott a Josef Laufer. Evu Pilarovou na cestu ke hvězdám odstartovalo angažmá v divadle Semafor, kde získala angažmá v roce 1960. Na semaforském jevišti hrála mimo jiné ve hrách Nocturné, Papírové blues, Taková ztráta krve, nebo Ve třech Zuzanách, a v duetu s Jiřím Suchým naspívala svůj vůbec první semaforský snímek Sup a žluva, a jejím prvním samostatným singlem se stala písnička z repertoáru Elvise Presleyho, kterou Jiří Suchý opatřil českým textem a nazval Co je to láska. V posluchačském povědomí ovšem žije pod sloganem Že kočka není pes, že včera není dnes. My se na pozvání Evy Pilarové vydáme na konec února roku 1971, kdy za doprovodu rozhlasového orchestru naspívala v Davidském nahrávacím studiu melodii Karla Svobody, kterou autor textu Jiří Štajdl nazval Caruso mi zpívá.

Caruso Arie mi zpívá. To byla nahrávka Evy Pilarové z konce února roku 1971. Aktuální čas máme 19 hodin 25 minut, k tomu 7 vteřin dvojka vysílá živě. Čeká nás majitel neuvěřitelně sexy hlasu, americký zpívající autor Barry White, rodák z Galvestonu v Texasu, ročník 1944. Měl velké úspěchy v 70. letech a v letech 90. ho zpátky na hudební výsluní katapultoval televizní seriál Ally McBeal, protože jeho ústřední hrdinka měla ráda právě jeho písničky a posluchači se začali o Barryho Whitea znovu zajímat. Jedním z velkých autorských hitů Barryho Whitea z přelomu let 74-75 je nahrávka písničky You're the first, the last, my everything. Jsi moje první, jsi moje poslední, jsi moje všechno. No a právě ta teď začíná na dvojce znít.

Barry White a jeho transatlantický hit z přelomu let 74-75 You're the first, the last, my everything, si moje první, moje poslední, moje všechno. Velkomoravská univerzita Strécovská a Tetínská, to je ctihodná brněnská instituce, v jejíž vědecké radě Alma Matris zasedali mimo jiné jazzman, skladatel a trumpetista Jaromír Hnilička, spisovatel a divadelník Vladimír Fuchs nebo kdysi velice populární zpěvák Štěpán Mátl. No a právě Štěpán Mátl teď bude zpívat. Narodil se na začátku srpna roku 1939, vystudoval fakultu strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, kde získal inženýrský titul, ale jeho životní láskou se stala muzika. V brněnském rozhlasovém studiu naspíval více než stovku písniček a v roce 1967 vznikla za doprovodu orchestru Studio Brno nahrávka jedné z melodií světoznámého řeckého skladatele Mikise Theodorakise, kterou českým textem opatřil Jan Šimon Fiala a píseň nazval Vítr ví své. Štěpán Mátl odešel na věčnost v polovině dubna roku 2015 ve věku 75 let.

0: Štěpán Mátl, velký smyčcový orchestr Československého rozhlasu Brno pod taktovkou Jiřího Hudce, vokální sbor a Vítr ví své, brněnská rozhlasová nahrávka z roku 1967. Americká zpěvačka a herečka známá jako Cher se narodila v Kalifornii v květnu roku 1946 jako Sherlyn LaPierre, ale to na jaře tedy oslavila kulaté osmdesátiny. V 15 letech potom přijela příjmení svého adoptivního otce a stala se z ní Sherlyn Sarkisian. První solový hit Cher, nahrávka skladby Boba Dylana All I Really Want To Do, to jediné, co chci opravdu dělat, bodovala v roce 65 na 15. místě amerického singlového žebříčku Billboardu. Ve dvojici se svým manželem, tedy v tandemu Sonny and Cher, byla ale s nahrávkou Sonnyho skladby I Got You Babe, Dostal jsem tě lásko, už ve stejné době na místě prvním, stejně jako ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska. Cher však po celou dobu svého působení ve dvojici Sonny and Cher natáčela také sólově a nás teď čeká její verze velkého autorského hitu Bobbyho Hebba Sunny, který známe v české verzi Hany Zagorové. Cher svou nahrávku pořídila, stejně jako autor Bobby Hebb, v roce 1966.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

písničkách od srdce, pro duše a pro uši to byla Cher a to v cover verzi velkého autorského hitu Bobby Leba Sunny. Byl rok 1966. V následujících minutách nás vzpomínka na Mackieho Žbirku vrátí do roku 1983, kdy vyšlo jeho album 14 původních novinek nazvané Roky a dny. Všechny melodie složil Mackie, všechny texty napsal Kamil Petraj. No a z tohoto alba pochází nahrávka písničky, kterou autor textu nazval Denisa.

Mekyš Birka, jeho Denisa, respektive Denny, nahrávka stará neuvěřitelných 43 let. V neděli jsme si připomenuli 49. výročí náhlé smrti Elvise Presleyho. S písničkou Good Luck Charm, Talisman pro štěstí, bodoval Elvis na jaře roku 1962 a český text k téhle písni mu napsal Michal Bukovič pro Karla Zicha. Skladbu nazval Bůh nám přál a Karel Zich tuhle písničku naspíval v roce 1996 v rozhlasovém studiu A v Praze Karlíně za doprovodu Big Bandu Rádia Praha pod taktovkou Felixe Slováčka a s vokálním přispěním Presti Simo Singers.

Karl Zicha Bůh nám přál, 30 let stará nahrávka z karlínského rozhlasového studia. Dnešní vydání písniček Od srdce pro srdce pro duše a pro uši zvolna končí, ale dvojka ta samozřejmě vysílá dál. Je tady hudební tečka, o kterou se postará někdejší kamarádské hudební seskupení Traveling Wilburys, které vytvořili oslnivé hvězdy světové hudební scény Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty a Jeff Lynne. Z prvního alba skupiny Traveling Wilburys z roku 1988 pochází elegantní single Handle with Care, Zacházejte opatrně, který se dostal do světových žebříčků na podzim onoho roku. No a tím také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali večer, který má smysl, hlavně zdraví a ať vás život baví, přeje od studiového mikrofonu dvojky v Praze, na Královských Vinohradech a na zítřejší hudební setkání s písničkami Od srdce se už teď těší Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude další pokračování nového pohádkového seriálu Pankrác a kouzelná zahrada. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. I ten nejmocnější kouzelník někdy potřebuje pomoc. Napřed to vypadá, že bude potřeba jen okopat a rozesadit jahody, které se mají v zahradě náramně k světu. Ale pak se ukáže, že bude potřeba vyléčit zahradníka. O tom všem vypráví dnešní pohádka na dobrou noc, která se jmenuje Léčivý lektvar. A nebude to tentokrát pan Krác, kdo kouzelný nápoj připraví.

0: Dobrý večer, děti. Vstávejte, Lenoši, sluníčko už je taky vzhůru. Budí jednou v neděli Bára rozespalé rodiče. Než maminka připraví snídani, obleče se, vyčistí si zuby a už vede kolo z garáže. Ne tak rychle, volá na ní tatínek z okna. Doma je spousta práce, na kolo pojedem až po obědě. A tak zatímco mamka jede na nákup, taťka vyměňuje rozbité okno ve skleníku, Barča běhá s konívkou od záhonu k záhonu a zalévá, co je třeba. Jak si tak představuje, co všechno v Pankrácově zahradě dneska zažijí, nedává pozor a místo fazolí zalévá výběh pro slepice. Slípky se tísní v koutě, poděšeně kdákají, vyhlídka na studenou sprchu se jim nezamlouvá ani trochu. Dávej přece pozor, volá taťka, ale je pozdě. Sotva opeřené kuře se nožkou zachytilo do uvolněného pletence drátů, které trčí z pletiva hned vedle vrátek a Barča ho kropí tak štědře, jako by chtěla, aby co nejrychleji povyrostlo. Během chvilky je zmáčené na kost a i když sluníčko dělá, co může, třese se, no, jako zmoklá slípka. Pánbů potěš, volá sousedka, která všechno vidí přes plot. To je zmok? To snad je vidět na první pohled, ne? Málem odsekne Bára, ale to už je tu tatínek, opatrně vyprošťuje kuřecí nožku z drátů, ale pak se zarazí a zvedne zmáčeného opeřence k očím. To je divný, černé kuře jsme tady jakživo neměli. Maminka, která zrovna přijela z nákupu, je sleduje zpovzdálí a taky se jí něco nezdá. Myslíte, paní Blašková, toho zmoka? Optá se sousedky a ta jenom kývá, křižuje se a belhá se pryč, jako by měla bůh ví jak naspěch. Barča mezitím přiběhla se starou látkovou plenou a balí do ní třesoucí se kuře jako panenku. Dej mu tohle, říká mamka a podává jí misku s mlékem. Ať víme, na čem jsme. Viděl kdy někdo slepici dávat mlíko? Diví se tatínek. Jenže kuře načepíří chocholku a hrne se k misce jako o závod. No páni, volá Barča, když se kuře nakloní k misce a zvědavě ji začne očichávat. A jak tak čichá? Začne se před jejich očima zobáček prodlužovat, obalovat srstí, po stranách za šošolkou se objeví malá ouška, ptačí nožky i křídla se proměňují v packy a než se vzpamatují, stojí před nimi myšák, velký skoro jako jejich kočka Míca. Popadne misku do předních a se zavřenýma očima chlemtá, jako by celé týdny nic nepil. Já to věděla, spráskne ruce mamka. Usadil se nám tu šotek. Co se tu objevil Pankrác, jako by ty potvůrky zrovna vyskakovaly ze země. K obědu zasednou ve čtyřech. Za stolem jsou, pravda, tři jako obvykle, ale vedle Bářiny židle obědvá šotek z misky, brambůrek omaštěný sádlem a zapíjí mlíčkem. Jenže nejsou ještě ani u moučníku, když tu ťuk-ťuk někdo klepe na okno. Maminka odhrne záclonu a venku Pankrácův mluvící havran. Dozrávají jahody, je třeba je protrhat, zbavit plevele a pozalívat, jenže na Pankráce sedla nějaká neplecha, je nastydlý celý hoří a nemůže se z postele ani hnout. Mám o něj docela strach, takhle zbědovaného jsem ho ještě neviděl. Kdo má ruce, pomáhá, ale na všechno voděnka s vílami a s faunem nestačí. Maminka s tatínkem rychle sklízejí ze stolu a Bára utíká pro kolo. Šotek za ní. Než se vzpamatuje, vyšplhá jí po noze vzhůru a hup do košíku na řídítkách. Za chvíli už všichni tři míří známou cestou k Rokli. jak jedou kolem meze, na které roste heřmánek a devatero kvítí, sesmekne se Šotek z košíku a začne trhat, co mu pod ruku přijde. Neblázní, na kytky není kdy, brzdí u něj Barča, ale Šotek se nedá. Utrhne ještě pár hvozdíků, než jí dovolí, aby ho zvedla zpátky na řídítka. Když dojedou před zahradu, dveře do maringotky jsou otevřené a uvnitř se přikrytý peřinou pobradu klepe Pankrác tak silně, až se celá maringotka houpe. Mamka mu sáhne na čelo a má jasno. To není obyčejná horečka, to je aspoň 40. Co takhle zavolat rovnou doktora, navrhuje tatínek. Napřed zkusíme srazit tu teplotu, rozhodne maminka. Barča jí pomáhá namočit obklad do studené vody a společně ho mužíkovi dávají na čelo a na obě zápěstí. Co naplat, pořád mu cvakají zuby, že je to slyšet až venku před maringotku. Tam si mezitím Šotek staví kruh z kamenů, jako by se nechumelilo. Pankrác je nemocný a ty si tu hraješ, vyjede na něj Bára, ale maminka jí krotí, počkej, určitě ví, co dělá. Myšák dostaví kameny, nanosí mezi ně třísky a hvízdne, až to očeše listí z nejbližšího keře. Než by se kdo nadál, myhne se mezi šípkovými kořeny salamandr a skočí doprostřed kamenného kruhu. Šotek nad něj na konstrukci z dubových větví zavěsí kotlík s vodou a ohnižil na jeho dno zamíří ten nejsilnější plamen, jaký svede. Voda se vaří v cuku letu a stejně rychle nahází Šotek do bublající vody po hrstech byliny, které prve cestou natrhal. Kvítí se rozvoní jako nejrozkvetlejší louka, jakou si Barča dovede představit. Vůně stoupá po schůdkách až do maringotky a obejme třesoucího se mužíka do neviditelné náruče. A kudy proudí, tudy léčí. Netrvá dlouho a Pankrác sedí na lůžku, už se netřese a dýchá zhluboka a klidně a s každým vdechnutím se mu vrací barva do bledých tváří. Ale to už Šotek přelévá nálev z kotlíku do plecháčku, chvíli s ním míchá na čerstvém povětří, aby trochu vystydl, a když se mu zdá tak akorát, honem po schůdkách k Pankrácovi. Ten mu ještě slabým hlasem děkuje a pomalu doušek po doušku hrnek vyprazdňuje. Co doušek, to nová síla, co lok, to síly dvojnásob. Zdá se, že pacient se rychle uzdravuje, směje se mamka. A opravdu Pankrác sedí na kraji postele, klátí bosýma nohama a usmívá se na celý svět. Šotku, ty můj zlatý fištulo, popadne Barča Myšáka do náruče a dá mu pusu na špičatý čumák. Moc a moc ti děkujeme, vždyť ty jsi lepší než 10 doktorů. Šotek se jí vykroutí, seskočí na zem a ukloní se až po pás. Bylo mi potěšením, má paní. Dala jsi můj jméno, teď ti bude sloužit, vysvětluje Pankrác a Barča, aby se všichni nedívali pořád jen na ní, vykřikne hurá na jahody. To jaro se jahod urodilo nebývale. Zahrada jich celé léto bude plná pro všechny, kdo přiložili ruce k dílu. A když večer v Bářině pokojíčku usíná Šotek Fištula v postýlce pro panenky, pomyslí si, že snad bude i pro ty, kdo k dílu přiložili packy. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Přeju příjemný úterní večer z dvojky. Krajina po bitvě. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. Martin Hrdinka a hitparáda dvojky v 21 hodin. Ve 22 hodin premiérová četba Zatloukání hřebů. Přijde také host nočního mikrofora a nechybí ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je úterní večerní dvojka a zvu vás.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Potkáváme se s vámi po 684. a to v sestavě již v dohledné době nehodláme měnit. Jaromír Ostrý stále vede coby režisér náš tým a další popřední místa zaujímají
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš.
1: Já bych ve vší skromnosti uvedl jméno autora tohoto seriálu, Josefa Veselého, a hned v sousedství knižního inspirátora Toulek Petra Horu Hořejše. Ještě jednou se vrátíme do roku 1805, jehož poslední měsíc začal bitvou v sousedství města Brna. Bitvou, jíž se však na přání vítěze začalo říkat bitva u Slavkova.

0: No. Bylo po bitvě, ale na českomoravském pomezí válka pokračuje dál. Kolem Brna pochovávají mrtvé a ošetřují raněné. Rakušané sice uzavírají s Francouzi příměří a Rusové ustupují do Uher, ale o kus dál na západ se ani neví, že došlo ke generální bitvě. Na Jihlavsku dochází až do 6. prosince ke srážkám mezi bavorským sborem a českou skupinou vojsk. Ani Bavoři, ani čeští vojáci nevědí nic o tom, co se odehrálo před Brnem, a vedou spolu válku na vlastní pěst. Při silnici z německého Brodu do Jihlavy je dokonce u městečka Štoky svedena dvoudenní bitva, ve které jsou Bavoři poraženi. Nechávají na bojišti 1600 mužů a Jihlavu vydávají bez boje Rakušanům.
1: Opět jsme nahlédli do knihy historika profesora Dušana Uhlíře Slunce nad Slavkovem.
2: Radost z úspěchu mezi rakouskými jednotkami však netrvá dlouho. Téhož dne, co obsadili Jihlavu, dorazil do města francouzský parlamentář, který požadoval s odvoláním na podmínky slavkovského příměří striktně vyklizení zabraného území až po demarkační čáru.
3: Rakušané museli vrátit všechny bavorské zajatce a veškerou kořist.
2: Bitva u Štoků udělala poslední tečku za válkou z roku 1805. na našem území.
3: Toto malé vítězství rakouských zbraní bylo náplastí na hlubokou ránu, kterou utrpěla rakouská vojenská prestiž u Ulmu a u Slavkova.
1: Dost chabá útěcha. Porazit Bavory zřejmě nebylo to též jako porazit Francouze.
3: Všichni to dobře věděli.
2: Několik křížů v krajině kolem Štoků a opuštěné vojenské pohřebiště u rozcestí před obcí Zábornou připomínalo ještě po nějaký čas tu opožděnou, zapomenutou bitvu.
1: Hlavní události se však přece jenom odvíjely jinde.
0: Francouzi vítězstvím rozplameněni a jakoby opilí odhodili veškerou lidskost i strach před smrtí a obrátili jako zuřivci všechnu svou snahu k ničení a loupežení všeho druhu.
1: Tak jako v obci Kučerově i jinde vypovídají obecní a farní kroniky o bezohledném počínání Francouzů na okupované Moravě.
0: Pozdější potomci občanů Vyškovských budou s velkou žalostí vzpomínat, jak město na znamení bubnu, dávajícího signál k plenění, bylo vyloupeno a do největší bídy přivedeno.
1: Od Jana Čupíka z Olšan se dochovala tato zpráva.
0: U Rousínova a Vyškova všecko zimní zasetí přišlo v nic. Všecko bylo na kopita vzato. Všecky dědiny zničeny na kolik mil. Žádnej dobytek tam nebyl. Žádný seno ani sláma. Tak byla ta krajina zničená, že se za mnoho let nevzpamatuje. Ti Francouzi tak škaredě s ženama a svobodnýma zle obcovali. Takže málo která čistá byla žena od nich okolo Rousínova a Vyškova.
1: A v Ivančicích vzpomíná na rok 1805. hrnčíř František Svoboda.
0: Město zdejší muselo jim hned během hodiny 2000 peněz výpalného složiti a 300 párů bot a střevíců, co se od sousedů hned všecko za hodinu muselo snést. Sousedi pak velký trápení od nich v domech měli. Všecko, co jen sobě vymysleli, žádali, třeba tu ani toho k dostání nebylo. Přece kvaltem všechno zceli. A lidi byli a za vlasy tahali, ať byl prostý člověk anebo bohatý. Třeba i duchovního spohlavkovali a sobě za posla měli.
1: I farář Gerlich z Dražovic, který 2 dny předtím hostil Napoleona, si postěžoval.
0: Dne 6. prosince mne Francouzi vyloupili, všechny světnice, jakož i sklepy a sudy prohlédli, šaty, bílé prádlo a také roucha odnesli, zabili drůbež, pokud zbyla, a na můj vůz všechno naloživše odešli. Škoda, kterou jsem tehdy utrpěl, mírně odhadována byla přes 1000 zlatých. Náhrada žádná.
1: A ještě nahlížíme do farní kroniky Měnínské.
0: Lid změní na všechen strachem pryč utekl a všechno v domech zanechal. Francouzské vojsko zůstalo tady ležet až do 4. decembra a teprv dobře hospodařili. Zabili lidem v Měnině 90 kusů krav, 200 kusů sviní, 1200 rozličných kusů drůbeže, sedlákům vzali 630 koní, kostel vyrabovali.
2: Nejhůř bylo v obcích, kterými prošla bitva.
3: Mezi zničenými domy zůstaly hromady mrtvých a raněných.
1: Telnický farář Petr Skřídlovský si zapsal.
0: V samé vesnici leželi mrtvoly zabitých Rusů a Francouzů a obyvatelé je pohřbívali. Do hospody bylo přineseno 68 raněných Rusů, z nich zůstalo jen 6 naživu. Na farním poli odměrky jsou šachty, z nichž jedna je naplněna 60 těly, druhá 50 a třetí asi 30 Rusy i Francouzi pohromadě.
1: Farář František Horký navštívil bojiště den po bitvě.
0: Do smrti nezapomenu na obraz rozličných ran ubožáků, tu ležících a ještě neobvázaných. Tomuto rozbili rameno, jinému ustřelili nohu, jiný měl pryč oči, ten měl roztříštěnou hlavu, zohavenou tvář, i trupy lidské sebou trhající. Některým scházely obě nohy, jiným sražena byla tvář, že bylo viděti chrup i jazyk. Mnohá tvář krví, všecka zbrocena a spitvořena, že ani oči, ani nosu nebylo rozeznati. Hlavy sezejícími ranami, napadrť rozbitá lidská těla, mnohá s vyhřezlými vnitřnostmi, kůň s ustřelenou zadní nohou, vstával a padal a ze střemene visela mu dolní polovice lidského těla. Slovem, kam oko pohlédlo, všude příšerný obraz hrůzy bitevní.
1: A správce brněnského tiskařského domu, Kajetán Unterweger, ten zase poznamenává.
0: Pobuřující a úděsná je při pohřbívání mrtvých na bojišti krutost Francouzů, kteří zde konají stráž a kteří podle výpovědi sedláků mrtvoli zahrabávají. Nutí sedláky házet ještě položivé lidi, když to jsou Rusové, beze všeho k mrtvým, a tak je pochovávati. Sedláci už nechtějí ven na bojiště pohřbívat, neboť je jim líto ještě živých lidí, které takto musí dorážet.
1: Jen těžko lze takovým svědectvím uvěřit.
2: Jsou však hodnověrně potvrzena i z jiných stran.
3: Lidé v tom prostředí hrůzy a děsu skutečně zvlčili.
2: S pohřbíváním mrtvých se nesmělo otálet, protože hrozila vypuknout epidemie.
3: Poddaní z vesnic kolem Slavkovského bojiště byli houfně naháněni na tuto hrobařskou práci.
2: Protože byl nedostatek povozů, celé svazky mrtvol na rychlo stažené řetězy byly vláčeny koňskými potahy k hromadným šachtám a tam honem zahrabávány.
3: Desítky takových masových hrobů jsou rozptýleny po celém bojišti a dodnes o všech nevíme.
2: Ještě ve 20. století vyorávali místní sedláci na svých polích nehluboko zakopané kosti.
3: Strach z epidemie nebyl neoprávněný. Každou armádu za pochodu doprovázely průjmy a jiná střevní onemocnění. K nim se přidávaly další nákazy jako tyfus, cholera, neštovice, mor.
2: Často ani nevíme, o kterou chorobu vlastně šlo. Dobové záznamy mluví často o zimnici nebo také o horké nemoci.
3: Také po Slavkovské bitvě řádila taková horká nemoc. V tomto případě to byl tyfus, který decimoval nejenom vojáky, ale především civilní obyvatelstvo Brna a okolí.
2: Zima byla mírná a blátivá a spousty nepohřbených mrtvol, lidských i zvířecích, celou situaci jenom zhoršovaly.
1: Máme zde opět svědectví od našeho starého dobrého známého Kajetána Unterwegera z Brna.
0: Hnilobná horečka a silná epidemie zde všude přibývají, což u nás způsobuje veliký strach. Přes 30 známých osob zde v poslední době zemřelo. Následek nezdravého vzduchu a přibývající nákazy z mnoha špitálů, které jsou plné nemocných a raněných, a také následek velikého sklíčení a malomyslnosti, jež napadla všechny zdejší obyvatele, neboť není vidět konec strašné bídy.
1: Epidemie musela být neméně tak zhoubná jako samotná bitva.
2: Kosila neúprosně staré i mladé a řádila několik týdnů.
3: V několika obcích jí podlehla až čtvrtina obyvatelstva.
2: Zvláště v Brně byla ponurá a dusivá atmosféra.
3: Vězňové ze Špilberka vyváželi denně z města mrtvé.
2: Epidemie přeskočila z Brna na předměstí a vojenské hlídky uzavřely všechny přístupové cesty.
3: V domech i na ulicích se vykuřovalo jalovcem.
2: Teprve když v druhé polovině prosince udeřily mrazy, přivítali je lidé jako vysvobození. Epidemie se dala na ústup.
3: 4 dny po bitvě zemřel v Brně generál Walibert a byl pochován s vojenskými poctami.
2: Generál Diebol zatím překonal těžkou krizi a začal se zotavovat.
0: Můj raněný generál, který se až doposud choval vždy klidně, začíná být neklidný a klade požadavky.
1: Naříká ve zprávě na svůj pech svému zaměstnavateli tiskaři Traslerovi, správce jeho domu Kajetán Unterweger.
0: Ráno v 10 hodin mne dal požádat, abych za ním přišel a sdělil mi, že potřebuje jednoho sluhu, který by byl ve dne v noci pro jeho potřebu v předpokoji. Dále požadoval dobrou kuchařku, která by mu vařila silné polévky. A požadoval také 8 nebo 10 lahví dobrého červeného vína, které by ho posílilo.
1: Přestože se nedobrovolný ubytovatel pana generála snažil, jak mohl, Diebol si na něj stěžoval na místním velitelství.
0: Generál žádal, aby bylo o něj pečováno přiměřeně jeho stavu, aby byl zásobován zvěřinou a abych mu opatřil pro jeho potřebu střídavě 3 ženské osoby. Municipalita mi to dala na vědomí dekretem, který si chci schovat. Vyjádřil jsem se, že nejsem žádný kuplíř a nehodlám už dělat víc, než co jsem dosud dělal, protože jsem už vydal 1300 zlatých za předchozí ubytování a že mne teď generál stojí měsíčně 450 zlatých. Dekret zdejší municipality najdete při svém návratu v krásném pozlaceném rámu, pověšený v komtoáru, kde dělá parádu. Schovám ho na věčnou památku, jak úřaduje naše municipalita, jak jsem jako váš zástupce dostal rozkaz dělat svému hostu dodavatele děvek ex officio.
1: Neměl to lehké pan Unterweger.
2: Jeho trable i ty finančního rázu však byly úsměvné ve srovnání s celkovým utrpením i daňovou zátěží.
3: Poražené Rakousko mělo v nejkratší době zaplatit Napoleonovi 100 milionů franků válečné kontribuce.
2: 18 milionů z této částky požadovali Francouzi od Moravy, tedy od těch moravských krajů, které byly obsazeny francouzským vojskem.
1: Logika tohoto požadavku nám zcela uniká.
2: Hlavní tíhu mělo převzít zemské hlavní město.
0: Žádné město nevytrpělo za této války jako Brno.
1: Říkalo se mezi lidem ještě dlouho potom.
2: Ještě dlouho přetrvávaly v kraji kolem Brna následky války.
3: Kromě epidemií sužoval město i venkov hlad.
2: Předčasná smrt jako následek podvýživy se přímo i nepřímo odráží ve statistikách té doby.
3: Nejvíce trpěly děti. V Sivicích například umíralo 4 roky před bitvou v průměru 9 dětí předškolního věku ročně. V prvním poválečném roce 1806 dětská úmrtnost prudce vzrostla. Tehdy zemřelo v nevelké obci 39 dětí.
1: Pověstí, mýtů a přímo utkvělých představ se kolem bitvy u Slavkova navršila spousta. O rybnících jsme se už zmínili.
2: Ale na zakopaný poklad nesmíme zapomenout.
3: Existují 3 různé verze o pokladu na bojišti nebo v jeho těsné blízkosti.
2: Tedy nejméně 3.
3: Nejde v nich ovšem o poklad napoleonský.
1: Taky proč by vítěz nějaký poklad zakopával?
3: Ne, jde o poklad ruský.
0: Když Rusové táhli ke Slavkovu,
1: začíná jedna varianta,
0: tábořila část vojska na polích u obce Vícemilic. Než pokračovali v pochodu, zakopali prý zde u studánky v údolí pod lesem vojenskou pokladnu a drahocenné věci. U Slavkova však všichni padli a poklad si neměl kdo vyzvednout. Na tom místě pak hoříval vždy na Velký pátek oheň. Viděl ho ovšem jenom ten, kdo v ten čas dokázal nepromluvit ani slovo. Nakonec prý poklad jeden vícemiličan našel. O svátcích pak u nich jedli na drahocenném nádobí a vůbec si žili za zobaně.
1: Tato verze patří spíš do říše pověstí. Historik profesor Dušan Uhlíř však může nabídnout přesvědčivější znění.
4: Vypráví se, že ve zmatku prohrané bitvy se snažili příslušníci ruského gardového preobraženského pluku zachránit svou plukovní pokladnu tím, že ji zakopali do země v blízkosti bojiště. Bylo to prý 6 plných sudů stříbra a 6 plných sudů zlata. Podezřelé na této legendě je už to, že se opírá o svědectví jediného člověka, jistého Josefa Andrejovského z Minska. Byl prý jedním z 50 mužů preobraženského pluku, kteří pod velením důstojníka poklad zakopávali. Andrejovský byl krátce na to raněn a léčil se v lazaretu v Olomouci. Když byl asi po roce propuštěn z nemocnice, vydal se hledat zakopaný poklad přímo na Slavkovské bojiště. Byl však zadržen policií a vykázán z rakouských zemí. Andrejovský se však nevzdal a po několika letech se z Ruska vrátil na Moravu posedlý vidinou pokladu. Tentokrát si počínal opatrněji a přistupoval k věci s důkladnější přípravou. Získal pro svůj plán 2 podané buchlovského panství a společně s nimi pátral po pokladu, vyzbrojen tehdy železnými vrtáky a dalším nářadím. Bylo to prý v prostoru mezi Slavkovem, Šlapanicemi a Křenovicemi v otevřeném poli, 10 kroků od potoka tekoucího k Slavkovu v místě, odkud je možné dojít do každé ze 3 obcí za půl hodiny. Na břehu potoka prý rostly vrby. Ani tentokrát však neměli hledači pokladu štěstí, nepořídili, neuspěli. Andrejovský nakonec sám prý informoval o svém tajemství úřady a zároveň požádal o povolení k pobytu na Moravě, kde se prý chtěl oženit.
1: Že by se poklad nenašel jenom proto, že svědek měl děravou paměť?
2: Ani to není vyloučeno. Určení místa, kde je poklad, je totiž podle Andrejovského nemožné.
1: Proč?
2: Protože místo, ze kterého by bylo možné za půl hodiny dorazit do Šlapanic, Křenovic i Slavkova, neexistuje.
1: Jak to?
2: Tyhle ty 3 obce leží totiž skoro na jedné pomyslné přímce.
3: Vyskytly se však zvěsti o místě, odkud jsou vidět věže 3 kostelů.
4: V roku 1829 došlo k úřednímu průzkumu označeného prostoru. Kopalo se na mnoha místech až do hloubky 2 metrů, ale zase se nic nenašlo. Po několika pokusech bylo odhledání upuštěno. Andrejovský sám se prý dostával do rozporu, jeho výpovědi si protiřečili, často upadal i do rozpaku, takže nakonec celá aféra s pokladem praskla jako mydlová bublina. Ale legenda jednou vypuštěná se houževnatě ujala a téměř v každé generaci se od těch dob našli lidé, kteří v ní uvěřili a vydali se znovu hledat slavkovský poklad.
1: Kdo hledá, ten najde. Pokud ovšem zrovna neplatí pravý opak.
4: V roce 1872 se stavila 2. kolej severní dráhy císaře Ferdinanda mezi Břeclaví a Přerovem. V kronikářských záznamech tehdejší obce Otrokovic najdeme k tomuto roku zajímavou zprávu. Při kopání na trati mezi Otrokovicemi a Tlumačovem u dvora Skály narazili prý italští dělníci, Barabové, na železnou truhlu plnou zlatých ruských mincí. Zpráva se rychle rozkřikla, než však přišli na místo vyšetřující orgány, zmizela truhla i z dělníky. Tady stopa definitivně končí. Možná, že šlo o nový ruský poklad ze Slavkovské bitvy. Kdo ví?
1: Kdo ví?
2: Praví se, že mnoho sudů se stříbrnými ruskými a polskými mincemi zapadlo při přípravě útěku ruského preobraženského pluku mimo Slavkov přes Křenovice směrem na královopolské Vážany a uvízlo v bažinách mezi Křenovicemi a Vážany údajně na pozemku pana Litery z Vážan.
3: Popis tehdejších událostí podal profesor Fojtík z Křenovic.
2: Před sovětskou okupací v 60. letech minulého století byly konány detekční pokusy v uvedených místech a dokonce se podařilo zaznamenat reagenci na kov.
3: Jenomže potom všechno utichlo.

Ještě celých 100 let po bitvě prozrazovaly sytějí zelené ostrůvky vegetace místo 22 hromadných hrobů jejich obětí. Celé století se tu vyorávaly kosti, nacházely zbraně, náboje i předměty osobní potřeby padlých. Po 100 letech se v samém středu někdejšího bojiště nad vesnicí Prací začala stavět mohyla míru, jako pietní schránka pozůstatků těch, kteří nechali své životy na bitevním poli v té nejsmutnější historii, v historii válek.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 684. schůzka s toulkami českou minulostí, 685. s podtitulem Cesta Matěje Kopeckého z jednoho konce mostu na druhý vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: A pro tu nejbližší půlhodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
4: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
7: Co říkáte této myšlence?
5: Jak to vidí?
4: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
7: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili pravidelnou reflexi událostí. V příštích minutách se zaměříme na dění na Blízkém východě. Pozvání přijala Lenka Martinková, politoložka, asistentka Fakulty sociálních studií katedry mezinárodních vztahů a evropských studií.

0: Rožoval. Poprvé Maskat s Teheránem dojednává pravidla plavby Hormuzským průlivem, táhne se oběma, mezi oběma zeměmi. Tak paní Martinková, jaká partie je rozehrána v tomto trojúhelníku?
1: Tak v tohle chvíli je Irán ochoten oficiálně jednat právě pouze s Ománem o tom, co bude s Hormuzským průlivem se dít dál. A samozřejmě to dává logický smysl, protože tyto dvě země geograficky mají tu administrativu pod sebou. Prezident Trump ale odmítá přijmout, že by byl z takové administrativy nebo celkově z toho provozu do budoucna nějakým způsobem vyčleněn a nepřijímá tu současnou nabídku nebo ten současný návrh, se kterým obě dvě země přišly, že si vlastně tu zprávu rozdělí tak, že severní i jižní cesta povedou z velké části iránskou a vlastně iránským územím a budou ale pod administrativou i Ománu a budou mít tím pádem, bude volný pohyb v tom Hormuzském prolivu, ale Irán bude mít z těch bezpečnostních důvodů kontrolu nad tím, nebo bude mít informace o tom, kdo kam pluje. A zatím se oficiálně ještě neřešily žádné poplatky nebo žádná vlastně zpráva té administrativy, což je ale v podstatě také na stole, protože tady ta zpráva bude vyžadovat nějaké finance a nemluví se o clu, ale mluví se o něčem podobném, vlastně nějaký poplatek právě za tu bezpečnost, za tu administrativu, za tu správu té cesty.
0: Je zatím, je to velmi složité, celá ta problematika také trvá už docela dlouho od 28. února. Co se týče zbližování Teheránu a Maskatu, tak je to, když řeknu, čirý pragmatismus?
1: Samozřejmě, je to pragmatismus. Irán s Ománem nemají až tolik společného, ale Omán se dlouhodobě staví do neutrální pozice v regionu a využívá té pozice právě k tomu, aby mohl komunikovat a mediovat všechny konflikty a spory, které se v regionu nastanou, protože dlouhodobě chtějí mít míromilovnou, stabilní, turisticky pozitivně laděnou politiku, retoriku a právě ta současná situace je staví do pozice, kdy si bohužel musí ty strany nějakým způsobem vybírat a musí s někým jednat. A oni se stále snaží být mediátorem. V podstatě, i když tuhle chvíli jednají za sebe s Iránem, tak pořád přijímají nějaké informace a předávají informace a i americké straně, aby se prezident Trump necítil 100% vyčleněn. Nicméně ta jednání jsou vlastně bilaterální. Prezident Trump do toho zasahuje tím svým prohlášením a těmi svými požadavky, které neustále opakuje, ale to nejsou ty požadavky, o kterých Omán s Iránem mezi sebou v tuhle chvíli jednají.
0: Jinak před pár dny Donald Trump řekl, že po skončení války prohlásí Hormuzský průliv za území Spojených států amerických. Spekuluje se, zda to myslel vážně. Tak jak vy to cítíte, paní Martinková?
1: Já se obávám, mimochodem, že ano, omlouvám se.
0: Jenom dodám, že Teherán na to kontroloval, že Hormuzský průliv zůstane pod jeho kontrolou.
1: Ano, protože regionálně ten Hormuzský průliv dlouhodobě byl pod administrativou správou především teda Iránu, ale přilehlých zemí. A potom bohužel se obávám, co máme americký záliv místo mexického a co prezident Trump vztahuje nároky na různá území po světě a nerespektuje suverenitu žádného státu, řeklo by se do této chvíle, tak si nemůžeme být úplně jistí tím, co skutečně myslí nebo nemyslí. A pro nás to může v tuhle chvíli vypadat jako vtip a pro místní to může vypadat jako velmi přehnané. Bohužel u prezidenta Trumpa si nemůžeme být jistí tím, že to nemyslí vážně a že není ochoten tamto loďstvo ještě nějakou dobu ponechat jenom proto, aby si zachoval tvář, řekněme, aby mohl prohlásit, my tady ještě pořád blokujeme průliv a bez nás se tady nic nepohne a on bude v podstatě tím nezbytným dítětem, se kterým se pak bude vyjednávat v okamžiku, kde se ty místní země dohodnou na provozu, na administrativě, na případě nějaké finanční částce, kterou za to budou vyžadovat a na tom, jak bude tady ten systém fungovat. Pak se teprve budou muset všechny ostatní země otočit ke Spojeným státům a dohodnout se, co budou dělat s nimi, aby vlastně z toho regionu odešli, aby tu blokádu ukončili a aby nastolili klid.
0: Vypršela 60-denní lhůta pro dohodu o ukončení války, kterou rozpoutali Spojené státy a Izrael 28. února útokem na Irán. Tu lhůtu v červnu stanovilo iránsko-americké memorandum o porozumění. Tak jakou představu má podle vás vůbec Bílý dům, potažmo i Irán o tom dalším vývoji, protože vidíme zatím minimálně americká administrativa nebyla schopna ukončit tu válku.
1: nebyla schopna ukončit válku americké administrace.

0: Administrativa nebyla schopna ji ukončit ani ta tehránská strana, protože obě dvě strany mají, mají požadavky a představy neslučitelné s realitou. Z té americké strany vyžadují takzvané maximální ústupky, maximální řešení. Vyžadují v tuhle chvíli to, že se má Irán vzdát, má prohlásit, že prohrál, má prohlásit tu svoji porážku a má se naplno vlastně oddat těm požadavkům, které Spojené státy mají, včetně jaderného programu, včetně právě Hormuzského průlivu a včetně kompletního vlastně podrobení si Iránu, změny režimu a tak dále, těch požadavků, které každý sám o sobě je v podstatě nepřijatelný, nepraktický, nerealizovatelný a do budoucna by ani nebyl nějakým způsobem možné jej kontrolovat to, že se dodržuje a nějakým způsobem to nastavit jako nový systém. A z té iránské strany v podstatě oni jsou mnohem pragmatičtější, jsou ochotní vyjednávat, což samo o sobě už je v podstatě ústupek. A stejně tak jsou ale ochotní se bránit silou a mají daná jasná témata, přes která i z bezpečnostního, i z toho právě politického hlediska interního a nemohou ustoupit. Jedním z nich je právě Hormuzský průliv, protože to je vlastně nejdůležitější strategická karta, kterou mají. A druhým z nich je právě ta bezpečnostní dohoda ohledně jádra, kterou můžou kousíček ustoupit, ale nemůžou se vzdát úplně na plné čáře, tak jak to požaduje prezident Trump. A bohužel ani jedna z těch stran se tím pádem nedokáže potkat v těch svých očekáváních. Takže jakékoliv memorandum, jakékoliv příměří dočasné, jakékoliv jednání bude naprosto beze smyslu do té doby, dokud požadavky z obou stran nebudou alespoň někde uprostřed a nebudou ochotní slevit ze svých představ.
1: A co tyto obě znepřátelené strany paní Martinková přiměje k nějakým ústupkům, k určitému, řekněme, rozumnému kompromisu pro obě strany? Protože zatím, jak to popisujete, jsou obě Spojené státy, Irán, obě země jaksi zabarikádovány ve svých pozicích.
0: Se Spojenými státy to bude problematické, protože tam jediné, co může fungovat, tak bude právě ten ekonomický a vnitřní politický tlak. V případě, že by na prezidenta Trumpa tlačila a vlastně už v tuhle chvíli to hrozí, že ztratí podporu v kongresu a do budoucna přijdou další volby a bude na něj tlak zevnitř a i od jeho podporovatelů kvůli ekonomické situaci, kvůli tomu, jak se Amerika dostala do izolace, kvůli tomu, že není právě schopen naplnit ty svoje sliby, pak po určité době tady tohle by ho mohlo postupně dotlačit k jednotlivým ústupkům, které samozřejmě budou rámovány tak, že je ten moudřejší, chytřejší a že to dělá právě pro blaho celého světa. Ale bude to pravděpodobně ještě trvat, protože tady ta situace bude muset být skutečně vážná a silná ve Spojených státech, aby měla dopad právě na to jeho neracionální prohlášení, na ten jeho přístup, který on vlastně v tuhle chvíli má. Protože on se nechová jako pragmatický a nepřemýšlí do budoucna třeba i o svém dalším zvolení, které samozřejmě víme, že za těchto podmínek není možné, ale nepřemýšlí ani o své vlastní budoucnosti tak jak to vypadá v tuhle chvíli.
1: A jak o své, asi se vám skočila do řeči, promiňte, budoucnosti přemýšlí teda Irán a teokratický režim?
0: Ano, přesně tak. Irán naopak právě o své budoucnosti přemýšlí a přemýšlí v tom dlouhodobém kontextu. Oni jsou si vědomi toho, že některé věci budou muset změnit a také je trápí velmi problematická ekonomická situace. Přes 35% populace žije pod hranicí chudoby a ten dopad ekonomický v současné chvíli vlastně je hlavně na běžné domácnosti, na běžné lidi, na menší obchodníky a to také není udržitelné. Takže oni v tuhle chvíli můžou navenek se tvářit jako velmi silní, ale dlouhodobě s tímhle nemohou dál pokračovat, protože to musí postupně začít řešit a musí někde ty finance a ty ústupky najít. Takže pro Tehrán dává smysl a oni mají v podstatě předjednané jednotlivé body, o kterých můžou nějakým způsobem ustoupit. Tam je ještě problematické, že oni vlastně potřebují schválení těch různých částí toho systému a i především revolučních gard, aby mohli vůbec o něčem dalším vyjednávat a jak daleko mohou ustoupit. A nicméně budou potřebovat, pro Irán to funguje zase tím smyslem a tím stylem, že jim musíte něco nabídnout na oplátku. Takže pokud tam bude právě nějaká zahraniční investice, nějaká energetická spolupráce, bezpečnostní spolupráce, pokud nějaká z těch dalších zemí třeba přijde a pomůže jim vyřešit některý z těch problémů, které vnitřně mají v tuhle chvíli, tak oni budou mnohem ochotnější a méně agresivní, řekněme, v tom svém vyjednávání a budou ochotní přistoupit na nějaký kompromis. Tam je bohužel to, že se to nepotkává s tou agresivní retorikou prezidenta Trumpa. Pokud by v tuhle chvíli Američané přišli a tak, jak na začátku vlastně říkali, že chtějí vyjednávat a že budou jednat o nějakých investicích, o omezení některých sankcí, o nějaké třeba právě té energetické spolupráci, která by nahradila jaderný program do budoucna, tak pak by se o tom dalo uvažovat.
1: Pohled politoložky Lenky Martinkové.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Saúdská Arábie, Pákistán a Turecko se před pár dny spojili a podepsali obranou dohodu. Spojila se ropná velmoc s jadernou velmocí a se zemí, která disponuje druhou největší armádou v rámci Severoatlantické aliance. Tak jak se na to díváte, paní Martinková? Jsou to tři regionální mocnosti, které mají různé bezpečnostní priority, rozdílné vojenské systémy, strategické partnery a přesto podepsali obranou dohodu.
0: Já bych řekla ne přesto, ale právě proto a z politologického hlediska musím říct, že to dává obrovský smysl. Samozřejmě jako Evropanka, která je chráněna na to, se na to dívám s trošku s obavami, ale jako politolog z toho globálního hlediska musím říct, že je, v podstatě je to ukázka dalšího progresivního vývoje a toho jejich strategického uvažování. Protože každá z těch zemí, jak jste řekla, má naprosto rozdílné podmínky, rozdílnou situaci i bezpečnostní, i politickou. A právě proto dává smysl, aby se spojili a je v podstatě velmi dobře, že jim to došlo v tuhle chvíli a že I právě kvůli tomu, co se teď v zálivu děje a kvůli tomu, jakou retoriku vede prezident Trump, tak vlastně přišli na to, že se musí spolehnout sami na sebe a že jediný způsob je spojit se. A my říkáme, že nic nikoho tak nespojí jako společný nepřítel, což se vlastně v tuhle chvíli děje. Ta ukázka americké síly a jejich působení v regionu ukázalo všem těm zemím a hlavně těm větším a řekněme trošku progresivnějším, že se musí umět spolehnout pouze sami na sebe. Takže dává smysl, že Saúdská Arábie, která má technologie, má finance a může si dovolit rozhodnout a v okamžiku splnit to, co si rozhodla kvůli tomu systému absolutistickému, který tam panuje, tak se může rozhodnout, že prostě něco takového uvede do pohybu. Pákistán, který sice nemá takové velké finance a nemá tak stabilní systém, můžeme říct, má ale obrovské množství vojáků, má na počet lidské síly a na počet těch zkušeností vojenských ze svého území a přetrvávajících konfliktů na svém pohraničí, tak má zase obrovskou vojenskou zkušenost a tu praktickou sílu, kterou může dát k dispozici. Saúdská Arábie má žoldnéřskou armádu v podstatě. Oni platí lidem z okolních chudších zemí, není tam žádný morální faktor, většina těch lidí nejsou dobře vytrénovaní, vycvičení. Je to armáda, kterou se nemůžete 100% spolehnout, že bude vaši zemi bránit. A Turecko, naproti tomu, jako už jste říkala, druhá nejsilnější armáda v NATO, ano, oni mají právě to obrovské know-how. Zaprvé mají silnou stabilní armádu, poměrně stabilní politický systém v tuhle chvíli a pak mají to obrovské know-how toho, jak ty instituce a jak takováhle aliance má fungovat. Protože všechno, co jsme je v tom NATO naučili, oni teď můžou nějakým způsobem a to, co oni dokázali aplikovat na svoji armádu, na svoji zemi, můžou přinést jako obrovský benefit jakékoliv další alianci.
1: Stanice Al Jazeera s odvoláním na index Global Firepower, který hodnotí obranné schopnosti 145 zemí světa. Tyto tři státy mají dohromady téměř 1 400 000 aktivních vojáků, 3 400 letadel, 6 000 tanků a disponují také různými námořními prostředky. Tak když se ještě podíváme na ty důvody vzniku, je to zamýšleno i paní Martinková jako koalice nejenom teda budování té vlastní bezpečnosti, ale třeba i koalice proti Iránu, Izraeli nebo jinému protivníkovi?
0: A zcela určitě je to zamýšleno jako obranná koalice. To je tak, jak je prezentována veřejně. A z těch informací, které máme, tak víme, že Irán se k tomu vyjádřil tak, že byl vlastně o této koalici informován. Já bych asi nebyla úplně skeptická i k tomu, že do budoucna může být součástí takovéhle koalice, právě proto, aby se docílil nějaké stability a nějakého míru. A samozřejmě je to ještě spoustu let před námi. Ale nevěřím tomu, ano, na jednu stranu to může být jako zastrašení a vlastně nějaký vztyčený prst varovný tomu, aby Irán do budoucna nechtěl dál rozvíjet svoje kapacity, protože tyhle tuhle alianci by nebyl schopen porazit a je tady alternativa ke Spojeným státům, která ho bude držet na uzdě. A na druhou stranu si nemyslím, že to je namířeno přímo proti Iránu, spíš si myslím, že je to namířeno, že je to taková ukázka té regionální síly i proti celkově jakoby do toho globálního hlediska. My tady si vystačíme, my si dokážeme pomoci spojit a udělat vlastně to, co vy děláte v jiných částech světa. Tím pádem to nechte na nás a my tady ani Američany, ani Evropany, my tady v podstatě nikoho dalšího nepotřebujeme. Ty země nejsou nepřátelské vůči Západu, ty země jsou z velké části i spojenci, nějakým způsobem Spojených států a ukázalo se, že už v podstatě mají dost tady té retoriky, mají dost toho, aby byli ve vleku a jsou samostatné. Vychovali se, vyrostli do té podoby, kdy dokážou tady tu zodpovědnost za svou bezpečnost převzít sami, chtějí, aby to bylo jasně viditelné a není to, za mě to není přímo namířené proti Iránu, samozřejmě může to tak sloužit jako takový balance check, aby se Irán nepokoušel o další rozvoj zbraní armády, protože to nebude schopen nějakým způsobem vyvážit, i kdyby do toho dal napnout všechny kapacity do budoucna. Takže to může naopak zase zpomalit tady to zbrojení a tady tu nebezpečnou situaci, kdy Irán bude mít obrovskou armádu, obrovské zásoby balistických střel. Co se týká Izraele, tak to je asi trošku jiná otázka, protože nikdo z nás vlastně neví, co z Izraele, co je jejich cíl, co je jejich endgame, jakým způsobem se to může vyvíjet a už je velmi těžké předvídat, protože Izrael v tuhle chvíli vlastně neposlouchá ani Spojené státy, ani žádné jiné spojence, těch spojenců příliš mnoho nemá a nikdo neví, jak si Izrael vlastně představuje budoucí mapu Blízkého východu. Takže v tomhle ohledu bych řekla, že ano, takováhle aliance je na místě v okamžiku, kdy nevíte, co někdo, jako je Izrael, v tom regionu zamýšlí, co udělá a jsou další menší státy, které by mohly spustit nějaký poplach, nějakou paniku, začít nějaký konflikt už jenom z toho, že budou v podstatě vystrašení a že jsou příliš blízko. A můžou být další na ráně. A z toho důvodu věřím, že tady ta aliance bude teďka velmi rychle získávat další členy, jako například Jordánsko, protože tyhle země se budou potřebovat nějakou záštitu.
1: Pro které další země toho regionu, když jste už zmínila tedy Jordánsko, by přicházelo v úvahu připojit se k tomuto paktu?
0: Tak zcela určitě, a až se to, řekněme, těžko nahlednuté vnitřní politické situace, a tak další na snadě by byl Irák a Sýrie. To jsou další země, které nejsou samostatně schopné se vlastně dlouhodobě bránit. Ten systém ani armádu v tuhle chvíli pořád nemají stabilní bezpečnostní záruky. Získávali od vlastně z velké části od zahraničí a mají spoustu vnitřních bezpečnostních problémů. Takže to jsou další země, u kterých ale bude problematické je přímo do nějaké aliance, dokud nesplní určitá kritéria.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: V městském studiu Českého rozhlasu zůstává politoložka Lenka Martinková z Masarykovy univerzity Brno. Hovoříme o paktu z Mekky, také se mu říká sunnické nebo muslimské NATO s odkazem na podobný článek v té dohodě, jaký je článek 5, který je také v alianční smlouvě. Paní Martinková, zastavme se ještě u cílů Spojených států na Blízkém východě.
0: Ano.
1: Jak je vy vnímáte? Jaký byl třeba a je přínos Ameriky v oblasti Blízkého východu, v oblasti Perského zálivu? Vy už jste naznačila, že bychom mohli očekávat vzhledem i k této nové alianci Saudské Arábie, Pakistánu a Turecka, že by ta role Spojených států se mohla zmenšovat. Tak jak vy to vidíte?
0: Já to vidím tak, že role Spojených států na Blízkém východě už se dávno přežila. Spojené státy v podstatě už tak 15-16 let v tuhle chvíli a tomu regionu nic nepřinášejí jako pozitivního, spíš naopak způsobují problematickou situaci a zpomalují ten region v tom, aby se vytvořil právě nějakou vlastní stabilní situaci, nějaké vlastní aliance, nějakou vlastní bezpečnostní strategii. A Spojené státy tu měly velký bezpečnostní a ekonomický význam v minulosti. Byly garantem bezpečnosti, garantem stability, byly tím zlým policajtem, který tady prostě měl své základny a stál tady v případě, že by se někdo jenom pomyslel na to napadnout nějakou jinou zemi, provést nějaký útok a i s ohledem na ten nárůst teroristických útoků v minulosti. tady mělo smysl, aby tady byli. Byli sem v podstatě pozváni těmi jednotlivými zeměmi, protože v rámci boje proti terorismu ty země se předháněly o to, kdo se ukáže více prozápadní, aby s tím terorismem nebyl spojován, aby měl nějakou budoucnost, aby se mohl ekonomicky i turisticky rozvíjet a aby v podstatě byl vidět jako progresivní, bezpečná země.
1: Možná jenom vám tady do toho vstoupím, protože se blíží 25. výročí 11. září teroristických útoků na Spojené státy, tak souvisí to do značné míry právě i s tímto?
0: Ano, zcela určitě to souvisí, protože, jak jsem říkala, ano, v té době mělo smysl mít Američany na svém území a byl důvod je pozvat a byla to záruka bezpečnosti, byla to vlastně pomoc do budoucna a pokud za vámi Američané stále, tak i ekonomicky jste měli nějakou jistotu, že tam budou proudit zahraniční investice, že s vámi budou spolupracovat, že se budete moct dál rozvíjet, budete mít technologie, know-how, v případě Saudské Arábie třeba právě dodávky zbraní. A ano, v minulosti ta role jako vlastně učitele, jako zásobitele a výcvik vojenských sil, Američané byli zcela určitě důležitý prvek toho, jak se Blízký východ vyvinul, jak se některé země dokázaly vlastně zvednout do té současné podoby a osamostatnit. Což je vlastně dobře. Ukázalo to, že ti Američané udělali obrovský kus práce v okamžiku, kdy ty země se dokázaly z toho chaosu, ve kterém z velké části politicky a vojensky byly, dostat do situace, kdy jsou samostatní a dokáží vlastně replikovat to, co jim Spojené státy celou dobu ukazovaly. Ale teď už ten žák se vlastně dostane do stavu, kdy už nepotřebuje svého učitele. A v tuhle chvíli Spojené státy to, co na Blízkém východě dělají, tak je ekonomicky, bezpečnostně, politicky a obrovským negativem pro všechny ty země. Většina těch zemí schytala nějaký útok, ať už odvetný, nebo s nějakou zboudilou střelu, jejich lidé umírali, jejich infrastruktura byla zničena, jejich finance, jejich trhy šly dolů právě proto, že třeba nemohly běžně fungovat tak, jak jsou zvyklí fungovat. Jejich infrastruktura bude vyžadovat léta a spousty investic, aby se vrátila minimálně do toho stavu, v jakém byla předtím. A v tuhle chvíli Spojené státy nadělají mnohem víc škody než užitku.
1: A budou tyto země, které popisujete, země Blízkého východu, které prošly válkami, ať už třeba Sýrie nebo zmíněný Irák a další, budou schopny vlastně stát už na těch vlastních nohou? Ekonomicky, politicky, jaké jsou ty šance, aby to byly země stabilní, funkční?
0: Většina těch zemí bude schopná stát na vlastní nohou. My musíme se trošku oprostit od toho, že my si představujeme, my máme svoji západní a vlastně naši liberálně demokratickou představu o tom, jak má ta země vypadat, jak má fungovat, jaké standardy má naplňovat, aby my jsme ji viděli, jako že je ta progresivní, moderní a stabilní. Ale ty parametry a ty standardy tady v tom regionu a v těch jednotlivých zemích, v těch jednotlivých komunitách jsou jinde. A my nemůžeme soudit podle našich měřítek. Ty země jsou samostatné, schopné a když jim dáme dostatek prostoru a vlastně tu flexibilitu, tak oni si ten systém a tu ekonomickou i bezpečnostní stabilitu zajistí v podstatě sami. Je velkým problémem snažit se tam aplikovat, to jsme si zjistili i v Afghánistánu, i v Iráku, že je obrovským problémem, pokud my se tam snažíme nějakým způsobem napasovat ten náš model, tu naši šablonu na to, jak má ta země vypadat a vyvíjet se.
1: Pohled Lenky Martinkové, politoložky, asistentky Fakulty sociálních studií katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity Brno. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji krásný den do Brna.
0: Naslyšenou. Děkuji vám za pozvání, naslyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
2: Přeji dobrý poslech a také dobrý příjem vašeho rádia. Léto je v plném proudu a před námi je další vydání vaší oblíbené hitparády. Mám pro vás hitparádu, ve které jako každý týden představím tři novinky a ty budou mít Michal Hrůza, Petr Kusko a Šimon Bylina. No a samozřejmě také odprezentuji žebříček tak, jak jste ho sestavili vy, vašimi hlasy od 9. až po první místo. A pozor, máme změnu na nejvyšší příčce. Sám jsem zvědav, kdo vyhraje. Začneme ale hitem, který jsme v hitparádě už slyšeli. Je to hit, který vznikl v roce 1968 a naspíval ho Václav Neckář pro televizní pořad, který se tenkrát jmenoval Zvědavá kamera. Natáčelo se na Staroměstském náměstí. Tedy video se natáčelo na Staroměstském náměstí v září roku 1968. No a protože se blíží 21. srpen, což je datum, které nemáme moc rádi, ale musíme si ho připomínat, protože to je stále aktuální hrozba pro naši republiku, tak teď si připomeneme právě tu písničku, která tenkrát vznikla a její atmosféru. Ale pozor, není to původní nahrávka, i když hlas Václava Neckáře díky moderním technologiím zůstal, ale má nové aranžmá, které je naprosto současné. Takže autoři Jan Neckář, Ivo Fischer, zpěv Václav Neckář, Píseň pro mne.

Píseň pro mne, a i když tahle ta písnička získala moderní zvuk, zachovala si emoce, které jí Václav Neckář vtiskl v atmosféře roku 1968. A navíc se ta písnička stala jakýmsi symbolickým vzkazem Palachovy generace, upozorňujícím na pocity nejistoty a obavy z budoucnosti, které v souvislosti s dnešní politickou situací získávají stále na aktuálnosti. A kdybyste si chtěli tu písničku, kterou jsme teď poslouchali, společně poslechnout, tak si najděte na Spotify nebo na YouTube náš seznam videí anebo písniček. Je tam vždy napsáno Hitparáda Česká 12 2026. No a tam ta písnička je. A teď už jsou tady novinky. Zpěvák Michal Hruza přichází s novinkou Na moment a je to novinka z jeho alba Kouzlo samoty, které vyšlo v listopadu loňského roku.

Jedna z novinek letošního léta roku 2026 a první novinka dnešní hitparády Na moment, autor hudby, autor textu a také interpret Michal Hruza. Do toho času, který prožíváme a také do letního zvuku dvojky a jakéhokoliv dobrého rádia, jasně zapadne dnešní druhá novinka. Napsal si ji sám pro sebe Petr Kusko, je to taková rozverná písnička, ve které hraje i akustické ukulele. Chci ti říct...

0: Tykně do zadečku.
1: Dnešní druhá novinka, celkově 98. novinka této hitparády v letošním roce, Petr Kusko, hudba, text a také interpretace Chci ti říct. Šimon Bylina navazuje na debutové album novým singlem, který se jmenuje Vše, co odevzdávám, a Šimon Bylina přichází právě s tímto novým singlem, ve kterém propojuje nakažlivou taneční energii s intimní výpovědí o blízkosti, důvěře a také síle odevzdávání. Sválně si to poslechněte, hypnotický refrén, inspirovaný španělskými a arabskými rytmy, doprovází text plný obrazu proměny, splynutí a vnitřního růstu. Tahle ta písnička zachycuje okamžik, kdy se člověk přestává bránit vlastním emocím a nachází svobodu právě v tom, co dokáže druhým i životu odevzdat. Šimon Bylina nenapsal tu písničku sám, ale společně s ním jsou mezi autory i Adam Vopička a Martin Procházka.

0: Dnešní poslední novinka Šimon Bylina, Vše, co odevzdávám, a já k tomu ještě dodám, že Šimon se momentálně připravuje na sérii podzimních koncertů, a to ke svému debutovému severnímu albu, ale tahle novinka tam pravděpodobně také zazní. Proč by si ji samozřejmě schovával na jindy?
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
0: Tato oficiální hitparáda Českého rozhlasu, ve které jenom vy rozhodujete svými hlasy o tom, jak dopadne pořadí každý týden, představila v roce 2026 už 99 nových českých písní, nových původních českých písní, anebo cover verzí s českými texty. Z těch 99 písniček my dnes 12 slyšíme, to znamená, teď jsme slyšeli 3 novinky, a pak bude ještě 9 největších hitů týdne v žebříčku, který já tady mám před sebou, ale ty novinky to mají vždycky nejtěžší, tak si je teď v klidu zrekapitulujeme. A já také připomenu číslo, na které budeme hlasovat, je to 9001103. 9001103, to je číslo, které musíte používat na hlasování, a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit, mezera a číslo hitu, pro který chceme hlasovat. Dnes to bude trošku složitější, protože hlasovat se nebude úplně pro všechny písničky, ale k tomu se dostaneme. Každopádně pro novinky to hlasování platí. První dnešní novinka na moment, Michal Hrůza, tady píšeme SMS-ku hit, mezera 12. Druhá novinka, Chci ti říct, Petr Kusko, hit mezera 11. A novinka číslo 3, Vše, co odevzdávám, Šimon Bylina, tady je SMS zpráva hit mezera 10. Před námi je aktuální žebříček hitparády Česká 12 a připomínám, že máme změnu na nejvyšší příčce. Ale teď jsme u 9. místa a tady je stejný hit jako před týdnem. Jmenuje se Svatá Kordula a jsou to Aneta Langerová a orchestra Folklorika.

Předminule novinka, minulý týden 9. místo a i dnes místo 9. Aneta Langerová a orchestra folklorika Svatá Kordula a tahle ta nová nahrávka písničky, kterou už dávno známe. Aneta Langerová a Jakub Zitko napsali hudbu a Aneta Langerová se postarala o text k té písnice, kterou jsme teď poslouchali. Mimochodem, teď je tady další z návratů hitparády Česká 12 pro tento týden a tak jako jsme na začátku poslouchali Václava Neckáře a písničku z roku 1968 Píseň pro mne, tak si teď poslechneme písničku, kterou v originální české verzi naspíval Václav Neckář s českým textem Jiřiny Fikejzové. Ale tohle je nová verze té písně, takzvaná cover verze z roku 2026. Jmenuje se stejně jako tenkrát Massachusetts a zpívají čtyři tenoři.

Předminulé místo sedmé, minulý týden osmička a i dnes je to osmé místo pro hit Massachusetts, který takhle naspívali čtyři tenoři. Jsme u sedmého místa a i to je stejné jako před týdnem. To znamená, máme stejné hity na devátém, osmém a sedmém místě, ale od šestého až po první se všechno vymění.

Ze sedmé pozice, stejně jako před týdnem, zpívala Lucie Vondráčková, česká zpěvačka a herečka, písničku Duše, na které se také autorsky podílela. Napsali ji Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Duše je na sedmém místě. A na místě šestém je Léto pod Peřinou, zpívá Honza Nedbal.

Hudba Tomáš Kolařík, text Honza Nedbal a Honza Nedbal také zpíval, a to ze 6. místa. Minulý týden to bylo místo 5. a ještě předtím 4. takže jde krásně po schodech 4., 5. a dnes 6. místo. A Léto pod peřinou je hit, který je v hitparádě už 8 týdnů. Máme změnu na nejvyšší příčce a teď už mohu prozradit, že tam bude písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála. A tady je chvíle na to připomenout si, které vlastně písničky v roce 2026 zatím zvítězily.

Elin, Hey Lala. A když se tady dívám do těch výsledků, tak Honza Nedbal s tou písničkou Léto pod peřinou byl tento týden 6., minulý týden 5. a předtím 4. a Elin s hitem Hey Lala byla 6. předminule, 4. minulý týden a dnes místo 5. Mají tedy vlastně oba dva jednou 6, jednou 5 a jednou 4 za poslední 3 týdny. Tady je chvíle na to si připomenout, že hlasy, které dochází do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou do středeční půlnoci, a právě ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Hlasujte hned, nebo si to nechte na jindy, ale ve středu o půlnoci je konec. Teď jsme ale u místa 4. a tady je hit, který debutoval v hitparádě před 14 dny a minulý týden byl na místě 6. Jmenuje se Jak dvě řeky, České srdce.

Hudba a text Michal Schönbauer, vlastně šéf kapely České srdce, Jak dvě řeky, jedna z novinek letošního léta, léta roku 2026, novinka z před 14 dnů a minulý týden 6. místo. Dnes krásná stolička, neboli čtyřka. Minulý týden jsme představili také tři novinky, jako to děláme ostatně každý týden v této hitparádě. Obuj si mé boty, Marek Ztracený, Stejně to chceš, Echo, Alina Majer a Sisyfa, Igor Orozovič a Marta Kubišová. Ani jedna z těchto tří novinek neprošla vaším hlasováním a dnes není v žebříčku a před námi jsou tři největší hity tohoto týdne. Na třetím místě je hit, pro který už nebudeme hlasovat, protože právě dnes mám pro vás výčet jeho úspěchů. On chvilku bojoval i o platinovou českou dvanáctku, zlatou českou dvanáctku už má, ale vzhledem k tomu, že je v hitparádě 15 týdnů a má na svém kontě v úvozovkách pouze dvě vítězství, tak už platinu získat nemůže. Ten hit se jmenuje Pro mámu, napsali ho Josef Melen a Luděk Minka a naspívali ho Luděk Minka a Josef Melen, abych ta dvě jména trošku prohodil. A mám tady úspěchy tohoto hitu. 15 týdnů a pozor, veliký úspěch, jen stupně vítězů. Dvakrát vítězství, 8x druhé místo a 5x místo třetí, 8 a 2 je 10 a 5 je 15, takže nám to krásně vychází. Já moc blahopřeji, těším se na to, až předám zlatou českou dvanáctku za hit Pro mámu a teď si ho v klidu poslechneme.

0: Předminule třetí místo, minulý týden dvojka a dnes třetí místo Luděk Minka a Josef Melen. Pro mámu sedmá zlatá česká dvanáctka roku 2026 a pro tento hit po 15 týdnech už nehlasujeme. A pozor, to samé se bude týkat i hitu, který je dnes na druhém místě. Jmenuje se Když léta běží a napsal ho Roman Šándor. Napsal hudbu i text a tu písničku napsal pro Josefa Voltra, který v této hitparádě je už 19 týdnů. A za těch 19 týdnů nejenže získal ocenění Zlatá česká dvanáctka, ale má na svém kontě 6 vítězství, 5x druhé místo a 5x místo třetí, to jsou ty stupně vítězů, takže 16x stupně vítězů a to znamená například i to, že na stupních vítězů ten hit, který teď uslyšíme, byl o jeden týden déle než ten hit, který jsme teď doposlouchali. To jsou samé rekordy hitparády Česká dvanáctka letošního roku a je to skvělé, že neustále hlasujete a hlasovat můžete samozřejmě i dnes, ale pro hit Když léta běží už ne.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Už za chvilku se dozvíme, kdo je na místě prvním, ale teď si zrekapitulujeme všechny hity, které jsme dnes slyšeli v tom hitparádovém pořadí a také novinky. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. První novinka na moment, Michal Hruza, hit Mezera 12. Druhá, Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 11. A třetí, Vše, co odevzdám, Šimon Bylina, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit Mezera 9. Osmička, Massachusetts, 4 tenoři, hit Mezera 8. 7. místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 7. 6. Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 6. 5. Hej Lala, Elin, hit Mezera 5. 4. místo, Jak dvě řeky, České srdce, hit Mezera 4. 3. místo pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, A tady nehlasujeme. 2. místo, Když léta běží, Josef Wolter, tady také nehlasujeme. A vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. A ten vítězný hit má název Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk. Je to hit, který je 11 týdnů v žebříčku, má na svém kontě tedy právě to dnešní vítězství. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit ani teď v létě žebříček.

0: Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: U mikrofonu usedne spisovatel, lingvista a právník Petr Opršal. Co ho odchod od svědků Jehovových naučil o stádnosti a manipulaci? Proč zasadil svou novou postapokalyptickou běsnou zemi do Česka vzdáleného pouhých 10 až 15 let? A co všechno se dozvěděl díky své chorvatské manželce o jejím rodném Záhřebu? I na to se budu ptát Petra Opršala.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování. Četby z díla Viléma Koubka Zatloukání hřebů. Hororový psychotriller o urbexu, rodinných traumatech a nevyjasněných vztazích. Kde končí hranice reality a začíná svět ovládaný nadpřirozenými mocnostmi? Jak se jejich hrůzné síle ubránit? Četbu do vysílání připravila Marina Feltlová a uslyšíte Luboše Veselého a Romanu Videnkovou. Režii má Vít Wenzl.

0: Tady by se každopádně slušelo rozepsat to, co Filip jen nakousl. Onu okultní historii z sídliště 16, která je zaznamenaná ve značně nedůvěryhodném článku na urbexové stránce Ztracená místa. Dočtete se v něm, že do těchto tří panelových domů minulý režim uklízel nepohodlné jedince, intelektuály, duchovní, vědce, kteří šli proti straně. Žádné extremisty, na to měli jiná zařízení, spíše vzpůrné vzdělance. Prostě je vyrvali z jejich přirozeného prostředí, sebrali jim všechny zásluhy a nechali je hnít na samotě uprostřed polí. Od nejbližší civilizace dělí sídliště 16 kilometry vozovky, která byla v létě rozpálená a v zimě zavátá sněhem. Ideové oponenty komunisti zkrátka potrestali za to, že používali hlavu a zredukovali je na prasečí hnůj. To šlo totalitnímu režimu vždycky. Nedivil bych se, kdyby odtud někteří nájemníci utíkali. O těch se ale v textu nic nepíše. Dobových dokumentů zachycujících poměry v panelácích se moc nedochovalo. Nicméně se dá odhadovat, že v nich panovala podobná nálada jako ve zbytku Československa. V 60. letech se tam žilo lépe. Nájemníci si dokonce ve sklepě jednoho domu údajně zřídili malou kapličku a sloužili tu vlastní bohoslužby. Prasatům se dařilo a lidé tam sice nebyli svobodní, ale také se do nich nikdo nenavážel. Izolovaní byli stejnou měrou od světa i od strany. Z vlastního výzkumu bych v tomto bodě chtěl zmínit závěry studie Mental Health Effects of Nature and Human-Made Disasters od Susan Solomonové a Bonnie Greenové, která se zabývá posttraumatickými poruchami komunit. Jejich práce totiž tvrdí, že pokud oblast obývanou lidmi spustoší například povodně nebo tornádo, společenství přeživších se s tragickou událostí relativně dobře vypořádá, jako by se smířili s rčením přírodě neporučíš. Naopak v případě katastrof zaviněných lidmi je situace zcela opačná. Komunita upadá do hluboké deprese, která má spoustu podob a je potřeba ji léčit. Jinak se může přetavit v hybnou sílu další tragédie. Pro sídliště 16 byl zásah státní bezpečnosti přesně takovou lidmi zaviněnou katastrofou a zdeptaní obyvatelé potřebovali najít nějakého, jakéhokoliv viníka. Je klidně možné, že Skořepovi skutečně udávali. Nebyla by to první ani poslední rodina, která potají spolupracovala s režimem. Na sídliště je komunisté mohli doslova nasadit. Ať už to ale byla pravda či ne, nic to nezměnilo na skutečnosti, že během pár dnů se deprese tamních obyvatel přetavila ve vztek a touhu po pomstě. Zanedlouho prý zaklepali na dveře horního patra a následně je vylomili. Co našli za nimi, jim vyrazilo dech. Temná zákoutí, zdi pomalované neznámými symboly a také oltář v obýváku, obložený podivnými okultními artefakty. Upřímně by mě zajímalo, kde k těmto informacím autor článku přišel. Hranice mezi fabulací a něčím, co se vzdáleně podobá realitě, tu bude velmi tenká, pokud ještě vůbec existuje. Situace se podle internetu změnila až s příchodem rodiny Skořepových, kteří se usadili ve čtvrtém poschodí prvního paneláku, nejblíže k vepřínu. Údajně byli, cituju, mdlého vzezření a starousedlíci si proto mysleli, že nově příchozí si prošli nějakou formou komunistické šikany. Místní se je několikrát pokusili začlenit do komunity, dokonce je pozvali na bohoslužbu, ale Skořepovi odmítali. Nedlouho poté se sídliště dostalo do hledáčku normalizačních kontrolorů. Domy se provalila vlna razí, zabavování a také zatýkání. Jakmile se vlna teroru přehnala, nejeden z rezidentů si udání spojil s čerstvými přistěhovalci. Ostatně, než se na sídlišti objevili, žilo se tu relativně dobře. Šeptanda přerostla v pomluvy. Do nich se posléze zabalil vztek a touha vybít si na někom frustraci z nespravedlnosti. Podle dostupných zdrojů každopádně bylo najednou všem na sídlišti jasné, že z Kořepovy jsou udavači. Státní bezpečnost by totiž tuhle okultní spoušť být jen tak nenechala. Otce, syna i matky se zmocnil dav. Proběhlo lynčování a ponižování. Veškerý jejich majetek starousedlíci vyházeli z oken. S oltářem sice nedokázali pohnout, ale aspoň ho částečně poničili. Dole pak všechno navršili nahromadu a zapálili. Když hysterie pominula, zůstala u nohou obyvatel sídliště 16 tři mrtvá zohavená těla. Samozřejmě se začalo řešit, co s nimi. Ovšem, dovedu si představit, že v tak odlehlé lokalitě se spěchat příliš nemuselo. Pachatele mohli přijít s co nejefektivnějším způsobem, jak po sobě zahladit stopy. A tak zavražděné nakonec předhodili prasatům. Oblíbený mafiánský stereotyp, že prasata dovedou kompletně sežrat člověka, je totiž v podstatě pravdivý. Vepři jsou všežravci a pokud mají hlad, pustí se klidně i do člověka. Nejmenovaná Ruska například při krmení dostala epileptický záchvat a už se z něj neprobrala, protože její bezvládné tělo našla prasata. Známy jsou také případy, kdy se do vepřínu zatoulalo malé dítě a pak... Obecně lze říct, že prase konzumuje všechno, co dovede rozkousat. V případě člověka mají problém s většími kostmi, zuby a třeba s vlasy. Takže po rodině z Kořepových podle článků na ztracených místech zbyla jen hromádka nerozžvíkatelných ostatků, které místní pozbírali a rozházeli do polí. Další kontrole pak nahlásili, že rodina prostě utekla. Dovedu si představit, že následovala otázka kam a předpokládám, že na ní stačilo odpovědět pokrčením ramen nebo rozhozením rukou. Nedůvěra byla nedílnou součástí Zeitgeistu, takže pokud někdo opravdu chtěl zmizet, o své budoucí destinaci se rozhodně nebavil se sousedy, kteří by klidně mohli být udavači. Kontrolorům to zřejmě stačilo, protože dále už z Kořepovy text neřeší. Jenže pak prasata začala chřadnout a nejen ona, ale také okolní pole. Chtělo by se říct, že zlá krev umučené rodiny stále kolovala ve zvířatech a jejich výměšcích. Dobytek hynul ve velkém. Strana začala obyvatele sídliště obviňovat ze sabotáže, následovalo zatýkání, tresty, ale nebylo to nic platné. Zdechla nakonec všechna prasata a každé nově dovezené zvíře se okamžitě nakazilo nějakou nemocí a brzy pošlo. Odborníci žádné náznaky choroby neobjevili. Mezi místními se však mluvilo o kletbě, kterou na oblast seslali z Kořepovy. Stále více obyvatel si přitom stěžovalo na podivné zvuky a problémy se spánkem. Řada jich začala být náměsíčná. Někteří každou noc uléhali k nočním můrám, jiní tvrdili, že vídají stíny. Neštěstí komunitu postupně zcela rozložilo. Dílo zkázy pak dokonala strana, která se sídlišti 16 za sabotáž chtěla pomstit. Zavřela kohoutky plynu, vypnula elektriku a nechala tamní obyvatele na pospas zoufalé zimě. Nebo tak se to aspoň na internetu píše. A já sice nechci ubírat komunistům na krutosti, ale podle mě mohla být příčina selhání energetické a plynové sítě sídliště 16 mnohem nevinnější. Potrubí třeba vinou krutých mrazů prasklo, případně se narušilo nějak jinak. Co se dělo potom, si můžeme jen domýšlet. Dovedu si ale představit, že uprostřed promrzlé, sněhem zaváté krajiny se bez topení nebydlelo zrovna dobře. A bez zásob, jak by smet. Nejsou k tomu důkazy, ale nedivil bych se, kdyby se někteří pokusili utéct. Zda se jim to povedlo, kdo ví. Kdo zůstal, buď umrzl, nebo vyhladověl. A nebo si našel cestu, jak sehnat potravu. To už se mi ale do myšlenek pletou spíše horory o kanibalismu, zasazené do kulis širé ruské pláně. Osobně bych se nesnažila hledat nějaké senzace a úpadek tamního společenství bych připsal na vrub vrstvící se tragédii, kolektivní vině, stranickému teroru a dalším aspektům doby. Prasata skutečně mohl zabíjet nějaký dosud neznámý virus, prasečí chřipka například, nebo je zkrátka zdeptaní pracovníci zanedbávali a tak chřadla. Stav obyvatel se pak mohl zhoršovat nejen kvůli mizernému spánku, ale také vinou nakaženého masa. Nicméně moje teorie se drží příliš při zemi. Kletba a nadpřirozené jevy zaujmou mnohem více lidí.
1: To bych teda řekla. Tohle je příběh jak z nějaké vykrádačky Kinga, jen teda oplácané českým bahnem. Na chvilku texták minimalizuju a mrknu na web Ztracená místa. Bleskově článek proletím, ujistím se, že u něj nejsou žádné zdroje a vrátím se zpět k tátovu rozboru.
0: Zpět k záběrům. Trojice po schůdkách vyjde ke dvojitým vchodovým dveřím. Za prvními jsou zdi lemované poštovními schránkami. Na některých je dokonce ještě možné přečíst příjmení obyvatel. Vidím tam Horňákovi, Sýkoru a možná Adamcovou. Schránky jsou každopádně vyrabované, některé dokonce vypáčené. Pořídí pár snímků, projdou dalšími prázdnými zárubněmi a octnou se v centrální chodbě. Po levé ruce mají schody, které postupně stoupají k jednotlivým bytům. Na pravé straně naopak schodiště klesá do podzemí, kde bývají sklepy, kolárna a občas také průchod do vedlejšího paneláku. Obzvláště pokud se domy stavěly v rámci jednoho stavebního projektu. Když ty jejich záběry sleduju, nemůžu se ubránit nostalgii. V něčem podobném jsem kdysi vyrůstal. Vracím se s nimi zpět v čase do doby, kdy všechno bylo jednodušší. S kamarády jsme vyráželi na výpravy po okolí a vsázeli se, kdo pronikne hlouběji do labyrintu sklepů, než ho dostane strach. Dobře si vzpomínám, jak tam bylo vlhko, zima a tak nějak nevlídno. Když jsem do nich sestoupil s otcem, nebyl to problém. Věděl jsem, že mě před sklepem ochrání. Samotné dítě je ale vydané na pospas své představivosti. Zdi se na něj tlačí, tma v rozích je hlubší a každý šelest nutně vydává nějaká příšera. Než zmizel Michal, vzpomínal jsem na naše výpravy s úsměvem. Každý přece má nějakou část domu, které se bojí. Potom jsem se ale nemohl ubránit pocitu, že alespoň část toho dětského strachu byla opodstatněná.
1: To jsem o tátovi ani nevěděla. Což ale nakonec není nic divného. O své minulosti příliš nemluvil a když ano, padaly z něj jen nesouvislé útržky a zlomky informací. Jeho rodiče jsem nikdy neviděla, dokonce ani fotku mi neukázal. Takže jsem si vždycky myslela, že neměl zrovna nejlehčí dětství a prostě se do minulosti nechtěl vracet ani ve vzpomínkách. Teď aspoň vím, že byla urámovaná panelovými zdmi.
0: Pozorní diváci si hned u vchodu všimli, že ve všech průchodech chybí dveře. Futra tam zejí prázdnotou a sklepy, byty i všechno ostatní je volně přístupné. Upozorní na to také Adela krátce poté, co po ohlášení své přítomnosti skupina vystoupá do prvního bytu, pak panelák přirovná k vysušené kostře betonového monstra. Její fantazii ji můžu jen závidět, ovšem zároveň má pravdu. Takto otevřený prostor je, obzvlášť pro člověka žijícího ve stísněném městě, značně znepokojivý. Možná ještě je to pozůstatek našich prehistorických předků, ale dokud nemáme uzavřené místo, kde si zabarikádováním vchodu dovedeme vytvořit soukromí, necítíme se úplně dobře. Nutno dodat, že absence dveří neznamená nic nadpřirozeného, prostě se v panelácích rozkradly, jako všechno ostatní. Když peníze visí na pantech, přece je tam nenecháme, že? Hrabování a vykrádání bylo za komunistů zcela běžné. Ostatně dokonce i po havárii v černobylské elektrárně lupiči vzali útokem nedalekou Pripjať, kde nenechali kámen na kameni, ačkoliv obec byla zamořená radiací. Na dobových fotkách jsou vidět nákladňáky doslova napěchované nakradenými radiátory a dalším vybavením. Tak proč by se z českých paneláků nemohly postrácet dveře? A nebo sídlišťáci dveře během poslední kruté zimy jednoduše stopili? Byt Adela pozvolnými záběry vykreslí jako klasický třípokoják. Ložnice, dětský pokoj, obývák, kuchyň, koupelna se záchodem. Kameramanka jednotlivými buňkami tohoto mrtvého organismu pomalu prochází a natáčí každý jejich záhyb. Velmi brzy však zjistí, že všechno cenné nebo alespoň fotitelné odsud zmizelo a to ostatní je rozbité nebo zarostlé lišejníky. Kromě dveří v bytě chybí také okenní tabulky, takže místnost mi profukuje a za horšího počasí dovnitř rovněž prší. Omítky jsou spuchřelé a nasáklé vodou. Přesto si někdo dal tu práci a posprejoval je různými kliky háky. V kobercích bují vegetace, špačky od cigaret a pivní víčka. Dřevěné obložení se kroutí vlhkostí. Trojice byt prochází v posvátném mlčení. Dává si pozor, aby nic neponičila. Kluci objektivy svých mobilů pátrají po nejfotogeničtějších zákoutích. Adéla kromě ruiny jako takové natáčí rovněž je samotné přifocení. Na parapetu okna s výhledem na vepřín najde položenou ušmudlanou panenku, nači se spoza telefonu ozve znechucené odfrknutí. Nejprve jsem nechápal, jak si to mám vysvětlit. Po chvíli strávené na internetu jsem ale našel urbexové fotky právě z Pripjati, kde se to podobnými tajemnými nálezy doslova hemží. Všechno jsou to samozřejmě předměty, které si sebou přinesli fotografové, aby pořídili co nejpůsobivější snímky. Nebo je našli někde ve městě a pak příhodně naaranžovali. Ani jedno chování se však neslučuje s pravidly pravověrných urbexáků. Jdu se mrknout k sousedům, vpadne Adéle do záběru Michal. Jdeš taky? Obraz zakývá a potom následuje Michalova záda mířící krátkou chodbou do další bytové jednotky. Během pár okamžiků je jasné, že i tady je rozložení místností totožné. Okna jsou vysklená, nábytek rozmlácený, po zdech šplhají plíseň a grafity. Představ si, jaké to tu muselo být v zimě, když napadl sníh, prohlásí fascinovaně Michal, nebo uprostřed prudké bouře. Takhle daleko od civilizace si na všechno v podstatě sama. A kdyby tu začalo hořet, všichni by tu zahrábli. Hasiči by se ani nesnažili přijet, nebo by jim to možná i zakázali. Adelina reakce není vidět. Co hůř? Ozve se nečekaně Filip za jejími zády. Adéla sebou trhne a pošle jeho směrem salvu nadávek. A s tímhle slovníkem tě mají nechat učit děti, jo? Okomentuje narušitel její výstup a začne se smát. Mobil se pohne ze strany na stranu, jako by Adéla kroutila hlavu. Každopádně oheň je jedna věc, nenechá se odbít Filip. Ale představte si, že je vám zle. Něčím se otrávíte, zanítí se vám slepák. Spadnete a něco si zlomíte. Kdo vám tady v prdeli světa pomůže? Myslíš, že tu měli nějakého felčara? Zkusí Michal, který mezi tím kousek poodešel a hledá správný úhel k vyfocení obýváku. Divil bych se, kdyby ne. Ostatně bylo to tady pro intelektuální buřiče, ne? Vzadil bych se, že ne všichni ti vejlupci tady byli jen doktoři filozofie, uchechtne se. Nic to ale nemění na faktu, že pokud tady lidi řezali, nejspíš to asi dělali na stole v kuchyni. To by měli zažít všichni kreténi, co tvrdí, že za Komančů bylo líp, dodá Adéla. Filip kývne a jde k oknu, asi s úmyslem vyfotit vepřín. Adéla se mezi tím otočí a zamíří do zadní části bytu, kde by podle ní mohl být dětský pokoj. Najde ale jen další omšlou místnost, kterou pozvolna rozkládá čas a vegetace. Začíná mít pocit, že všechny byty budou stejné, svěří se klukům, když se k ním vrátí. Řekl bych, že nebudeš daleko od pravdy, souhlasí Michal. Skupina se pak rozdělí a každý pročesává panelák po vlastní ose. Dohodnou se, že pokud někdo najde něco opravdu zajímavého, zavolá na ostatní. Adela nejprve stoupá o patro výš a její podezření tam bohužel dostane velice reálné obrysy. Ukradené dveře, vymlácená okna, plíseň. V obýváku najde stolek, který není rozlámaný, ale pouze poškrábaný a potlučený. Za ním na zdi jsou pak nasprejované jakési obrazce. O kus dál v ložnici se na zemi povaluje matrace a vedle ní docela slušná sbírka lahví. Všechny jsou ale silně zaprášené a matrace je skrz naskrz plesnivá, takže pokud se tu někdo zdržoval, už dávno je pryč. Přesto Adela kluky zavolá, protože tenhle nález je zatím to nejzajímavější, co v bytovce objevila. Chudáci skvoteři, utrousí při focení Filip. Jako jo, nějaký ty romantický pindy o osamělosti a odtržení od světa, to tady splňuje, ale žít tu v nekonečném průvanu a panelový šedi by se mi fakt nechtělo. To vyléčí chlast, už klíbne se na něj Michal. Když jsme u toho, ozve se za mobilem, co máme připraveno na večer? Docela bych si něčeho na zahřátí cvakla. No, jen se nebojte, slečno Křížová, protáhne Filip. Alkoholy budou, dneska rozhodně nezmrznete. A když se vykašlem na ten pochybný nápad spát někde tady, můžeme si venku založit taky ohýnek, přihodí Michal. Adela si povzdychne. Fajn, překecali jste mě, venku to bude lepší. Ale určitě holce nemůžete mít za zlé, že se čas od času zasní, ne? Michal obrátí oči v sloup, a pak si urbexáci zase jdou po svých.
1: Adela je holka podle mého gusta. Taky bych si něčeho cvakla. Nechám počítač počítačem a sejdu dolů do kuchyně. V ledničce najdu rozjetou lahev slivovice a trochu si z ní přihnu. To nakopnutí moc dobře znám. Když tu ještě bydlel táta a na zahradě za domem rostly švestky, pálili jsme si vlastní kořálku. Většinou se jí pak vyrobilo víc, než se vypilo a ve sklepě nám postupně začal vznikat alkoholový sklad. Tátovy zásoby zřejmě byly tak vydatné, že je po jeho zmizení máma nestihla spotřebovat. Na krátký okamžik si na ní vzpomenu. Je mladá, krásná, usmívá se. Je to kýč, ale její smích byl hřejivý a dokázal vyplnit celou místnost. Samozřejmě po té tragédii s Michalem už jsem ho skoro nikdy neslyšela. V ten den se máma obklopila neproniknutelnou bariérou. Když se chtěla usmát, vždycky jen semkla rty v tenkou linku a lehce přivřela víčka. Přišlo mi, že si jednoduše zakázala radovat se ze života. Protože když něco nemáte, nemůžete o to přijít. Zakloním do sebe lahev znovu. Na mámu a proti kulhání. Krkem se mi rozlije příjemná otupělost. Pohled na hodiny mě upozorní, že už je čas na oběd, takže se pustím do vaření vody. Vysypávání pytlíčků a vkládání nudlí. Dneska se cítím velice rozšafně, takže si do instantního ramionu kromě vejce kydnu taky lžíci kečupu, čímž ta miska blaha dostane úplně novou dimenzi. Někde v dále sice slyším pláč svého dietologa, ale ostré jídlo a truchlení kráčejí ruku v ruce. Televizi tentokrát nezapínám. Misku s jídlem si vezmu nahoru do pracovny, abych se necítila blbě, že nebudu reagovat na případné bušení na okno. A při jídle studuju fotky připevněné na tabuli. Zakroužkované stíny už znám z paměti, takže teď jen čekám, kdy mě navštíví v nějaké noční můře. Vedle nich visí snímek výkrmny, jejíž vchod se koupe ve tmě. Temnota uvnitř haly je neproniknutelná. Absolutní. Představa, že bych do té budovy měla vkročit, mi nahání husí kůži. A kdyby se mi v ní stalo to, co Michalovi s Filipem, ať už to bylo cokoliv, no asi bych raději předstírala nevolnost a courala okolo. Vchod do výkrmny otec zakroužkoval červeným fixem. Jen teda nechápu proč. Vedle je několik záběrů z paneláku. V první řadě panoramatická fotka bytu, v němž nejsou jediné dveře. Skoro mi zaskočí nudle. Pohledem se vrátím zpět. Podle tátova popisu výkrmná dveře měla přece ze zabouchly, když byli kluci uvnitř. Tak proč nejsou na fotce? Možná. Možná je to snímek nějaké jiné haly. Ostatně v areálu jich muselo být hodně. Prostě si vybrali tu fotogeničtější. Krom toho, jestli to fotil jeden z kluků, asi bych se na jejich místě nechtěla vracet tam, kde jsem si málem nadělala do kalhot. Uvědomím si, že přikivuju. To bude ono. Fajn, obrázků bylo dost. Misku odnesu do kuchyně. Navštívím záchod, uvařím kafe, vezmu si sušenky a cestou za sebou přivřu dveře od tátovy pracovny. Najednou si téhle moderní vymoženosti vážím mnohem víc.

Vilém Koubek, Zatloukání hřebů. Pro dnešek končí premiéra četby, kterou připravila Marina Feltlová. Účinkovali Luboš Veselý a Romana Videnková. Režii měl Vít Wenzl. A ještě připomínám, přátelé, že s hlavní postavou Emou Březinovou se na dvojce potkáte už zítra večer ve 22 hodin.

0: Dobrý večer, milí posluchači z nočního mikrofora, které právě teď začalo na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Vás zdraví Monika Valentová. Dnes jsem si pozvala asi nejrenomovanější odbornici na plavání dětí a kojenců u nás, pedagožku, lektorku a mentorku, také zakladatelku Aliance dětského plavání, pedagožku, doktorku Janu Hochovou. Dobrý večer, Jano.
1: Dobrý večer všem.
0: Moc ráda vás po letech zase vidím.
1: Já vás taky.
0: Moje dcery totiž, abych vysvětlila, chodili do plaveckého dětského klubu, který Jana v roce 92 založila a byly tam moc šťastné, ale k tomu se možná dostaneme. Kdy vy jste byla naposledy ve vodě?
1: Někdy minulý týden. Chtěla jsem jít ještě tento, ale skočila na mě viróza, takže to, ale jako chodím si zaplavat. Je to opravdu zdravý sport, teda jako sama ze sebou, jako s dětma, to už opravdu sporadicky, když potřebuje někdo zaskočit, teda moje dcery zaskočit.
0: Hmm. A chodíte asi do většího bazénu, než plavete?
1: Jo, to určitě do většího, do 25.
0: A kolik toho tak dáte?
1: Kilometr až 1200 metrů plavu, no.
0: Wow, a to je kolik 25? Teď to rychle neumím.
1: Ježiš, osmistovka je 16 bazénů, tak 200 je 8, takže 16 a 8, 24.
0: Pěkně, 24 bazénů. A za jak dlouho?
1: Já fakt nevím, jako nějak, ale vím, že jsem tam nějak takový. Já se potom budu ještě zacvičit, protože jsem vlastně dělala akvaerobik jako lektorka, a takže jsem tam vždycky nějak těch 45 minut i s tím cvičením a pak odcházím.
0: Pamatujete si, jakou třeba nejdelší pauzu jste měla od vody? Že jste v ní prostě nebyla ponořená?
1: No, to když byl nějaký úraz, což jsem měla loni, anebo nějaký takový problémy zdravotní, jak to byly třeba i 2-3 měsíce.
0: Mě teď úplně vytanula, to jsem si nepřipravovala, ale že jsme vlastně v tom plaveckém klubu říkali s dětmi, voda hodná je, ta nám ruce umeje i pusinku a pohladí tatínka a maminku, že jo. Pamatujete?
1: Pamatuju, používáme do dneška.
0: A to jste vymyslela vy, nebo nevíte?
1: Ne, myslím si, že to je takový, to určitě ne, jsem to nevymyslela.
0: Měla jste někdy na vodu pivku, nechci říct vztek, ale že už vám lezla, že už jste jí měla pokrk prostě, vody jako takové?
1: Ne.
0: Ne, fakt nikdy.
1: Ne.
0: A dokážete si bez ní představit život?
1: Tak asi ano, jako bez všeho člověk, ale fakt třeba, když nejdu nějakou delší dobu a pak tam vlezu a říkám, ty bláho, proč tak dlouho nebyla, to je tak úžasný, tam totiž zapojete úplně jiný svalový partie než při jiných sportech. A je to fakt super, no.
0: A k tomu se taky dostaneme, k těm svalovým partiím, samozřejmě zejména u těch dětí a kojenců, na což vy jste specialistka. Hostem dnešního nočního mikrofora je doktorka Jana Hochová.

0: Hostem nočního mikrofora, které právě posloucháte na Dvojce, je pedagožka, odbornice na plavání dětí a kojenců, doktorka Jana Hochová. Já jsem vás, Jano, poznala, už jsem to naznačila v předchozím vstupu. Někdy to bylo na přelomu roku 2003-2004, kdy jsme s tou starší dcerou začali k vám chodit plavat. A vy jste ale ten klub založila už v roce 92, to jsem taky říkala. Jak na ty devadesátky vzpomínáte?
1: No, to byla teda opravdu náročné období. A já jsem vlastně předtím už začala v této oblasti trošičku do toho zasahovat, když jsem učila na fakultě tělesné výchovy a sportu, tak nějaké diplomové práce jsme zpracovávali, ale dostat to na tu jako soukromou platformu, to nebylo vůbec možné. Já nevím, proč úderem revoluce se to nějak jako změnilo a šlo to, ale byl to ještě běh na dlouhou trať, protože já jsem vždycky chtěla mít za sebou doktora, aby se mohla poradit, protože přece jenom jsem tělocvikář, jako lékař nejsem a chtěla jsem mít tu možnost s někým konzultovat. Takže to trvalo dlouho, než se podařilo. No a pak teda moje začátky, já jsem si nosila pomůcky z jednoho bazénu na druhé, někdy jsem plavala třeba na 5 bazénech současně, autem jsem nejezdila v té době. A když jsme měli svoji první jako provozovnu stálou, no to byla bomba úplná, protože já jsem nemusela nikam nic přenášet, já jsem to měla na jednom místě a to bylo v Přípotoční tenkrát, takže tam, ale takže to bylo hodně, hodně zajímavé na to, aby jsme to mohli opravit, tak jsem si vzala jako půjčku, hygiena nám zastavila podnikání kulatým razítkem,

0: hygienických důvodů. Aha. Takže já jsem měla zastavěnou rodinnou chalupu. Teď ty stresy, že vlastně jako já, chudáci ta rodina, ta za nic nemůže a teď vlastně přijdem o chalupu. Tak to mě tenkrát hodně brácha pomohl, protože je vodář a sehnal mě odborníka a ten je utloukl argumentama, že to je špatně.
1: Právě si říkám, co teda zrovna na vašem klubu tehdy hygiena viděla, protože takhle čistěnkou jsem neviděla ani v nemocnici.
0: No, tam to bylo, že jsme, jakože tam je hodně vysoký, ono to lidem nic moc neřekne, ale jako vázaný chlor, jenže tenkrát byly úplně jiný technologie, jinak se dávkovalo. A on už vlastně, když jsme ho koupili, tak už tam byl, takže my jsme si ho tam už dávkovali, tak jsme museli jako ředit, jo. Takže to bylo úplně o něčem jiným než teď. To byla kolečko doprava, kolečko doleva, žádná digitalizace. Kolik oblečení já jsem tam propálila jako tím chlorem, to hrozně.
1: To věřím, no. Ono o tom chloru, že jo, potom byly takové mýty, které vlastně se nepotvrdily, vy o tom víte samozřejmě spoustu věcí, že potom se objevily až někdy, já nevím, před 15, 20 lety, takové zase názory někoho, že ten chlor těm miminkům škodí, ale vy vlastně říkáte, že voda chlorovaná být musí, že jo, je to tak z hygienických důvodů, nějaký chlor tam asi být musí, nebo ne?
0: To je ze zákona, Dani.
1: Ze zákona.
0: To je zákona ochranu veřejného zdraví, ale pitná voda je taky chlorovaná.
1: No právě. To
0: a mnohdy má víc v některých místech, než je ta bazénová voda. A normy, my jsme stáli i u zřizování jako za prvních norem zákon, u toho zákona ochranu veřejného zdraví s panem doktorem Kožičkem. To byly zajímavé setkání, kdy opravdu moc zajímavé. Tak ty normy jsou daleko přísnější než na pitnou vodu v některých těch parametrech. Takže tam, jako jak si rodiče naříkají, že štípou prostě oči a smrdí chlor, tak to je proto, že ty rodiče se řádně neumijou, než jdou do bazénu. Pak tam donesou vlastně nějakou tu špínu, že jo, a kolem, jako i když se jdu na záchod, tak pak se tam jako vymeje. A vlastně ten chlor se naváže na tyhle věci a to je ten vázaný chlor, který se tam nedávkuje, to oni si ho udělají ty rodiče. A ten štípe a smrdí. Normální chlor, ten necítíte.
1: To znamená, že v těch akvaparcích proto to tam tak strašně štípe do očí, protože se nechováme hygienicky, abych to řekla kulantně. Zavzpomínejte prosím ještě na dobu dřívější, než jsou ty devadesátky, protože vy jste snad začínala už v 80. nebo ještě dřív, opravte mě, jak to bylo.
0: Ne, já jsem
1: jako
0: na
1: s plaváním fakultu nějak experimentálně, ne?
0: Já ne, docent Hoch.
1: A?
0: Docent Hoch, který vlastně
1: a to není náhoda to jméno, že?
0: Ne. To byl můj tchán a ten vlastně v České republice, nebo v Československu tenkrát, on byl vedoucí katedry plavání a začínal tady s tím, zajímalo ho, jestli ty kojenci, ty novorozenci, jestli umí plavat, když se vodí do vody nebo ne. Dohadovali se tam antropolog jako s ním, dělali na to nějaké sledování, studie. On dělal i habilitační práci, dlouhodobé sledování, na, jak ty děti ve vodě se vlastně budou chovat, takže to dělal, jsou z toho výstupy, je to zajímavý, mám to samozřejmě, je to můj majetek, který jsem já od něho dostala, takže to mám schované. A
1: na co se přišlo? Oni ne všichni to možná vědí.
0: Jako je s tím reflexem?
1: No.
0: On ten plovací reflex není jako jo. Ono to každý dítě po vložení do vody, na sucho on je jako popsaný, protože tam jako dítě, když se položí na ruku, tak dělá nějaké napodobivé takové pohyby, ale když se vloží do vody, tak každé dítě reagovalo v tom jeho výzkumu jinak. Někteří spali, někteří měli střídavý pohyb.
1: Spali
0: některý
1: ve vodě.
0: No.
1: Jasně.
0: Některý střídavý pohyb, myslím ty kojenci úplně, ano, kdy jako ano, se musí držet ta hlavička, musí ano být držený, nepohybují se tam
1: a
0: sami.
1: A právě jako o nich se říkalo, že mají tedy ten, že možná teda mají ten reflex.
0: Oni mají reflex zatajení dechu.
1: A
0: do ukončení čtvrtého měsíce, jak všechny ty reflexy, tak oni, jakmile přijde do obličeje vlastně jim voda, tak oni reflexně ten dech zatáhli a toho se využívalo vlastně na to potápění, které bylo jako, když se s tím začínalo, tak rodiče hlavně chtěli, jako co nejdřív viděli v tom, jako nevím, co v tom viděli, jako tak potápět, teď se to už oddaluje zase, byla tady nějaká i anabáze, že jo, všechno, takže všechno má, každý čas má svůj, takže ten reflex potápění tam je, teda reflex potápění, reflex zatájení dechu, že nemusí mít rodiče strach, když třeba sprchujou to dítě nebo něco a dostane se trošku vody, že by to dítě se jim utopilo nebo něco, vdechlo tu vodu.
1: Takže se tedy prokázalo, že ten reflex, tedy, který se jmenuje postnatální plovací reflex, to jsem si tady připravila, ano, poznamenala, takže kojenci nemají.
0: Mají ho na suchu.
1: Mají ho na suchu, ano. A vy jste vlastně na poznatky vašeho tchána navázala. A to nebylo jenom toto zjištění, že tedy tento reflex ve vodě miminka nemají, ale byla to ještě nějaká sada speciálních cviků, které jsou pro ty dětičky vhodné. Je to tak?
0: To se ale, to on začínal úplně. Aha. A vlastně zkoušel, pokus omyl, nic nebylo opravdu. Aha. Tady. A to se hodně vyvíjí a hodně se to změnilo a spolupracujeme s fyzioterapeuty a snažíme se, jako tam se to, samozřejmě ty základy tam jsou, ty on tomu dal, to je neodiskutovatelný, ale on to dělal opravdu na té akademické bázi, když to potom to šlo do té komerce a teď se vymýšleli, aby to bylo atraktivní pro ty rodiče, aby ty, protože spokojený rodič je spokojené dítě, že jo, a spokojený manžel i jako, to je prostě provázaný, takže to i ze začátku ještě vlastně to taky asi nebudou ty maminky, jestli tam nějaký mladý poslouchají, vědět, že to nebylo tak, že by oni mohli do nějaké kavárničky ty rodiče a s dítětem nebo někam na dovolenou vjet. Prostě děti byly až od 3 let. Hmm. My jsme jezdili i na pobyty a to neexistovalo, to první pobyt byl na Slovensku, tam nás vzali s menšíma dětma, tady v Čechách ne. Hmm. Jo? No a oni vlastně tam i scházeli. A to bylo pro nás jako tenkrát velké jako zadosti učení. Oni tam navázali přátelství. Mm-hmm. A některým zůstali dodnes. Já jsem třeba s některýma se náhodně potkala. Tady kousek zrovna od Míráku mají, tady prodávají domácí potřeby a dodnes jim to zůstalo, to přátelství, a jezdili spolu nakupovat, jedna hlídala, třeba někde ty si byli do Německa. Fakt jako tak, že i toto byl ten benefit toho.
1: To určitě, ta komunita kolem, a vlastně ano. Pak se pořádaly i akce, které už pak nebyly jenom oplavání třeba, ale byly to další sportovní aktivity, ano. I odpočinkové pro rodiče, že vy jste, jako byla to krásná doba, no. Já se ale jenom, abychom vyřešili ta miminka, ty kojence, tak proč má tedy, protože jinak byste tomu nezasvětila celý svůj profesní život, proč má tedy plavání takhle malých dětí smysl?
0: Je to ze zdravotních důvodů. My, to tam tak potom ještě budeme povídat, máme vlastně vzdělávací i jako centrum a ta přináší nám tam fyzioterapeut, kromě jiných, a ona řekla, že by do každému dítěti po narození 1-2 kurzy doporučila opravdu, aby chodili, protože ta voda přirozeně posiluje vlastně ty svalové partie, není tam přetížený podpůrný aparát, to dítě je tam odlehčený, vznáší se, jsou tam jiné fyzikální zákonitosti, než jsou na suchu. A pakliže ten klub to dělá opravdu odborně, ne jenom tam máchá ty děti, ale spolupracuje s, i třeba my spolupracuje s fyzioterapeutama, jako ptáme se, jestli na oslabený příšní svaly, oslabený pletenec ramení, jestli je to vhodný, není to vhodný. Jo, takže to opravdu takhle konzultujeme a nechceme z toho zase dělat nějaký jako úplnou věr nebo to, ale když už to děláme, tak aby to mělo nějaký, hlavně v tom prvním roce. To je neodiskutovatelný, to má opravdu zdravotní efekt. Ten první rok neodiskutovatelný.
1: A vy říkáte i psychomotorický vývoj, to znamená i na psychiku asi toho kojence.
0: Ten kojenec je tam, ano, je tam, jako on je v té vodě spokojený, protože on se vlastně vyvíjel, že jo, v té plodové vodě, a v té vodě on, když vlastně po tom narození, po zahájení pupíku, už se může pokládat to dítě do vody, tak když se stlumí osvětlení, dá se tam nějaká broukavá hudba nebo něco, maminka mu brouka, tak to dítě uvidíte, jak jako otevře pěstičky, jak se uvolní. A dokonce ve Francii se tohle z toho vkládání těch miminek dělá, já si teď nespomínám na jméno té paní, která to tam dělá v té porodnici. Byla jsem v Innsbrucku na kongresu a tam ona to ukazovala a mluvila o tom. A ty děti, které třeba měly nějaký poporodní traumata, tak oni je tam vkládají do té vody a tam je, a pouštějí tam vodu jako, ne na obličej, ale k uším a všechno, a to šumění a všechno to má jednoznačně, tam oni potvrzují bezvadný vliv jak na ty děti, to znamená i na tu psychiku jejich, tam se ruší ty traumata, a i na toho rodiče a všechno v té symbioze, takže ta psychika je tam taky důležitá.
1: Říká Jana Hochová, host dnešního nočního mikrofóra.

0: Vánoční mikroforum.
1: Monika Valentová a její host na dvojce.
2: A dnes se mnou ve studiu sedí paní doktorka Jana Hochová, velká odbornice na plavání dětí a kojenců i školení budoucích lektorů, k čemuž se také dostaneme. Vy s dětmi, Jano, teoreticky i prakticky plavete minimálně nějakých těch 50 let. To tak asi je, ne?
3: No, 50 to ještě nebude, ne? To jste mě hodně přidala, to jsem ještě studovala v té době.
2: Dobře, tak 47.
3: No, tak, 40.
2: Dobře, za tu dobu vám doslova prošla rukama spousta miminek, spousta kojenců. Řekněte, podle vás, mění se nějak za těch 45 let ty malinké děti?
3: Než se do tohoto pustíme, tak já bych chtěla říct, je to můj pohled na věc. Jasně. Jako může někdo to vidět nějak jinak, ale já opravdu, jak jste řekla, na tom bazénu, nejenom teď už třeba sedím, ale já jsem vedla samozřejmě, já jsem byla aktivní lektorka, ne, že bych jenom řídila to od stolu, jak někteří odborníci. Tak mění se to a mění se to hodně. A vlastně není to jenom můj pohled na věc, protože třeba po mým boku jsou tři lektorky, které se mnou začínaly, oni teda jako ne v mým věku, ale oni jako 18-letý, 20-letý, takže 25 let jsou mi po boku. A přesně já se říkala, Luckovi, to je jako ty děti v 5 letech nám plavaly, teďko v 6 letech to ani náhodou jako jo. No ona říkala, byť, to je a takže to není jenom můj jako subjektivní názor, ale to je opravdu, že to vidí i ty lektorky, které jsou teď ještě aktivně v té vodě, ano, a aktivně spolupracují v tom klubu, kde teď já vlastně pracuji.
2: Aha, jo. To je zajímavé. No. Jak si to vysvětlujete vy osobně?
3: No, ty děti mají jiný vybavení svalový než, a jiný hlavně pohybový stereotypy než ty děti. Oni daleko víc sedí. Aha. Než ta generace, já bych si to řekla, než nebyly telefony v té době, nebyly tyhle ty vymoženosti a my prostě se tomu ale musíme nějak přizpůsobit a já jsem na své pyšná, že já totalitní dítě a prostě jako ten makarenko, takhle to musí být a když se něco sliví, tak se opravdu si myslím, že v tom to udělala velký kus práce na sobě a říkala jsem si, kruciš, tak mě vadí, jak se učí děti furt ve škole, to naše školství a teď vlastně v tom plavání, teď děláš vlastně tu obdobu, furt jdeš jako to stejně, jak to bylo a ty děti se mění. Takže jsme měníme trošku postupy, samozřejmě pořád se bude plavat ve vodě, pořád je cíl naučit to dítě plavat, ale jdeme na to trošku jako jemnější metodou, pozvali jsme si sem i vlastně kolegu z Francie, který nám ukázal jejich přístup a tak si z toho nějak tak vybíráme a snažíme se to přizpůsobit těm jinak vybaveným teďko dětem, který, oni jsou hrozně zkrácený. Já si myslím, že za chvilku budeme muset měnit i nějak kraulový dýchání. U kraulu se dýchá do strany, ale oni neotočí hlavu do strany. Takže se nebudou moc nadechovat za chvilku do strany. To je ten, jako, jo, takže tam jsou takovýhle jako omezení, že oni jsou hrozně zkrácený. A když už potom chodí na nějaký sport, tak zase je to, že se tam nedělá žádný takový, jako, jak to byl dřív sokol, stretching, takový to komplexnost, jo, v tom věku do 6, do 7 let, jako jo.
2: Takže a teď mi řekněte, Jano, jak je to u těch úplně malinkých miminek, která u vás začínají plavat, protože taky máte šanci tu krásnou, co bychom všichni chtěli si je vlastně počochňat a ohmatat, tak jak je to u nich? Ty přece ještě nemohou mít nějaké špatné návyky.
3: No, to jste se dostala na moji takovou, jako takovou věc, kterou já vůbec nerozumím. A my jsme si samozřejmě dělali i v rámci sebezdokonalování jako odborního a toho jsme si dělali i z lékaři takový kurzy na to, abychom poznali ty lehké odchylky od toho vývoje toho dítěte, snížené svalové napětí a to. Ale nebrali jsme se nikdy za odborníky, ale právě třeba, když se nám to nezdalo, tak pak jsme poslali k tomu odborníkovi. A já si říkala, ty bláho, to jako nemůžu nikdy jako toto poznat a všechno. Ale jak ty děti prochází vlastně, tak jsem to už potom viděla. To už hlavně třeba nahoře ty ramena, nechci tady mluvit nějak jako odborně, když tam není ten svalový tonus správný, tak ty děti jakoby protýkají, oni, ty rodiče nejsou schopni udržet přes hrudník, protože oni úplně jako tak neudrží ty ramena, tak prostě protýkají, jako já říkám tomu.
2: Čili, že ten svalový tonus je vlastně menší u těch miminek.
3: No, ale to je právě, a to jsem právě chtěla říct, že já už to tam vidím i u těch malých dětí, a tomu nerozumím, proč.
2: No já už tomu vůbec nerozumím.
3: A jako fyzioterapeuti na to, já jsem to chtěla jako zavést na to jako nějakou odbornou diskuzi, jestli by se to třeba nějak, ty na to nechtějí vůbec slyšet, ty, ale ani se na to nebyli podívat, ani jako nějak to Nechtěli diskutovat. Jediná ta, která u nás přednáší a vlastně dělá i s tou vodou, tak říkala, že tam taky vidí jako ne asi v takovém množství jako já. Já v tom bazénu sedím, já teď vlastně mým úkolem je dozorovat ty lektory, aby to dělali správně a všechno, takže opravdu toho vidím docela dost, tak je to tak, proto choďte plavat.
2: Ano, teď právě se chci zeptat na ten nízký svalový tonus, je plavání naopak velmi přínosné.
3: Bezvadný, ano, tam právě ta voda, jak tam má ten odpor a to, tak tam pomáhají ty, to vychylování vlastně, různý, ty nejrůznější labilní tam polohy, tak pomáhají přirozeně. To děti, je to daleko přirozenější, nebo není to na bolestivý pro to dítě. A ono jim to pomáhá tam zapojovat ty správné svalové partie, které právě my se s tím odborníkem domluvíme, že tam je třeba potřeba posílit.
2: Předpokládám, že se během těch 45 let měnili nejenom děti, ale že vlastně i přístup odborníků, dejme tomu tady třeba u nás v Česku, k plavání dětí. Je to tak nebo ne? Dají se popsat nějaké třeba trendy nebo nějaké výrazné milníky, které ovlivnili vás jako tvůrce té metodiky a řekli jste si, aha, tak tohle už je přežitek, budeme to dělat trošku jinak?
3: No, já bych to rozdělila jako na dvě věci, jak přístup odborníků. Ten ze začátku byl jednoznačně ne, protože jsem se dostali rusky nějaký videa, který já jsem teda jako byli přes Polsko, se sem nějak dostalo a já jsem potom viděla v Rusku naživo, když jsem tam byla a nedivím se, že byli zásadně proti, ale oni odmítli se přijít podívat, jak to my třeba děláme, to mě vadilo, jo, a řekli ne, je to špatný, jo.
2: A jaká je ta ruská škola? Mimochodem, vy jste lehce zmínila francouzskou, že vlastně tam trošku s nimi teď spolupracujete nebo vzájemně se od sebe inspirujete. Ta ruská, vy jste byla vlastně očitým svědkem, ne?
3: Jsem přijel dětský lékař, který tam pracoval v Moskvě a přijel mě pozvat, našel si mě a že, tam, že to musím vidět. tak jsem tam jela a viděla jsem. Velký pojem v Rusku je pan Čarkovský, který vlastně dělal řízený potápění a i porod do moře. A ty děti třeba, to potápění si představte tak, že jako byly takový ty hopsadla, když si zatotali, že takhle jako to, tak to bylo nad vodou a on je takhle řízeně potápěl nahoru a dolů vlastně, že takhle s tím hopsadlem dělal jako nahoru a dolů a to dítě buď to se stihlo nadechnout, nebo se nestihlo nadechnout.
2: Tak se ve středověku trestalo, ne? Že se v takové té kleci spouštěli.
3: Pak takový kříž dřevěnej, na to se dítě uvázalo, leželo na břiše a muselo se prostě zrotovat pro nádech. No a nejhorší, co snad bylo, to byly ty kojenci v té vodě, který jsem viděla. Já to mám natočený, říkala jsem se teď nechala přetočit, mám to na CDčku, takže to mám, že si fakt nevymýšlím. Tak ty děti, nikdy neplavali rodiče, vždycky plavala tam lektorka, a do totálního pokálení, do vyčerpání organismu. A když to dítě začalo, a bylo to plavání u nich bylo jenom ořízeným potápění. Nádech, výdech. Fakt je, že ta lektorka měla ruku na oblasti jako srdce a ten sledovala ten nádech a výdech a to jako tady teda na těch plicích a to a sledovala to a podle toho to dělala. Ale když to dítě začalo plakat, tak tam měli opravdu skleničku s čajem, hadičku, vrazili jim hadičku do pusy, aby to dítě nebrečelo. A tam byli ty rodiče a v ten moment se začala mluvit. A ten doktor byl náš pediatr z toho nadšenej. Jo. A já v ten moment se začala plynule mluvit rusky a ptala jsem se vlastně těch rodičů, proč to dělají a oni jako prostě věřili tomu, že pro zdraví vývoj těch dětí je tohleto jako dobré.
2: Jaj, to se teda špatně poslouchá.
3: Hrozně se divili, že nechceme být odnoži Čarkovského v Česku.
2: Tady u nás někdo se tím inspiroval, nebo nebudeme jmenovat, ale taky byly takové kauzy
3: různé.
2: Ano,
3: byla to inspirace přímo od toho Čarkovského.
2: A když odhledneme teď jen od odborných názorů a poznatků a těch praktických, tak vysledovala jste třeba nějaké módní trendy v oblasti plavání za těch 45 let, v oblasti plavání s dětmi. Jak jsme třeba říkali, že všichni chtěli hned mít miminko pod vodou a nejlépe fotku s ním, že jo, a pak se tím někde chlubit a tak. Nemyslím teď jenom střih plavek, jo, to se asi měnilo, ale přece jenom, jestli jste cítila třeba i ze strany nás rodičů, nebo tak prostě, jestli je teď něco módního.
3: No, ono to byly takový vlny právě, že víš, to byla móda. Jako kdo nechodil plavat, nebyl in.
2: Ano,
3: jo, takže
2: ano,
3: to je jako ano. To. Pak se to začalo pomalu měnit na to, že by to mohlo být i jako dobrý, že by to bylo něčemu jako prospěšnému. A dneska je to hodně teda, ty rodiče, co chodí tak od toho, u těch malých miminek se bavíme, očekávají ten benefit toho zdraví. Ale ještě říkám, vracím se jenom k tomu, když vy jste chodili nebo něco z toho začátku, tak tam byl i ten benefit toho, že toho potkávání se, toho navazování přátelství. Což třeba u nás taky je, kavárna nádherná, sedí tam rodiče, ale už není ta potřeba se potom setkávat mimo ten klub, protože dneska už těch možností je hodně. Jo, takže
0: musím říct, že když jsem s tou mladší dcerou, když vlastně jsme zakončili už to plavání, a to bylo po x letech tedy, protože holky jsou od sebe 4 roky, musím říct, že jsem slzu uronila, protože nějaká krásná etapa končila. No.
3: Já musím říct, že my jsme dělali ty pobyty vlastně a tam jsme zažili spoustu legrace. Do 4 do rána se hrál ping-pong s rodičema. Úžasný. A já když dneska vím, že už mám snad 30letý, hrozně starý.
0: Miminka.
3: A některý rodiče mám přirostou k srdci, tak třeba můj sen byl udělat takový ples pro všechny, jako tyhle. Ale
0: pokud se nepůjde v plavkách, tak jdu. Hostem dnešního nočního mikrofóra je Jana Hochová.

0: Noční mikrofórum.
1: Monika Valentová a její host na dvojce.
2: Mám velkou radost, že studio navštívila dle mého názoru nejrenomovanější, to je slovo, česká odbornice na plavání dětí a kojenců, pedagožka paní doktorka Jana Hochová. Zmínila jste ten ples, Jano, jenom ještě tak, to mě zaujalo, že ho zrealizujete.
3: Já nevím, tomu jsme s Petrou domluvili.
2: Tak jo, Petra je zrovna taky moje kamarádka, ano, součást komunity kolem plavání, ano. No tak uvidíme. Teď trošku něco ne tak úplně příjemného pro vás, protože vy jste o ten plavecký klub, který třeba já znám a v 92., jak jsme říkali, jste ho založila. A vlastně nesla, jak jsem zjistila, vaše rodné jméno. To já jsem až teda, když jsem studovala vlastně rešerše tady k tomu našemu rozhovoru, tak jsem zjistila, že proto se jmenoval, jak se jmenoval. Jak vzpomínáte na tu dobu, když jste o něj přišla?
3: No, bylo to zklamání, byla to těžká doba, nebudu říkat, že ne. Hlavně lidský zklamání, jako v lidech to, že jsem přišla o nějaký majetek, o nějaký jako know-how nebo něco to jako budíš, ale jako to lidský zklamání tam bylo velký. Bylo to těžký období. Musela jsem si vzít i psychologa a ale podržela mě rodina a odrazila jsem se, věděla jsem, právě v momentě, když jsem věděla, že už to nezvládnu sama, tak jsem si řekla o tu odbornou pomoc, protože kamarádky jsou kamarádky, ale odborník je odborník. Takže jsme to spolu zvládli s tím odborníkem a přesně jako jak to je, že když si něco stane a teď tak jako se otvírá, tak potkává ty lidi, který měl potkat. Mě se najednou jsem potkávala úplně jiný lidi, úplně bezvadný lidi a přišli mě do cesty Barešovi, který už mě jednou oslovili a říkali, jestli bych pro ně nešla pracovat. Já jsem říkala, že zatím ne, že mám svůj klub, ale že už se to tam tak jako nějak točilo, že není všem konec, že možná ano. No a takže přišli, dali mi práci, protože já jsem v té době měla hypotéku, byla jsem sama, moc peněz na to jsem neměla, tak na půl roku živobytí, protože jsem odešla bez peněz a tak, že mě dali práci a pomohli mě v té době hodně. A já myslím, že potom jsem jim já pomohla se svýma zkušenostmi zase a pracuji pro ně dodnes v Anahitě a líbí se mi tak, jak to vedou. Je to komplexní centrum vlastně už od prenatálního období, protože Eva je porodní asistentka, takže to tak mají krásně opravdu naplánovaný a udělaný, že to je od toho. Je to centrum mateřství, prostě, jo. Takže tam chodím.
2: Tam je vlastně institut, který nese vaše jméno, vy vlastně vzděláváte, školíte, nebo teď jste tam vlastně jako ten odborní garant, ale určitě jste školila vlastně budoucí lektory plavání, je to tak?
3: Ano, a tam vlastně už jsem si vychovala nástupce, pořád teda zkouším, protože dneska si udělat živnosták na nejenom na tuto aktivitu, na spoustu aktivit je daleko náročnější, než to bylo dřív. Musí se udělat zkouška před autorizovanou osobou a být autorizovaná osoba obnáší tolik papíru. Úmrtní list jsem nemusela dodat, ale jinak teda fakt jako papíru a papíru. Ale naštěstí ty papíry jsem měla, ale zpracovat to a všechno, tak to už nedělám já, to převzala moje dcera, já už jsem nechtěla tyto starosti mít. Takže já tam dělám tu autorizovanou osobu, odborného garanta. A už jenom tak jako to sleduju, jestli to klape tak, jak si představuju.
2: Aha. Co od nich vy osobně chcete, vyžadujete od těch budoucích lektorů?
3: To ani ne tak, mi na to jsou dany přesně jako normy, co ministerstvo školství dalo, co se musí vyzkoušet. My jsme se na těch normách podíleli a nechtěla jsem tam být uvedená, protože jsme nenašli shodu. Vlastně připadalo nám to ne úplně tak, jak pracovala jsem na tom ještě s kolegyní z fakulty tělesné výchovy a sportu, nevím, jestli by tady bych chtěla být jmenovaná, taky nebudu jmenovat, protože se nám opravdu nepovedlo to udělat tak, jak bychom si představovali. Uh-huh. Takže je to daný ministerstvem školství a to se musí dodržet, takže vlastně my musíme zkoušet z toho, co.
2: Rozumím. Co vám tam osobně třeba chybí, jestli tam něco chybí z vašeho pohledu?
3: No, my jsme tam hodně chtěli, aby jsme mohli třeba natáčet, aby to tak bylo doteď, že mohli natočit vlastně video z té své práce doma a pak ještě samozřejmě to dělali i u nás, ale my jsme už se mohli podívat, mohli jsme vědět, jak v tom jsou, mohli jsme pracovat a to nejde. Oni musí teďko tu zkoušku dělat ten den nebo ty dny, protože to není na jeden den ta zkouška, a nemůžou si nic předem jako nám odevzdat, a abychom s nimi mohli třeba i zkonzultovat a poradit jim.
2: Je o to v současné době velký zájem?
3: Ano. Je, až mě to překvapuje.
2: Aha. A jací jsou ti lidé? Dá se to nějak říct? Mají nějakého společného jmenovatele?
3: Ne, do té doby, než to začal proplácet jako úřad práce, tak to byli opravdu lidi, kteří na to makali. Pak se to, tímto se to trošku zhouplo, že si mysleli, že když dostanou, že když dostanou peníze, že to dostanou tu zkoušku, a ono to tak není.
2: Aha, aha.
3: Takže je to jako různý, ale většinou jsou tam lidi, kteří opravdu mají zájem o tu práci.
2: Hmm. Převaha žen zřejmě asi bude, vzhledem k tomu, že jde o...
3: Myslím, že jsme tam měli zatím jenom dva muže.
2: Čím to je?
3: No, dovedete si představit, že vám tam bude říkat jako na vaničce nějaký chlap, jak máte kojit, protože ta vanička není jenom o tom, že tam vykoupete to dítě, tam je to i o těchto věcech. Tak dobře, jak vaničky by nemusel mít. Ale my jsme měli jednoho lektora a byl to chlap a měl i malý děti, třeba ty od půl roku už můžou děti do bazénu. A nejdřív to neměl, ale pak se dostal i k této věkové kategorie a šlo mu to, no.
2: Tak... No, a byl oblíbený.
3: Byl a byl dobrý, je jako dobrý, vede dobře.
2: Vy jste dávala soukromé plavecké lekce a doteď dáváte vlastně i dospělým.
3: Ano.
2: A jeden můj kamarád, také nebudu jmenovat, tak to absolvoval a říkal, že jste byla hodně přísná, že si myslel, jak báječně plave. Vy jste ho zkoukla a našla jste na něm spoustu chyb na jeho plaveckém stylu. Umíme my, co si myslíme, že umíme plavat, ale nejsme tedy profesionálové ani sportovci, umíme vlastně plavat, jak jsme na tom?
3: To já jsem hrozně slevila od toho, co jsem učila na fakultě tělesné výchovy a sportu, a prostě to muselo tak být a všechno, ale tak já jsem potřebovala zase dovést k zápočtu ty studenty. Ale opravdu jsem hodně slevila, ale pokud si jde člověk zaplavat, a plave v poloze na prsou a nedýchá do vody, tak si ubližuje. Takže ten člověk neumí plavat. A já když vidím, že jsou třeba v lázních a plavou s hlavou nad vodou, tam si přetěžujete krční, následně bederní páteř. Takže tam potom ten zdravotní efekt není. A ještě hlavně dýchání přes odpor té vody posiluje vlastně ty dýchací svaly a zvyšuje vitální kapacitu plic, takže všechny ty benefity toho plavání tam nejsou. Prosím vás, pokud neumíte dýchat do vody, plavte na zádech.
2: Mm-hmm, takže znak. Takže takový ten styl paní Radová, jak se říká, že? Která si nechce zacátat ty vlasy.
3: Ano, ano. Tak to radši nechoďte do vody, když jste od kadeřníka.
2: Který z vašeho pohledu plavecký styl je zdraví nejprospěšnější? Dá se to říct?
3: Pokud, no asi ty střídavý pohyby, ten král znak. Aha, znak je úplně bezvadný pro to, když jdete, protože tam krásně protahujete vlastně, ten je dobrý jako, jo. Ale ty prsa, tak jak je plavé ta laická veřejnost, to znamená ta žába, a ne tak, jak to má být z toho biomechanického hlediska, že kolena u sebe, a to jako ten závodní způsob, který nemají ortopedi a fyzioterapeuti rádi, protože tam dochází k přetěžování kolen, tak si myslím, že taky ničemu nevadí. Jo, když se plave ta žába. A to je to, co mě dneska nevadí, když jako někdo plave křivej střih a dělá tam nohama cokoliv, ale krásně si pluje po té vodě a je tam položený, vydechuje do vody, super, jupi.
2: Proč vy jste vlastně, nebo vy jste závodně plavala a velmi zdárně jste reprezentovala naši republiku na mistrovství Evropy i mistrovství světa, je to tak? A to bylo v nějakém tom
3: v rychlostním potápění.
2: Jak jste se k tomu dostala, nebo vlastně proč jste se aktivní dráze sportovkyně nevěnovala třeba déle? Šikovná jste byla.
3: No.
2: Mladá taky.
3: Jako proč jsem...
2: No, že jste začala učit, no.
3: Ne, já jsem otěhotněla.
2: Tak to... Tak to jsou pádné důvody.
3: No a pak už... A ještě jsem u toho studovala, a takže pak jsem ještě plavala, ale už samozřejmě ne na takové úrovni.
2: Tak to je jasné. Jak vznikne fobie z vody?
3: To nevím. Já si myslím, že se s tím člověk asi narodí, anebo může to být třeba i z prenatálu nějaké věci. A myslím si ale, že to je, že se to nezískává. To nevím, ale nevím, já v těch fobích to, ale vím, že se to může projevit kdykoliv, protože já třeba mám jako klaustrofobii a vím, že se mě otevřela po porodu až jako, že do té doby jsem o ní nevěděla vůbec, jako jo. Takže ale nejsem na to odborník, ale takže tak.
2: Zažila jste během své kariéry někoho, kdo se plavat nenaučil, ať už dítě nebo dospělý? Že to prostě nešlo?
3: Ne, když jako ten člověk když byl motivovaný, tak jako... Jo, třeba u těch dospělých, kteří třeba měli špatnou zkušenost, že se jako topili, jako takový jako opravdu těžký traumata, tak tam to trvá díl a ta důvěra v tu vodu, tam je nejdůležitější získat tu důvěru v tu vodu, že ta, protože ono totiž utopit se, to je hrozně těžký.
2: Fakt?
3: No to jako ta voda vás nese, tam má určitý vlastnost, tam jako potom dochází k těm psychickým nějakým blokům a k tomu, ale samozřejmě něco jiného na moři, když jsou vlny a ještě ty vracáky, které vás táhnou, to je jako něco jiného, já mluvím o tom.
2: Když jsou ty podmínky prostě optimální.
3: Protože my třeba v bazénu řekneme dětem, ať se teda dobře, když se chtějí, když si myslí, že se utopí, ať se sednou na dno, ať si lehnou na dno. Zkuste to někde v té vodě si lehnout na dno.
2: Já si to ještě pamatuju, jako dítě jsem to uměla, teď už bych to asi nedokázala. Dobře, těším se na další vstup, co se ještě dozvím, že se nedá snadno utopit, to si myslím, že je docela hezká zpráva. Dámy a pánové, hostem dnešního nočního mikrofora je Jana Hochová.

0: Hostem dnešního mikrofóra, za chvíli budu říkat za pár minut, už byla, teď ještě je, odbornice na plavání dětí a kojenců, paní doktorka Jana Hochová. Jano, nemůžu vás tady mít a nevyužít vaší přítomnosti, abych se nezeptala, jak si stojí česká škola plavání dětí v tom mezinárodním měřítku.
1: No, my jsme konečně vyjeli, já nevím, kolik je to roku, poprvé do Innsbrucku, tam jsem byla osobně, teď už jezdí mladší kolegyně, protože já si nemyslím, že tady budu věčně a chci předat tu štafetu tak, aby to opravdu fungovalo jak v Anahitě, tak v celé České republice nějak jako dobře. A opravdu si stojíme dobře. Já když jsem tam slyšela ty přednášky některé, tak se říká, ježišmarja, co to tady jako říkají, teď to jako už dávno tak není a jako s tím oni se chlubí. Takže jsem byla jako překvapená, ne všichni, severské státy, třeba některý jsou jako fakt jako na tom docela dobře. Máme kolegyni v Anahitě, která je tak opravdu vědecky zaměřená, ta teď byla podruhý na nějakém kongresu a teď konečně bude Helena přednášet. Takže jsme se dostali do toho, z té naší, že si furt říkáme, ježiš, ale my a to jako to, tak jsme poznali, že ne, že máme co říct, že jsme opravdu mezi těma lídrama, ne-li jako v něčem jako lídři, protože tu metodiku máme fakt zpracovanou perfektně. Jo, perfektně a máme co vlastně my předat, nemusíme se jenom jako, nemám jako pořád jenom někde stát a říkat si jako a učit se a to, tohle bychom měli dělat tak, tak ne, stojíme si dobře, jsme fakt dobří.
0: A vy jste se na tom velkou měrou podílela, jaký je to pocit?
1: Už jsem ztratila tu malokast, že říct, ale nic to, ne, opravdu si myslím, že jsem udělala kus práce, protože vydupat to ze země bylo hodně náročný jako právě i s tím odporem těch lékařů a všeho a jsem ráda, že i moje dcery v tom, i když i okrajově jako pokračují, protože když jsem začínala, tak ta mladší říkala, mami, jestli chceš přijít o klienty, tak mě postav do vody. Dneska plave i individuály, plave i děti, sice starší děti, ta druhá dcera plave i malí děti a takže vlastně v tom pokračují.
0: Mm-hmm. Jak jsou na tom vnoučata? Máte jich pět?
1: Mám pět vnoučat, vnoučata jsou na tom dobře, plavou všichni, ale že by milovali vodu, že by někdo jako pokračoval. Nela, ta nejstarší, ta by plavala dobře, ta má dlouhý páky, všechno, ale ta si zamilovala šály závěsný a hlavně ona je tak hubená, je v každé potě, si má jenom v Anahitě, ne, tam je 32, tam je spokojená.
0: Jasně, snažíte se je nějak směrovat nebo dovolí vám to vaše dcery, abyste ta vnoučata třeba lehce směrovala, co se týče těch fyzických aktivit?
1: Ne, dělají to sami, dělají jako oni třeba tam lyžujou výborně, protože máme chalupu na horách a tak říkali, je, to máte dobrý babička, že jo, je naučila, a mě říkali, ta není ani nemákla, jo. Tak zvedali si je sami a naučili si je jako sami.
0: Co děláte, když nejste s vnoučaty, když neškolíte, neplavete?
1: Zase je to o sportu. A hlavně jsem propadla svobodnému vědomému tanci.
0: Wow.
1: To je opravdu něco mezi nebem a zemí, kdy člověk se tam osvobodí úplně přesně svobodný vědomý tanec. A vlastně ho tančím u svojí spolužačky z vejšky a kamarádky, protože jsme byli kousek od sebe. Dlouho jsme se neviděli. Pak se jí narodil vnuk, ona přišla do Anahity a já jsem našla odvahu ve svých, já nevím, kolikatino, hodně, přes 60 letech začít tančit.
0: A co vám to přináší?
1: Uvědomění si některých bloků, a tím rozpuštění a svobodu, úplně prostě svobodu a tam netančí člověk, tam jako tančí to tělo. To tělo poslouchá tu hudbu a jako pokud se uvolníte, tak vlastně to tělo tančí, jo. No, úžasný ten opravdu, takže tai chi, jogu, plavání, tanec.
0: Říkala jste, že cvičíte s trenérem, co to je za cviky?
1: On má pilates stroje a je to hlavně, on je výborný diagnostik, takže se snaží tak udržet moje tělo i v tomto věku a do dalšího věku, aby bylo funkční a mohlo pracovat bez omezení.
0: Jaký jste klient?
1: Já si myslím, že jsem dobrý klient a že spolu máme výborný vztah.
0: Aha. Je na vás přísnej?
1: Ne, on je jako dobrý, ale jako motivuje mě a vždycky tak nenápadně třeba teď mě tam dá takovou tvrdou balanční plochu, fakt jako balančně jako a on jako tak říká, to dáš a to a nakonec jsem to dala s jeho podporou a jako je to. Chodím tam ráda.
0: Vy máte docela disciplínu, jako velmi silně vyvinutou vnitřní, že?
1: Ano, někdy mě to na škodu.
0: Někdy na škodu.
1: Protože já jsem byla vychována, co se slíbí, to se dodrží, tak jednou jsem se málem utopila kvůli tomu, protože jsme byli na drávě a jsem nemohla najít vracák, ale slíbila jsem, že tam půjdu do té drávy, že jo. Když ta kamarádka viděla, jsem jaký prout unesl, ale já jsem mi slíbila, že tam přece skočím, no tak jsem skočila, teď jsem měla najít, já jsem se potřebovala dostat do vracáku, aby mě
0: jako
1: ten vracák...
0: Jako vracák je zpětný prout?
1: Zpětný prout, aby mě hodil jako na most, no a já jsem ho nemohla najít a oni si mysleli, že si dělám legraci, že a jsem byla pod vodou. Takže to mě hodně to, na tom pracuju, že nemusím vždycky za každou cenu.
0: Takže sice jste říkala před chvilkou, že je těžké se utopit, ale když nenajdete vracák, tak i Jana Hochová se může utopit.
1: Určitě, já jsem hlavně myslela v tom bazénu. Jako
0: jasně, no. Je mi to úplně jasné. Vy jste byla zapsána i do Paměti národa, respektive studenti, kteří s Paměti národa externě spolupracují, vlastně natočili, pojali váš medailon. Jaký je to pocit být pamětnicí?
1: No, je to jako... Takový ten první okamžik si uvědomit, že člověk už jako nemůže dělat všechno a že už je starý. Nebudem si o tom jako a já jsem si to ale vzala v hlavě, že je to jenom číslo.
0: No to rozhodně ve vašem případě. Jako je, to by bylo
1: no,
0: krásné.
1: No tak jako ne, jako jsem pyšná na to, že jsem tam zapsaná. Je to nějaké ocenění a jak jsem říkala, už jsem přestala říkat ne, to nic není, to každý to ne. Myslím si, že jsem tady kus práce udělala.
0: No to velmi. Na co se těšíte, Jano? Poslední otázka.
1: Teď jdu do Luhačovic, tak se těším do Luhačovic.
0: Oh, co tam jedete dělat? Do Lázní?
1: Do Lázní.
0: Asi ne.
1: Do Lázní.
0: Dopřejete si
1: pak,
0: Lázní?
1: Ano, a pak jedu do Slovinska na kola.
0: Tak Lázně zase voda. Tak přeju vám, ať se vám tam líbí. Moc vám děkuju za to, že jste byla mým dnešním hostem. Já ještě zrekapituluji, že Jana Hochová je odbornicí na plavání dětí a kojenců, pedagožka, lektorka a mentorka, zakladatelka Aliance dětského plavání pedagožka. Děkuju moc, šťastnou cestu nejen domů, ale i pak do Luhačovic a bylo mi potěšením.
1: Já se taky loučím se všema a kdybyste měli ještě jakýkoliv dotaz, Anahita Zavináč Anahita, oni mě předají, ty informace ráda vám odpovím. Nebo něco dovysvětlím, nebo když se mnou budete souhlasit, tak se můžeme dohodnout, jak to je.
0: Milí posluchači, přejeme i vám krásnou dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Na Dvojce skončilo noční mikroforum a právě začal noční proud. Do půlnoci zůstaneme na domácí půdě, nebo skoro na domácí půdě. Jako první se představí novinka zpěváka Adama Pavlovčina, který se říká Adonis. Druhá se týká skupiny Prixen. Zatímco Adonis nabízí letní třešňovou novinku Sherry on your cake, Brixton ve vodopádu odhalují své pochybnosti a cesty ke smíření, náročné téma. Příjemnou noc s Dvojkou.

také pořádný romantik. Tady jsme po rituálu s Emou Drobnou Adonis přepnul v novince Sherry on your cake zase do angličtiny. Energický letní single je plný slunce, spontánního dobrodružství a samozřejmě sladkého závanu třešní. Ještě pořád jsou k mání. Skladba vznikla ve spolupráci s dvojicí švédských producentů a potvrzuje Adonisovu schopnost propojovat moderní pop s výraznou emocí a smyslností.

Sherry on your cake, Adonis je jeho letní návrat k angličtině. Rozhodně není náhodný. Zpěvák, kterého publikum zná jako vítěze poslední série soutěže Československá superstar nebo reprezentanta Česka na Eurovizi 2025, už dříve oznámil vydání dvou EPček, jednoho ve slovenském a druhého v anglickém jazyce. Oba projekty spolu tematicky nesouvisí a podle slov zpěváka jsou to úplně jiné světy a nedávalo by vůbec smysl mít je na jednom albu. Oba projekty vyjdou najednou a odděleně na podzim tohoto roku.

23:47 na dvojce posloucháte Noční proud. Skupina Brixton připravila nový singl Vodopád a otevřela v něm intimní témata sebereflexe, nenaplněných očekávání a hledání vnitřního klidu. Rapová skladba staví na osobní zpovědi s rovem textu a minimalistické produkci. Nekonečně plenoucí rapové sloky postupně přecházejí do minimalistického klavírního outra, což je symbolem smíření a uzavírá celý příběh. To je Vodopád.

Vodopád. Vydání nové skladby skupiny Brixton doprovodil videoklip a série na sociálních sítích, která postupně rozvíjela vizuální atmosféru i příběh singlu.

Za 5 minut nás čekají půlnoční zprávy. Středeční pokračování nočního proudu se neobejde bez návštěvy. Dva členové kapely Foxo, Vicky a Martin Čermák, na dvojce v předpremiéře představí své album Eva. To oficiálně vyjde až 15. září do půlnoci u DG.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: bude půlnoc.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ministryně financí Schillerová má za sebou první den jednání o rozpočtu s vládními kolegy. Čtyři americké státy žádají od firmy Meta odškodné za to, že Instagram a Facebook škodí dětem. Odložená fotbalová utkání 5. kola šance ligy se budou hrát 9. září. A dnes čekáme zpočátku až zataženo, od jihu pak polojasno, ojediněle přehánky, teploty většinou do 27 stupňů. Je středa 19. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: První část ministrů byla během úterý vyjednávat o rozpočtu na resortu financí. Konkrétní částky, se kterými mají jejich ministerstva hospodařit v příštím roce, ale nikdo z nich nekomentoval. Někteří se na resort financí vrátí ve čtvrtek.
3: Finální dohoda ještě není třeba u ministerstva práce nebo vnitra. Podle Lubomíra Metnara z hnutí ANO, šéfa rezortu vnitra, je potřeba doladit ještě peníze na IT projekty nebo kyberbezpečnost.
4: Budeme příští rok nabírat více policistů a hasičů a budeme směřovat k tomu, abychom v roce 2029 navýšili nástupní platy policistů na 50 tisíc.
3: Vyřešený rozpočet má zase třeba ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
5: Ministerstvo zahraničních věcí je rozpočtově nejmenším ministerstvem, to znamená, my už jsme ten rozpočet stihli víceméně předjednat v těch předchozích bězích.
3: S ministryní chce znovu jednat i předseda Akademie věd Radomír Pánek. Na termínu se zatím nedohodli. Lucie Pávová a Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: V Kalifornii začal soud s firmou Meta kvůli dopadu Instagramu a Facebooku na duševní zdraví dětí. Žalobu podaly čtyři americké státy a žádají odškodnění v přepočtu skoro 29 bilionů korun. Firma podle žaloby vědomě navrhovala aplikace tak, aby se na nich děti staly závislé. Zároveň veřejnosti zamlčovala rizika. Meta to odmítá.
6: Žalobu u federálního soudu v Oaklandu podali Kalifornie, Colorado, Kentucky a New Jersey. Na společnost Meta se ale obrátila více než polovina amerických států a další žaloby chystají. Firma podle nich vědomě navrhovala Instagram a Facebook tak, aby se staly dětem návykové. Státy žádají soud o celoplošný zákaz Metě pokračovat v protiprávních praktikách spojených s ochranou dětí do 13 let a smazat jejich veškerá osobní data. Pokud soud uzná jejich žalobu, Instagram a Facebook budou muset změnit způsob, jakým šíří svůj obsah. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Úřadu maďarského prezidenta se dnes ujme bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka. Do vysoké státní funkce se vrací po 15 letech, kdy mu po kritice změn v justici Orbánův Fidesz předčasně ukončil mandát. Poslanci strany TISA premiéra Pétera Maďara zvolili Baku do čela země v polovině srpna.
7: Nový prezident už předem vzkázal, že ani dvoutřetinová většina v parlamentu neznamená, že si vláda může dělat, co chce. Baka ve funkci střídá Tamáše Šujoka, jehož mandát ukončil Maďarův kabinet předčasně změnou ústavy. Podle premiéra byl bývalý prezident loutkou režimu Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Ta Šujokovo odvolání označuje za nelegitimní. Baka zdůrazňuje, že chce být nadstranickým prezidentem a v případě potřeby se postavit i proti Maďarově vládě, která ho do funkce prosadila. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Británie bude dál plně podporovat Ukrajinu v obraně před ruskou agresí. V reakci na hrozby Moskvy to řekl britský premiér Andy Burnham. Poté, co Ukrajina použila při útocích na ruské území drony vyrobené v Británii, pohrozila ruská ambasáda v Londýně odvetou.
8: Británie podporuje Ukrajinu na 100%. Podporujeme ji, aby se mohla bránit v nelegální válce vedené Vladimírem Putinem. Takový je náš postoj po celou dobu konfliktu.
2: V Česku roste zájem o studium zdravotnických oborů. Třeba na obor všeobecná sestra loni nastoupilo skoro 1900 studentek, o 40% víc než předloni. Vyplývá to z dat ministerstev školství a zdravotnictví.
7: Zájem o studium tohoto oboru vzrostl hlavně díky novému státnímu programu na podporu vysokých škol, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
0: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví, tak abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu.
7: Program začal fungovat loni za předchozí vlády. Během 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové to ale nemůže být jediná cesta, jak nedostatek sester řešit.
9: Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky.
7: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Národní sportovní agentura od příštího roku upraví dotační podporu ženských olympijských týmů. Radiožurnálu Sport to řekl její předseda Karel Kovář.
10: Tu podporu reprezentace nebudeme oddělovat na tu ženskou reprezentaci. Máme jako rozmyšlen trošku jiný způsob jako projednávání a přidělení dotace sportovním svazům.
11: Řekl Kovář, dotační program pro ženské olympijské týmy běží od roku 2022. Cílem bylo podpořit je v kvalifikaci na uplynulé zimní hry v Itálii a na ty nadcházející letní v Los Angeles v roce 2028. Jenže státní podpora letos klesla ze 150 milionů korun na 115 milionů. Navíc peníze dosud svazy nedostali. Jak řekl v pondělí Radiožurnálu Sport místopředseda volejbalového svazu Martin Gerža.
12: Ještě ty peníze nemáme, je to obrovský problém.
11: Podle předsedy NSA Karla Kováře peníze dostanou svazy v září. Od příštího roku by pak projekt měl projít obměnou.
10: Nebude selektivně jenom jako pro některé svazy, svazy s nějakou jako vysokou stále nadějí na reprezentaci na letních olympijských hrách. Los Angeles jako mohou počítat jako s podporou Národní sportovní agentury.
11: Prohlásil Kovář. Reakci jednotlivých svazů zjišťujeme. Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Galerie hlavního města Prahy dokončila nový depozitář v areálu Bouchalka u Buštěhradu. K vytápění i chlazení využívá fotovoltaiku a hlubinné vrty. Skladovat může až 16 000 uměleckých děl.
13: Slavnostní bílou pásku přestřihla ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková společně s kolegy před jednou ze dvou budov. Ty mají jednoduché šedivé fasády s několika okny a podpěrnými sloupy.
14: Galerie neměla žádný profesionálně vybavený depozitář, ocitala se neustále v nějakých provizoriích a teprve v roce 1993, když jsme získali vlastně, dalo by se říct zpět, druhé patro městské knihovny, tak tam je síťový depozitář, ale také to není úplně 21. století, takže ta potřeba tady byla po mnoha desetiletí.
13: Rekonstrukce, která trvala 3 roky, vyšla na 249 milionů korun. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Jablonce, Ostravy, Hradce Králové a Plzně si odložená utkání 5. kola šance ligy zahrají ve středu 9. září. O novém termínu obou duelů rozhodlo vedení nejvyšší české soutěže.
15: Souboj na severu Čech bude mít výkop v 17 hodin, v Hradci se začne o 2 hodiny později. Oba duely se měly původně hrát nadcházející neděli. Jablonec s Hradcem si je ale kvůli účasti v závěrečném předkole konferenční ligy nechali odložit. Týmy kvůli pohárové Evropě nenastoupily o uplynulém víkendu ani do 4. kola nejvyšší soutěže. Jablonec na hřišti Bohemians 1905 i Hradec na stadionu Zbrojovky Brno se představí ve středu 2. září. Všechny zápasy uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. František Typovský, Radiožurnál.
2: Česká tenistka Sára Bejlek bojuje na turnaji Masters v Cincinnati o postup do osmifinále. Její soupeřkou je 18. hráčka světového žebříčku WTA, Ruska Alexandrovová. Za pár hodin nastoupí taky Marie Bousková proti Američance Jovičové.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Omezení na D1 u Větrného Jeníkova a nehoda u Dubí na Teplicku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se brzdí před odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 103,5 je zúžení do levého pruhu kvůli práci na vozovce. Kolona už se ale netvoří. Na Teplicku pozor na silnici 27 do Litvínova. Mezi Dubím a odbočkou na Mstišov auto narazilo do spadlého stromu. Průjezd je omezený, dejte pozor. V Praze připomínáme noční čištění tunelů na městském okruhu. Obousměrně uzavřený je Strahovský tunel a také část Blanky v úseku mezi Letnou a Trojou. Odstávky mají skončit do 5 hodin ráno. V Praze pozor také na nehody. V Hartigově ulici u ohrady v křižovatce s ulicí Jana Želivského osobní auto srazilo chodce. Vyšetřuje se tam, projíždějte opatrně. A nehodu řeší také v Budějovické ulici. V křižovatce s Vyskočilovou překážejí následky kolize 2 osobních aut. I tam čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Během noci bude doznívat déšť a ochladí se na 16 až 12 stupňů. Přes den pak čekáme zpočátku oblačno až zataženo, od jihu místy polojasno, ojediněle, v severní polovině území místy přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30, na horách většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
17: Rádio, které vás baví.
18: Skončily první zprávy středy 19. srpna a na Dvojce pokračuje noční proud. Dnešní noční návštěva přijde s Evou, tak se totiž jmenuje druhé album skupiny Foxo. Představí nám ho dva členové kapely, zpěvák Vicky Wiltner a kytarista Martin Čermák. A to v předpremiéře už za chvíli. Příjemnou noc Dvojkou.
1: Noční proud.
17: Dnes s Jitkou Benešovou.

0: Skupina Foxon navazuje na debutové album Adam. Na desce Eva fanoušci najdou písně v nejvěrnější podobě a s živou energií, jako jen nástroje můžou mít. Album kapely nahrála ve studiu Jámor s producentem Ondřejem Ješkem. Oficiálně vyjde v polovině září, teď ho před premiéře v nočním proudu představí dva členové kapely, zpěvák Vicky Wilkner a kytarista Martin Čermák. Pánové, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Debut vaší kapely Foxo, album Adam, tak ten vyšel už v roce 2021 v době pandemie. Nakolik vám vlastně ty nepříznivé okolnosti zkomplikovaly rozjezd, abych to tak řekla?
1: Tak já si to ani neuvědomuju, že by nám to nějak komplikovalo rozjezd. My jsme akorát měli trochu problém, že jsme to vlastně vydali trochu později, protože jsme čekali dost dlouho na master, protože jsme ho posílali do Londýna, do Metropolis Studios, a ty byly zavřený. Takže minimálně 3 měsíce jsme to trvalo díl zmasterovat a pak samozřejmě byly nějaký...
0: To hezky během toho covidu uteklo.
1: No,
0: dá se to tak říct. Vás to nějak nepoškodilo, což je příznivá informace. Adam se mixoval v Londýně ve studiích Metropolis, kde jste vlastně finálně zmixovali Evu?
1: To dělal všechno Ondřej Ježek, my jsme to vlastně nechali tentokrát celý.
0: A už jste nevyvezli do zahraničí.
1: Ne. My jsme ji vlastně nahráli dohromady jako celá kapela a nechali jsme ten mix co nejvěrnější, ani tam nejsou jako dublovaný kytary nebo nástroje, nejsou tam dublovaný zpěvy, je to prostě takový projev, který máme i naživo.
0: Adama produkoval Martin Přikryl, mimo jiné sám aktivní hudebník. Připomněme skupinu The Prostitutes. Evu už zmíněný Ondřej Ježek. Proč jste si ho vybrali?
1: Myslím. Jednak já jsem po něm celkem toužil, aby nám dělal nějaký album, ale myslím si, že zrovna my jsme chtěli vlastně Evu udělat takhle přirozeně, že budeme nahrávat dohromady, protože jsme přešli vlastně kompletně na akustický nástroje. Zatímco Adam byl z části vlastně například elektronický bicí a tehdy jsme ještě neměli basáka, takže spousta basových
0: linek. Tak ta volba Jámoru tím pádem byla naprosto jasná. Vicky a Martin ze skupiny Foxo v nočním proudu a v premiéře Mantra s alba Eva, které vyjde v září.

0: Skupina Foxo, nahrávka Mantra Salba Eva, které si ale můžete celé poslechnout až v září v ročním proudu zpěvák Becky a kytarista Martin Čermák. Pánové, jak dlouho vám trvalo stvořit Evu?
1: No, v podstatě jsme začali už za toho covidu, to znamená, že materiál jsme připravovali vlastně v té pauze a v následujících letech, takže 4 roky. 4 roky příprav a zkoušení na lidech. To děláme rádi při koncertech.
0: Takže vaše publikum bylo, teď se skoro bojím říct, byli takový pokusní, ne králíci, ale testovací publikum.
1: Je to tak, ano.
0: A co prošlo u publika, tak to jste použili na Evu, co neprošlo?
2: Já si myslím, že co prošlo u nás, tak to jsme poslali dál a my jsme v tomhle celkem.
1: Máme velkou autocenzuru.
0: Zkrátka byl to proces.
2: Jo.
0: Rozhodně. Ne, další. Dovolím si citát. Povedla se nám deska přesně podle původních představ. To je citace vašich slov o albu Eva. Tedy jaké byly ty představy? Zeptám.
2: Jak jsem říkal, ten koncept Evy měl být v tom, že to nahráme celý dohromady, tak jak to leží, běží a nebudeme dělat moc velkou postprodukci, nebudeme to nějak zásadně upravovat. Chtěli jsme mít prostě album, kde budeme slyšet sami sebe, jak vlastně hrajeme.
1: To znamená, že jsme přišli do studia opravdu hodně, hodně připravený a ani Ondřej Ježek se s náma vlastně zas tak moc lidově řečeno nemazal. To znamená, dali jsme každou písničku na 3 takey, nabrali jsme materiál, který mu vlastně k tomu následnímu mixu stačil.
0: Profesionálové chodí do studia připravení. Navíc studio se platí a je dobré být připraven a nezdržovat se tam nad určitou míru budžetu. I na Evě jste potvrdili, že jste mistři v mixování nejrůznějších stylů. Já tam slyším hlavně folk, zaúřadoval Ondra a studio Jámor, ale taky rock a jazz především. Souhlasíte?
1: Je to tak. A je to daný zejména skladbou nástrojů, která v té kapele je, protože máme klasický základ bicí, velice, velice šikovnýho vlastně Vláďu Zimana, perkusáka z bývalý kapely Eddie Stoilov. A máme vlastně 5strunnou jazzovou basu Ivana Pršovskýho. A ten je opravdu jako šikovný a ten do toho vnáší vlastně ty jazzový prvky. Nicméně potom Martin obsluhuje kytaru, jak už bylo řečeno, ale potom máme ještě smyčce, to znamená, je tam violončelo, který obsluhuje Markéta, a Ondra obsluhuje 5strunný elektroakustický housle.
0: Ty akustické nástroje tomu dávají ten správný šmrnc a správný zvuk, to už jsme zmiňovali, jste přišli od elektroniky k akustice. Zvuk kapely mixuje několik stylů, ale kam byste se vy stylově zařadili?
1: Asi nejbliž máme k tomu folku a s prvkama řeknu takovýho indie popu. Tak to cítím já jako zpěvák.
2: Mně je to vlastně jedno, já si myslím, že to obsahuje všechno to, co jste říkala.
0: A buď to je to dobrá hudba, nebo špatná hudba, tohle je dobrá hudba, na tom se určitě shodneme. Za skupinu Foxu na dvojce v nočním proudu zpěvák Vicky, kytarista Martin.

0: Právě za minutu půl jedné na dvojce posloucháte Noční proud se skupinou Foxo. Ve studiu jsou zpěvák Vicky Wiltner a kytarista Martin Čermák. Hlavní téma dnešní noci nové album kapely, které se jmenuje Eva a bude venku v září. Pánové, čeho si na svém novém albu nejvíc vážíte? Třeba jednotlivě, ne kapelně, ale...
1: Já jsem rád, že to je autentická nahrávka, že vznikla poměrně rychle a že ji dělal Ondřej Ježek, kterýho já si vážím jako producenta, že to ním je jako spousta krásných desek, tak to jsem rád, že takhle vyšlo.
2: A já za sebe můžu říct, že i když ta deska vlastně existuje už téměř půl roku, a uvolňujeme vlastně postupně ty singly, tak i když si mám možnost poslechnout tu desku pořád celou, tak i po tom půl roce mě ta deska vlastně pořád baví poslouchat. Takže za to jsem moc rád. A doufám, že to tak budou mít i posluchači.
0: A on je tu i o textech a vy jste věky autorem textu. Jak třeba vznikly tvoje hvězdy?
2: Začal jsem samozřejmě od refrénu, tak jak se to, jak to autoři dělají a vzniklo to...
0: Ty smíš, myslím, tu inspiraci, tam je taková ta nějaká noc.
2: Když přes tvoje hvězdy v noci přejde černý mrak, tak tam opravdu jsem to zažil na zahradě na jedný party, tak jsem se na chviličku prostě vzdálil z toho té party. Mm-hmm. Odešel jsem do klidnějšího koutu té zahrady, podíval jsem se nahoru na hvězdy, tam jsem opravdu ty mraky přes ty hvězdy viděl a říkal jsem si, to je nějaká naděje, protože když ten mrak tu hvězdu zakraje, tak potom zase odpluje a ta hvězda zase zasvítí. Takže opravdu jsem to tam takhle, ten osobní zážitek do toho textu opravdu takhle poctivě promítnul.
0: Takže stačí koukat sebe, kolem sebe a napadne vás text.
2: Ano.
0: Co během toho tvůrčího procesu pro vás bylo takovou největší výzvou? Dá se to tak říct?
2: Udržet disciplínu. Udržet disciplínu a protože...
0: Disciplínu nebo píly nebo...
1: No, ono je to
0: spolu souvisí.
1: Slovo disciplína je vlastně správný slovo, protože my jsme šestičlenná kapela a jenom ten itinerář a kalendáře všech těch osob dát dohromady a nahrávat to s určitou jako vervou a radostí je těžký udržet entuziasmus v celé té kapele, aby prostě měla z toho radost a byla na to jako soustředěna.
0: A taky, aby vám, jak se říká, ano, disciplína, nespadl řemen.
1: No, tak. Právě.
0: Vy jste, Vicky, výhradním autorem textu?
2: Ano, jsem.
0: To znamená, že napíšete text na nápad, který jsme teď před chvílí slyšeli. A tady na Martinovi je to zhudebnit.
2: Je to přesně obráceně. 99% věcí přichází od Martina s tím, že mě neustále zásobuje hudebníma nápadama. Neustále mě pípá telefon s novejma zápisníčkama Martinovejma a když je tam něco, co mě vyloženě opravdu jako osloví a já si to ještě druhý den broukám, tak si
0: takže
2: říkám...
0: Takže to někdy funguje i opačně.
2: Ano, tak si říkám, že to je ono a pak se do toho teda pustím a začnu si to naposlouchávat, ten hudební nápad a rytmizovat a pak už začínají vlastně přicházet první slova do refrénů, jakmile vlastně je refrén na světě, tak se potom dodělávají sloky.
0: To je jako u nadpisu článku, když je nadpis, tak už to jde samo. V jakých situacích k vám ty nápady na texty přicházejí? Je to v jakékoliv životní situaci, třeba na té zahradní party, jak jste zmiňoval?
2: Je to kdykoliv, v jakýkoliv volný chvíli, kterou mám, to znamená mimo práce a starosti o rodinu a podobně, tak i kdykoliv člověk jede v MHDčku, tak já mám, dřív jsem nosil zápisníček a tušku A teďka už samozřejmě
0: klasický
2: mám...
0: papír, ano, papírek, no.
2: A teďka už mám ten samozřejmě elektronický zápisníček, že mám v telefonu a aktuálně tam mám asi 650 poznámek a různých inspirativních náčrtků, takže je z čeho čerpat.
0: Aby nebylo za, řekněme, dva roky další třetí album. Zpěvák Vicky a kytarista Martin ze skupiny Poxo, autorská dvojice, která může za druhou desku kapely nazvanou Eva.

0: Posloucháte Noční proud.
1: Dnes s Jitkou Benešovou.
2: Dnešní noc se skupinou Foxo. Co nevědět, bude mít novou desku, kterou po první nazvané Adam kapela pojmenovala Eva. Se zpěvákem Vickym a kytaristou Martinem mluvíme o nových nahrávkách, o tom, jak a kde vznikaly a kdo je taky napsal. Na debutovém Adamovi vám hostovala Marie Kyslovsky. Přizvali jste zase nějakou zajímavou osobnost nebo osobnosti taky na Evu? Já jsem tam nikoho nezaslechla.
3: Není tam nikdo jiný než my. My jsme opravdu chtěli udělat album.
2: To stačí. A to stačí. Mimochodem, Marie osobně jako člověka i jako hudebnici obdivuju. Mezi Adamem a Evou jste vydali dvě EPčka. Proč EPčka, proč ne jedno album?
3: My jsme neměli tolik materiálu a taky jsme nechtěli tak dlouho čekat, než ho jako naberem, a neměli jsme nic jako uceleného, že jsme měli zrovna tři písničky, které jsou si svým způsobem dost podobné, a chtěli jsme k tomu přistoupit ještě různým způsobem, takže to první EPčko bylo hodně rytmický, to druhý jsme si chtěli jako produkčně upravovat sami, což byla taky super škola v tom, že jsme zjistili, že jestli něco nechcem dělat, tak je míchat si vlastní muziku.
2: Jasně, že krásně jste to vysvětlil, je potřeba, aby to bylo prostě konzistentní, vytvářelo to nějaký celek. Prostě vám vyšly místo jednoho velkého celku dva malé. No a vlastně, nebo menší, řekněme.
3: A vlastně to druhý pičko zapříčinilo vlastně ten koncept Evy, že to bude prostě čistě bez postprodukce, bez nějakého šíleného vrstvení a
4: že to bude prostě syrovější.
2: Každá cesta je zajímavá. Proč je nevyzkoušet? Jste kapela pěti mužů a jedné ženy, violončelistky Markéty Pospíšilové. Bylo tomu vždycky tak?
3: No, úplně na začátku jsme byli duo. Pak jsme vlastně přizvali Markétu, respektive Markétu na čelo. Pak se tam vystřídali na housle a basu Pablo s Lenkou, který odešli zhruba po dvou letech. A
4: já bych to řekl tak, že ta kapela postupně rostla a bobtnala. Rostla.
3: A pak už to bylo všechno na inzerát, což je jako nejvtipnější, protože jsme vlastně rádi.
2: Byl konkurs nebo čistě, kdo se přihlásil?
3: Tak i byl konkurs, takový náznak, ale vesměs, kdo se přihlásil, tak u nás zůstal. No.
2: Tak vás okamžitě přesvědčil.
4: Měli jsme štěstí na lidi. Jako.
2: Tomu se říká štěstí na lidi. Tak nám představte kapelu.
3: No.
2: Kompletní.
4: Tak já, Vicky Wilkner je zpěv a texty, a Martin Čermák, kapelník, vlastně skladatel,

0: tak ten má kytaru. Potom máme pětistrunou jazzovou basu, to je Ivan Prešovský, Vláďa Zeman na bicí, pak už zmiňovaná Markéta Pospíšilová na violončelo a Ondra Valášek, nesmírně talentovaný houslista na pětistrunní elektroakustické housle.
1: Kompletní Foxo. Za kapelu ve studiu Vicky Wilkner a kytarista Martin Čermák na dvojce v Nočním proudu.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A o zábavu postaráno. V nočním proudu jsou Vicky a Martin ze skupiny Foxo. V září kapele vyjde nové album Eva. O víkendu jste, pánové, hráli v Německu. Jaké to bylo?
3: Super. Musím říct, že my jsme dostali dost dlouhou a klidnou přípravu celého toho koncertu, takže jsme byli tak správně vyklidnění. Pak jsme si krásně zahráli v super prostředí, bylo hezký počasí, fajn lidi.
4: No a teď si představte, že jako zpěvák a frontman přistoupíte před německý publikum, takže řeknete...
2: Teď jsem se vás chtěla zeptat, jak jste zpívali. Teda.
3: Česky.
4: Mezi písničkama jsem prý mluvil česko-německy zhruba jako Ivan Mládek, já.
2: Ale Němci na to nejsou na rozdíl od Angličanů nebo Američanů hákliví.
4: Ne. Byla opravdu legrace. Mm-hmm. Na konci jsme přidali Eine Biene Maya, já. A tam tu jsem uvedl tak jako Meine Freuden i HB Ein Bonbon na závěr koncertu pro vás, já. A začali jsme a preludovali jsme, takže byla opravdu legrace.
2: Takže žádné texty v angličtině nebo v němčině v záloze. Tak to jsem samozřejmě čekala. A návštěvníci koncertu to vzali jak?
3: Tak já myslím, že byli...
4: Od třetí písničky roztančený. Celý publikum roztančený, což mělo vliv teda i na nás jako na kapelu, protože jsme opravdu začali skotačit. Volámali se ty počáteční hroty, protože publikum nás víceméně neznalo, ale na konci koncertu už jsme byli tak napojení, že jsme tam s nima si povídali až asi zhruba do 3 do rána.
3: Navíc je to jako na německém pomezí a tam spousta těch lidí vlastně trošku česky umí. Není to pro ně...
2: Je to tam promíchané a není to ta čeština cizí, pro ně úplná exotika samozřejmě.
4: Řekneme posluchačům, že jsme byli kousíček vlastně za Žitavou, takže tam je Česko-Polsko-Německý.
2: Třeba po revolučních časech naopak kapely jezdily ven a byly tou exotikou, já nevím, České srdce, Laura a její tygři a měli s češtinou neskutečný úspěch. Vaše nová deska vyjde v září. Kdy bude křest?
3: Tak to teď připravujeme, my to zatím odtajňovat nebudeme, ale jsou nějaký věci.
2: Tak tajemství je tajemství, ale
4: můžeme slíbit, že křest
2: bude. Aby vám
4: bude.
2: Na ten křest někdo přišel.
3: Ne, bude, jako chceme ho připravit minimálně stejně dobře jako tu desku, aby jsme byli
2: Tak chápu, přípravy něco zaberou a až bude hotovo, tak dáte včas vědět,
3: ano.
2: Aby byl plný sál. Od slov zpátky hudbě, druhý oficiální single alba Eva, Zpátky do dnů. A pánové, já vám děkuju za čas, za rozhovor a těším se na to celé album v plné parádě, hlavně na ten vinyl.
4: My vám moc děkujeme za pozvání a doufám, že si naší desku užijete.
3: Moc děkujeme a doufám, že se bude posluchačům Eva líbit. Tak dobrou noc.
2: Určitě.

Za 4,5 minuty bude 1 hodina. S nočním proudem si můžete krátit noc až do 2. A tady jsou aktuality, které nás čekají. Před Hollywood Vampires v Praze vystoupí jako speciální host skupina Lucie. Kalifornská zpěvačka Eliza Grace vydala EPčko a je na cestě vzhůru. Opravdu. Slovenské duo Martin Harech a Aneska dobili slovenská média. Povede se jim to i v Česku. Poslední červencový den vyšla nová deska skupiny Green Day. Lenny vydala album až v listopadu a singlem Casanova ale otevřela naprosto novou éru. To americká zpěvačka a performerka Tina Shi se s novou deskou vytasí už na konci září. Koncert, single, EPčko a 3 alba, co nevidět nebo až někde na podzim. 6 bodů nočního proudu po 1. Jsme rádi, že posloucháte 2.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Jedna hodina. A co v nočním proudu až do dvou? Jeden koncert, jeden single, jedno EPčko a tři alba. Před Hollywood Vampires v Praze vystoupí jako speciální host skupina Lucie. Kalifornská zpěvačka Eliza Grace vydala EPčko. Slovenské duo Martin Harich a Aneska dobili se singlem Runway slovenská média. Na poslední červencový den vyšla nová deska skupiny Green Day. Lenny vydá album až v listopadu. Singlem Casanova ale otevřela naprosto novou éru. To americká zpěvačka a performerka Tina Shi se s novou deskou vytasí už na konci září. Užívejte příjemnou noc Dvojkou.
0: Noční proud.
3: Dnes s Jitkou Benešovou.

Tak už se to pěkně blíží. 6. září ve sportovní hale Fortuna v Praze vystoupí super skupina Hollywood Vampires. Jako speciální host před ním nažhaví publikum skupina Lucie. Robert Corin má s hostováním před americkou kapelou zkušenost. Před 3 lety si před brněnským koncertem Hollywood Vampires zahrál Robert Corin jako člen skupiny Vanastovy věci. Mimochodem Robert si pochvaloval, jak si hezky pokecal tehdy s kytaristou Tomem Hendrixenem.

6. září k nám přijede americká superskupina Hollywood Vampires a s ní taky Iggy Pop. Sportovní halu Fortuna její nažhavý kapela Lucie. Robert Kodym jako jediný z Lucie si zahraje před Hollywood Vampires už po druhé. Tehdy v Brně mu jeho Gibsonku podepsal Joe Perry. Přibude v Praze další podpis na jeho kytaru, tak na výběr jsou třeba Alice Cooper nebo Johnny Depp.

0: to return to my side.
1: Jedna hodina a 20 minut s dvojkou, nejste nikdy sami, tedy ani v noci. Až do dvou pro vás máme noční proud. Liza Grace, tak se jmenuje nejnovější folk-popový fenomén. Před několika týdny zpěvačka pronikla do prestižního žebříčku časopisu Billboard. Mezitím se jí taky povedlo probojovat s virálním hitem Bloodstream do globálního přehledu Spotify. V létě vydala debutové EPčko Spilling My Guts. Teď novinku Bones a Alyssa Grace.

Tak to byla Liza Grace a její IPčko Spring My Guts, debutové IPčko americké zpěvačky. Kolekce singlů je osobní zpovědí o pochybnostech dospívání a lásce. Obsahuje 7 skladeb, včetně aktuálního singlu Bones.

A poslední červencový den vydala skupina Green Day soundtrack filmu Nightmares. Single I'm Never Gonna R.I.P. je hlavním tahákem celé kolekce. Nabízí 22 kariérních hitů kapely i 4 dosud nevydané živé nahrávky z Los Angeles. Na albu se objevily také skladby od Paradox, Track U, McKenna Grace nebo fiktivní filmové skupiny Analog Dog. Tohle jsou ale Green Day.

Ikonická punk rocková kapela Green Day nachystala soundtrack k filmu Nimrods. Samotný snímek, na jehož produkci se členové Green Day osobně podíleli, zamířil do kin už minulý týden, 14. srpna. Vypráví příběh o trojici kamarádů na divoké cestě do Los Angeles a je volně inspirován skutečnými historkami z mládí kapely a jejich tehdejším životem v otlučené dodávce.

1:39 minut, jsme Český rozhlas Dvojka a právě posloucháte Noční proud. Na Slovensku se v médiích úspěšně rozjel duet Martina Haricha a Anesky Runway. Měl televizní premiéru v raných novinách na TV Joj. Single aktuálně hrají největší slovenská rádia ve vysokých rotacích. Dvojice má pochopitelně velkou radost a doufá, že se duet ujme i v Česku a osloví i české posluchače a posluchačky, tak se necháme překvapit. Runway.

Posloucháte Dvojku, právě Noční prout a za okamžik taky Leny. Zpěvačka vydala hodně zajímavou ochutnávku z připravovaného alba, které půjde ven už na začátku podzimu. Singl Casanova symbolizuje velké změny, jak za chvíli uslyšíme. První je samotná Leny, která prohlásila, že už netvoří proto, aby naplnila očekávání ostatních, ale svoje vlastní. A tady je ta druhá změna, Casanova.

Tina Shey, všestranná americká zpěvačka, skladatelka, tanečnice, producentka, bývalá herečka, je považovaná za jednu z nejvýraznějších a nejtalentovanějších osobností současného R&B a popu. Hudebnice oznámila vydání 8. studiové desky Popstar, vyjde už 25. září. Novou éru plnou žánrových fúzí a odvážných experimentů zpěvačka otevřela energickým singlem Crash Out. Za 6,5 minuty budou 2 hodiny a přibližně 3 z nich zaberou Karel Komenda s Michalem Prochopem.

Karol Komenda a čerstvý osmdesátník Michal Prokop. Jsme skoro na konci. Za 3,5 minuty vystřídá noční proud repríza pořadu Vězné návraty. A dnes večer zase půl hodiny před půlnocí začne další noční proud, tentokrát s Milošem Skalkou. Příjemnou noc a úspěšný den přeje Jitka Benešová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hvězdné návraty.
4: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
5: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
4: Jiřího, který má rád recesy. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
5: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
4: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
5: Kde pracuje?
4: V Ypsilonce.
5: Zda má hodinu?
4: Nemá.
5: Co to je